0: Před námi je čtení na pokračování. Na co navážeme? Suzana si po čase na venkově zvykla. Kromě Markýze, který pobýval na venkovském sídle, žili kolem ní samí prostí lidé. Do venkovského života ji zasvěcovala stará Molly. I hned uhodla, že mladá farářova manželka je opět těhotná. Na vesnici se nic neutají a všichni o sobě vědí. Předčasně se narodila malá Suky, která zakrátko zemřela. Brzy přišla další holčička a pak dvojčata, která také zemřela. Suzana porodila za 6 let 6 dětí, byla zesláblá. Ve vesnici se povídalo, že jejich 5letý synek ještě nemluví a že je možná slabomyslný. Otce sama to zlobilo. Suzana mu domlouvala, ať si lidé myslí, co chtějí. Další důvod k Samově hněvu na sebe nedal dlouho čekat. Časopis, do kterého psal články, zanikl. Jednoho dne přišla vzácná návštěva. Dáma se představila jako Markýzova vdova. Ukázalo se, že s ním sdílí lože, když je jeho žena v Londýně.
1: Podzim v Londýně je nemilosrdný a tvrdý. Studenými dešti a vlhkými mlhami naráz odplaví teplé léto. Jenom na několika málo stromech zbarví listí do zlatova. Bere trávě zeleň a hrozí lidem studenou a drsnou zimou. V Lincolnshire je však podzim daleko mírnější. Susan se vydala úzkou uličkou na procházku směrem k mokřině. Vdechovala nádherné vůně a radovala se z pokročilého podzimu. Dlouhá stébla trávy podél zdí už byla seschlá. Bylo ještě příliš brzo, aby ježci byli venku. Místo toho uviděla povědomí ocas a hlavičku. Byla to semiho kočka, která si vyšla na lov. Většina vrabců už opustila Lincolnshire, ale síkorky se svými světlými hlavičkami ještě poletovaly po stromech. Havrani se už začali podzimně houfovat. Susan vzpomínala na svého otce. Pro něho byl každý černý pták kavkou, ale Susan teď už poznávala rozdíly. Havrani jsou menší než krkavci, ale větší než kavky. Mají lysé, šedé líčko, které se hodí k jejich šedému zobáku. Svým hlasem obtěžují daleko méně než krkavci a houfují se. Susan už zaslechla o tomto velkém podzimním houfování, ještě když žila ve městě. Teď je viděla na vlastní oči. Havrani se slétali zdaleka, po dvou nebo ve skupinách, a usazovali se na větvích. Všude bylo slyšet krákání a skřek. Každý pták zřejmě chtěl ukořistit nejlepší místo. Připomínali jí velkou schůzi vesnických konšelů, tisíce černě oděných, plešatých, malicherných radních. Tato představa u ní vyvolala úsměv.

Na chvilku se zastavila na pokraji cesty, aby si odpočinula. Byla to možná chyba, že se vydala na procházku. Byla dlouho upoutána na lůžko a na delší procházku byla ještě slabá. Ale co? Když nebude moci jít dál, prostě počká. Služebná věděla, kterým směrem se vydala, jistě dá vědět Semovi, který ji pak půjde hledat. Kvůli Susaniným častým nemocem bylo nakonec přece jen nutné najmout služebnou. Susan se nemohla starat o své malé děti, když většinu času musela trávit v posteli. Pro ní, která přišla z rodiny, kde bylo mnoho služebných, jež se starali o děti a o domácnost, byla taková pomoc kdysi samozřejmostí. Ale fara v Salesforku byla mnohem větší než malá chýše a bylo tam mnohem více zařízení, které vyžaduje péči. A když někdo hledal v Londýně služebnou, mohl si vybrat mezi desítkami uchazeček. Zde v South Ormsby nebyl skoro žádný výběr. Upřímně řečeno, nejraději by nevzala nikoho. Ani jedno z děvčat se jí nezamlouvalo. Avšak to, pro které se nakonec rozhodla, bylo lepší než žádné. Přilétalo stále více havranů zblízka i zdáli, jako starosti. Okřídlené černé stíny, které nepřicházely náhodně a sami. Přilétali v houfech, z nečekaných směrů a třepetavě usedali na holé, temné stromy. Zvedl se chladný vánek. Bylo na čase se vrátit. Zástěrou zavadila osuchá stébla a nachytala na ní lepíky. Ty potom se mi otrhá, pomyslila si. Věděla, jak rád takové věci dělá. Semi byl ve věku, kdy se mohl začít učit číst a počítat. Ale jak ho měla učit, když nemluví? Jak měla kontrolovat, zda umí úkoly, když nedokázal hlasitě přednést, co se naučil? Možná ho měla napřed naučit jenom abecedu a psaní. Byla to určitá možnost, i když to byl jakoby obrácený postup. Co měla dělat? Samuel, optimista, vždy tvrdil, že se časem všecko podá. Ale Susan už nechtěla nečinně čekat. Chlapec byl inteligentní a zralý na učení. Po dvou zastaveních Susan nakonec došla k domu. Byla unavena. Dá si šálek horkého čaje, večeři a půjde do postele. Už se na to těšila. Na kamnech se vařila polévka. Susan ji připravila, než odešla, a teď slibně voněla. Služebná už prostřela stůl a vše bylo nachystáno. Susan vlastně chtěla rozpůlit ubrus, aby nesahal až na zem. Musím jej zkrátit, pomyslela si, pak si to však rozmyslila. Možná, že jednou budou mít větší stůl a potom se bude velký ubrus hodit. Lepší větší než příliš malý. Konec konců to vypadalo lépe než holý dubový stůl. Susan se rozhlédla. Kde je Semi?

Služebná krátce vzhlédla od loupání fazolí. Semi, Emilia je tam a miminko spí. Emilii vidím. Kde je tvůj bratr Emilie? Přece se nestratil. Ne, pryč. Emilii byly necelé 3 roky a začínala tvořit věty nekonečným řazením slov. Kočka pryč. Semi vyběhl, aby hledal kočku. Emilia kývala. Kočka přijít. Chci s kočkou hrát. Susan zírala na služebnou. Ty jsi ho nechala odejít? Neřekl, že jde ven. Samozřejmě, že to nemohl říci. Dávej pozor na miminko. Susan uchopila Emilii za ruku a pospíchala z domu. Semi, Semi, zatleskej rukama. Naslouchala. Zvedl se severní vítr a pohybovala hnědým listím na starých vrbách podél cesty. Samueli, kde jsi?

Jsem stejně na cestě k Houdelům. Pomůžeme vám hledat, Houdelovi a já. Začíná být chladno, aby chlapec nebyl venku přes noc. A už se odkolíbala. Za nějakou chvíli začali hledat také další sousedé. Ztracené dítě se týkalo všech, stejně jako drby. Samueli, kde jsi? Susan byla na konci sil. Posadila se na stoličku, která stála vedle domovních dveří, a přitáhla Emílii k sobě. Emíliiny ruce byly studené. Susan chudinku zahalila do lehké šály. Teď se po silnici blížil sem. Jako by běžel o život. Ještě nikdy neviděla Susan na jeho tváři takové napětí a takovou starost. Našli ho už? Těžce oddychoval. Ne, myslím, že ne. Slyšel jsem, že se ztratil právě, když jsem se vracel z druhé strany údolí. Harold říkal, že chce zítra kopat příkop na jižní straně. Hlas mu selhal. Podíval se na Emílii a snažil se zachovat klid. Sedl si na bobek vedle Susan. Samuel patří Bohu, ať to dopadne, jak to dopadne. Susan se sama podívala, jak tato slova zněla statečně. Statečně a hořce. Já vím, zašeptal jsem. Ale je to náš prvorozený Suki a náš jediný chlapec. Musí nám ho Bůh brát právě teď. Podíval se na Susan očima, v nichž se zrcadlil hluboký strach. Když ho Emilia spatřila, vrhla se do matčiny náruče.

Nevím, kam až se to rozkřiklo, ale já už dál nedojdu. Chceš-li se modlit při chůzi, pak můžeš jít spolu s Houdelovými k hnízdišti havranů. Možná, že je tam. Sem kýval a přejel si rukou po tváři. Když některý člen mého sboru ztratí dítě, říkám vždy, že musí být silný. Teď vím, jak je to těžké. Objal Susana a porušil tak nepsaný zákon, že si muž a žena na veřejnosti nesmí projevovat svou náklonost. Něžně jí políbil na čelo. Potom se hnal pryč. S mladickou rozhodností, plynoucí spíše ze strachu než z mládí. Samueli, kde jsi? Ještě pár minut tiskla Susan Emílii k sobě, potom vstala. Pojď, drahoušku, půjdeme domů. Začíná být chladno. Příliš chladno pro šestiletého chlapce, který musí strávit noc bez přikrývky a bez přístřeší pod širým nebem. Na malém plamínku se stále hřála polévka, ale už tak nevoněla. Mám dát Emílii najíst? Hlas služebné zněl uctivě a provinile. Vždyť to ona ho nechala odejít. Buď tak laskava. Já budu jíst později. Se Semem. Služebná otevřela okenice na stěně, kde byla kamna. Susan stála u otevřeného okna a cítila chladný večerní vánek zvenčí a teplo v místnosti. Modlila se k Bohu, který vše řídí, ale její modlitba byla chladná a bezduchá. Vyslyší ji Bůh? Neříká ve svém slově, že jsi vlažný, nesnesu tě v ústech? Věděla, že upřímná, vroucí modlitba zmůže mnoho. Chladné prosby však nemají žádnou cenu. Semovy modlitby nebyly nikdy chladné. V každé situaci se modlil s upřímností a nadšením. Kolikrát už Susan záviděla Semovi jeho živou letoru, ne však v dobách, jako je tato. Sem neustále kolísal mezi extrémy, zatímco Susan, i když nebyla horká ani studená, tiše konala svou práci a přece si připadala stejně malomyslná a ustrašená jako on. Starosti ji téměř zdeptávali. Právě teď, kdy ji Semi potřeboval nejvíce, ji nechali unavené nohy na holičkách. Lincolnshire pokrývali více lesy než louky, kraj byl plný bažin a mokřin a všeobecně byl pokládán za nebezpečný. Vyprávělo se, že dokonce i dospělí muži v tomto divokém kraji beznadějně zabloudili. Susan klesla na krbovou římsu. Nohy ji už nechtěly nést. Zahloubána do myšlenek zírala na pole za malou farou.

Podzimní vánek nesl její slova přes opuštěné pastviny. Tady jsem, mami. Susan cítila, jak se jí otevřela ústa a nedovedla je zavřít. Otočila se na své stoličce tak rychle, že skoro spadla. Ten hlas, ten nádherný, jemně znějící dětský hlásek, vycházel jakoby zprostřed pokoje. Anděl? Nesmysl. Tak zemité a praktické ženě, jako byla Susan, se nezjeví anděl. Něco zatahalo za dlouhý ubrus. Susan zapomněla na své unavené nohy a sehnula se. Útlá ruka matky a buclatá ručička syna zároveň zvedly okraje lněného ubrusu. Pod ním vykukovaly modré, ustrašené oči. Susan ho zvedla a vzala do náruče. A s otcem z příběhu o ztraceném synu mohla zpívat. Tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Rázem zmizeli havrani strachu o synův život i o jeho řeč.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Vesliová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnes ve 12 hodin 15 minut otevřeme další díl.

Ježíš nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Evangelium podle Jana, 2. kapitola, 25. verš.

blížící se třetí hodinou vám na Rádiu 7 pustíme reprízu pořadu Fortepiano. Do svého života dá nahlédnout Petra Kopetková, která vyhodnotila, že v jejím životě nastal čas na změnu. Rozhovoru s Lenkou Malinovou dali název Krach jako začátek.

0: Třetí hodina nočního vysílání nám na Rádiu 7 nabídne reprízu pořadu Fortepiano. Pokud se nám vše daří a nic nám neschází, nemáme potřebu něco měnit. Až když přijde krach, nastává čas na změnu. Přesně tak to prožila Petra Kopetková.
1: Fortepiano.

0: Posloucháte Rádio 7, na kterém začíná pořad Fortepiano. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lenka Malinová. Kdybych se vás zeptala, jestli máte rádi krize a krachy, asi byste jednohlasně odpověděli ne. Kdo by si přál problémy, nezdar a vše, co je s tím spojené? Každý z nás by si raději vybral pokojný a úspěšný život bez větších výkyvů, jenže... No, někdy to prostě přijde. A máme potom šanci něco změnit a dělat jinak. O tom všem si budeme povídat v dnešním pořadu, ve kterém vítám u mikrofonu Petru Kopetkovou. Vítej, Peťo.
1: Hezké ráno.
0: Tak, já bych tě nejdřív ráda představila. Odkud jsi?
1: Tak já jsem z Brna, bydlím celý život v Brně, takže...
0: Takže z Brna. A co děláš?
1: Pracuji jako personální manažerka v jedné firmě a... Ta personalistika mě baví, takže v ní budu stále pokračovat.
0: Něco o své rodině?
1: Bydlím v Brně s dvouma dětma. Mám syna Ondřeje, kterému je 13 let a dcera Anička má 10,5 roku a bydlím v Obřanech.
0: My dnes otevřeme téma rozvodu. To je něco, co ty si prožila před pár lety. Jak je to dlouho?
1: No, já jsem to trošku už zapomněla, ale
0: sedm,
1: je to osm let. Už je to osm let.
0: Osm let. Máš ráda změny?
1: Mám, ano, mám, ale ne vždy na ně je člověk připravený, takže záleží jaké.
0: Není změna jako změna, že?
1: Přesně tak.
0: Když si ji zvolíme sami, je to něco jiného, než když jsme k ní donuceni. A to právě otevřeme v tom dnešním rozhovoru, protože rozvod je něco, co si neplánuje člověk, rozhodně by se mu do toho nechtělo, ale... Znamená to velký zlom a velkou změnu a to bylo i ve tvém životě. Kdy ses vdávala a jaká jsi měla očekávání? Další otázka.
1: To jsem se dneska musela opravdu podívat, když jsem se vdávala, protože jsem si to tak nějak trošku i z té hlavy
0: vytlačila.
1: Musela jsem si to osvěžit a byl to rok 2005. Brali jsme se tehdy s bývalým manželem opravdu z lásky a všechno, co jsme si naplánovali, tak nám jako vyšlo. Takže my jsme nejprve spolu cestovali, potom jsme se tedy rozhodli, že bychom chtěli bydlet, takže jsme si našli bydlení, koupili jsme si společně byt a začali jsme všechno budovat, jako změny v bytě, všechno jsme si vlastně úplně ponovu koupili a v podstatě jsme neměli nic. Až na pár nějakých jako úspor a darů od rodičů. Toho jsme si vážili, protože jsme si všechno budovali.
0: Taková ta klasika z ničeho, že začínat.
1: Z ničeho. A pak jsme si tedy řekli jednoho dne, že bychom mohli mít děti. A tak jsme se snažili a ono to nešlo. Byly tam trošku nějaké zdravotní problémy, ale nakonec se podařilo. Takže děti se podařilo mít a dařilo se nám... Naprosto ve všem.
0: Takže všechno dobré, všechno klapalo.
1: Úžasný.
0: Všechno dobré, pěkná rodina, děti,
1: ano.
0: Co víc si přát.
1: Ano, ano.
0: A?
1: Já jsem ani nepospíchala do práce. Já jsem opravdu si říkala, budu se věnovat dětem, budu doma, budu ta manželka, která vaří, která uklízí, stará se o děti, není potřeba nikam spěchat. A bývalý manžel vlastně chodil do práce, on jako programátor se hodně i vzdělával, takže dodělal si vysokou školu, dělal si různé certifikace v angličtině. A já jsem ho tak jako hodně podporovala, protože jsem viděla, to je ten živitel rodiny. Takže my jsme se opravdu měli vlastně báječně. A v těch Obřanech jsme byli taková parta těch lidí, kde jsme se scházeli s těmi rodinami, takže fakt nám nic nechybělo.
0: Krásný život, který by mohl někdo takhle zpovzdálí, který, anebo kdo teď poslouchá říct, no dobře, dobře, a kde se stala chyba?
1: Chyba se stala tam, že tím i já jsem byla hodně takový ten důvěřivý člověk, který chtěl pomáhat vlastně komukoliv. Takže jsem měla tehdy svou bývalou nejlepší kamarádku, která měla nějaké problémy v manželství a cítila jsem, že ta pomoc by byla potřeba jí. To znamená, že když něco potřebovala, když byla smutná, tak já jsem byla ta, která byla blízko a přišla za ní, povídali jsme si, vzali jsme ji i na výlet, ale nebyli jsme v tom jenom sami, my s bývalým manželem, ale bylo nás tam víc rodin, takže my jsme ji tak jako přijali a věděla jsem, že ona se bude zřejmě rozvádět, že tamto manželství je nějak jako v problémech, takže jsme ji přijali a bylo to takové jako všechno na pohodu. A najednou jsem jako vnímala, že ona hodně pozoruje to naše manželství, ale říkala jsem si, tak je mezi námi důvěra, co by se mohlo stát, snad nic. No a postupně jsem poznávala, že se něco děje. Ale říkala jsem si, bylo to tak rok, už jsem pozorovala, že to není něco v pořádku. A když jsem vlastně poznala, že můj bývalý manžel se mnou nechce vlastně nic řešit, vždycky přišel jenom večer, občas jsme se vyměnili u dětí, já jsem šla třeba si jako zasportovat večer, nebo on šel do posilovny, tak jsem si říkala, něco se mezi námi děje.
0: Cítila jsi to?
1: Cítila jsem. A chtěla jsem to řešit, řešila jsem to, ale vždycky ta odpověď byla taková, hele, budu stejně měnit práci, nic se neděje, jste moje rodina. A bylo to takové stále oddalování i takových těch manželských věcí, které k tomu patří.
0: Ano.
1: Já jsem nevěděla, co s tím. Nechtěla jsem to nikomu moc říct. Tak jsem šla za tou kamarádkou, které jsem vlastně říkala, hele, to naše manželství jde někam do kytek a já nevím, co s tím. A tehdy vlastně ta pomoc byla taková od ní, že jsme si nalili víno, takže jsme se propíjeli docela často vínem a vždycky jsme si řekli, to bude dobrý, ti naši manželé se z toho jakoby trošku jako zpamatují a budou rádi, že nás mají. Takže my jsme to zapíjeli vínem a takhle to probíhalo tak půl roku. Takové to setkávání, propíjení, zapíjení, trošku oddalování tohoto řešit, i když já jsem chtěla řešit ty problémy, ale ze strany bývalého manžela tam nebyla nějaká iniciativa. Mm-hmm. Bylo tam vždycky ta jedna věta, kterou mám pořád jakoby v hlavě. Já vás mám jako rodinu, ale nebudeme už spolu fungovat jako manžele. A já jsem to pořád jako nechápala. Nechtěla jsem to nikomu říct z mojí rodiny, mojí mámě, protože jsem si říkala, že toto s námi asi všemi zamává, že se pokusím to nějak řešit. A když jsem viděla už po tom půl roce, že to jde úplně totálně do kytek, tak jsem říkala, že musíme najít odborníka. Ale tam už jsem viděla, že on vůbec nechce k odborníkovi, že nebudeme vyhledávat nějakou pomoc a že to nebudeme nikomu říkat. Takže v té době to bylo hodně i o alkoholu a o tom, že já jsem se fakt jako večer propíjela.
0: Že jsi neviděla řešení?
1: Neviděla jsem řešení. Já jsem nevěděla, co za kým dělat. Neměla jsem za kým jít. Šla jsem za tou kamarádkou, jo, za tou Lucí, se kterou jsme si nalili to víno, propila jsem se a druhý den zase na novo. Ale já jsem uměla před těmi dětmi to vždycky tak nějak zahlazovat, aby oni neměli tu ztrátu nějakou nebo necítili.
0: Aby to nepocítili. To.
1: Přesně tak.
0: Jak to dlouho takhle trvalo?
1: 3/4 roku, rok.
0: To je dlouhá doba.
1: Byla to dlouhá doba a já jsem šla docela psychicky dolů. Já jsem vlastně nejvíc jako na tom byla nejhůř. Nechtěla jsem nikdy jít po práškách, nechtěla jsem ani jít vlastně v podstatě na nějakou psychiatrii. Protože jsem si říkala, že nějak to musíme dát dokupy. A tehdy mě oslovila jiná kamarádka, které jsem to všechno řekla. A ona říká, hele, podívej, já znám takovou šikovnou kartářku, ona ti to všechno poví, jak to bude.
0: Ale.
1: Takže jsme jeli ke kartářce a k té kartářce už jsem jela já taková rozsypaná, že hledáš tu pomoc a to řešení. No, tak
0: chytala se stébla, jak se říká.
1: Chytala jsem se stébla. Ale s paní kartářkou to dopadlo tak, že po tom, co mi vlastně řekla, že vlastně chyba je nejvíc na mojí straně, tak já jsem se z toho sesypala. Přijela jsem domů a chtěla jsem všechno řešit. Strašně jsem se omlouvala, na kolenách jsem jakoby prosila, že jestli je chyba ve mně, že se změním, že budu více sportovat, že budu chodit do práce, aby si mě ten manžel jako vážil a zase jsem se mu líbila jako ta žena, aby se to vrátilo tak, jak to bylo kdysi. A napsala jsem mu dopis, že on se mnou nechtěl jako mluvit. Nevím, jestli si ten dopis přečetl. To vlastně nikdy nevím. Na spoustu otázek jsem nedostala.
0: Se ho nikdy nezeptala, že?
1: Ptala.
0: Ptala?
1: Ale on mi neodpověděl.
0: A.
1: Takže ta kartářka, to jsem právě hledala, kde pomoc. Duchovní směry, světy.
0: Tehdy se ještě Boha neznala.
1: Tehdy jsem Boha neznala. Tehdy jsem hledala vlastně tady v těchto odpovědi, tady v těchto věcech. A když mě jiná kamarádka vyložila ty karty, tak já jsem viděla v těch kartách, jak kdo se mnou mává, kdo zrovna mě má rád, jo, protože tam byly ty odpovědi. A já jsem si říkala, no tak dobře, tak pojedeme podle karet. Začala jsem jako podle těch karet jako hodně se jako orientovat, řešit ty věci. Až jsem jednoho dne se dostala do stavu, že jsem se začala doma dávit. To byl večer, přijela právě ta kamarádka, já jsem neměla zrovna děti a já jsem se začala dusit. A já jsem si říkala, to je něco špatně. Tady mi se o mě něco pokouší. Takže jsem měla psychosomatický jako i problematický kašle, ztratila jsem hlas. A já jsem viděla, že takhle to dál nejde. Takže jsem to i vybalila mojí mámě, řekla jsem jí, co se děje. A ještě to nebylo všechno jako vyřešené, co bude dál.
0: Tak já teď pustím písničku, necháme naše posluchače chvilku v napětí a potom budeme poslouchat tvůj příběh dál.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: Na Rádiu 7 probíhá právě pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Petrou Kopetkovou. Dnes jsme otevřeli téma, které se týká skutečně velmi mnoha lidí, a to je rozvod, rozpad manželství. Možná jsme si na to už zvykli, že se rozpadají manželství většina. Můžeme říct, že většina dětí dnes tímto musela projít a prochází. A to je také příběh Petry, která přihlížela tomu, jak se jí rozpadá manželství, snažila se hledat řešení a propadala se hlouběji a hlouběji. Dá se to tak říct, Peťo, že?
1: Ano, ano, ano. Propadala jsem se hlouběji a hlouběji a hledala jsem to řešení, nějakou tu záchranu. V podstatě nevěděla jsem, co se stalo. Co bylo vlastně tím důvodem? Já jsem hledala v sobě chybu, to určitě vím, že tam bylo také spousta chyb, které...
0: Každý máme chyby, tak hledáme chyby.
1: A na nich se dá ale vždycky pracovat.
0: Ano, ano.
1: Chtěla jsem tomu dát všemu šanci a začít vlastně znovu. Nejen kvůli sobě, i kvůli tomu, že vlastně my jsme to manželství měli hezké, ale i převážně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem.
1: Protože jsem věděla, že ty budou, kdo na tom vlastně potom nejvíc jako budou...
0: Trpět.
1: Mm-hmm. A tehdy jsme se rozhodli, že půjdeme na dovolenou, že tomu dáme takovou tu novou šanci. A na té dovolené se právě všechno se to rozklíčovalo, všechno to takzvaně prasklo. A já, když jsem vlastně zjistila, že ten můj bývalý manžel už má zřejmě, to mohl být roční vztah s tou mojí kamarádkou, že se tajně scházejí někde po večerech, někde prostě ve volných chvílích, tak já jsem si to nechtěla vůbec připustit, že je to možný.
0: A zrovna s tou kamarádkou.
1: A zrovna s tou dobrou kamarádkou, která o mě znala všechno. Věděla všechno. Věděla, čím si procházím, co prožívám. Bylo to strašně těžké. Já vlastně, když si vzpomenu, tak já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem nevěděla, jestli mám začít od znovu, jestli se mám přestěhovat. A když jsme se právě vrátili z té dovolené, kde to všechno prasklo, tak já jsem velice rychle jednala. Ale to bylo právě tehdy i trochu v afektu. Já jsem řekla, hele, rozhodni se. Já a rodina s dětma, anebo vlastně ta partnerka. A tehdy mi řekl, že jsem se rozhodl pro ní. Ale ty budeš ta moje manželka, která bude pořád doma čekat
0: dál. Takhle to chtěl.
1: Takhle. Mm-hmm. Jo. A já jsem řekla, že takhle neumím fungovat, že to takhle vlastně nepůjde. Že je buď, anebo. A on řekl tedy vlastně, že už mají všechno spolu naplánované, že mají naplánovaný nový dům, že mají vlastně všechno už spolu, jako, že už se to bude jenom zařizovat všechno a kupovat. Tak já jsem se tehdy fakt jako lekla. A to jsem se hodně rychle probrala. A řekla jsem si, ještě abych se do nějakých dluhů jako manželka, jako neza...
0: Jo.
1: Tehdy jsem myslela i docela dost na finance v tom,
0: ano.
1: Protože to najednou začneš přemýšlet jako hodně jinak. Najednou víš, že už je konec toho svazku, jakože, ale že jedeš solo a ještě máš ty děti, na který myslíš. Že máš víceméně tu čistou hlavu, nezamilovanou, nepoblouzněnou, ale že myslíš, co a jak teda bude.
0: Jak to bude dál?
1: Takže já jsem jednala velice rychle, našla jsem si tehdy právničku, asi do 14 dnů jsme se rozhodli jako podepsat rozvodové papíry. A pak přišlo to, co jsem nečekala. Já jsem se s tím hodně rychle jakoby srovnávala. Já jsem věděla, že ztratila jsem nejen kamarádku, manžela, ale i spoustu přátel, kteří byli kolem nás. To s tím prostě tak je. Protože někteří mi to i řekli, že hele, abys nám neudělala to samé. Když ztratíš manžela, tak aby si nevybrala nějakého našeho manžela. Takže já jsem byla trošku tak jako cool v plotě, jako sama. Že ty vztahy se vlastně poničily, manželství rozbité a ze dne na den prostě se ti to sesype jako právě. To bylo v té písničce Domeček z karet.
0: Jak Domeček z karet. Najednou se život zhroutí.
1: A co teď? Takže já jsem vlastně začala ponovu. Úplně v podstatě znovu. Začala jsem hledat, co budu kde dělat.
0: I práci si potřebovala,
1: I práci že? Jsem potřebovala. Já jsem ještě tehdy byla s dcerou na rodičovské. Ona byla tehdy malá. Takže já jsem vlastně neměla nic, od čeho se jako odpíchnout. A nic mě nebavilo. Hrála jsem na kytaru, to jsem všechno dala bokem. Všechno jsem vlastně dala bokem, sportovala jsem. Nemohla jsem nic. Jenom jsem vždycky šla pro děti do školky, pak jsem přišla domů, plakala jsem, oni viděli ty zhroucenou mámu. Takže to bylo takový jako velice těžký. Do toho, co bylo taky pro mě těžký, bylo, že to všechno prasklo. I mezi těmi přáteli.
0: Takže to všichni věděli.
1: Všichni to věděli už. A teďka různě jsem slyšela ty názory. Někdo se stavěl na tu stranu, někdo na tu stranu. A jak vlastně tomu bývalému manželovi bylo najednou hamba, tak začaly jako docela útoky, začaly soudní procesy, začaly i tahanice o děti, o majetek, takže to nebylo vůbec lehký.
0: Takže to bylo ještě horší.
1: Bylo to ještě horší. Já jsem si říkala, dobře, tak to nedopadlo, stává se to, mám to i sama to vídám ve svém okolí, ale tak co, život jde dál. Jenže horší byly ty tahanice, ty naschvály, takový ty věci, které nechápeš najednou, že se dějí, že to není potřeba. A tehdy jsem potkala moji dobrou kamarádku Renatu, která vlastně sem chodí také do rádia, Renču Žemličkovou. A ona tím, že bydlela kousíček ode mě, říká, Peťo, pojď k nám, pojď na kávu, já ti nějak pomohu, pojď, ať ti třeba líp. Tak já jsem k té Renči začala chodit, začali jsme si jako povídat, ona mě vždycky vyslyšela. Tak jsme spolu plakali, jak je to napsáno v Biblii.
0: Plačte s plačícími.
1: Přesně tak. Takže my jsme spolu i plakali a já jsem jí povídala, že vlastně nevím, jak mám znovu ten život uchopit. I kvůli těm dětem. Kdybych vlastně byla solo, tak se někam odstěhuju, najdu si práci.
0: Ano, začneš znova.
1: Ale věděla jsem, že kvůli těm dětem prostě musím nejenže fungovat, ale musím to uchopit jako dobře a rozumně. A Renča mi tehdy udělala tu výbornou věc, že mě vlastně nasměrovala do církve bratrské, do Betánie, kde jsem si našla nové přátele. Začali jsme tak jako ponovu. A já jsem začala chodit do církve, protože si pamatuju vlastně z dob, když jsem měla babičku, že ona chodila do kostela a já ty církve jsem vždycky tak brala nějak jako dobrý, no. Oni existují, ale co jako já bych měla tady dělat, že? Já jsem tak jako vnitřně vnímala nějaký ten duchovní svět.
0: Právě jsem se tě chtěla zeptat, s jakým nějakým předporozuměním si přišla do církve? Jestli jsi něco vůbec věděla, co je to církev, kdo je Bůh?
1: Věděla jsem, že Pán Bůh existuje, protože jsem věřila mojí babičce, která mi to řekla. Ale co jako já bych měla mít jako s Pánem Bohem?
0: Bylo to neosobní, že jo?
1: Bylo to neosobní.
0: Z dálky takového
1: jako
0: něco.
1: Věděla jsem, kdo je Ježíš. Jo, vždycky babička mě taky křižovala. Já jsem to měla tak jako ráda. Já jsem se tak cítila moc nima dobře. Ale nějaký vztah, já? Takže...
0: A jak to na tebe zapůsobilo, když...

0: že se mě dotýká a říká, Petro, mě na tobě záleží. Zkus se od toho oddělit, od té minulosti, a úplně jsem vnímala, jak to srdce se jakoby mění.
1: Víš, mě by zajímalo, jak ta proměna, to asi byl proces, asi to nebylo hned, to je jasné, ale víš, jak člověk, který do té doby byl na všechno jako kdyby sám, musel si řešit ty věci sám a nevěděl, že je způsob, že může Pána Boha do toho přizvat, že může jemu říct, pomoz mi s tím. Jak tady ta proměna proběhla v tobě, kdy jsi věděla, že pokud chceš dál jít, takže by to mělo být jinak v tvém životě?
0: No, já jsem hodně vnímala, že se ve mně něco děje. A že to není ta Petra, která byla dřív, a ty hodnoty se mě začaly měnit. A já jsem viděla, že ve mně prostě Pán Bůh jako pracuje, že kdo jiný by toto dělal. No, jestli jsem to
1: jo,
0: tak nějak...
1: Jo. Víš, myslím si, že kdyby se ti nestalo to, co se ti stalo, je těžko říct kdyby, že?
0: Aha.
1: Jestli bys došla také k tomuhle přemýšlení, k tomu hledání smyslu života v Bohu, asi těžko,
0: ne,
1: že?
0: Ne, já jsem věděla, že toto bude nějaká součást, nechci říct úplně jako božího plánu. Jo, tady máš krach manželství, aby se změnila.
1: Že to byla šance
0: Ale
1: na
0: že
1: změnu.
0: To byla šance vlastně na změnu. A že díky tomu, že jsem vlastně poznala Pána Boha, který ve mně začal pracovat, tak vlastně se mi otevřel úplně nový a jiný život. Že vlastně i to srdce, které bylo na 1000 kusů tehdy, bylo. A bylo tam hodně i nedůvěry vůči novým lidem, kamarádka, že jo, to bylo hrozně pro
1: ano.
0: mě. Tak já jsem vnímala, že to srdce dostávám nové, nové to DNA, které se mě jako vlilo do těch žil a začaly mi přicházet do cesty právě noví praví přátelé. A jedna taková moje kamarádka, kterou bych tady ráda vlastně o ní řekla, která se jmenuje Nicole, tak mě přišla do života a já jsem věděla, že toto je prostě člověk od Pána Boha. Nejen, že ona je podobný vítr, jako jsem já, a já jsem hodně energický člověk, ale i, že my jsme se jako kamarádky prostě našli. A nejprve ty první měsíce, roky jsme začali chodit hodně na procházky, že ona hodně ráda chodí, tak já jsem se k ní přidala. Pořád jsem si říkala, ale já nevím, jako co my dvě, teď Nicole úspěšná žena, co já jich zajímám, moje příběhy. A ona mě naslouchala, povídali jsme si a pak už vlastně to nebylo jenom o tom, co já zažívám a prožívám. Byla to taková hodně o psychologii, ty naše rozhovory, ale vlastně i o víře. A já jsem věděla, že i ona vlastně potřebuje kamarádku, kterou jsem se stala já. A za to jsem vlastně strašně vděčná.
1: Tak dáme další písničku.

0: Pořad Fortepiano na Rádiu 7 se přehoupl do své druhé poloviny. Dnes máme v pořadu téma rozvod nebo obecně vzato krize, krach jako začátek. Mým hostem je Petra Kopetková. My jsme skončili to tvoje vyprávění v momentě, kdy se pro tebe otevřela nová cesta v životě, ale samozřejmě něco takového vážného, jako je rozvod, si nese své následky v životě, které musí člověk potom řešit ještě nějakou dobu. A já bych se ráda teď zastavila u jedné věci, a to je odpuštění, protože to je asi docela zásadní věc, jednak obecně v našem životě, ale tím více ve vztahu, který se zkazil, skončil, nedopadl dobře.
1: Mm-hmm. To odpuštění, to byl proces. To byl proces a věděla jsem, že potřeba, abych k tomu došla jako křesťan. A když si vzpomenu na různá kázání na téma odpuštění, tak já jsem si jich vyslechla několik a začalo to ve mně jako pracovat. A věděla jsem, že toto už je potřeba, abych já sama uvnitř to řešila. Já jsem takovej v tomhle člověk, který je potřeba to vyřešit. Petro, řeš to. Takže jsem se k tomu odpuštění odhodlala právě po těchto kázáních. A tehdy jsem ve sboru a v tomto mi nejvíc pomohl jako sbor, církev. Že jsem to tam mohla vlastně s někým sdílet, s nimi, ano. Odevzdat to, modlit se za to. A k tomu odpuštění skutečně došlo. Bylo to tehdy v City Houseu, kdy vlastně na toto téma bylo několik kázání a já jsem přišla za jednou právě kamarádkou a říkám, já vnímám, že to odpuštění tady je, pojďme se za to modlit. Já cítím, že to tak všechno jako odevzdávám a prosím za to, abych už si to dál jakoby nenesla, neřešila, abych i je nechala jít jako v tom odpuštění. Ano. Takže to tam proběhlo. Bylo to velice emotivní, to fakt jako ty slzy.
0: Tak jako ty seš emotivní, tak bylo to emotivní.
1: Ano, bylo to emotivní, bylo to v podstatě pro mě osvobozující. Velice to jako odešlo, ale tehdy jsem i získala odvahu, abych se na toto téma s nimi sešla, s ano, bývalým manželem.
0: Abys to řekla.
1: Abych jim to řekla. A tehdy mi řekl bývalý manžel, to je pár let zpátky, tak říkal, já přijdu k tobě a co budeš potřebovat, tak mě řekneš. Takže já jsem mu to tehdy řekla v obýváku, že bych se za všechno chtěla omluvit, jestli jsem i já něco sama udělala špatně. A i za některá jednání. On to vlastně v podstatě nečekal. To vlastně byl velice jako v šoku. Řekl, OK, dobře, beru to a to je vše. Ale já jsem věděla, že toto je potřeba.
0: To bylo pro tebe důležité.
1: To bylo pro mě důležité. A já jsem vnímala, že nebudu se dívat na to, kdo jak to uchopí, tuto věc. Ano. Ale že já potřebuju pro sebe toto dát, vlastně říct a odevzdat to. Takže to tam proběhlo.
0: Já jsem ráda, že to zaznělo, protože si myslím, že je to velmi důležitá věc v našem životě a ve vztazích odpuštění. A odpuštění je něco, co by nás mělo provázet a provází v našem životě. Musíme se naučit odpouštět druhým lidem, odpouštět i sobě. A pokud to neděláme, tak se nemáme dobře, protože nám něco brání jít dál. Takže jsem ráda, že to tady zaznělo, je to základní věc, odpuštění, dojít k tomu, poprosit Pána Boha za odpuštění a poprosit i lidi, se kterými jsme měli nějaký konflikt nebo nedopadl dobře ten vztah, za odpuštění, abychom mohli jít dál.
1: Ano.
0: To je velmi důležité. Co nového si začala prožívat? Co jsi poznávala, co jsi dosud nepoznala, když jsi začala chodit do církve a začala si poznávat Pána Boha?
1: Hodně se mi změnil žebříček hodnot. Já jsem byla dříve, jenom tak jako v krátkosti, měla jsem to hodně postavené na tom, jak to přesně chci já. Ať se máme finančně dobře, ať si to koupíme, hodně i na těch penězích. To já řeknu na sebe, já to prásknu. Ale najednou jsem vnímala, že o tom to není, že člověk může být šťastný i s pár penězí, že nepotřebuji dělat si nějaký velký zásoby všeho. A no, a že je potřeba i v blízkosti Boha všechno, i já si musím jako i denně napomínat a učit, i zakazovat si některé věci jako křesťan.
0: Dokonce i zakazovat.
1: To, co jsem dělala dřív, jako zakazovat. Jo, třeba když hledáš novýho partnera, spoustu věcí si musí zakázat.
0: No a dřív si zapíjela ten svůj žal a to svoje neštěstí. A jak teď řešíš, když máš nějaký problém? Co to vínečko?
1: Vínečko. Ano, vínečko.
0: Vínečko pít není špatné, jo, ale víš, ano. Co myslím?
1: Není to pro pijení žalem.
0: Ano, ano.
1: Vínečko si dám na chuť.
0: Vínečko na chuť je v pohodě.
1: Vínečko si dám na chuť. Dávám si ho docela často, protože mě chutná. Tak jak někomu chutná káva, někomu chutná i zákusky, tak já si
0: ale
1: dám
0: není to to zapíjení žalu.
1: To rozhodně už ne. To už ne.
0: A když teď přijde nějaký problém, tak jak ho řešíš?
1: Já
0: jaký je v tom rozdíl?
1: Modlitba. Já volám k Bohu, protože vím, že Bůh byl ten, kdo mě řekl, já tě nikdy neodpustím a nikdy se ti nezřeknu.
0: Neopustím.
1: Já tě nikdy neopustím a cokoliv vlastně budeš chtít, tak přijď za mnou. A já jsem toto vnímala, jako by ke mně prostě promlouval. Já nejsem moc charismatický člověk, já nejsem moc, jako který se hnedka unáší, ale vnímala jsem ty jeho věty. A kdy pro mě promlouvá. Takže jdu za ním, volám k němu, ať je ráno, půlnoc, kdykoliv.
0: A odpovídá?
1: Někdy odpovídá, někdy ne. Ale tak hlavně mě slyší.
0: Ano.
1: A to je vlastně velice
0: důležitý. To si můžeš být jistá.
1: To jsem si jistá a to je vlastně pro mě důležitý. Někdy promlouvá, někdy ne. Ale vždycky je tam to ujištění. Já tě mám prostě rád, ty seš moje milovaná dcera. Nemusíš to tak hrotit, nemusíš to tak strašně moc jako držet ve svých rukou.
0: Snažit se,
1: stačí to odevzdávat. A jinak mám tu kamarádku Nikol, se kterou si můžeme tady na zemi vlastně v podstatě cokoliv říct.
0: Ta kamarádka Nikol má taky manžela, že jo? Abychom to jako uvedli do kontextu.
1: Ano, kamarádka Nikol má taky manžela, řekla bych, že má hezky spokojený
0: život. Který je taky kamarád.
1: Který je taky kamarád. A víš, jako ano, to je totiž důležité si říct.
0: Ano, že do toho je taky jako kdyby zapojen.
1: My jezdíme spolu na dovolený a my jsme tam opravdu, to je, když toto popíšu, tak my jsme tam opravdu jako kamarádi. Mě by teda nikdy nenapadlo nic. A my jsme opravdu kamarádi, který si jdou. My většinou jezdíme na ty dovolené k moři, protože my rádi se
0: máme rádi
1: moře, my se rádi prostě vyhříváme i na sluníčku. Takže buď hrajeme volejbal, chodíme na procházky, ale taky si povídáme o Bohu. To je to, co nás taky jako hodně drží.
0: Teď máš nový obsah rozhovorů, než jsi měla předtím, že?
1: Ano.
0: Vlastně všechno se ti stalo takové, novou náplň si dostala do života, tak bych to asi řekla, ne?
1: Ano. Novou náplň a je pravda, že jsem taky o několik kamarádek jako přišla, protože ty témata tam potom vypršely.
0: Tak si nemáš o čem povídat.
1: Si o čem povídat, přesně tak. A navíc děláš věci třeba úplně jinak.
0: Tak já jsem ráda, že jsme se dostali k tomu radostnějšímu z toho těžkého. Jak se teď s odstupem času díváš na to, co jsi prošla, co se ti stalo? Jak se na to teď díváš, když už je to nějakých těch 8 let?
1: Musím říct, že jsem ráda, že jsem to prošla bez nějakých, bez psychiatrické léčebny, i když vím, že oni tam mohou pomoci, bez nějakých prášků, bez nějakých utlumováků. A jsem v tom i na sebe hrdá, že jsem nevracela to zlo, které přicházelo během těch soudních procesů. A tím, že jsem vnímala tu boží blízkost, tak já jsem vlastně o nic nepřišla. Dobře, přišla jsem o manželství, které jsem si přála do konce života, ale já jsem naopak dostala.
0: Získala jsi?
1: Získala jsem hodně. A já vlastně už vůbec neberu nic jako ztrátu.
0: Co ses za tu dobu naučila o sobě a o Pánu Bohu?
1: No, o sobě. Jako, ať jsem dostala i takovou jako pomoc od lidí, od církve, od sborů, od blízkých, tak já jsem si nikdy moc o tu pomoc ani neřekla. Já jsem se vždycky snažila nějak to udělat sama. A našla jsem v sobě i věci, které jsem si tak jako někde upostranila, že prostě nebudu je dělat, nebudu řešit. Proč bych třeba studovala, proč bych jako se rozvíjela Mně to vlastně tehdy stačilo, mi tu rodinu a ty děti.
0: To byl pro tebe ten smysl.
1: To byl pro mě ten smysl, protože vlastně, proč bych jako něco dalšího získávala? Takže když vlastně jsem se rozhodla, že jdu dělat věci, které mě dřív bavily, ať jsem zase vzala kytaru do ruky a začala jsem hrát a zpívat, tak vlastně jsem se rozhodla, že se chci vzdělávat. Zase chci dál něco v sobě pracovat. A nejde ani tolik jako o titul, ale o to, že chceš dostávat do sebe prostě nějaký informace.
0: Rozvíjet se.
1: Rozvíjet se.
0: A to asi nějakou dobu trvalo, než si tu chuť vůbec k tomu dostala a odvahu.
1: Odvahu, chuť a vlastně tu možnost, když bylo rozhodnuto soudem o střídavé péči, tak tehdy vím, že jsem se rozhodla a říkala si, co já budu dělat. Dřív byly děti víceméně se mnou, já jsem chodila do práce, našla jsem si práci a lítala jsem.
0: Jo, ano,
1: prostě klasické,
0: byla jsem v jednom kole, klasika.
1: Byla jsem v jednom kole, klasika. A dopadla střídavá péče, říkám dopadla, protože nebyla jsem úplně tomu nakloněna, ty důvody tam byly, hlavně protože myslím si, že obě domácnosti, oba ty rodiče musí být aspoň z 90% nějak nastavení jako stejně v té výchově. Nebo
0: a musí být schopni spolu komunikovat.
1: Komunikovat.
0: Ano,
1: a to
0: ano.
1: My jsme, to se nám nepodařilo. Ale když ta soudkyně jako rozhodla, že to bude střídavá péče, tak já jsem si řekla, tak dobře, tak já jak naplním ten čas, když přijdu domů po práci, tak jak ho naplním. Takže jsem se rozhodla zase vrátit se ke kytaře, zpívat, protože co mě vždycky bavilo a dělá mi to radost. Vrátila jsem se k věcem, které jsem právě nikdy nedělala, více i sportovat, i když na to taky není úplně někdy tolik čas, ale k tomu studiu jsem se dopracovala, že se chci sebevzdělávat a posunovat dopředu.
0: Možná je to taková nová etapa tvého života, kterou pán Bůh ti otevřel, že předtím si měla hlavně na starosti nebo na srdci zabezpečit děti a svoji rodinu, to byl tvůj život. A když se tohle zhroutilo všechno, tak pán Bůh ti teď otevřel novou etapu života. Samozřejmě ty děti tam jsou, ty tam budou na pořád. To se nedá, když je někdo matka, tak je to jasné, že ty děti tam budou pořád ve tvém srdci a ve tvém zájmu, že? Ale pán Bůh ti otevřel nové věci.
1: A ano, a vnímala jsem, že od něj, že pán Bůh ke mně promlouvá, říká Petro, dělej taky to, co chceš ty, co tě baví. Moc se nedívej na to, co ti úplně každý vedle tam říká, našeptává. Jo. Takže jsem začala dělat to, co mě baví. Děti vidí už tu veselější, spokojenější mámu. Řekla bych, že už jsem se jako vrátila do toho, kde jsem byla před těma 8-9 rokama. Taková ta veselá
0: Takže
1: máma.
0: Takže 8-9 let trvalo. To je docela proces, který musí člověk projít, aby a projít si těmi věcmi, které musí si pořešit i sám v sobě, i směrem k okolí, směrem k tomu bývalému manželovi, že to je docela dost věcí, kterými musí člověk projít, než se od toho může oprostit.
1: Ano. A odpustit v podstatě všem. Jo. Ano. I těm, kteří bydlí kolem nás a řekli je, tak to je, jo. A najednou řekneš, tak jo, no, tak každý měl v tu chvíli na to nějaký názor. Není potřeba se tím zabývat, kdo co jak řekl nebo neřekl.
0: Pociťuješ takové to stigma, řekla bych, rozvedené ženy?
1: Já si to nějak tak jako vůbec nějak ani nepřipouštím. Ne.
0: A ze strany okolí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak díky Bohu.
1: Já se sama tak jako nazývám, jsem svobodná žena, která má ještě toho hodně před sebou a díky této vlastně tady této ráně nebo tomuto, co vlastně se mi stalo, tak věřím, že bych mohla i někomu pomoci a poradit a že i pán Bůh si toto jednou použije a že i já s odstupem času se na to budu dívat i jinak. Ale ne, jako stalo se mi to, je to hrozný a to ne. Ale spíš jako je to zkušenost. Hodně jsem se poučila z chyb, které jsem i já udělala, které bych taky neměla dělat, když bych si jednou našla nějakého partnera. A jak jsem říkala, já jsem toho spíš hodně získala.
0: Jsme v závěru našeho dnešního povídání. Je dobře, když skončíme optimisticky. A já jsem ráda, že jsi byla otevřená, abys hovořila tady o tom svém životě, o tom, co tě potkalo, protože krach manželství není snadná věc a někdo má možná problém o tom mluvit a určitě je potřeba nějaký čas, než se věci zahojí, než se rány zahojí, ale je potřeba o tom mluvit. A je asi velký rozdíl, který ty teď pociťuješ ve svém životě, jak teď řešíš věci, než jak jsi je řešila předtím, protože předtím si neznala Boha a nevěděla si, že tady je ta možnost mít někoho, kdo je větší, kdo víc unese a kdo je nad tím vším. To je něco úplně jiného, že? Takhle žít.
1: Určitě. A měla bych to jednodušší, možná kdybych znala už dávno Pána Boha, nebo už tehdy to nějak uchopila víc vírou, ale mě to trvalo.
0: Tak poslední otázka v našem dnešním povídání a možná je zbytečná, ale já ji položím. Kým je teď pro tebe Pán Bůh a jak vnímáš církev?
1: Tak vnímám, že Pán Bůh je ten otec, který mě miluje. Jako je to ten táta. Já jsem nikdy nezažila blízkost otce, já jsem neměla otce. Takže je to ten táta, který si o mě zvrchu stará. A je to vlastně, dal mě novou šanci, nový život. A já ho nechci zklamat. A církev, to chodí do církve je důležitý. Myslím si, že když má někdo víru solo, tak to není dobrý. Protože jsou různá téma kázání, chvály a celkově to společenství je důležitý. Aby jsme o tom mohli mluvit společně, mohli jsme se modlit, sdílet a nebýt pouze sám.
0: Vnímáš církev jako domov?
1: Jo, je to domov. Je to domov, kde, kam se můžu vracet. Je to přesně taková i ta nemocnice, když se i něco děje. Nenechávat si to pro sebe.
0: To je možná i tvoje doporučení směrem k těm, kteří nás dnes poslouchají, ne? Když bych úplně v samém závěru tě poprosila o nějaké shrnutí nebo povzbuzení či radu pro lidi, kteří se nachází v těžké krizi životní.
1: Já jsem ten, který jsem to se snažil takto udělat, aby řešit to. Řešit to, řešit ty problémy a nenechávat to být. A řešit to ať už jsou to lidé, kteří věří nebo nevěří, tak hledat ta řešení i pomocí odborníků a nenechávat to zajít do nějakých právě extrémů, že se to neřeší. Takže hledat ta řešení, mluvit o tom, i kdyby to stálo cokoliv, tak ono vždycky je potřeba si uvědomit, že pokud jsou v tom děti, tak vlastně nejvíc na závěr to vlastně je to nejvíc jako zasáhne. Já to vidím i u svých dětí, ale díky Bohu a blízkosti Pána Boha se to všechno jako mění a řekla bych, že teďka je to fajn. Řešit, řešit a chodit za Pánem Bohem. A pro ty, kteří ho hledají, tak zapojit i do toho nějaké ty blízké přátele, kteří mohou v tomhle pomoci a nasměrovat.
0: Nebýt sám se svým problémem.
1: Mm-hmm. Tak.
0: To říká Petra Kopetková, můj dnešní host v pořadu Fortepiano. Do budoucna se teď díváš asi s větším optimismem, než tomu bylo před pár lety. Z toho vyplývá z toho, co jsi teď řekla. A já ti přeju, aby ti Pán Bůh ukazoval tu cestu, po které máš jít, aby si mohla jít do těch jeho šlépějí, víš, do těch stop, aby se ti to dařilo a aby si ještě mohla vidět jeho jednání ve svém životě, v životech svých dětí. Děkuji ti, že jsi přišla.
1: I já moc děkuji.
0: Pořad Fortepiano končí, ten další tady bude zase za týden. V pravidelném čase od mikrofonu se loučí Lenka Malinová.

Máme po čtvrté hodině, na Rádiu 7 vás ve středu 22. července zdraví Klára Litterová. V této hodince vám ve čtvrt na pět představíme pořad Zákoutí. Kniha Miroslava Hlauča Letnice získala Magnésii literu jako kniha roku a stala se i absolutním vítězem této ankety za rok 2024. Její autor je muž mnoha řemesel a umění. Především umí pozorovat a svá zjištění aplikovat.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je myšlenka tou základní tvůrčí jednotkou, na které je možné stavět? Možná, že tohle je otázka, která může předznamenat dnešní vydání Zákoutí. Dobrý poslech.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Pokud bychom o někom chtěli říct, že je to renesanční člověk, tak by se určitě toto označení hodilo pro mého dnešního hosta. Farmaceut, manažer, divadelní režisér, vystudovaný filmový vědec, autor knihy, oceněné jako kniha roku v rámci Magnesia Litera, znalec letadel, milovník poezie a teď bych mohla ještě dlouho pokračovat, tak já už toho raději nechám. To všechno je Miroslav Hlaučo, můj dnešní host. Vítejte v Zákoutí, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaký byl váš dětský sen? Čím nebo možná čím vším jste toužil být?
1: To vším je velmi dobré, protože jako já jsem snad chtěl být skoro vším. Pamatuju si, že nějakou dobu jsem chtěl být zvěrolékařem. Pak jsem velice dlouho a hodně intenzivně chtěl být kosmonautem nebo alespoň pilotem. Obešly mě takové ty divné touhy, jakože nikdy jsem nechtěl být traktoristou a
0: ani popelářem.
1: Ani popelářem. Já jsem z vesnice, my jsme tam neměli popelářské.
0: Jo, jasně.
1: Ale pak jsem nějakou dobu chtěl být spisovatelem a do toho jsem současně chtěl dělat divadlo třeba. Ještě se mi líbila představa některých oborů humanitních, jako třeba psychologa, lékaře. Ano, lékař se mi líbil, jo. Zejména chirurg.
0: No a jak se z toho potom stala ta farmacie teda?
1: No to už nemá tak daleko zase.
0: No,
1: ta farmacie se z toho stala vlastně relativně jednoduše. Já jsem přízemní člověk, který má rád jistoty a realitu. Na medicínu v té době brali strašně málo lidí a bylo to takové jakoby trošičku jakoby exkluzivní a bál jsem se, že mě nevezmou, protože pak bych musel jít na 2 roky na vojnu. A farmace mi přišla jako schůdnější a jistější. Jo, protože z toho samého důvodu jsem nešel třeba na psychologii nebo žurnalistiku. No a pak jsem přišel na to, jako, že jsem mohl jít na kterýkoliv z těch předešlých, protože všechny jsou lehčí. Já si myslím, že neexistuje těžší škola, než
0: farmacie.
1: Je to tak? Protože ta má tak jako široký rozsah a vlastně se nikdy neudomácníte. Pořád je tam něco nového a spousty chemií a nějaká ta fyzika a biologie. Já jsem ještě klinický farmaceut, takže já jsem k tomu měl ještě spoustu fyziologie a patologie a všeho možného a hodně praktických cvičení, takže my jsme trávili celé dny ve škole, zatímco mý kamarádi, co byli na filozofické fakultě, chodívali do školy tak jako na 3-4 hodinky a já jsem tam vyrážel v ráno v 7 a vracel jsem se večer v 7. No, ale zas na druhou stranu to dalo relativně široký záběr v těch exaktních vědách. To je dobré mít, protože člověk si musí uvědomit, že vlastně to, co se naučí v těch exaktních vědách, se trošičku na jiné úrovni opakuje potom i v těch vědách společenských, jako ono to není odtržené od sebe. Taky mi to dalo vlastně, ne pocit, to je fakt, že ty věci vzájemně souvisí a že se vzájemně doplňují a prolínají a že vlastně neexistuje nějaký kus něčeho, který by byl úplně odtržen od všeho ostatního, že neexistuje vlastně úplně čistá specializace. Je dobré, když člověk je v něčem odborník, v nějaké specializaci, ale přitom si uvědomuje, jak to celé zapadá do toho celku.
0: Děkuji, že to spojujete. Já totiž, když jsem zkoumala ten váš životopis, tak jsem si říkala, kolikrát za život člověk může úplně proměnit to své směřování a zároveň tím nevykořenit sám sebe. A tohle mi na to trošku odpovídá, protože vy tam tu spojku, jakoby ten základ máte. Chápu to dobře.
1: Vykořenění se mi nestalo ani jednou a proměnit celý svůj život můžete vlastně mnohokrát, dokud to ustojíte, a dokud na to máte sílu a dokud na to máte ještě čas. Jo? Jako já si myslím, že už potom třeba v 70. se bude proměňovat ten život od základu relativně těžko.
0: Řekl byste o sobě, že jste dobrodruh?
1: Ne, vůbec ne. Já, naopak, já jsem muž jistoty, který rád sedí za peci. Jako, občas se mi stane, že mě jako situace dožene k tomu, že udělám nějaký dobrodružný jakoby čin. Ale to není jako moje primární nastavení, já nejsem ten, kdo by chtěl být dobrodruhem, přesto, že jeden z mých nejoblíbenějších filmů ze zlaté francouzské éry se jmenuje Dobrodruzi. Já si to dovedu představovat být dobrodruhem. Já jsem dobrodruh, který jako si vyjde ven na zahradu A prožije obrovské dobrodružství v amazonském pralese nebo na bojišti druhé světové války a prožil se vším všudy, aniž bych musel někam odejít, přestože jsem jako párkrát někde byl.
0: No a všechny ty životní změny, včetně stěhování ze Slovenska, v podstatě z východu Slovenska do Prahy, to není
1: Ze
0: dobrodružství?
1: středu Slovenska, to bych
0: No,
1: vás opravil, teda jako.
0: dobře.
1: To jsem nepovažoval za nějakou zásadní změnu. Jo, to byla změna v detailech, ale jako já jsem byl pořád v Československu.
0: To je pravda, to bylo na začátku 90. let, že?
1: Pro mě to byla pořád jedna země a já už jsem předtím bydlel v Bratislavě, což bylo taky větší město a tím pádem to pro mě nebyl ani takový jako velký kulturní zlom. Tam jsou taky divadla jako a
0: Vaše kniha Letnice, která dostala Magnesii literu za knihu roku a taky se stala absolutním vítězem Magnesie litery, tak je takovou, někdo říkává, pábitelskou vzpomínkou na staré zašlé časy. Co z toho, co jste v dětství zažil v tom podhůří Roháčů, se v té knižce nějak odráží?
1: no všechno. Ale odráží se tam i spousta jiných věcí, jako jo, ale samozřejmě, že takový ten svůj základní vztah k životu a k světu si člověk vybuduje, když je malý a mladý. Jako když je malý, tak si vytvoří takový ten široký svět, ve kterém vlastně moc nezáleží na tom, co je reálné a co je fantazie. I když mezi náma, mezi realitou a fantazií, tak velký rozdíl nevidím, protože já si jenom myslím, že realita je jenom jiný způsob nahlížení toho jevového světa než fantazie, ale jinak oba dva jsou podle mě rovnocenné a neobejdou se bez sebe. To prostředí bylo nesmírně kouzelné právě v tom, že neměli jsme tam divadlo, tak jsem si ho musel dělat. Neměli jsme tam, televize měla tenkrát dva programy a ty byly černobílé a ještě nebyly ani přes celý den, což bylo vlastně jediné takové zásadní médium a rozhlas, teda rozhlas jsem měl ještě taky rád, ale kino jsme ve vesnici měli, ale promítali se tam jen takové ty filmy, které došly do té vesnice. Pak jsem do kina musel jezdit do okresního města, což jako nevždy má člověk čas. Takže jsem si spoustu věcí, které jsem neměl, musel vymyslet. Jako. Vymyslel jsem si je mnohdy ještě hezčí, než ve skutečnosti byly. Tohle mi to dalo a navíc jsem měl to prostředí, ve kterém se vymýšlí strašně dobře. Protože já jsem měl za vesnicí, vlastně za vesnicí, kdybych šel ještě tak jako asi 3 kilometry dál, tak tam končila silnice. A pak už byly jenom hory. Když jsem přeskočil náš plot, tak jsem proběhnul přes pár set metrů takového pole a byl jsem v údolí horské říčky, v křovinách a lesích, kde jsme s klukama stavěli hatě a dělali si sruby jako a hráli se na všechno možné. A tam vlastně jakoby nejde žít bez fantazie a nejde žít bez takového toho slunce. Tím myslím i to slunce, nejenom to, co svítí tam na nebi, ale i to, které máte jakoby v sobě.

0: Některé v češtině, v rozhlase se dokonce vysílala programy, které byly na půl české, na půl slovenské, knížky se četly. To, co nevyšlo v Čechách, vyšlo na Slovensku a obráceně, takže vlastně mně to přijde jako v podstatě sice dva jazyky, které jsem používal v odlišných situacích, ale mezi náma je oba považuji za mateřské.
1: Přemýšlel jste o tom, když jste tu knihu psal, že byste ji psal ve slovenštině, nebo už ta volba češtiny byla úplně přirozená právě proto, že jste zakotvený v Česku?
0: Tady byla přirozená ta volba v češtině, protože jako jsem tady nějakou dobu už žil, ale když jsem vlastně tuhle knihu, když mě napadla, tak jsem si asi prvních 10-15 stránek napsal v slovenštině, protože to mě napadlo asi před 35 lety. Ale byla by jiná. Ta slovenština je jiný jazyk a v jiném jazyce napíšete jinou knížku. Proto bych ji nedovedl přeložit. Já bych dovedl napsat jinou knížku v slovenštině, možná by měla i úplně jiné postavy a úplně jiný konec, ale já jsem rád, když mi ten jazyk diktuje. Ta čeština má tu výhodu, že takový jakoby kvázi archaizující jazyk se z ní dá vytvořit snadněji než ze slovenštiny. To je takový umělý archaizující jazyk, tohle není knížka, která by byla historická a nesnaží se napodobovat nějaký historický jazyk. Uměl bych ho, protože já ho mám rád. Mám strašně rád třeba Vančurův jazyk a mám hodně rád i takové ty jazyky, které jsou už dneska mladé generaci téměř nesrozumitelné, přestože jsou češtinou a přestože se tady používali ještě před 100 lety. K tomu tématu mi tenhle archaizující jazyk nějak sedl.
1: Pro mě ta kniha byla velkým překvapením už pro svůj název, protože jsem pořád čekala, jakou roli ty zmíněné letnice, které má ta kniha v názvu, budou hrát v té knize. A vlastně mě překvapilo, kolik reálií spojených s křesťanstvím ta kniha obsahuje a kolik narážek lidem, kteří jsou nějak zorientovaní v křesťanství, bude srozumitelných právě těm čtenářům, kteří se v křesťanství orientují více než těm, kteří nemají ten background, všechno chození po vodě a všechny další. Nic dalšího s dovolením neprozrazuju, aby si to čtenáři užili. Proč jste zvolil právě tuhle tu část jako něco nosného pro to vykreslení toho vlastně velmi specifického světa?
0: Přišlo mi to jako taková docela dobrá paralela, protože vlastně, když mi tam ten Odysseus vchází týden před Velikonocema do té vesnice, já trošku prozrazuji, ale jako není to žádný
1: Jo,
0: spoiler, jo,
1: určitě.
0: tak se mi spojí s nějakou jinou postavou, která taky jako týden před Velikonocemi vstoupila někam do nějakého města. No a vzhledem k tomu, že o Velikonocích vstal z mrtvých, tak mi přišlo logické, jako že bude nějakou dobu trvat, než všichni přijdou na to, o co jde. Takže, a to je přesně to období do těch letnic. Takže mi to přišlo naprosto logické, i když přiznám se, že tohle nebyl plán. Tohle mě napadlo v průběhu psaní. Já nepíšu knížku, jako že bych si udělal kostru. Jo, já jsem netušil na začátku kapitoly, co bude na
1: Došlo to
0: konci.
1: tam prostě.
0: Tomu se říká intuice, jako, jo, že máte někde už vlastně nějakou reálnou osnovu, nevycházející z toho, co si vy chcete naordinovat, ale z toho, co ve vás je a co víte. A když se jí podřídíte, tak ona vás dovede jako na to správné místo.
1: Zároveň tahle ta osa, která se hodně opírá o spoustu těch křesťanských motivů, je v té knížce použité stylem, že znamená i jakési loučení se starými časy. Tak přemýšlím, jestli to zároveň bylo i loučení s tím, co křesťanství znamenalo pro dnešní společnost.
0: My
1: Vnímal jste to?
0: nemáme důvod se s tím loučit, protože já jsem teda absolutní ateist, ale naše kultura v podstatě má hodně, hodně, hodně styčných ploch s tím křesťanstvím, protože s ním vlastně 2000 let vyrůstala, jo, jakoby, a souběžně s tím samozřejmě, a to já si uvědomuju taky, protože tam je ten Odysseus, máme hodně

0: společného s takovouto racionalitou a logikou antického Řecka, zejména toho atického, těch Aten a okolí, ne toho mystického, protože to Řecko mystické je trochu jiné, ale tam si myslím, že dochází zrovna k tomu boji mezi tou mystikou a tou racionalitou a u těch Řeků, jako se ta racionalita ukáže jako to tvůrčí. A máme hodně samozřejmě společného s tím judaistickým světem, jako jo, s tou starou Biblí, nejenom s tou novou, tedy nejenom s tím křesťanstvím, protože odtamtud máme tu morálku a odtamtud máme spoustu dalších věcí. No a máme ještě jednu věc, která se strašně opomíjí a teď mám pocit, že už začíná být i pomalonku jakoby skoro odvrhována, to je římské právo. To, co nám dali Římané, byl ten řád a právo. A to křesťanství se tím celým ale prolíná. Jednak jsou všechny tyhle ty prvky v něm obsažené. Křesťanství bez té antiky nebylo. Jo, jakoby, kdyby se křesťanství z té araméštiny nedostalo do té řečtiny a kdyby ho nevzali do rukou ti, kteří vlastně jako mluvili nějakou základní řečtinou a donesli ho do toho světa té racionality, toho právního systému, toho Říma, tak si myslím, že by se nechytlo. A samozřejmě jako židovské pojetí světa je tam obsaženo jakoby v základě. A ještě jednu věc má společnou se všemi těmito momenty a to má společnost s letnicema. Jsou to společnosti, které staví na základním příběhu. Příběh je ten, skrze který vysvětlují svět. I ti logičtí, racionální Řekové, kteří uměli věci už spočítat a uměli je zaznamenat už nějakými jinými způsoby než vyprávěním, se drželi toho vyprávění. Homer proto vypráví v těch příbězích a celá starozákonní Bible je vyprávěna v příbězích a novozákonní je vlastně taky jenom příběh. Příběh je fajn v tom, že vám zabrání vytvářet si jasně formulované dogma. To si myslím, že je trošičku problém takového toho jakoby katolicky pojímaného, ale nakonec i evangelicky pojímaného křesťanství, jakože se snaží vlastně z toho příběhu udělat, vysvětlit toho úplně jako jedno jednolité dogma. Jo? A ten příběh je přesně o tom, že vám dá možnost prožít si to, co prožívá ten hrdina ve vašem vlastním vnitru, ve vaší vlastní zemi, vytvořit si tu vlastní zemi, jako já jsem si tolikrát představoval sebe jako Odysea, když jsem četl Homéra. A děsně mě to bavilo. A věděl jsem, že to bylo jiné. Jo? Ale když to prožijete takhle, tak ten prožitek vám dává úplně jiný význam, než když vám někdo řekne, co to znamená, nebo
1: Ano.
0: to pojmenuje dokonce jenom jednou větou nebo jedním
1: Rozumím.
0: slovem. Proto ti Řekové, zejména ty antičtí, teda ty z okolí těch Aten, dělali každý rok ty slavnosti, na kterých předváděli to divadlo. Celá polis se musela podívat na to
1: Ten
0: samé
1: příběh.
0: a sebe sama si do toho projektovat a komunikovat o tom vzájemně a hledat si sebe a současně jim to říkalo, jakoby, pozor, vidíš, tahle hra je o těch velkých, kteří byli silní a mnohem větší než si ty. A přesto dělali chyby a ty si taky dávej pozor.
1: Mně se moc líbilo, jak jste tak jako velmi přesvědčivě řekl, já jsem absolutní ateista. Mě by moc zajímalo, co to znamená.
0: To znamená, že já nevěřím na žádný individuální přesah. Jo, myslím si, že člověk je opravdu jen a pouze biologická bytost, která samozřejmě dokáže vytvářet neskutečné světy a má strašně moc možností tím, že vládne svou představivostí, ale že po něm nic nezůstává. Jediné, co tady zanechá, je to, co nechá těm druhým. V tomto ohledu jako nevěřím ani na jiné životy, ani na pokračování života, já nevěřím ani na mimozemské civilizace. A já si myslím, že jsme vysloveně svým způsobem náhodou vytvořená entita, ale to je na ní mnohem cennějšího, než kdyby to nebyla takhle vytvořená entita. Tak tohle to je opravdový zázrak.
1: Já to slyším, co říkáte, a zároveň mi připadá neuvěřitelné to přesvědčení o náhodě a jakoby žádném přesahu a to, jakým způsobem přemýšlíte v tom, jak vznikaly všechny ty vzorce, jakým způsobem funguje křesťanství a židovství, křesťanství, celý tenhle ten odkaz. Je tohle skutečně všechno jenom lidské dílo? Včetně
0: Ano,
1: člověka, který je souhrou buněk a stal se?
0: to není souhra buněk, která se stala. To je miliardový vývoj. A to jako je, tohle je zázrak. Tohle je jedinečnost a o to je to podle mě cennější. Tohle je vysloveně, kdybych chtěl v současnosti hledat paralelu slova Bůh, tak bych ji viděl v tomhle. V tom, že my jsme měli to štěstí, to jedinečné štěstí dojít k sobě. V podstatě z prachu. Že jsme s tou cestou se ještě dokonce ani sami nezavraždili. Mnohokrát jsme k tomu neměli tak daleko, myslím, jako lidstvo, jo? Ale pořád věřím v to, že v tom vesmíru pořád vítězí kus dobra. Protože jsme si ho vynašli. A protože jsme si ho pojmenovali a protože víme, že může být něco dobré a právě proto tomu nedáme zahynout.
1: A to všechno se prostě děje v rámci té miliardy let náhodou.
0: No, podle toho, jak definujete náhodu, protože ve chvíli, kdy už vytvoříte nějaký princip, tak on se samozřejmě v rámci okolností chová nahodile, ale nepopře v sobě ten princip. Jo? A ten princip jako už existoval dávno, ten začal existovat ve chvíli, kdy první proton přitáhl první elektron a ten začal kolem něj obíhat a dal jakoby něčemu první řád. Totiž tohle nemá přímou cestu. To je ještě další pro mě strašně zábavná věc a neuvěřitelně okouzlující, že ten vesmír vlastně zkouší. Jo, že vlastně něco je a když se to nehodí, tak se to zahodí, anebo se to znovu objeví a pomalonku se to skládá tak, aby to někam šlo. Ono to samo neví kam. Já vím, že to teď vypadá jakoby divně, ale samo sebe se to hledá. A když se to najde, tak začne hledat něco dalšího, tak jako lidé, jako sami sebe miliony let hledají a pořád se hledáme. A jakmile se najdeme a objevíme něco, co je pro nás dobré a prospěšné, tak to znám to ze všední a začneme hledat něco jiného, co je pro nás dobré a prospěšné. Samozřejmě tam se udělá spousta chyb, ten vesmír udělal taky spoustu chyb, jako ta evoluce udělala taky neskutečné množství jakoby pokusů, které nikam nevedly a za jiné okolnosti by třeba někam vedly, jo? Ale my máme nějaké okolnosti, ve kterých se nějakým způsobem vyvíjíme. A jde o to, co si z nich vezmeme, co z nich dokážeme přetvořit, co z nich dokážeme pochopit, co z nich dokážeme uchopit a co z nich dovedeme vytvořit a kam se v nich posuneme dál.
1: Rozumím, ale tam je pořád ta naše mysl, která to ovládá a která to dělá, která to volí. Ale pořád mi tam nesedí taková ta představa toho, že v rámci toho vesmíru se to děje nějak
0: No to se neděje v rámci vesmíru. V rámci
1: samo.
0: vesmíru jsme se udali jenom ten život. A pak už
1: A
0: se
1: pak už
0: ten
1: je to
0: život začne
1: všechno,
0: odvíjet.
1: rozumím, a pak už je tam ta mysl, je to nějak
0: Tam něco se
1: koordinováno.
0: dostaví ve chvíli, kdy začnete myslet. Jo? Jakoby vy
1: Rozumím.
0: se potom i samozřejmě zpětně přisuzujete i tomu, co je za váma, co tu mysl ještě nemělo, protože vy tu minulost budujete. Jo? Té dáváme smysl. I my jsme produktem minulosti a teď je na nás jí dát smysl, aby mělo smysl to, že dospěla k nám.
1: Jste v pohodě s tím, že člověk se prostě objeví a pak zase skončí a předtím a potom nic není?
0: Proč bych s tím neměl být v pohodě? Jako on taky může ovlivnit, co se bude dát. Jako třeba se dostane do situace, kdy se mu povede vymanit se nutnosti zániku, myslím tím jako lidstva. Dokonce i podstatově jeho konečnost. S tím v pohodě jsem. A není to nic, co by ho dehonestovalo. On bude součástí věčnosti. Akorát jako nebude věčný.
1: Když říkáte, bude součástí věčnosti, co tím myslíte?
0: No, myslím tím to, že no, už tady je, tak tady bude.
1: Jak
0: Jo,
1: ale?
0: I v budoucnu tady bude to, co vznikne po něm, i kdyby ho to úplně popřelo, tak už nikdy nezmizí fakt, že tady někde jsme jednou byli a něco jsme žili a znali jsme věci, které třeba ten vesmír objevil jenom v nás. Třeba nikde jinde nejsou věci, jako je láska, nebo Bůh, nebo dobro. Třeba je to jen pouze v nás, jenom teď v tuto chvíli. A my za to máme obrovskou odpovědnost. Protože je docela možné a podle mě velice pravděpodobné, že jak je ten vesmír široký, jak má miliardy miliard hvězd, tak nikde mezi nima není nic tak krásného, jako je třeba láska, nebo soucit, nebo milost, nebo vlastně i budoucnost, jako, jo, protože to je taky náš koncept. Jo. To je přece strašně krásné, že zrovna my jsme ti, kteří tohle znají.
1: Co vám dává naději do budoucnosti?
0: Mně naději do budoucnosti dává to, že ať už to na tom světě mnohdy vypadalo hrozně divně a hrozně divoce a dokonce příšerně, že nakonec přece jenom zvítězila ta lidskost, protože si myslím, že my už jsme tu lidskost dávno objevili. Že my si jen občas pokoušíme její hranice.
1: A někdy teda dost fatálně přijde mi.
0: No to ano, ale to jsou zase ti, kteří vlastně úplně přesně nevědí, co to ta lidskost je, a zmanipulujou ty lidi, kteří si nejsou tou lidskostí jistí. To se hod stává. Ale myslím si, že už bychom mohli být natolik moudří, že už bychom to mohli asi i rozpoznat, ale asi to nikdy nerozpoznají všichni. A asi to nikdy nerozpoznají všichni včas. No, možná je to dáno tím, že mnoha lidem dělá problém cítit sebe jako jedinečnou bytost a přitom zůstávat součástí té společnosti, za kterou jsem jako jedinečná bytost stejně zodpovědná, jako ta společnost za mou jedinečnost. Jo? Vypadá to strašně jednoduše, ale my budeme vždycky v podstatě asi mít pocit, že já je nade vše. Ale máme vynálezy, jako je třeba oběť, a tam se zase tenhle fakt stírá. A mnohdy tu oběť přinese někdo, kdo vlastně netuší, že má v sobě tu sílu být obětí. Mnohdy jenom v těch okolnostech se najednou něco stane a on si uvědomí, ne, já jsem člověk a člověk, když má být hrdý, tak tohle nedopustí. Já myslím, že to zní pateticky, ale to třeba umřít. Jo? Dokonce tady pár tisíc kilometrů od nás jdou takhle lidé umřít za vlast. A je jedno, jestli to, co nazývají vlastí, je jejich rodina, nebo jistoty, nebo jejich svoboda. My vždy samozřejmě máme možnost volby, jak se k okolnostem postavit a je na nás, do jaké míry se v rámci té volby staneme hrdiny, ale my se nemusíme stávat ani hrdiny, možná úplně stačí, když zůstaneme lidskými.
1: Říká Miroslav Hlaučo, host dnešního Zákoutí. Moc díky, že jste dnes byl mým hostem.
0: Děkuji vám.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste dnes byli s námi. Naslyšenou. I když už zaznělo rozloučení, tak potřebuju přidat jakousi doušku, završení. Protože někdy se to nejpodstatnější odehraje, až jsou mikrofony vypnuté a je po všem. A my jsme se právě v té chvíli s Miroslavem Hlaučem dostali podle mého k tomu nejpodstatnějšímu v rámci toho rozhovoru. K debatě o tom, že v Boha sice nevěří, ale každý den s ním mluví, protože Bůh je přece ten soubor myšlenek a člověk si ho vymyslel proto, aby měl protějšek ke svému směřování, ke svému uvažování, ke kultivování vlastního života. A ještě spousta zajímavého v tomhle povídání zazněla. Možná se na to dostane příště. Někdy příště.

Hosté zákoutí sami sebe neoznačují za křesťany, ale je jim vlastní klást si otázky po smyslu a směřování života. I za týden tuhle cestu absolvujeme. Přidáte se k nám? Reprízu dnešního dílu zákoutí vysíláme i v sobotu ve 23.15.

Nikdy ses neměla narodit, si zásadní omyl mého života, říká Lucie Endlicherová o větě, která jí obrátila život na ruby. Přestože se cítila vykořeněně, nepatřičně, oporou se jí v životě stal vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem. Více o tom v pořadu Stopy už za chvíli v 5 hodin.

0: S 5. hodinou raní vám ve středu 22. července přináší vysílání Rádio 7 Stopy s Lucí Endlicherovou. V jejím svědectví se podíváme na větu, která jí obrátila život na ruby.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví a u poslechu vítá Milan Remeš. V červencových týdnech saháme do archivu pro příběhy některých současných i bývalých pracovníků našeho rádia. Dnešní vyprávění o putování za poznáním Boha a jeho lásky patří Lucii Endlicherové, které se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
10: Dobrý den, já jsem Lucie Endlicherová a ráda bych vám řekla o své cestě k Bohu a o své cestě ke Kristu. A záměrně to říkám takhle rozděleně, protože nějakým způsobem to na mé cestě víry rozdělené bylo. Začít bych měla asi u jedné věty, která mi obrátila život vzhůru nohama. To je věta, kterou mi řekla moje maminka, když mi bylo 15 let. A ta věta zněla, nikdy ses neměla narodit, asi zásadní omyl mého života. Když je vám 15, pár týdnů předtím poprvé v životě držíte Bibli a srovnáváte se s tím, jestli Bůh je nebo není, a najednou vám člověk, který je vám z nejbližších, řekne něco takového, tak vám to opravdu obrátí úplně kompletně všechno. Mně se tohle to stalo. A vlastně mojí záchranou v té době bylo, že už tomu skutečně předcházelo to, že jsem přečetla Bibli. Tedy dobře, nebudu to přehánět, v té době jsem měla přečtených prvních pár stránek, ale u mě to zafungovalo tak zvláštně tak, že když jsem přečetla zprávu o stvoření světa, tak jsem zaklapla Bibli a řekla jsem Bůh je. Vůbec jsem o tom nepochybovala, vůbec jsem neměla potřebu nějak dál to zdůvodňovat, v mém světě se najednou všechno nějak přeskládalo a dávalo to smysl. Možná bych mohla ještě předeslat, že tohle bylo na počátku roku 1990 a předcházelo tomu to, že naše učitelka dějepisu a občanské nauky, která do té doby chodila pod paží s Marxovým kapitálem, tak najednou jednou přišla z Biblí a říkala, tohle je ta kniha, kterou si musíte přečíst. Já jsem měla věřící kamarádku, tak jsem se od ní Bibli půjčila a pak už tedy následovalo to, o čem byla řeč. Ještě předtím jsem přemýšlela o tom, jaký má život vlastně smysl a těsně předtím, než jsem si uvědomila, že věřím, že Bůh je a stvořil svět a má s člověkem nějaký záměr, tak jsem měla hodně nastudovanou japonskou mytologii a japonský šintoismus. A byla jsem přesvědčena, že budu šintoistkou. Těšila jsem se, až se podívám do Japonska. Prostě vždycky v mém životě figurovaly nějaké otázky po smyslu života a po tom, kam směřujeme. Myslím, že tady se to spojuje s tou maminčinou větou, s tím nikdy ses neměla narodit. Já jsem si vždycky připadala nepatřičně a nějak navíc. A hledala jsem, kam vlastně patřím, kde je mé místo tady na světě, kde mám nějaké doma, ke komu patřím a co dá smysl mému životu. Když mi tenkrát maminka řekla, že mě nechtěla, tak to pro mě znamenalo hluboké vykořenění a taky velký boj, protože souběžně s tím, že jsem se začínala seznamovat s tím, jaký je Bůh, tak jsem se najednou musela vyrovnat s tím nejhlubším odmítnutím, které jsem zakusila. A bylo to zvláštní v tom, že jsem vnímala, že ta maminčina věta nějak dává do souvislosti celý můj život, mé dětství, všechno, co se dělo, nebylo to jednoduché, asi vůbec o tom není potřeba mluvit, ale najednou jsem viděla, že to, že se ptám potom, jaký má život smysl a to, že hledám, kam vlastně směřovat a ke komu patřit, souvisí jednak hluboce tady s tím maminčiným bojem a s tím, jestli mě ve svém životě chtěla nebo ne, ale že to jde ještě hlouběji. Že i když moje rodiče zažívali tenhle ten boj a ten hluboký otazník nad tím, jestli tady mám být nebo ne, tak tady byl Bůh, který mě tu chtěl a který ty věci připravil tak, že jsem se narodila, že jsem vyrostla a že on je ten, který si mě takhle na tenhle svět přivedl pro sebe. A to byla vlastně ta zpráva, kterou jsem vyčetla tenkrát už v tom stvoření světa, protože jsem v té zprávě tak vnímala Boží lásku a to, že Bůh tvořil věci s nějakým záměrem, že mi bylo jasné, že ten záměr musí být i v tom mém životě, že to nemůže být jenom tak. Najednou to, co jsem četla na těch řádcích knihy Genesis u stvoření světa, byla zpráva o tom, že věci mají smysl, že nejsou jenom tak. A to bylo něco, co mi dávalo hluboký pokoj. A pak to byla ještě jedna zpráva, která měla v sobě i kousek hořké pilulky, ale ta se dala překonat. A ta zpráva byla o tom, že Bůh člověka stvořil pro sebe a pro vztah se sebou a že ho miluje a touží po jeho blízkosti. A že vlastně ta první moje chyba na mé straně je to, že já po Boží blízkosti netoužím. A dobře, nemůžu toužit po něčem, co neznám. Napřed jsem musela zažít a zakusit, poznat, jak Bůh člověka miluje, aby mi najednou došlo, že ta moje primární chyba je, že já jsem Boha nemilovala a netoužila po něm. Ale tohleto poznání mi najednou rozkrývalo obrovské vědomí mých vlastních chyb. Na prvním místě téhleté chyby, toho hříchu, odmítnutí Boha, obrácení se k němu zády a pak i dalších věcí, které nebyly v pořádku. Z toho poznání Boží lásky najednou vyrostla ta v něčem hořká pilulka toho tady a tady to vůbec nebylo dobré, ale to se celé překrývalo tou otevřenou Boží náručí a nabídkou odpuštění. Tahle ta chvíle, mě tenkrát bylo 15, mi opravdu změnila život ve všech směrech. V tom, že jsem poznala Boží lásku, v tom, že jsem poznala svůj hřích, svoje odvrácení se od Boha i tu nabídku návratu k němu. A taky tu první velkou výzvu, která z toho všeho plynula, protože když jsem poznala Boží lásku, tak jsem poznala i to, že já mám milovat. A že na to odmítnutí, pochybnosti a otazníky, které jsem vnímala ze strany rodičů, mám odpovědět ne neláskou, ne odmítnutím, ale odpuštěním. A to byl pro mě velký boj, který trval spoustu let. A pak bych chtěla říct ještě jednu věc, která byla na té cestě důležitá. Jestli si uvědomujete, tak já jsem začínala tím, že chci mluvit o své cestě k poznání Boha a Krista a záměrně jsem to oddělila. Protože v těch 15, když jsem uvěřila, že Bůh je a že člověka miluje, tak jsem byla součástí církve, všecko fungovalo a dávalo smysl, ale zároveň v mém životě byla vždycky hluboká touha žít tak, aby se můj život líbil Bohu. A zároveň, i když tam tahle ta touha byla, a já jsem nebyla jenom nějaký chodič do kostela, ale byla jsem někdo, kdo četl Bibli, modlil se vlastními slovy, usiloval o to mít s Bohem vztah, tak pořád jsem zároveň dělala věci, které vůbec nebyly v pořádku, řešila jsem, padala jsem, chtěla jsem to dělat, jinak nešlo to. Přitom jsem v srdci měla tu hlubokou touhu líbit se Bohu. A ten život už byl tak skoro jako rozpolcený na dvě půlky. Někdy v té době, to bylo někdy, když mi bylo 28, jsem odjela na 3 měsíce do Anglie jako au pair a tam jsem měla velký prostor přemýšlet o věcech a setkala jsem se v té době s jednou svou kamarádkou, Katkou, která mi nabídla jiný pohled na Boží milost, který jsem v té době neznala a neslyšela. A tam jsem poprvé zaslechla to, že nemusím makat, snažit se a vést život, který bude stoprocentní, protože pak mi Pán Bůh řekne, dobře služebníku věrný a dobrý pojď. Vejdi, tady jsem, tohle je tvoje místo, ale najednou mi ukázala Boží milost jako něco, pro co i kdybych se rozkrájela, tak nemůžu nikdy udělat tolik, abych ji získala, ale zároveň je to něco, co se nabízí úplně zadarmo. Jenom tím, že věřím tomu, že takhle to je. A já jsem si jistá, že jsem jenom do té doby měla poznání, které nebylo dobré, které mi neukazovalo tu pravdu, jak je zapsaná v Bibli, tak jak skutečně je. A když jsem ji takhle poznala, tak se mi ještě jednou obrátil život úplně vzhůru nohama a najednou jsem pochopila, že nejde jen o to, že Bůh člověka miluje a že Ježíš je zosobněním jeho lásky, ale že jsem taky volána k tomu, aby Ježíš byl nejenom mým spasitelem, tím, kdo za mě zemřel na kříži, ale aby byl i mým pánem. tím, komu dám svůj život naprosto do rukou. Ono to může znít trošku fanaticky a nesrozumitelně, ale je to především to vědomí, že když o věcech přemýšlím a rozhoduju se, tak se vždycky taky ptám Boha, co si o tom myslí. A on mi nejčastěji řekne, udělej si to, jak chceš. Ale na mé zodpovědnosti je formovat to svoje rozhodování tak, aby zapadalo do Božích plánů pro život člověka. A ty jsou jasně zapsané v Bibli a dá se o nich nějakým způsobem přemýšlet, dá se s nimi nějak počítat. Tak tohle je ještě jedna změna, která se v mém životě odehrála, díky které dneska už můžu mluvit o tom, že jsem poznala Boha a Ježíše a že vím, že Bůh Otec je ten, který touží po člověku a touží potom mít s ním hluboký vztah a mít ho blízko. A jak Boha znám, on dělá všechno proto, abychom to v životě žili, aby to tak s námi bylo.
4: Lucie, dá se Boží láska nějak měřit? Jak to vypadá?
10: Já se obávám, že někdy je Boží láska něco, co my bychom z lidského pohledu vůbec jako lásku nebrali, protože to už je takové to staré přísloví, že koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. A to se neposlouchá úplně dobře. Ale tak, jak to zakouším už za těch vlastně víc než 30 let života s Bohem, tak vím, že Bůh pro mě chce to nejlepší. A i tam, kde o tom pochybuju, kde tomu nerozumím a kde mám velký otazník, tak když se podívám po nějaké době zpátky, tak vidím, že to bylo to nejlepší, i když mi to tak v té chvíli nepřišlo. A teď kážu sama sobě, protože teď aktuálně nežiju úplně lehké období a věřit tomu, že je to dobré a je to to nejlepší pro mě, jak mi Bůh projevuje svou lásku, není úplně jednoduché. Ale skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno pro to, abychom tu lásku mohli zakoušet. Má na to právo, protože on je autor.
4: Kde vzít sílu k odpuštění někomu, kdo tě tady nechtěl mít?
10: Já tomu úplně rozumím, těm okolnostem, proč se to stalo tak, jak se to stalo. Já vždycky, když to vyprávím, tak se vlastně stydím, protože já nechci, aby to znělo, že rodiče z toho obžalovávám, vůbec ne. Pak je to samozřejmě bojně, jak se s tím srovnat na té druhé straně. Pro mě to bylo 8 let cesty, kdy jsem vždycky měla dojem, že už je odpuštěno a nebylo. Spousty modliteb, spousty probrečených nocí a nakonec jsem prošla modlitbou za uzdravení, ve které ti lidi, kteří se se mnou modlili, se mnou ty věci procházeli, odevzdávali je Bohu. Nevím, proč zafungovalo zrovna tohle. Prostě to bylo to místo, kde se najednou úplně všechny věci zároveň uzavřely a zároveň otevřely a už tam prostě nejsou. A to neznamená, že by mi vymizely všechny vzpomínky například, ale nebolí to. A myslím si, že ta základní síla je opravdu ta přicházet k Bohu. A další věc, která v tom hraje velkou roli, je podle mě upřímnost i k sobě samému. Já to tak mám, ale mám dojem, že mnoho křesťanů to tak má, protože máme pocit, že tak je to správně. Že sami se sebou hrajeme hru na Mirky Dušíny, na ty hodné kluky a holky, kteří dělají věci správně a nepřiznáme si, že třeba ještě věci nejsou uzavřené, odpuštěné a říkáme už to tam není, ale ono to tam pořád je. Myslím si, že je úplně v pořádku říct, nemám sílu odpustit, bolí mě to, cítím se zraněná, je to větší než já, Bože, proč se to stalo? Projď se úplně všemi pochybnostmi, všemi negativy, všemi otazníky, všemi nejistotami, křičet na Boha, hádat se s ním, žalmy jsou toho plné. Pokud neprojdu úplně hluboko vším tím, co se ve mně jakýmkoliv takovým směrem odehrává, tak si myslím, že nemůžu dojít na konci k tomu, že říkám, buď vůle tvá. A mám otevřené ruce a pouštím to.
4: Jak se přichází k Bohu?
10: Kdykoliv a jakkoliv. Myslím, že každý můžeme najít ten svůj způsob, který nás přibližuje k Bohu nejvíc. Nemyslím si, že by byla jedna jediná cesta. Dobře je, Ježíš je cesta, ale on je ten, kdo přivádí k Otci, ale pak už je na nás, jakým způsobem půjdeme, pokud poznáme Otce i Ježíše. Pro mě třeba je to vždycky to, když můžu chodit, speciálně po horách, ale v podstatě kdykoliv a jakkoliv. Je to v malých detailech. Já miluji třeba pozorovat děti. A hodně často jsou pro mě děti odrazem toho, jaký je Bůh a takovým zastavením. Mě hodně často Bůh dělá to, že úplně mě něco jako cinkne a já vím, že to je Boží vzkaz pro mě. Se tak jako usměju směrem k nebi, abychom o sobě věděli. A přijde mi, že je to úplně jednoduché a každý budeme vědět, jak na to ve chvíli, kdy máme někoho, koho máme rádi, záleží nám na něm a chceme s ním být nějak v kontaktu a nějak mu projevit svoji lásku. Tak úplně stejně se to dá dělat i s Bohem.
9: Bůh je ten, který si mě na tenhle svět přivedl pro sebe. Poznala a přijala Lucie během svého života. Poznala, že Bůh ji tady chtěl a že v něm má její život smysl. O jeho lásce říká: skutečně věřím tomu, že Bůh stvořil člověka pro lásku se sebou a udělá všechno proto, abychom tu lásku mohli zakoušet. Jeho lásku můžete poznat a zakoušet i vy. A pokud byste chtěli vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Do biblických textů o Josefovi egyptském se za pár minut v 17:30 vypravíme s Lukášem Targošem a podíváme se na to, proč je daleko těžší projít testem prosperity než testem tragédie.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u dalšího pokračování zamyšlení nad životem starozákonního Josefa, jak je zpracoval a jednotlivé důrazy vyzdvihl Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové. V minulé části jsme sledovali velikou šanci, kterou Josef dostal, když se po letech věznění dostal před faraona. A dnes se dozvíme, jak tuhle šanci on, ale především Bůh, proměnil.
2: A i když to není ta sebevědomá správná věta, co by řekl člověk, který touží po úspěchu, tak je to ta správná věta, věta, která nakonec odemkne Josefovu budoucnost. A faraon nemá co ztratit. Tak bez ohledu na to, že Josef začne touhletou, vykročí touhletou nohou, tak faraon mu ten svůj sen sdělí. Josef tedy faraonovi řekl, faraonův sen je jeden a ten týž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. Bude 7 skvělých let, když se vám bude dařit a všeho bude dost, bude nadbytek úrody, nadbytek prostě všeho. A pak je 7 velice hubených let, které sežerou všechno to bohatství a nakonec všichni dopadnou velice špatně. Bude 7 let chudoby a 7 let recese. A pak Josef pokračuje, říká, a že ten sen byl faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. A znovu tady odkazuje na Boha, který to má ve svých rukou, který to řídí. A Josef tady by měl skončit výkladem snu, řekl, co ten sen znamená. Ale Josef není sebevědomý člověk, který říká, já všechno vím. Josef ukazuje na Boha, který dává odpověď, ale zároveň Josef ví, že teď je tam moment, teď je ten moment, kdy může přinést moudrost, kterou mu Bůh dává. A tak začne místo vykládání snů dávat rady, protože to přesně dělají mužové a ženy, když jsou v těžkých situacích, kdy jim jde o život, ale jsou si jistí, že Bůh je s ním. Nech tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Vyber si někoho, kdo je moudrý a rozvážný. Nech farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch 7 let hojnosti vybírá 1/5 úrody egyptské země. No to je rada, která dává

0: smysl.
1: Jestliže farao začne šetřit během těch tučných 7 let, přežije v pohodě těch 7 hubených let. A farao to poslouchá a najednou v Josefovi vidí to, co viděl v Josefovi v Putifar, než ho ustanovil správcem svého domu, a to, co viděl v Josefovi vedoucí věznice, než ho udělal správcem věznice. Vidí v něm moudrost. Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probírá se svými služebníky. Což pak najdeme někoho, v kom by byl boží duch jako v něm? Farao tedy oslovil Josefa. Jelikož ti Bůh dá poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. Potom farao Josefovi řekl, hle, ustanovuji tě správcem na celou egyptskou zemi. A tomu říkám kariéra. Jeden den jste v base a druhý den jste premiér. Takové zvraty se dějí, když Bůh otočí klíčkem. Takže farao pokračuje dál. Farao sněl z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na prst Josefovi. Oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Všechno byly symboly moci. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním na kolena. Tak ho ustanovil správcem na celou egyptskou zemi. Farao řekl Josefovi, já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou. Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat Paneach. Neznáme přesně překlad toho jména. Biblisté si myslí, že to znamená něco jako někdo, kdo umí vykládat sny. Někdo, kdo žije svůj sen. Něco v tomhletom smyslu. A oženil ho s Asenat dcerou Putifery. Mimochodem, Putifera byl hlavní kněz v Egyptě a je to velice podobné jméno jak Putifar. Je to zajímavé. Takže s dcerou Putifery kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země, když stanul před faraonem králem Egypta, bylo Josefovi 30 let. 17 let privilegovaný mladík, 13 let jako otrok a vězeň. A pak najednou je z něho premiér. Je to zvrat jak ve filmu. Josef je výjimečný tím, že stejně jako ho životní tragédie, které prožil, neodvedly od víry v Boha, tak ho od víry v Boha neodvedl ani jeho ohromný úspěch, který ho přepadl doslova z nenadálí. A pro nás platí, a to se učíme v dnešním příběhu, že projít testem prosperity je mnohem těžší než testem tragédie. Test tragédie nás jakoby přimkne k Bohu, ale test prosperity nám dává pocit falešného sebevědomí. Co Josef udělal, z čeho si můžeme vzít příklad? První věc, kterou udělal, je, že vyjádřil svoji víru v Boha veřejně. Josef jasně tomu faraonovi říká, to nejsem já, to je Bůh. A přiznává se k Bohu tam, kde nemá. Před někým, kdo je považovaný za Boha, tak vyznává, že jeho Bůh je větší. Josef se přiznává ke své víře, když se to nehodí. A když jsme v čase úspěchu, toho je moment, který je někdy ten deal break, jak se říká v angličtině. To je ten moment, kdy se všechno láme. Jestli se přiznáme k Bohu, když se to nehodí. Nejenom, když je to potřeba. Druhou věc, kterou udělá, je, že byl zaměřen na jiné lidi. Josef nepřemýšlí primárně, jak se stát premiérem a být úspěšný. Josef primárně přemýšlí, jak naplnit ten sen, který farao má, aby zachránil celý svět, protože nakonec on tím zachrání celý tehdejší okolní svět. Takže Josef přemýšlí o jiných lidech víc, než přemýšlí o sobě v tomhle momentu a to je důležitá věc. A třetí věc, co Josef udělal, je stavil si milníky. Milník je důležitá věc, je to něco, co nám připomíná, že se něco stalo. Milník může mít podobu našeho deníku, který si píšeme, něčeho fyzického, nějakého artefaktu, který nám připomíná nějakou situaci. A může to být něco jiného pro Josefa, ten milník, aby si vždycky pamatoval, odkud jde a kam směřuje, odkud pochází, kdo opravdu je, tak jeho milníkem bylo, jaké jména dal svým dvěma dětem. Co si už říkali v těch minulých dílech, že jména v tehdejší době znamenaly hrozně moc. Josef dal prvorozenému jméno Manases, zapomnění. Nebo řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechna má strádání, na celý můj otcovský dům. Druhému pak dal jméno Efraim, plodnost. Nebo řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. A tyhle ty milníky způsobují, že si vždycky pamatoval, odkud pochází a kam směřuje. A moje otázka je, jaké ty máš milníky. Jak ty moc se přiznáváš k Bohu v čase, kdy se to nehodí, ale kdy je to potřeba, aby ty sám si se udržel na správném kurzu, na správném směru.
0: V dnešní části vyučování Lukáše Targoše jsme sledovali, jak se Josef po dlouhých letech dostal zase na výsluní. Opět osvědčil svou prozíravost a moudrost a zažil veliký úspěch. Lukáši, ty si řekl, že projít testem prosperity je mnohem těžší, než projít testem tragédie. Proč se nám vytrácí vědomí závislosti na Bohu, když je dobře?
2: No, je to samozřejmě takový paradox, protože člověk, když prochází pozitivními událostmi v životě, tak často mu zrak sklouzává z Boha na sebe a vnímá právě svoji skvělost, svoje schopnosti, jako něco, co ho dovedlo na to místo. To je takový trochu ten mýtus, jak třeba v Americe mají často podnikatelé mýtus toho takzvaně self-made man. Jo? Někdo se sám vypracoval z ničeho k nějakému úspěchu. Existuje na to spousta kritiky, protože žádný člověk není opravdový self-made man. Vždycky tam byli jiní lidé okolo, kteří tomu člověku pomáhali. Byly tam okolnosti, někdo otevřel dveře, někdo připravil nějaké možnosti. Byli lidé, kteří tomu člověku pomáhali. Byli lidé, kteří mu asistovali. Takže nakonec nikdo není úplně self-made v tom pravém slova smyslu, ale my tím chápeme, že ten člověk, že to byla především jeho píla, jeho zásluha, že se vypracoval. Vůbec nepopírám, že mnozí lidé jsou tak pilní, že se vypracovali z ničeho k něčemu, ale pokud ztratíme ze zřetele, že tam hraje roli i nějaká síť vztahu, kterou máme, a pokud křesťan ztratí ze zřetele, že tam hraje roli Bůh, který nás obdarovává, tak je pro nás velice těžké se vyhnout píše, vyhnout se tomu, že začneme být plní sami sebe. A když jsme plní sami sebe, už tam není místo pro Boha a to je jeden z důvodů, proč je těžké projít testem prosperity.
0: Ostatně mnozí kazatelé a učitelé mluví o tom, že když je dobře, když je pohodlí, takže zvlažňuje víra a že naopak doby pro následování jdou na hloubku.
2: Je to tak? To neznamená znovu, že pro následování je něco, co by si Bůh nějak extrémně přál. Vůbec nemyslím, že to je jeho vůle, ale jak říkáš, my jako lidé máme nastavení tak, že když jsou těžkosti, tak nás to více přimkne k hledání Boha. Když se nám daří dobře, tak máme tendence zapomínat. Proto ve Starém zákoně je tolik různých připomínek, aby si Izrael připomínal, co Bůh s nimi jedná, protože právě když se jim bude dařit, budou mít tendence zapomínat. Takže vytváření nějakých vzpomínacích momentů, nějakých příběhů, nějakých milníků je hrozně důležité, aby nezapomněli, jak se dostali na místo, ve kterém jsou. A je to důležité i pro dnešního člověka. Když zažije opravdový úspěch, dostane se do nějaké společnosti, tak často se změní. Lidé říkají, ten člověk se změnil, zapomněl, odkud vyšel, z jakých podmínek. Ale někteří lidé nezapomněli. Někteří lidé si nechávali ty milníky na té cestě a vracejí se k ním. A ti lidé, i když dosáhli úspěchu, tak oni všichni mluví hezky, protože říkají, ti lidé nezapomněli, odkud ten člověk pochází, pořád je zapojený v komunitě, pořád vrací zpátky něco tomuhle světu a to je úžasná věc.
0: Na ty milníky se chci právě zeptat. To je skvělá myšlenka, myslím, že si to opravdu potřebujeme připomínat, že tam, kde jsme díky mnoha lidem a také božímu požehnání. Máš nějakou konkrétní radu, jaké milníky si stavět, nebo co to všechno může být, abychom to uchopili prakticky?
2: To může být pro každého něco jiného, může to být něco fyzického, může to být nějaká konkrétní věc, kterou si někde vystavíme, může to být nějaká poznámka, kterou si napíšeme někam do deníku, může to být něco, co si dáme na zeď jako obraz, může to být mnoho různých momentů. Pro Izrael často milníky byly fyzické patníky, fyzické oltáře, pro nás je také rozumět, že je to něco fyzické, už to není jenom v naší mysli. Naše mysl zapomíná, pravujeme si naši vlastní minulost ve své mysli, takže je to dobré mít něco, co nám tu věc připomene. A my někdy třeba to děláme v církvi, že dáváme lidem nějakou konkrétní věc do ruky, aby si odnesli z nějaké série nebo aby si to odnesli z nějakého kázání, aby to bylo něco, co si budou připomínat, protože ty fyzické milníky pomáhají nám připomínat něco, co se stalo a asi nemáme možnost každý postavit nějaký oltář, kdykoliv něco s Bohem zažijeme, ale myslím si, že by to bylo prima, kdyby jsme tu možnost měli, protože vidět něco fyzicky je něco, co nás vždycky osvěží nám paměť. Je to podobné jako dneska, když si prohlížíme fotky třeba z dovolené, tak si hned vzpomeneme na ty emoce, na tu vůni moře, na tu rybu, kterou jsme tam jedli. Je to něco, co v nás budí tu vzpomínku. Ta fyzická věc, ta fotografie v nás budí něco, co jsme prožili, tak stejně tak by ten milník mělo být něco, co v nás probudí tu vzpomínku.
0: To je vlastně hrozně zvláštní, že i velké boží věci a ty naše osobní zázraky jsme schopni pozapomenout.
2: No, Izrael toho byl plný. Celé putování do zasíbené země je krásným příkladem, jak lidé naprosto zapomínají a přetvářejí si svoji minulost do idealizované podoby, zapomínají na boží působení a najednou úplně ty věci vidí jinak. Myslím, že to je lidská vlastnost. Je to taková evoluční schopnost našeho mozku zapomínat na prožité věci a filtrovat si minulost tak, abychom si vzpomínali jenom na ty lepší věci, zapomínat ty špatné věci, ale někdy ty dobré věci nám splynou tak, že vlastně v tom nevidíme nic konkrétního božího a to se žel stává, je to součást lidské zkušenosti a právě proto si připomínání fyzické milníky nebo si psaní deníku, spoustu lidí může fakt si psát deník a vracet se k tomu, je úžasná věc.
0: Tady dnes skončíme. Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová vám pomyslně mávají od mikrofonu. Mějte se hezky a za týden naslyšenou.

0: Právě odbyla 6. hodina a na Rádiu 7 začíná ranní vysílání. Jsme moc rádi, že jste si do toho svého rána pustili právě Rádio 7. A naším přáním je být pro vás povzbuzením a přinášet naději do každého nového dne. Od mikrofonu už vás zdraví Andrea Audová. No a tady přeji vám příjemný poslech a tady mám pro vás přehled pořadu. Ranní vysílání po 6:45 otevřeme jako vždy s tichým časem. Bible patří mezi nejčtenější a nejpřekládanější knihy všech dob. Co je na ní tak poutavého, že se dostává na žebříček bestsellerů? K vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P jste zváni po 6:45. V 7:30 se v ranním telefonátu podíváme na další organizaci, která se věnuje manželství. Když poznáme svou neschopnost, jsme lépe připraveni na to přijmout Boží pomoc. Nejen to zazní v další části Bible Guideu, kterou naladíte v 8 hodin. Zlo okolo nás má spoustu podob a na nás je, jak se k němu postavíme. Být připravený zlu se postavit a zaplatit za to cenu má smysl a je to důležité. Konstatování nikdy se nevzdáme uvozuje další zastavení série Pozor křehké v pořadu Krika. Poslechněte si je po 8:30. Potrénovat tvoření otázek a odpovědí v angličtině můžete u dalšího pořadu Life Plus. Píseň s názvem Je on hoden s vámi prochází rozhlasová lektorka Elza od 9:30. Významného životního jubilea se v těchto dnech dožívá známá výtvarnice, malířka a ilustrátorka zejména dětských knížek Vlasta Švejdová. V pořadu Řeka života bude vyprávět o lidech a zkušenostech, které utvářely nejen její výtvarný projev, ale také osobní vztah s Bohem. Poslouchejte v 10 hodin. Tak tolik přehledu pro dnešní ráno s datem 22. července. Věřím, že vás v naší nabídce něco zaujalo, něco, na co se můžete těšit. Tak ať se vám hezky poslouchá. Buďte s námi a čerpejte.
1: Rádio 7 s nadějí do každého dne.

aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

0: Tak toto byla modlitba Simi Magušinové. No a my už za chvíli otevřeme Bibli. Na začátku každého rána míváme chvíli stišení s modlitbou, chvíli, kdy svěřujeme nový den Bohu. Dnes se společně podíváme téměř na začátek Bible, do 2. kapitoly Genesis.
1: Na počátku věku odpočíval čas, míjel temný prostor, netušil nikdo z nás, po čem toužil jas. Nepoznané bytí, mlhovina snů, z paprskových nití, předla pro radost.

Otevíráme společně Bibli a čteme z Genesis z 2. kapitoly od 19. do 20. verše. Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je pojmenuje. Každý živý tvor se měl jmenovat tak, jak jej člověk pojmenuje. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata. Když čteme ty první kapitoly Genesis, tak nás často napadají otázky, jak vlastně stvoření probíhalo. Můžou nás napadat otázky typu, co vlastně znamená jeden den a kolik to bylo, jak dlouho trval a jak to mohl být den, když ještě vlastně nebyl stvořen. Já myslím, že první kapitoly Bible nejsou především učebnicí přírodních věd, ale jejich jazyk je poetický a ukazují nám na něco mnohem důležitějšího, a to na to, jaký je Bůh. Vidíme tam Boha, který tvoří, který přináší život tam, kde byl chaos, který miluje krásu a raduje se z ní, který dává věcem řád, který pracuje, ale také odpočívá. No a pak přichází ten jeden okamžik. Ve 2. kapitole čteme, že Bůh přivádí k Adamovi všechna zvířata, aby viděl, jak je pojmenuje. Ale Pán Bůh přece jejich jména zná, on je stvořil, on nepotřebuje Adamovu pomoc a přesto ho zve ke spolupráci. Nejdřív přivádí zvířata k člověku a potom sleduje, jak je pojmenuje. A není to zkouška. Pán Bůh nedává Adamovi nějaký test a nedívá se na to, jestli obstojí, jestli je pojmenuje dobře. A ani mu dokonce nedává nějaký seznam pravidel, ani podrobný návod, neřekne toto, udělej tak a tady dej pozor. On mu prostě důvěřuje, dává mu prostor tvořit a otisknout do světa něco ze sebe. A myslím, že se tady dozvídáme něco moc důležitého o Božím srdci. Bůh ty věci nechce dělat sám, on touží po vztahu a zve člověka, aby se stal součástí jeho díla. A myslím, že právě proto není křesťanství soupis pravidel, ale je to pozvání ke společné cestě. Moc se mi líbí na tom, že Boží důvěra dává člověku svobodu. Naše nejlepší nápady většinou nevznikají ve strachu nebo pod tlakem. Tvořivost totiž potřebuje bezpečí. Potřebuje vědět, že může zkoušet, hledat a někdy i udělat chybu. A přesně takový prostor nám Bůh nabízí. Bůh nás nepotřebuje, ale miluje nás a chce, abychom spolu s ním rostli. Možná jsme si z rodiny nebo školy nebo různých vztahů odnesli pocit, že musíme podat dobrý výkon a zasloužit si přijetí. Možná jsme se báli nebo se bojíme selhání. Ale Pán Bůh nás zve, Pán Bůh nám dává prostor a hlavně nám důvěřuje. A tato zkušenost, toto vědomí může postupně přepisovat ty naše staré představy o sobě i o Bohu. A možná je to dobrá otázka do dnešního dne. Můžeme se ptát, kde mě dnes Bůh zve, abych s ním něco tvořil. A nebo můžeme se ptát i, dávám podobnou svobodu lidem kolem sebe, dokážu jim důvěřovat, dokážu jim dát prostor růst a někdy i udělat chyby. Přiznám se, že to se právě učím ve vztahu ke své dospívající dceři a není to někdy vůbec jednoduché. Ale uvědomuji si, že Pán Bůh nás opravdu zve k té spolupráci a nezve nás jen k poslušnosti.
Já ti za to, Pane Bože, moc děkuju. Děkuju ti za to, že s námi počítáš, že nás zveš, že tvoje pozvání je nabídkou, že tvoje láska nedusí, nediktuje, ale dává svobodu a důvěřuje nám znovu a znovu, i když si tvou důvěru vlastně vůbec nezasloužíme. A tak ti chceme dnes na začátku nového rozvíjejícího dne vyznat, že ti chceme naslouchat, že se chceme řídit tvými radami a také, že tě potřebujeme a zveme tě do všeho, co nás dnes čeká. Prosím, Pane, navštiv nás v těch našich letních zastaveních, občerstvuj nás. Toužíme přijímat a čerpat od tebe. Amen.

Dozněl Michael W. Smith. No a ještě dvě písničky nás dělí od dalšího zastavení, kterým je biblická úvaha Karla Řeřábka. A bude hledat odpovědi na otázky, proč Bible patří mezi nejčtenější a nejpřekládanější knihy všech dob. Co je na ní tak poutavého, že se dostává na žebří?

Křesťané se hodně na Bibli odkazují, hodně z ní citují a je to proto, že Bible je pro křesťanskou víru ústřední kniha. A tak by stálo za to, abych o ní řekl nějaká fakta. Původně Bible nevznikla jako jedna kniha. Samotné to slovo Bible je přes latinu odvozeno z řeckého Biblia, což znamená knihy, protože to není jedna kniha, ale celá knihovna. Je tvořena 66 jednotlivými knihami. V psané podobě Bible vznikala v rozpětí přibližně 1500 let. Těch 66 knih napsalo více než 40 autorů. Ti autoři se vzájemně lišili osobností, schopnostmi i původem a byli mezi nimi králové, pastevci, státníci, rybáři, básníci, úředníci, vzdělanci, kněží a také nejméně jeden vojevůdce a jeden lékař. Některé části Bible byly psány na poušti na útěku, jiné vznikaly v palácích v době míru a prosperity, některé za války, další části byly napsány třeba ve vyhnanství. Ti lidé, kteří Bibli sepisovali, se mezi sebou nemohli znát, navíc ani nevěděli, že to, co píší, bude jednou nazváno Biblí. Jednotlivé části Bible vznikaly na území tří kontinentů, v Asii, Africe a Evropě. Těch prvních 39 knih, kterým říkáme Starý zákon, bylo sepsáno většinou hebrejsky a z části aramejsky židy. Tahle část vznikala přibližně 10 století, asi zhruba v letech 1400 až 400 před naším letopočtem. Těch zbývajících 27 knih napsali v rozmezí 51 až 100 našeho letopočtu křesťané. Tomu říkáme Nový zákon a Nový zákon je napsán řecky. Když bylo těchto 66 knih shromážděno, ukázalo se, že všechny společně tvoří jednotný celek, kterým se, přestože ty jednotlivé knihy popisují spoustu témat, od začátku do konce táhne jako taková ta pověstná červená nit určitá myšlenka, určité téma. Tu myšlenku bychom mohli shrnout: Bůh je, zajímá se o člověka a hledá cestu, jak s ním navázat blízký vztah. Podle údajů American Bible Society je Bible nyní dostupná 98% obyvatel naší planety. Je to absolutně nejčtenější a nejprodávanější kniha na světě. Prostě naprostý bestseller bez nadsázky. Pro představu, v současné době je distribuováno přes 60 milionů výtisků ročně. Zajímavé je také, co píše nová encyklopedie Britannica pod heslem Bible. Říká, že Bible je sbírka knih, která je pravděpodobně nejvlivnější v lidských dějinách. Ovšem nabízí se otázka, jestli díky té dlouhé periodě, během níž Bible, zvlášť Starý zákon, vznikala, nedošlo ke zkreslení. A to je samozřejmě otázka naprosto legitimní. Lze na ní odpovědět, že v porovnání s ostatními písemnostmi starověku, u kterých se posuzuje jejich historická spolehlivost, podle měřítek, která se při tomto posuzování používají, patří Starý a Nový zákon jednoznačně k nejlépe doloženým starověkým dokumentům. Tady bych mohl říct něco k těm měřítkům. Patří k nim kvalita a kvantita dochovaných rukopisů, doba sepsání prvních kopií po originálu, doba vzniku případných pramenů po události, z nich čerpá originál, jak dlouho po sepsání originálu vznikly nejstarší a nejspolehlivější dokumenty, logická a jazyková harmonie kvůli možnosti padělku, správnost a přesnost ověřitelných originálů, případně další okolnosti mající vliv na spolehlivost dokumentu, jako třeba opozice, kontrola a tak dále. Co se týče té věrohodnosti, zajímavý je výrok Frederika Kenyona, dlouholetého ředitele a hlavního knihovníka Britského muzea, který je považován za předního odborníka v oboru starověkých rukopisů, tak on o věrohodnosti Nového zákona napsal toto. Interval mezi vznikem originální kompozice a nejranějších dostupných dokladů je tak nepatrný, že je v podstatě zanedbatelný. A je proto mimo jakoukoliv pochybnost, zda se nám písma dochovala co do obsahu v takovém stavu, jak byla napsána. Jak autenticita, tak všeobecná neporušenost knih Nového zákona se může považovat s konečnou platností za potvrzenou. Stejně si ale možná někdo řekne, no a to mě má jako ohromit, že je to nejčtenější a nejprodávanější kniha. Koho to zajímá, že se to dochovalo přesně? U dějepisů mi je to taky jedno. Tomu samozřejmě rozumím, protože stejná myšlenka, stejná otázka se před lety objevila i u mě. Ale možná by ta otázka měla být položena jinak. Proč je ta Bible nejčtenější kniha všech dob? Co na ní všichni mají? Co je na té knize tak zvláštního, že ji ta encyklopedie Britannica označí za nejvlivnější knihu v lidských dějinách? Podle mého to souvisí s tím, že zatímco můžou být o křesťanství předkládána různá fakta, a v Biblii spousta těch fakt je nashromážděných, tak to hlavní nejsou ta fakta.
protože křesťanství na nich nestojí. I když z nich může vycházet, nebo může to být dobrý odrazový můstek. To hlavní, na čem křesťanství stojí a s čím i padá, je osobní vztah s Bohem. A zřejmě tedy u podstatné části lidí, kteří ty Bible kupují a čtou, kteří Bibli překládají do jazyků, do nich ještě přeložena není, ten hlavní důvod, proč to dělají, je, že jim Bible pomáhá. Že jim pomáhá navázat, případně prohloubit vztah s Bohem. A to je na té knize výjimečné. Ne to, jak dlouho vznikala, kolik lidí se psalo, jakými jazyky a na kolika kontinentech, ale ta skutečnost, že mnoho lidí, a mezi nimi i já, tu Bibli považujeme za Boží slovo, za knihu, skrze kterou promlouvá Bůh. Apoštol Pavel, autor 1/3 Nového zákona, tvrdí, všechny svaté spisy byly inspirovány Bohem. Poučují nás o tom, co je pravda, vedou ke zpytování a nápravě vlastního života a vychovávají nás k správnému jednání. Tak je potom Boží člověk náležitě připraven ve všech směrech konat dobré Boží dílo. To vyvolává otázku. Je Bible jenom pozoruhodným lidským dílem, anebo je to kniha inspirovaná Bohem? Ten apoštol Pavel tady říká, že je inspirovaná Bohem, ale to samozřejmě nemusí být vzato jako argument, protože jestli je v Bibli napsáno, že je inspirovaná Bohem, tak je to tak trochu argumentace kruhem, pokud by to byl jediný důvod, proč si to myslíme. Dalo by se něco takového ověřit? Dala by se nějak ověřit ta božská inspirace? No asi nejlépe by to šlo na něčem, co je prokazatelně nadpřirozené. Co by lidé nemohli dokázat ani kdyby byli geniálními spisovateli. Pokud jde o žánr, je Bible kniha velice různorodá, jsou v ní zákony, poezie, dopodrobna líčené historické události, životopisy, rodokmeny, různé dopisy a paměti státníků. Ale také obsahuje něco, čemu říkáme prorocké spisy. Proroctví často bývá popis něčeho, co se má v budoucnu stát dávno předtím, než k tomu došlo. Tak to by možná mohla být ta věc, protože předpovídání budoucnosti je něco, co věda nedokáže vysvětlit. A člověk si asi tuto schopnost díky technice neosvojí a nikdy by věda pokročila sebe víc. A dokonce se z Bible zdá, že i Bůh sám to bere jako něco, podle čeho se pozná. V knize proroka Izajáše čteme tato jeho slova. Pamatujte na to, co bylo na počátku od věku. Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. Jako by Bůh říkal, ano, podle tohohle se pozná, že jsem Bůh. Že od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Co se ještě nestalo. Mnoho proroctví v Bibli se týká konkrétních historických událostí. Jsou to například proroctví týkající se různých zemí nebo měst, proroctví o pádu různých říší, proroctví o návratu židů zpět do své země a podobně. Ta proroctví se naplnila nebo naplňují právě dnes a není až takový problém si to ověřit, jenom z nedostatku času teď to nebudu rozebírat podrobně. Ale hlavně po celou dobu své existence židé vyhlíželi příchod někoho, komu říkali mesiáš, zachránce, vysvoboditel. Starý zákon o něm přináší na 60 hlavních rámcových mesiášských proroctví a asi 270 drobnějších upřesňujících proroctví. Starý zákon vznikal více než 1000 let a obsahuje tedy přes 300 zpráv o tom, že někdo takový přijde. Je to, myslím, dostatečný identifikační znak, skoro jako bychom řekli rodné číslo toho mesiáše, aby nemohlo dojít k mýlce. Například bylo přesně předpovězeno, z jaké bude mesiáš pocházet rodové linie, že bude z kmene Juda, z rodu Jíšajova, potomek Davidův. Bylo řečeno, v jakém městě se narodí, že to bude Betlém, což bylo mrňavé městečko o méně než 1000 obyvatelích a dlouhou dobu se vůbec spekulovalo, jestli v té době už Betlém existoval, než to prokázaly nějaké archeologické nálezy. Navzdory vžitým představám, že mesiáš bude vojevůdce, který Izrael vysvobodí z područí jejich nepřátel a zajistí zemi mír a prosperitu, bylo proroctvím předpovězeno, že zachránce bude trpět. Proroctví vyslovené 800 let předtím, než Římané začali praktikovat popravu ukřižováním, předpovídá, že ruce a nohy toho muže budou probudeny. Z téže doby pochází další proroctví, že o mesiášovo roucho se bude losovat. Rovněž bylo předpovězeno, že mesiáš bude zrazen přítelem a za jakou odměnu a k čemu ty peníze budou použity. Všechna tato proroctví o mesiáši se naplnila na jedné konkrétní historické postavě, a to na Ježíši Kristu z Nazareta.
A žádné z těch proroctví nebylo napsáno později než minimálně 400 let před tím, než se Kristus narodil. Myslím, že teďka možná leckoho napadá nějaká námitka. Jedna námitka by mohla znít, no, všechna ta rádoby proroctví byla napsána až po Kristu, takže pak bylo snadné uspůsobit je podle známých a doložených skutečností o Ježíšově životě. Prostě zapsali to, jak to bylo ve skutečnosti u Ježíše a potom to antidatovali a prohlásili za součást nějakého starozákonního proroctví kohosi, kdo žil 400 let před jeho narozením. Tady asi v odpovědi třeba říct, že to nebyli křesťané, kdo určoval, co do starého zákona bude a nebude patřit. Ale byli to Židé. A Židé, jak známo, Ježíše jako mesiáše nikdy neuznali. Církev do Bible zařadila pouze to, co bylo uznáváno Židy jako jejich svatá písma, myslíme tím starý zákon. Židy tedy rozhodně nelze podezírat ze snahy svými písmy ukázat na Ježíše Krista jako na mesiáše. A žádnou dodatečnou manipulaci s posvátnými texty by rozhodně nepřipustili. Ovšem, věcně tuhle námitku dlouho nebylo možno vyvrátit, protože nejstarší dostupné rukopisy starého zákona pocházely z 10. století našeho letopočtu, což je tedy dost pozdě, že jo? To je 10 století po Ježíšově narození. Situaci změnil až objev tzv. Kumránských textů, které byly roku 1947 objeveny na břehu Mrtvého moře. Jedná se o 40 tisíc popsaných fragmentů, na kterých je celý starý zákon mimo knihy Ester, což je jedna z velmi krátkých knih, myslím, že má asi 4 kapitoly. Tyto rukopisy z Kumránu musely být napsány prokazatelně před začátkem 2. století před naším letopočtem. Další námitka by mohla znít, no, pisatelé Nového zákona samozřejmě všechna ta proroctví znali, takže když popisovali Ježíšův život, tak dodatečně upravovali všechno tak, aby se to s nimi shodovalo. Zase svým způsobem to zní jako logická námitka, ale kdo by mohl být autorem něčeho takového? Pokud by autory Bible byli špatní lidé, lze si představit, že by dokázali a hlavně, že by vůbec chtěli sestavit texty, z nichž mnohé jsou dodnes považovány za to nejhlubší a eticky nejčistší, co kdy bylo napsáno. A dobří lidé už by vůbec nemohli být autory Bible. Co pak by o takovýchto věcech mohli lhát? Dovolilo by jim jejich svědomí dopustit se takového podvrhu a vydávat něco, o čem ví, že je to podvod za pravdu a co víc za důkaz božské inspirace? Jiná námitka, třeba Ježíšovi rodiče a později i sám Ježíš všechna ta proroctví znali a tak podle nich prostě všechno přizpůsobili, aby se dalo říct, že se na Ježíši naplnila. Tohle má ten háček, že u některých proroctví by to možná šlo, ale jak by mohli rodiče nebo Ježíš ovlivnit, že Ježíše zradí někdo z jeho přátel a jakou zrádce dostane odměnu, nebo to, jakou smrtí zemře a že budou vojáci losovat o jeho roucho. Tak je ještě nějaké další vysvětlení? No, ještě zbývá poslední námitka. Byla to náhoda. V tom obrovském množství lidí, kteří kdy existovali, se prostě našel někdo, na kom se shodou okolností všechna ta proroctví náhodou vyplnila. Kdo si spočítal, že šance, že by se alespoň 8 proroctví naplnilo současně na alespoň jednom ze všech lidí, kteří žili od té doby až po současnost, je 10 na minus 17. To je 1 ku 100 biliard. Tak to není moc velká pravděpodobnost. A navíc těch proroctví nebylo 8, ale 60, respektive, když počítáme i ta drobnější, 270. Samozřejmě to stále ještě nemusí znamenat, že Bible je kniha inspirovaná Bohem. Ale mohlo by. Možná je to skutečně kniha, skrze kterou se k nám snaží dovolat Bůh. Bible může být věrohodným zdrojem informací o Bohu, ale ty informace nejsou to hlavní. To hlavní na křesťanství není to, co o Bohu víme, ale to, jestli se s ním setkáme. To, jestli s ním navážeme osobní vztah. Protože pokud existuje a není to něco, jenom nějaká neosobní síla, ale někdo, osoba, která má osobnost, pak je to možné s ním navázat osobní vztah. A celé křesťanství je na tomhle založeno, že ano, že to jde a že Bůh si to přeje, že potom touží. Protože jenom tak ho můžeme poznat. Stejné je to i s lidmi. My nikdy nemůžeme poznat druhého člověka tím, že se o něm dozvíme pouze nějaké informace. Abychom ho skutečně poznali, tak se s ním musíme seznámit, udělat s ním nějaké zkušenosti, popřípadě se s ním spřátelit, nebo s ním dokonce vstoupit do nějakého užšího vztahu. Mít o někom pouze vědomosti, nebo s ním mít nějakou zkušenost, to je rozdíl. Ale je i rozdíl mít jenom nějakou občasnou zkušenost, anebo být s někým
nějakém pevném trvalém vztahu. Proto si myslím, že je dobré ten vztah s Bohem přirovnat k něčemu, co známe nebo co si dovedeme představit lépe, a to je důvěrný vztah mezi mužem a ženou. Myslím, že tyto vztahy, ten vztah člověka s Bohem a vztah mezi mužem a ženou, jsou si svojí dynamikou v mnohem velmi podobné. A výhodou je, že skutečně s těmi důvěrnými vztahy s osobami opačného pohlaví máme většina z nás osobní zkušenost. Takže jak takový důvěrný vztah vzniká? Zpravidla to má tři fáze. Ta první fáze je seznamování se. Je to takové to oťukávání, očuchávání. Mnohdy to bývá tak, že jeden má jasno, že o toho druhého stojí, druhý ještě neví, ale nechá se pozvat na kafe s tím, že se pak třeba uvidí. V každém případě z jedné nebo z druhé strany vzejde nějaký impuls. Impuls, který mi říká, je tu někdo, kdo o mě má zájem, je tu někdo, kdo o mě stojí. No a já se samozřejmě mohu rozhodnout toho druhého odmítnout. A přesně tohle obnáší ta první fáze. Někdo o mě projevil zájem a je na mě, co s tím udělá. Takže pokud jste lidé, kteří o Bohu neví nic, nebo zatím mají jenom nějaké ty kusé informace, ale ještě jste s ním neměli nikdy žádný zážitek nebo nějakou osobní zkušenost, pak tahle fáze, ta fáze seznamování, je ta, ve které teď vůči Bohu stojíte, nebo jste těsně před ním. A najednou se člověk dozví, že je tu někdo, Bůh, který se o mě zajímá, který o mě stojí, který by se mnou rád vstoupil do úzkého, hlubokého vztahu. Jak mi v tom může Bible pomoct? No třeba tím, že říká, že to tak je. Na jednom místě v Bibli čteme, pojďte se přesvědčit, jak dobrý je Bůh, blaze každému, kdo na něj spoléhá. Takže tam je přímo to pozvání, pojďte se přesvědčit, pojďte to vyzkoušet. Na nás je, zda toto pozvání přijmeme nebo odmítneme. A Bible nám v tom může pomoci, protože když ji budeme číst správně, a o tom ještě budu mluvit, co to znamená číst správně, tak se z ní můžu dozvědět něco o tom, kdo mě tedy prý údajně má rád, komu prý na mě záleží a kdo mě zve do toho vztahu s ním. Ta druhá fáze navazování důvěrného vztahu je zbližování se. Ti dva, muž a žena, už si řeknou, tak jo, my spolu budeme chodit, my to spolu zkusíme. A zase, pokud to dělají dobře, pokud spolu tráví hodně času a poznávají se, a teď nejenom tělesně, to jde samo, ale učí se jeden druhému otvírat, povídat si o různých věcech, začínají se zajímat o to, o co se zajímá ten druhý. Co se v této fázi děje? No buď se ten jejich vztah stále víc prohlubuje a směřují k tomu, čemu se říká vážná známost, anebo skončí. Zjistí prostě, že spolu být nechtějí. A pokud skutečně zjišťují, že ano, že ten jejich vztah je stále hlubší a plnější, krásnější, tak dříve nebo později dojdou ke třetí fázi, kterou je soužití. A zase tohle může být situace některých z vás. Už jste možná někdy dřív slyšeli, že Bůh je a že se o vás zajímá, že o vás má zájem. Možná už to víte, že je možné s Bohem navázat osobní vztah. Možná jste dokonce už na to někdy i kývli, že byste s tím Bohem v uvozovkách chtěli začít chodit. Potom i pro vás tady v téhle fázi může být Bible velkou pomocí. Protože vám toho, komu už jste obrazně řečeno kývli, může pomoci poznat ho víc. Poznat, jaký je, co je pro něj důležité, na čem mu záleží, co miluje, co naopak nesnáší. Ta třetí fáze je soužití. V tom křesťanském pohledu na manželství je soužití to, co začíná svatbou. A prostě ti dva, muž a žena, si v nějaký konkrétní den, konkrétní hodinu řeknou jeden druhému své ano a jeden druhému se vydají. Vydají se jeden druhému exkluzivně a bezvýhradně. Protože to, když muž říká své ženě ano, tak to zároveň zahrnuje ne všem ostatním ženám. A když žena říká svému muži ano, tak tím říká všem ostatním mužům ne. V podstatě jeden druhému říkají, já zavírám zadní vrátka a klíč zahazuju. A i ve vztahu s Bohem je možné dojít do tohoto bodu, kdy člověk řekne Bohu a jeho cestě své bezvýhradné exkluzivní ano. Já jsem tohle udělal už více než před 20 lety a mám tu výhodu, že můžu porovnat ten časový úsek před tím rozhodnutím a po něm. Před tím vydáním se Bohu a jaké to bylo potom. A to srovnání vychází jednoznačně. Udělal jsem dobře. Nejenom, že toho nelituji,
ale dodnes to považuji za nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal. Ale ani v tom vztahu mezi mužem a ženou, ani ve vztahu s Bohem není dobré přeskakovat schody. Není potřeba si říct, tak jo, tak já to taky udělám. Pokud jste neprošli tou fází seznamování a zbližování se s Bohem, tak by to bylo riskantní rovnou chtít skočit do toho soužití. A doufám, že nám každému na té úrovni, kde jsme, může být prostě ta Bible pomocí. Možná nám pomůže Boha poznávat i skrze druhé lidi, kteří už jej znají. Ale můžeme ho poznávat i prostřednictvím toho, co o sobě sám říká v Bibli. Že ho k sobě necháme mluvit. A já myslím, že právě proto je Bible takový bestseller. Že v tomhle pomáhá. Pomáhá poznat Boha a jeho lásku. Pro mě osobně proto Bible není nějaký záznam toho, co Bůh řekl, když byl na krátký čas v hovorné náladě, ale je to pro mě dopis. Dopis od někoho, kdo mě má rád. Dopis, ve kterém mi odkryl své srdce a ve kterém mě pozval zpátky domů a ukázal mi cestu.

Krátce po 7 hodině skončila biblická úvaha Karla Řežábka, kterou si můžete poslechnout ještě dnes odpoledne, a to ve 16:45. Je za námi 1. hodina středečního ranního vysílání a pokud jste se k nám přidali až teď, přeji vám krásné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. V té následující hodině pro vás máme 30 minut hudby a po 7:30 potom ranní telefonát. Představíme vám projekt Connectie, který nabízí podporu manželům i párům v různých životních etapách. Jeho zakladatelé Dáša a Michal Strnadovi nám přiblíží, jak tato iniciativa vznikla, s čím se na ně lidé nejčastěji obrací, anebo třeba jaký typ pomoci u nich mohou nalézt. My jsme rádi, že jste s námi. Přeji vám příjemný poslech Rádia 7 a posílám vám Miriam Chovancovou s písní V Bohu jsem najděný.

Kamila Appetower a City House Music zpívali píseň Stavím ti trůn. Blížíme se ke 6:45. Od mikrofonu Rádia 7 vás ve středu 22. července zdraví Andrea Audová. No a teď už píseň Zde jsem, chci tě chválit, před tebou se sklánět. Zde jsem a chci ti říct, že jsi můj pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný ty sám.

Tak toto byla slovenská kapela SP. A teď už bude o důvěře, která bývá mnohem víc o rozhodnutí než o pocitech, bude zpívat Jiřina Gina Čunková z Kirsten.

Píseň Márie Podhradské uvede, a to pěkně tematicky uvede, naše hosty, které už za chvíli po telefonních linkách přivítáme ve studiu. A řeč bude o manželství.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Na Rádiu 7 pravidelně představujeme zajímavé projekty, organizace a iniciativy, které přinášejí pomoc a inspiraci. Jedním z nich je i projekt Konektie. O tom, jak vznikl, komu slouží a co je jeho posláním, si dnes budeme povídat s jeho zakladateli, manželi Michalem a Dášou Strnadovými. Krásné ráno, vítejte ve vysílání.
4: Dobré ráno,
3: vítám vás a já prozradím teda, že tam nejste jenom dva, ale že jste tam tři, je to tak?
4: Tři s malým dvouměsíčním synem, tak doufám, že to nějak zvládneme, ale běžím, že
3: určitě zvládneme a také ho vítáme ve vysílání, těší nás. Máme nového posluchače. Na úvod tedy prosím představte ten projekt Konektie. Pro koho je vlastně určen?
4: Projekt Konektie je, dá se říct, místo nebo prostor v online pro každého, kdo si chce vytvořit pevné, kvalitní základy manželství. Vlastně kdo chce mít něco, na čem stát, až přijdou ty větší možná konflikty, odcizení a většině z nás v životě přijdou, nikdo není tak dokonalý, aby nepřišli, ale pokud se na to dokážeme připravit, tak pak vlastně nemusí mít takové následky a můžeme žít, dá se říct, mnohem spokojnější, naplněnější manželství nebo život.
3: A kde se teda ten nápad založit Konektie vzal? Co vás k tomu vedlo?
5: My jsme už několik let jezdili na různé manželské kurzy, setkání a vnímali jsme, že nás to vždycky posunulo. A viděli jsme, že lidi kolem řeší takové problémy, kterým se dá jednoduše předejít, ale většina těch lidí nejsou v dnešní době zvyklí na vztahu pracovat nebo si najít čas na to probrat nějaká důležitá témata. To jsme právě chtěli vytvořit nějaký prostor, který by pomohl vytvořit návyk nebo i pravidelnost k tomu, aby si páry třeba jedenkrát týdně spolu sedli a popovídali si o svém vztahu.
4: Učitel manželka dlouhou dobu nás to téma zajímalo, dělali jsme se v něm a věděli jsme tak nějak v pozadí, že jednou bychom chtěli tady tou cestou. Dá se říct, že to bylo i nějaké také možná poslání. Vytvořit tady něco v oblasti toho manželství, pro upřímně v dnešní době to trošku ztrácí, tak řeknu, na popularitě. A proto je naším cílem to více prosazovat mezi lidmi a ukazovat, že ta hodnota je velmi důležitá i v dnešní době.
3: A co tedy lidem nabízíte? Jaké služby, aktivity nebo jakou podporu u vás mohou najít?
4: Je to teda hlavně formou online videí, kdy si pár zakoupí členství v naší platformě a získá kurzy zaměřené na vlastně celou oblast manželství. Je to od nějakého propojení mindsetu, tedy nastavení mysli ve vztahu, jak nad věcmi přemýšlím, dále kurz na komunikaci, na lásku, intimitu. Dá se říct,

0: Není to jenom o informacích, ale hlavně o tom, že si to ten pár společně odkomunikuje, že si dovolí jít do té hloubky v těch hlubších tématech a bez někdy toho vedení nebo nějakého videa tam člověk většinou nedojde. A samozřejmě v těch videích tím, že jsme teprve 10 let spolu, tak jsme pozvali i různé hosty, ať už z párové terapie, manželské poradny, nebo páry ze všech různých věkových kategorií, kdy nejstarší z nich jsou manželství neskutečných 70 let. Takže všichni tihle nám do toho vnáší zase svůj pohled, aby to bylo opravdu takový univerzální kurz, univerzální pohled na ty témata.
1: Tak si představme, že nějaký pár to teď oslovilo. Jak probíhá ta spolupráce? Vlastně ten začátek, co mohou očekávat od prvního kontaktu s vámi?
2: Jo, první kontakt s námi určitě buď na našem webu connectje.cz, anebo jsme taky na sociálních sítích, buď už Instagram, Facebook, a máme i YouTube kanál, kde můžou posluchači najít i zajímavé podcasty s různými hosty. Pravidelně tedy přidáváme nějaké praktické tipy a inspiraci o manželství a když se pár rozhodne pořídit si náš program, tak stačí vlastně na našem webu zaregistrovat měsíční členství a může kdykoliv už začít a postupuje svým vlastním tempem pohodlí svého domova.
0: Cíl byl taky, aby si to ty páry, které nechtějí třeba někam docházet, chtějí to mít v pohodlí domova, tak aby měli tu možnost, že si to takto ve středu večer společně pustí, pobaví se na ty věci a zkusí ten vztah zase trošku dál posunout.
1: A je to jenom pro manželské páry nebo i pro ty, kteří se na manželství teprve připravují?
0: Tento kurz je univerzální, takže dá se to vlastně využít i pro lidi, co nejsou třeba v manželství nebo se teprve rozhodují. Ale tady k tomu před manželství bych rád zmínil možná, že během už třeba měsíce budeme vydávat takovou opravdu velkou novinku tady v Česku. Protože jsme si i uvědomili, že spoustu těch videí na internetu ta dokončitelnost není tak veliká. Tak proto jsme spojili fyzický svět digitální. Aktuálně pracujeme na, dá se říct, fyzicko-digitálním produktu, který hravou formou v reálném jakoby, světě provede ten pár nějakou přípravou nebo těmi videí. Takže bude to taková trochu novinka. Velice se na to těšíme a věřím, že to bude ještě zajímavé.
1: No a kdy to spatří světlo světa, nebo teďka na tom pracujete, jestli to dobře chápu?
0: Během 14 dní už vydáme ten první takzvaný box, což bude pro ty manžele a zhruba měsíc na to bude vycházet i ten na předmanželskou přípravu. Protože tady vnímáme jako obrovský i problém, když se tak řeknu nějakou statistiku, tak ročně se v Česku veme kolem 45 tisíc párů. Ale celkově z nich si přípravou projde jenom nějakých 6-7 tisíc. Takže obrovská část vstoupí do manželství bez jakékoliv přípravy. Prostě zkusíme, uvidíme a nás to život nějak naučí. No ale tady právě přichází druhá statistika, ta horší, že 40% manželství se v dnešní době rozvádí. A za nás je jeden z hlavních důvodů to, že si ti lidi opravdu neprojdou tou přípravou. Je to největší oblast našeho života, ale nepřipravíme se na to. Takže to je za mě velká škoda, chceme to tady trochu změnit a nabídnout víc těch možností, aby si ty páry tu přípravu udělali, nebo aspoň aby věděli, že vlastně nějaká i existuje. Spoustu lidí, s kterými se bavíme, tak ani neví, že by si mělo něco projít.
1: Dá se říct, s čím podle vás páry nejčastěji zápasí, s jakými tématy se na vás nejčastěji obracejí?
0: Což nejčastěji je to tak nějaké odcizení, bych řekl. Protože v dnešní taky době, kdy jsou ty mobily, výkon, nějaký tlak, tak jakoby najít si ten prostor sami na sebe večer, ještě třeba při dětech, je opravdu někdy náročné. A vlastně to odcizení je takový jeden z největších zabijáků toho vztahu, je také pomalé, plíživé a jakmile to dlouhou dobu neřeším a dostáváme se do tak velkého odcizení, tak vlastně pak už tam začnou vznikat ty větší problémy. Takže tohle je asi takový největší problém, který je potřeba překonat.
1: Tak teďka ještě bychom mohli shrnout všechny ty informace, co už byly řečeny. Kde se mohou o projektu dozvědět více, jak mohou využít posluchači vaše služby, anebo možná byste mohli i zmínit třeba, jak, pokud by vás někdo chtěl i podpořit, tak jaké má možnosti.
2: Tak jak už bylo zmíněno, máme web connected.cz, taky sociální sítě, YouTube kanál. A teď, jestli se někdo chystá na třetí, na festival United, který bude v srpnu, tak tam budeme mít stánek, akorát letos bude asi samoobslužný kvůli tomu, že máme teda druhé miminko malé.
0: A určitě možná s tím YouTubem bych ještě dodal, že plánu teďka na zbytek roku je natočit i spoustu podcastů s různýma zajímavýma hostama. Tohle je vlastně zdarma k dispozici všem. A věřím, že spoustu lidí to může inspirovat, protože jsou to opravdu krásné, hluboké příběhy některých párů, co jsou spolu třeba 20, 30 nebo klidně i těch 70 let manželství. A já tady v tom vnímám ten největší poklad, protože když v životě nebo v manželství jdu takzvaně tou rychlejší cestou, což je, že mám nějaké vedení, mám nějaký systém, mám někoho, kdo si tu cestu přede mnou prošel a ten pár, co je 70 let manželství, může dát ty svoje tipy, rady, jak to dokázali, co tam dělali třeba jinak než ostatní páry, že jim to i v 70. funguje a jsou s úsměvem v obětí. Takže cíle natočit zhruba jednou za měsíc, jednou za 14 dní i nějaký podcast tady s takovým hostem, takže možná i pokud to někdo zrovna teď poslouchá, kdo by třeba byl ochotný postílet nějaký zajímavý příběh, který by mohl inspirovat ostatní, tak určitě se na nás může třeba na e-mail obrátit a budeme rádi i za takto typ třeba.
1: U mikrofonu s námi byli a projekt Connectie představili manželé Michal a Dáša Strnadovi, a také jejich malý dvouměsíční chlapeček to byl. Tak vám moc děkujeme, že jste si udělali čas a myslím, že jsme to zvládli krásně, že jsme slyšeli jenom takové něžné cvrlikání v pozadí, moc hezké a milé. Tak ať se vám dál nadále daří, ať zvládnete skloubit i tu rodičovskou roli s touto krásnou službou. Děkujeme.
0: Ano, děkujeme za pozvání.
1: Ať se vám daří. Krásný den i vám. Chanenu, Adonai, chanenu, kirav, savanu.

O vděčnosti Bohu, o tom, že je ve všem s námi a navždy s námi zpívala kapela Adonai. No a do 8. hodiny nám zbývá už jen jedna píseň. Tak tedy Tady a teď a kapela Alive.

0: Krátce po 8 hodině vás v ranním vysílání Rádia 7 od mikrofonu zdraví Andrea Audová. Před námi jsou ještě 2 hodiny společně stráveného času a já jsem ráda, že ji trávíte s námi. Za malou chvíli znovu otevřeme Bibli. V pořadu Bible Guide se s Jiřím Zdráhalem vrátíme ke knize proroka Ezechiele a uslyšíme, proč právě poznání vlastní slabosti otevírá prostor pro Boží pomoc. Po 9:30 potom naváže Klika, Petr Hůšť v sérii Pozor křehké nabídne zamyšlení s názvem Nikdy se nevzdáme a povzbudí nás, abychom se nebáli postavit zlu, i když to něco stojí. Společně se potom podíváme také do kalendáře a po 9:30 si s britskou lektorkou Elzou v pořadu Life Plus procvičíme angličtinu. A to tentokrát na písni Je on hoden. Po 10:00 vás pozveme k pořadu Řeka života. Jeho hostem bude výtvarnice, malířka a ilustrátorka Vlasta Švejdová, která se ohlédne za svým životem, tvorbou i cestou víry. Teď už ale pojďme otevřít Bibli. Přejeme vám krásný poslech pořadu Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 20. kapitola. 3 roky předtím, než byl Jeruzalém oblehnut babylonským vojskem, se přišli židovští vůdci žijící v Babyloně ptát Ezechiela na boží radu. Prorok ale na základě božího zjevení poznal, že jsou pokrytci, kteří se ve skutečnosti boží radou řídit nechtějí. Místo rady jim tedy připomenul nevěru Izraelců v době Mojžíše a oznámil jim, že i je stihne stejný trest. Čteme o tom. 10. dne 5. měsíce 7. roku, tedy 14. srpna 591 před naším letopočtem, se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo: Synu člověčí, řekni izraelským stařešinům toto, tak praví panovník Hospodin. Ví, že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví panovník Hospodin. Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim, tak praví panovník Hospodin. V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy, já jsem Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro ně vyhledal. Řekl jsem jim, zahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kterým upínáte oči, a neposkvrňujte se egyptskými modlami. Oni se ale proti mě vzbouřili a nechtěli mě poslouchat. Nezahodili ty nechutné obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Tento prorokův popis putujících Izraelců na poušti v době Mojžíšově nám vysvětluje, proč byli tak zatvrzelí a neposlušní. Někteří sice uctívali Boha Izraele, většina ale uctívala také cizí, falešné bohy. Nevěra krade lásku, která patří našemu partnerovi. Duchovní nevěra krade lásku, která patří Bohu. V této kapitole najdeme několikrát shrnutí všech přikázání Mojžíšova zákona. Čteme zde. Vyvedl jsem je z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony, které kdo plní, díky nim bude žít. Tuto podmínku slíbeného života najdeme ve 3. knize Mojžíšově, v knize Levitikus. Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Tento slíbený život byl ale pro lidské bytosti kvůli naší hříšné přirozenosti nedosažitelný. To znamená, že všichni, kdo nejsou dokonale poslušní, propadnou smrti. Tak to vysvětlil Pavel. Všichni, kdo spoléhají na skutky zákona, jsou ale pod prokletím, to znamená odsouzení za své hříchy. Neboť je psáno, proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize zákona. Jinde Pavel vysvětloval, že zákony a pravidla Mojžíšova zákona nevydal Bůh proto, že by počítal s lidskou dokonalou poslušností. Zákon byl Bohem vydán proto, aby nám tuto naši neschopnost ukázal. Když poznáme svou neschopnost, jsme lépe připraveni na to přijmout Boží pomoc. A Bůh lidem pomohl tak, že se stal dokonale poslušným člověkem. Ježíš splnil všechna přikázání a zákony. Byl jediným člověkem, který si zasloužil slíbený život. Kdo je plní, díky nim bude žít. Proto Ježíše nemohla udržet smrt. Proto byl Ježíš vzkříšen. Dostal od Boha život, slíbený za dokonalou poslušnost. A nyní ten život zpřístupnil všem. Stačí ho jen vírou přijmout. Pavel o tom píše takto, že zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že spravedlivý bude žít z víry. V zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky. Ten, kdo je plní, z nich bude žít. My lidé nemůžeme být zachráněni svými skutky. Nedokážeme dokonale poslouchat Boha. Ježíš to ale dokázal. A díky jeho skutkům, jeho dokonalé poslušnosti, získal od Boha slíbený život. On ho ale nezískal jen pro sebe, získal ho i pro nás. Tak jsme my, když přijímáme Ježíšovy skutky, spaseni pouhou vírou. A předpovědí přijetí vírou také končí tato Ezechielova kapitola. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, až s vámi, kvůli svému jménu, naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků. Je to tak jednoduché, ale ne zas tak úplně. Je to stejně jednoduché, jako se před celou třídou přiznat, že tu čepici ze šatny jsem ukradl já. Tak to Bůh vymyslel, tak zajistil, že bude trávit věčnost pouze s těmi, kteří byli ochotni se ponížit stejně, jako se ponížil sám Bůh. Stát se křesťanem je takové ponížení. Křesťany lidé vidí buď jako ňoumy, nebo jako křižáky a ničitele lidské zábavy. V něčem ale můj příklad s ukradenou čepicí pokulhává. Když se přiznám ve třídě, žádná odměna mě nečeká. Když ale uznáme své hříchy a ponížíme se před Bohem, odměna bude nekonečná. Získáme ten stejný život, co má Ježíš.

0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu rádia nebo na všech podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz
2: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš.

Krátce po 8:45 dozněla hravá písnička kapely Only His. Dnes je středa 22. července a je čas nahlédnout do kalendáře. Dnes totiž slaví svátek Magdaléna. Toto jméno je rozšířeno po celém světě. U nás se dříve vyslovovalo i Majdalena a z tohoto tvaru vznikla moravská Majolenka ve významu hezká a zdravá dívka. Dříve bychom mohli slyšet také krásnou podobu Maří Magdaléna. Hojně rozšířená je i domácká forma Magda, dnes vlastně samostatně fungující jméno. Z Magdalény patrně vznikla i jména Lenka a Alena. Magdaléna je vlastně latinské přídavné jméno a znamená magdalská, tedy ta, která pochází z Magdaly, města na břehu Genezareckého jezera. Slovo Magdala znamená aramejsky věž. Marie Magdalská, o které se zmiňuje Nový zákon, pocházela právě z Magdaly. Narodila se někdy kolem roku Ježíšova narození. Podle Bible patřila k prvním ženám, které se rozhodly následovat Krista. Byla to velká hříšnice, ale setkání s Ježíšem obrátilo celý její život. V Magdaléně získal Ježíš oddanou a věrnou průvodkyni. Doprovázela ho na každém kroku. Těšila se z jeho úspěchů, naslouchala jeho slovům, ale také stála pod křížem i u jeho hrobu. Při následném vzkříšení pověřil Kristus právě ji, aby podala apoštolům zprávu o této události. Tato žena je dokladem toho, že Kristus sice nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. No, v České republice dnes žije přes 9 000 Magdalén. A my všem Magdalénám přejeme krásný sváteční den, hodně radosti, božího pokoje a také lidí kolem vás, lidí, se kterými je život o něco hezčí. A posíláme písničku tedy nejen všem oslavenkyním, ale i nám, vám všem, kteří posloucháte Rádio 7. Jsme rádi, že jste s námi, přeji vám příjemný poslech.

Tak toto byla Iveta Janecka Kuželová. A teď už nám zhudebněný příběh o marnotratném synu nabídne v písni Taťko Kája Řežábek.

0: Zlo okolo nás má spoustu podob a na nás je, jak se k němu postavíme. Být připravený zlu se postavit a zaplatit za to cenu má smysl a je to důležité. Konstatování nikdy se nevzdáme uvozuje další zastavení série Pozor křehké v pořadu Krika. Už za chvíli, teď ještě Pavel Helan a jeho dubový stůl.
1: Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalajlámy chci, abys tu byl.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl,

jako dubový stůl. Nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Slyšeli jste píseň Nikdy se nevzdáme? Je to tak, že při zásadních událostech ve společnosti umělci stvoří vždycky nějakou píseň k tomu, co se děje. A tohle je píseň, kterou nahráli a naspívali David Koller, Lenka Dusilová, Monika Načová, Michal Pavlíček a společně s dalšími hudebníky, a byli to Češi, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, a celé to dal dohromady hudebník a producent Igor Očepovský. A nově zaranžoval známé písně Obimi a Bez bojů. Jsou to písně od ukrajinské rockové kapely a je to o tom, že národy a životy spojují nejenom melodie, ale také témata, jako je láska, naděje, odvaha a odhodlání. A v té písni se často zpívá obejmi mě, anebo nikdy se nevzdáme bez boje. Je to vyjádření, určité vyjádření proti zlu. Musím říct, že tahle píseň se pro mě v poslední době stala každodenní modlitbou, protože byl jsem zapojený na pomoci pro uprchlíky a také do humanitární pomoci na Ukrajině. A když jsem cestoval autem sám, tak jsem si tuhle píseň pustil na plné pecky a u toho jsem tančil, plakal, modlil se a potřeboval jsem se tak nějak vnitřně postavit za ty, kteří trpí. Když jsem tenhle pořad psal, tak jsem byl zrovna na Ukrajině. Jel jsem po Zakarpatí a všude kvetly šeříky. Ale taky u měst a nebo velkých mostů byly kulometní hnízda. Také jsem viděl, že vracející vojáci na Zakarpatí přijíždí v rakvích a že je tam několik pohřbů. Najednou jsem si uvědomil, že jsem si tuhle píseň ještě nepustil ten den. Tak jsem si ji pustil, ale nebyl jsem doma v Česku, ale byl jsem někde úplně jinde a musím vám říct, že mě ta píseň rozsekala, úplně dostala. Vítejte v pořadu Klika na téma Nikdy se nevzdáme. Žalm 34, 13 a také 15. verš. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v níž by užil dobra? Vyhýbá se zlu.

a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. V tom textu je: vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Člověk, který miluje své dny, se vyhýbá zlu. A tak si říkám, stačí to? Stačí se vyhýbat zlu? Vždyť kněz a levita, kteří šli před milosrdným Samařanem, tak se také vyhnuli zlu nebo projevu zla. Stačí se jenom vyhnout? Jakub 4. kapitola 7. verš. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text mám moc rád. Je to text, že se s Bohem potkáváme tak nějak na půl cesty. Že nejenom Bůh přichází do našeho života, ale také my máme jít vstříc k Bohu. Máme se potkat někde na půl cesty. Mám kamaráda Mirotota z kapely Třetí den a za poslední dobu jsme hodně spolupracovali a hodně věcí spolu udělali. A nedávno jsem byl u něho doma na kávě a on má v obýváku velkým tenhle text. A přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. No jo, ale v tomhle verši je také: vzepřete se ďáblu, postavte se zlým věcem. O konání dobra se u nás říká za dobrotu na žebrotu. A o postavení se vůči zlému se říká nehas, co tě nepálí. Ano, tento přístup měl i kněz a levita ohledně umírajícího člověka. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Slyšel jsem jeden příběh a nevím, jestli je pravdivý nebo smyšlený, ale je to o tom, že jeden křesťan šel z vesnice do vesnice a nevěřící mu zahradili cestu a chtěli ho zbít, a tak on se dal na útěk. A když utíkal, tak ho doběhl, ne nevěřící, ale doběhl ho prý údajně Gandhi, a ten mu říká: a znáš ten text Bible, že když tě někdo udeří do tváře, máš mu nastavit druhou? A člověče, musíš být připravený platit i nepříjemnou cenu za své přesvědčení. Protože pokud neplatíš cenu za své přesvědčení, tak si možná svým přesvědčením vůbec nemůžeš být jist. Tenhle text, když nás někdo udeří do tváře, takže máme nastavit druhou, najednou pro mě ožil úplně v novém významu. Protože konat dobro nemusí být tak těžké, jako postavit se zlu a zaplatit za to určitou nepříjemnou cenu. Zlo okolo nás může mít spoustu podob. Šikana, ponižování, diskriminace, násilí, a někdy konat jenom dobro může být tak trošku alibismus. A protože potřebujeme v některých situacích se také postavit zlu. Nemyslím teď za každou cenu, bez hlavy, nebezpečně. Ale pokud se stavíme proti zlu, musíme někdy zaplatit cenu, která je nepříjemná. Jak se říká v pohádkách, kde se vzalo, tu se vzalo. No a kde se vzalo zlo? Jak se říká, každý pól má svůj protipól. Dobro má i opačnou stranu a to je zlo. Ale kde se tohle zlo bere? Římanům 7. kapitola 18. až 19. verš. Vím totiž, že ve mně, to je v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. V našem srdci není jenom touha dělat dobré věci, šířit pokoj, zastat se někoho, ale také dělat zlé věci. Jak se říká, dokážu si poručit, ale už neposlechnout. Dokážu chtít dělat dobro, ale nevždy se mi to daří. Chci dělat dobré věci, ale často dělám zlé. To zlo není za dveřmi, ale je v nás samotných. Tomáš Halík řekl, že jsme schopni honit teroristy až na sám konec země, ale někdy daleko těžší je podívat se do očí teroristovi ve svém srdci.
Některé období, kdy jsem měl hodně kázání, cestoval jsem na konference, měl jsem těžké pastorační rozhovory a bylo jich hodně, byl jsem velmi vyčerpaný. V poslední období tohle také prožívám při pomoci na Ukrajině. A musím vám říct, že při velkém vyčerpání žasnu nad svým nitrem. Nad tím, že v něm objevuju závist, nenasytnost, agresi, touhu věci odplatit, někdy i zvrácené myšlenky. OK, tak potřebuju více odpočívat, nedostávat se do vyčerpání. No jo, ano, ale není to jenom o tom, že zlo držím tak nějak pod pokličkou? Najednou si uvědomuju, že znovu potřebuju Boha, Ježíše Krista, který je schopen proměňovat moje nitro. 1. Petrova, 3. kapitola, 13. verš. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Dobře, možná řekneme, nejsem jako kněz ani levita, nevyhýbám se zlu, stavím se proti němu, usiluju o dobro. Ale je to pravda, že když horlíme pro dobro, nikdo nám neublíží? To asi ne, protože někdy, když usilujeme o dobro, když se stavíme proti zlu, jsme také fyzicky a emocionálně vyčerpaní a o to víc jsme zranitelní. Tento text má pro mě více významů, více vrstev. Protože když konám dobro nebo stavím se proti zlu, když jsem fyzicky nebo psychicky vyčerpaný, tak se mě některé věci dotýkají daleko více, než když vyčerpaný nejsem. Jsem zranitelný. Ale já můžu v tom zranění jenom pasivně zůstávat. Můžu přijmout roli oběti. A jenom prožívám bolest, křivdu, zradu, prožívám někdy až jako zoufalství a zůstávám v roli pasivní oběti. A nebo můžu k tomu přistoupit aktivně. Že ty věci se dějí, ale já nejsem pasivní oběť, ale jsem schopen i při bolesti konat dál dobro. A i pro ty, kteří mě zraňují, být požehnáním, přát jim dobré. A mám pocit, že najednou jsem daleko méně zranitelný, nebo minimálně v tom zranění nezůstávám. Vím, že to zní možná teď trošku složitě. Příklad. Nedávno jsem zažil něco těžkého, kdy jsem měl pocit, že mě dva blízcí lidé zradili, že mi ukřivdili. Mě to úplně zžíralo, úplně mě to tak nějak jako rozsekalo. A já jsem si neuměl pomoct a stále mě to zžíralo, až do doby, kdy jsem si uvědomil, že já v tom můžu být aktivní, že můžu i pro ty dva své blízké přát dobré, být jim požehnáním, udělat něco dobrého. To není nějak to slepě přebít, ale nebýt v roli pasivní oběti, ale být v roli aktivního dobra nebo dělat to, co může být pro druhé požehnání. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Cvičení v klice neslouží k tomu, aby jsme splnili úkol a měli to za sebou nebo byli dobří, ale je to něco jako když ochutnáme jídlo nebo přivoníme ke květině nebo poslechneme si písničku. Je to jak mít zkušenost s tím, o čem přemýšlíme. A tak se chci zeptat, jaké zlo jsme v poslední době vnímali okolo sebe a co můžeme udělat proto, aby jsme se vůči tomu zlu nejenom vyhradili, ale aby jsme se proti němu postavili. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně.

Příští týden nás čeká už poslední závěrečný díl série Pozor ze série Pozor křehké a ponese název Dívej se za to, co vidíš. Ten dnešní díl si můžete v repríze poslechnout ještě ve čtvrtek v 19:45. No a teď už kapela Hillsong Worship a píseň The Potter's Hand. Ta píseň vychází z biblického obrazu Boha jako hrnčíř v nás a nás jako hlíny v jeho rukou. Je to modlitba člověka, která svěřuje Bohu sebe a říká, vezmi mě, utvářej mě, používej mě. Připomíná, že i když ne vždy všemu rozumíme, tak můžeme důvěřovat tomu, v jehož rukou jsme. Tomu, který ví, co tvoří.

0: Jsi jedině ty.
1: Tak toto byla Sima Magušinová. No a do 9. hodiny nám zbývá už jen jedna píseň a tu nám zprostředkuje John De Jong a jeho píseň Eye of the Storm, nebo také Oko bouře, Oko hurikánu. Ten obraz je výstižný, kolem zuří bouře, chaos, vítr, ale uprostřed hurikánu je překvapivě klid. Ta píseň říká, že stejně tak může být i člověk vnitřně pokojný, i když se kolem něj všechno otřásá. Někdy čekáme, že boží pokoj přijde až ve chvíli, kdy všechny problémy zmizí, ale tato píseň nám připomíná, že Bůh nám může dát pokoj i uprostřed bouře.

0: Právě začíná 9. hodina, 9. a už poslední hodina středečního ranního vysílání Rádia 7. Je 22. července a u mikrofonu je stále s vámi Andrea Audová. A přeji vám, ať i v té následující hodině najdete aspoň chvilku povzbuzení nebo zastavení. My se za malou chvíli společně podíváme do kalendária a připomeneme si několik zajímavých událostí spojených s dnešním datem. Po 9:30 pak můžete potrénovat angličtinu s britskou lektorkou Elzou v pořadu Life Plus, a to tentokrát při písni Je on hoden. No a přesně v 10:00 vás pozveme k pořadu Řeka života, jehož hostem bude výtvarnice a ilustrátorka Vlasta Švejdová. Bude vyprávět o své tvorbě, ale také o lidech a o zkušenostech, které utvářely její život a víru. Jsem moc ráda, že jste i v tuto chvíli s námi. Ať je pro vás to dnešní dopoledne naplněné pokojem, nadějí, no a také dobrou společností.
1: S námi nemusíte být sami. Rádio 7.

Losing My Religion zpívala Lauren Daigle na rádiu 7, 10 minut po 9. hodině. Ten název Ztrácím své náboženství může trochu mást, ale není to rozhodně o ztrátě víry, ale o tom, že člověk pouští to, co ho od Boha odděluje. Pouští vlastní výkon, pýchu nebo představu. Představu o Bohu, že si musí jeho přízeň zasloužit. Je to o opuštění prázdného náboženství ve prospěch důvěry v Krista.

Dnešní datum je spojeno s jedním velkým milníkem letectví. Právě 22. července roku 1933 dokončil americký pilot Willy Post jako první člověk samostatný let kolem světa. Cestu zvládl za necelých 8 dní. No a když už jsme u dnešních výročí, připomínáme také 80. narozeniny výtvarnice a ilustrátorky Vlasty Švejdové. Pokud vás zajímá její životní příběh i cesta víry, nenechte si ujít dnešní řeku života po 10. hodině. Jaké další osobnosti nebo události jsou s datem 22. července spojeny? Dozvíte se už za chvíli v kalendáři.

0: kalendárium.
1: Tak kromě již zmíněného letu kolem světa si připomeňme ještě jednu sportovní událost. Právě 22. července roku 1894 odstartoval závod z Paříže do Rouenu, který je považován za první automobilový závod v historii. Tehdy se ještě neřešilo, kdo pojede nejrychleji, ale hlavně to, jestli se vozy bez koní vůbec dostanou do cíle. V roce 1942 začala deportace Židů z varšavského geta. Července roku 1840 se narodil Lyman Stewart, americký podnikatel a spoluzakladatel společnosti Union Oil Company of California. Stewart byl významný křesťanský filantrop, spoluzakladatel biblického institutu v Los Angeles, nyní známého jako Biola University. On a jeho bratr Milton také anonymně financovali vydání knihy The Fundamentals, která hájí pravdivost a inspirovanost Bible ve světle Darwinovy evoluční teorie. O 9 let později, roku 1849, se narodila Emma Lazarus, americká básnířka židovského původu. Emma Lazarus byla velkou propagátorkou a překladatelkou židovské literatury do angličtiny. Její nejznámější skladbou je bezesporu sonet Du New Colossus z roku 1883, který je vyryt na bronzové desce umístěné na podstavci Sochy svobody. Přesně roku 1900 se narodil český historik, básník, literární kritik a překladatel Zdeněk Kalista. V mládí ho inspiroval socialismus, později se však při historickém bádání hlouběji seznámil s křesťanstvím a stal se katolíkem. V roce 1952 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 15 let. V roce 1960 byl propuštěn a odešel do penze. V roce 1966 byl rehabilitován. Svým historickým dílem se zasloužil o znovu objevený zájem o české baroko. Připomeňme jeho knihy Z legend českého baroka nebo Tvář baroka. Poslední jméno, které v souvislosti s dnešním datem a v dnešním kalendáriu zmíníme, bude česká zpěvačka, herečka a housliska Iva Bitová, která se narodila roku 1958. Iva Bitová patří k nejvýznamnějším osobnostem české alternativní hudební scény. Od roku 1978 byla členkou divadla Na provázku, dnes Husa na provázku, kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu. Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka s vlastními písněmi. Spolupracovala s Pavlem Fajtem, Vladimírem Václavkem, Vladimírem Godárem. Učinkovala v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni. Zpívala Janáčkovi úpravy moravských lidových písní a výčet by mohla ještě dlouho a dlouho pokračovat. V současné době žije ve Spojených státech. Tak tolik dnešní kalendárium, které pro vás připravuje Lucie N. Licherová a Tomáš Coufal mladší.

Tato písnička je o boji s hříchem, o chtění být s Bohem. Je to takové vyznání, nezvládnu to, chci změnu, ale potřebuji tvou pomoc, Bože. Zpívala zpěvačka Plump. No a nás už jenom jedna písnička dělí od rozhlasové lekce angličtiny. Prázdniny jsou v plném proudu a možná právě na cestách zjišťujeme, jak moc se angličtina hodí. A i když nikam necestujete, tak pár slovíček nebo obratů v angličtině se může hodit. Máme radost, že pro Rádio 7 tyto lekce připravuje Elza a můžeme s ní angličtinu procvičovat v příjemné atmosféře. Navíc je jim opravdu krásným britským přízvukem. Teď ale ještě Ben Drápal a písnička Hodina, minuta.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

A tím se dnešní ranní vysílání pomalu chýlí ke konci. Jsem ráda, že jste dnešní ráno strávili s námi. A ať už vás dnes čeká práce, cesta na dovolenou, čas s rodinou nebo třeba jen obyčejný den, přeji vám, aby vás provázel Boží pokoj, moudrost a radost i v maličkostech. Od mikrofonu se s vámi loučí Andrea Audová a na Rádiu 7 zůstávejte dál. Už za malou chvíli naváže pořad Řeka života. Přeji vám krásný a požehnaný den. No a teď už písnička Chrise Tomlina Is He Worthy?

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám ráda představuju osobnosti, které vzaly nejenom svůj život, ale také víru v Boha vážně. A v jejich životě to pak mělo důsledky a souvislosti. A tak moc ráda dnes vítám u mikrofonu paní Vlastu Švejdovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Vlasta Švejdová je výtvarnice, ilustrátorka, malířka a troufnu si říct, že snad každý její obrázky zná. Ale možná nevíte, že paní Švejdová je také upřímně vyznávající křesťanka, dlouholetá členka sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. A tak bych ráda dnes, abychom si popovídali o vašem životě, aby posluchači měli možnost nahlédnout to, co vás utvářelo a jak se Bůh projevuje právě ve vašem konkrétním životě. Paní Švejdová, vezměme to od začátku. Kde jste se narodili? Jaká byla ta rodina, která vám dala základy?
1: Já jsem se narodila do nevěřící rodiny. Moje maminka a tatínek mě nikdy o víře nebo o Bohu neříkali. Já jsem kdysi chodila do náboženství, než ho zase zrušili. To byly takový určitý leta v 50. letech a pak nějak to nebylo žádoucí. No ale moje maminka, tatínek zemřel teda mladý předčasně, ale maminka uvěřila až skrze víru mou a mých dětí a dalo by se říct i vnoučat.
0: Rodiče byli výtvarně nadaní?
1: Moje maminka jako ráda malovala, ale ona byla ten ročník, který vlastně Baťa poslal totálně, nasadil celý ten její ročník do Německa za války. Takže potom, když se vdala, tak se nemusela vrátit do Německa, takže já jsem pak vznikla tady z toho jejího manželství, který bylo tak trošičku nebo hodně nouzový a taky se pak rozpadlo.
0: Máte sourozence?
1: Měla jsem bratra, který, když mu bylo 17 let, zemřel a možná to byl takový ten hlavní bod. Mě bylo tenkrát 24 let a měla jsem už dvě malé holčičky, kdy jsem si uvědomila, proč odešel, kam odešel, kde je a začala jsem přemýšlet o existenci Boha.
0: Vraťme se ale ještě k počátkům vašeho života a k dětství. Vy jste tedy válečné dítě?
1: Já jsem tak těsně poválečné.
0: Těsně poválečné. A jaké jsou vaše vzpomínky na to útlé dětství? Právě na to, ta doba je celkem výrazná a nepříliš šťastná.
1: Já, moje vzpomínky na dětství jsou úplně ty rané, takový jakoby vůně, pocity. Vzpomínám se, že jsem chodila velice taky brzo už malička do školky a že mě fascinovaly už tenkrát pastelky, že to měly nějakou ještě prvorepublikovou sadu značky, který vlastně nikdy pak nebo mnoho let se nikde neobjevovali. To mě tak jako silně na mě zapůsobilo. A jinak já jsem měla báječnou babičku, ale ona byla v Praze a myslím si, že to byla ona, která mě říkala o Bohu, ale jenom tak malounko a naučila mě takovou tu dětskou modlitbu, kterou v podstatě jsem si říkala. Asi tak.
0: To anděličku, můj strážničku.
1: Ano, ta klasika, no.
0: Zůstalo ve vás to povědomí Boha a věcí nad námi?
1: Určitě. Už v tom raném dětství vzpomínám se, že jsem měla něco, čemu se říká živá víra, protože jsem mamince vysvlékla pletení, celou tu řadu upletenou a pak ještě, když jsem se to snažila zpátky navlíct na ty jehlice, tak další tři řady. A že jsem opravdu, než oni byli někde na návštěvě, takže jsem doufala, že to tam samo naskočí, že to Pán Bůh zařídí. Čili dá se říct, že jsem měla silnou, živou víru v takovej ten zázrak.
0: Předpokládám, že tenhle zázrak se nestal. Jak to
1: se nestal, ale jako já nadále jsem, jako, já jsem Boha hledala a dokonce jsem se přidávala v ulici k věřícím katolíkům a v Černých Polích v jedné kapli, v kapli dětské nemocnice, tenkrát byly bohoslužby. A takže jsem se přidávala k ním a sice jsem moc tomu nerozuměla, protože se domnívám, že v té době se ještě sloužilo latinsky, ale jako hrozně se mě to líbilo.
0: Kdy jste sama vzala do ruky pastelky a začala kreslit?
1: Velice brzo. Maminka měla schované obrázky od 2 let, kdy ta fantazie a určitá jako i zručnost těch malých tlapek tam byla. Protože když to můžu posoudit, děti jsou hrozně šikovný, ale už se pozná, že jako to dítě tu tušku jako vezme za ten správný konec a snaží se udělat třeba i kolečko, že jen tak jako nečmárá.
0: A dalo by se říct, že to kreslení fakt bylo vaším zájmem nebo jedním z mnoha jenom v tu dobu?
1: Já myslím, že to byl hlavně můj zájem. Jako já jsem nikdy moc jako nesportovala. V podstatě celé prázdniny jsem prokreslila. To byly stohy a stohy všelijakých obrázků, ale i sošek, které jsem plácela z hlíny. Takže myslím si, jako, že u mě to jako bylo docela jasný.
0: A co je to, co vás na tom bavilo? Barvy nebo že jste si fantazírovala a kreslila?
1: Tvorba. Tvorba. Dodnes o tom přemýšlím. Je to něco, co je mimo, to je takový dar. Já to teď, nebo už vždycky jsem to vnímala jako určitý dar. Tak jak někdo má hudební sluch a smysl pro melodii, tak já jsem chtěla stvárnit něco, co si představuju, nebo co jsem viděla, nebo si to nějak upravit a toužila jsem to vytvořit.
0: Když si vzpomenete na tu svoji ranou tvorbu, tu dětskou,
1: ano.
0: Posouvala jste se někam, nebo jak jste uchopovala to řemeslo?
1: Řemeslo jsem uchopovala tak, že moje maminka, až už teda to bylo zřejmě se mnou k nevydržení, tak vzala kufr mých obrázků a navštívila jednoho brněnského starého malíře, o kterém věděla, že maluje obrazy a šla se s ním poradit, jestli teda jako mám nadání. No on si to chudák prohlédl, což bylo docela náročný, bylo toho velice mnoho a řekl, no nadání má, ale víte, ono je to o povaze. A to měl velkou pravdu, protože spoustu nadaných mladých lidí později, když jsem studovala, tak třeba pak nic nedělalo. Ale ten talent tam byl, ale neměli na to povahu.
0: Tedy vytrvalost, myslíte?
1: Ano, to jako prosedět ty roky, léta, prostě na té židli a kreslit.
0: Vidíte, to jsme ještě nezmínili, když jste mluvila o brněnském malíři. Vy jste tedy z Brna?
1: Já jsem se narodila naproti Lužánek, tam byla kdysi porodnice, tak tam jsem od narození Brňačka.
0: A jak vnímáte svoje město dnes?
1: Brno?
0: Ano.
1: Tak léta jsem se snažila ho tak nějak pochopit a uchopit i malířsky. Myslím si, že nejsem takový ten brněnský občan, který teda nedá na Brno dopustit. Je spoustu nádherných měst v naší republice, ale i v zahraničí, ale až skrze cestování a různé nádherné města jsem začala přemýšlet, proč i výtvarně neuchopit to Brno, i když já nejsem typický krajinář nebo malířka obrazů s architekturou, ale vždycky ty obrazy nějak zabydlují těma svýma lidičkama, dětičkama, ženama a prostě krajina je a architektura nedílnou součástí jako mé tvorby, protože tak to chápu, že takto jsme postaveni do určitých míst.

0: Mým vzácným hostem u mikrofonu je paní Vlasta Švejdová, výtvarnice, malířka, ilustrátorka mnoha knížek, s kterou si dnes povídám i o malování, ale netoliko o malování. Vy jste v předchozím rozhovoru zmínila moment, kdy vám ve vašich 24 letech zemřel 17-letý bratr a řekla jste, že to byl takový zásadní impuls k tomu, abyste začala hledat Boha nebo definovat nějak svoji víru v to něco. Jak to probíhalo to, že jste opravdu zakotvila v církvi a že jste se stala křesťankou?
1: No, já jsem vlastně už ještě před jeho teda smrtí, dalo by se říct v takovém předpubertálním období, začala přemýšlet hodně o tom smyslu života. A sice o existence, proč jsem to já, proč se takto cítím, proč takto vypadám, jaký to má význam. A je teda pravda, že jsem si uvědomovala, že všechno má svůj řád, jakože když voda roztaje, třeba zmrzlá voda, že prostě všecko nějak funguje. A uvědomovala jsem si tu originalitu té lidské bytosti, jo. Ale já jsem byla docela zoufalá, protože vlastně nikdo mě nedokázal ukázat jako mimo tu babičku a ta byla v té Praze na Boha nebo na nějaký větší dát si práci a vysvětlit mi některé věci. Dnes je spoustu možností, že přes média nebo přes různé časopisy se dozvědět o svých pocitech, proč je to tak a ne jinak. A právě ta smrt toho mého bratra, ta mě hluboce zasáhla, protože už jsem byla matkou a prostě jsem si říkala, tak kam on vlastně šel, co se s ním stalo a začala jsem jako víc Boha hledat. Ovšem, to byly takové jakoby pro křesťany třeba i jako povrchnější doba, kdy jako ty kostely byly prázdny. Jo. Já prostě si vzpomínám, že když tak jsem občas někde zašla, takže vlastně mimo nějakou hodně starou babičku tam téměř nikdo nebyl. Nicméně já jsem věděla, tak nějak vnitřně od toho svého dětství, že ten Bůh je. Jo. Ale nevěděla jsem, co s tím jako mám dělat. Nebyla jsem informovaná. To je tragédie strašně moc lidí, že nejsou informováni nebo špatně informováni. A mnoho lidí cítí právě, doufám, že to tak cítí od dětství, tu touhu být jako s Bohem. A bohužel v tom mým životě se to tak nějak zamotalo, že vlastně ty mý rodiče se brzo rozešli a já jsem toužila i po rodině. Člověk a hlavně ženy často zaměňují touhu po Bohu, zaměňují za rodinu a muže. To je velký omyl a tak vlastně jsem se velice brzo vdala a pochopitelně to špatně dopadlo, jak jinak. A byla bych tenkrát vděčná i za nějaký světský časopisy, ale to nevycházelo nic, co by rozebralo ženu nebo pomohlo jí najít se ve vztazích. To bylo vlastně všecko tak jako hrozně komunisticky laděný o práci, o výkonech a nikdy tam nebylo nic, co s tou duší, co s tou smyslí dělat, co s tou vírou a tak jsme se v tom jako plácali a protože jsem neměla žádné takové ty dobré základy pro život, nebyl kdo by mě poučil, tak jsem to v tom naprosto teda lítala.
0: A kde nastal ten moment, že jste objevila Boha?
1: No, já jsem velice silně jsem začala toužit po Bohu až v době, kdy už v podstatě jsem se prosadila umělecky, jo? Protože ty nápady a humor mě neopouštěly a naopak jsem byla plná myšlenek, takže jsem velice Brzo se tenkrát dostala a stala jsem se pak později kmenovou autorkou časopisu Dikobraz a to mě přineslo velkou, jako bych, dnes bychom řekli, mediální úspěch a otevřely se mě i dveře do různých profesí, protože lidé ty obrázky měli rádi, rozuměli jim a dá se říct, že jsem se snažila je rozumět lidem a přes ten pohled i na ženu a na děti byl pro lidi tak sympatický, že jsem našla si tu svoji parketu a v té době jsem řekla, no a co dál? Jo, co bude? Teď to není jako všecko. Přece ten život musí mít jiný, hlubší smysl. To mě bylo jasný, jo. Ale opravdu jsem nevěděla, co a jak dál. A já jsem tenkrát, myslím, to bylo u Minoritu, jsem tam zoufale volala ještě s jednou babičkou, to jsme šli po těch schodech, na kterým by se měl každý pomodlit, je to tam napsané, teda na tom schodu. A strašně jsem prosila jako o víru a aby mě někdo vysvětlil, protože opravdu v mém okolí nebyl nikdo, to byla úplná teda beznaděj. No a Pán Bůh mě začal velice vést, začal mě pomáhat. To bylo jako, když se dělá mozaika, když sazujete kamínky nebo sklíčka a z začátku je to takový ten obraz jako nepřesný, jakoby rozházený a najednou to dostává obrysy. A já jsem viděla, že to je Bůh, že to nejsou náhody, že to jsou pomoc pro mě, pro jako moji osobu, pro moje děti, moji rodinu a byla jsem velice zasažená, ale nevěděla jsem taky zase, co s tím. Pak jsem si vzpomněla, že jsem měla jednu spolužačku na škole, Petru Křížovou Karesovou a tak jsem jí volala, aby přišla na návštěvu. Ona mě později říkala, že se jí teda moc nechtělo, ale její maminka říká, no tak běž za tou Vlastou, běž, teď ti už volala jako víckrát. Tak za mnou přišla a já jsem říkala, tak a Petro, všecko, co víš o Bohu, mě řekni, protože jsem si vzpomněla, že byla z věřící rodiny. Tak to vlastně začalo.
0: Petra vám povyprávěla a jaké to mělo důsledky?
1: No, ona tenkrát chodila do jiné církve a říká, víš, já chodím tam kousek odtuď, ale já tě přivedu na Smetanovu, do Bratrské jednoty baptistů, tam jako můžeš ještě, jsem byla docela mladá, jako i do mládeže a tak. No a takže tam mě jednoho dne jako přivedla a to kázání pro mě bylo docela jako těžký, protože já jsem Bibli nečetla a asi bych ji ani vůbec jako nerozuměla bez nějakého výkladu a pomoci, ale srdcem, duší jsem tak jak včelka, když cítí vůni květu, věděla, že jsou tam dobře, jako že prostě se dozvím o Bohu a tak vlastně od té doby jsem tam zůstala. Nikdy jsem nehledala další jiné možnosti, protože jsem si říkala, že to je dobrý pro mě.
0: Paní Švejdová, co se změnilo, když jste začala chodit do církve nebo když jste opravdu celým srdcem našla Boha, uvěřila mu? Protože mnoho lidí říká, že to byl zásadní zlom v jejich životě, ale podle vašeho vyprávění vy jste šla takovou tou dlouhodobou cestou veliké touhy a hledání. Uh-huh. Mělo to pak nějaké konkrétní důsledky, to vaše zakotvení?
1: No, zaprvé jsem přivedla tam děti, a děti tam zůstaly a dodnes jsou, jako i když třeba žijí někde jinde a chodí někam jinam, ale jsou věřící, takže to byl velký pro mě zázrak. Zlom bylo v tom, že jsem věděla, že všechno, ale to já jsem tak jako tušila, že ten Pán Bůh všechno ví a o všem ví, ale že jsem některé věci už jako nemohla jako dělat. To znamená, že třeba v tom kresleném humoru jsem viděla, že některé věci nebo nějaký styl humoru je pro mě tabu, že rozhodně už jako já jsem nikdy moc nějak jako nebyla v těch obrázkách jako vulgární, to v žádném případě ne, ale něco už jsem měla zábranu třeba jako, aby se tomu lidi smáli, takže to jsem tak jako cítila i v té tvorbě.
0: Mělo to nějakou odezvu?
1: Jako lidi si jako toho nevšimli a to je dobře, tak to má být. Jako nevšimli si toho, protože jsem až tak jako výrazně se nezměnila, ale jako já jsem byla velká evangelistka, jsem všechny hrozně evangelizovala a to do mě tak, třeba jsme jeli na služební cestu pracovně, tak do mě kopali a říkali, oni stojí, tady jsou dva komunisti v tom autě, já jsem říkala, no taky potřebuju slyšet Boží slovo. Takže já jsem byla takový jako v tom mládí docela živel. No.
0: Vás nikdy nenutili, abyste se stala členkou strany?
1: Já jsem tomu nějak jako unikla. Nikdy nikdo, právě protože jsem byla takový externí pracovník, že jsem přispívala do různých časopisů a novin, takže jako jak jsem jim unikla.
0: Vy jste vystudovala výtvarnou školu?
1: Já jsem studovala střední umělecko-průmyslovou školu tady v Brně na Husové a sice dostala jsem se na obor hračky a loutky a maturovala jsem s panenkou 35 cm vysokou a byla moc pěkná. V té době jsem byla na praxi ve Fatra na Pajevlích a tam se dělaly panenky, takže to byla taková pro mě inspirace udělat tu panenku jinak. No ale později jsem nepokračovala tady v té cestě. Začala jsem dělat ty kresby a později teda ty ilustrace. A převážná ta tvorba je věnována jako dětem.
0: Pojďme tady k vaší tvorbě, protože tam se opravdu krásným způsobem opakují, teď nechci, aby to vyznělo špatně. To opakování je vlastně to kouzelné na vaší tvorbě. Krásné krajinky, dokonce krásná města a domy, když jste říkala, že se tomu prvoplánově moc nevěnujete, ale především děti. A protože já jsem měla tu možnost se přátelit s jednou z vašich dcer, tak mně vždy připadalo, že tam tu svoji dceru kreslíte, že vidím ty vaše děti v těch obrázcích. Je to pravda?
1: No, říká se to dokonce, že i malíři malují sebe nebo tu svoji rodinu. A myslím si, že je to přirozené, že vlastně tím, že ty děti vychováváte, porodíte, jste jako stále s nimi, takže ten typ určitě jako ve vás jako zůstává. I když po určité době třeba děti mě říkali na besedách a vy malujete pořád jenom modrý oči a jo, tak jsem si uvědomila, že je to pravda, začala jsem to jako i hnědý oči, i brejličky a tak různě, aby ty děti se tam opravdu jako našly, protože některým to jako docela vadilo. Já jsem se vždycky hájila tím, že ta modrá vždycky vyjde v tom tisku, jo.
0: Vy krásně zpracováváte krajinky do účesů různých žen a rozvíjíte tento nápad s různými směry. Jak vlastně došlo tady k tomu propojení?
1: No, mě krajina, jako ta krajina, ta žena připomíná opravdu ženu. Já, když takhle se jede na Vysočinu a teď vidíte, jak ty políčka se střídají s těma hnědýma pruhama s oranýma a ty stohy a ta zelená barva, tak prostě mě to připadá, jako když žena se učeše, nebo jednou jsem udělala takový obrázek, to mě inspirovali, jak se začaly dělat do kolečka, ta sláma se dává, ty stroje to zpracovávají, dřív se dělaly snopy a teď se dělají všelijaký čtverečky a oválny a kolečka, tak mě to přišlo jako žena s natáčkama, jo, tak prostě vždycky vidím tu krajinu a k té krajině patří děti jako k ženě, tak.
0: Vy se taky nebojíte barev, vaše obrázky jsou krásně barevné. Máte nějakou oblíbenou barvu?
1: S tou mojí barvou je to teda asi tak nějak daný. Já se domnívám, geneticky můj praděd kdysi dávno šel do Itálie na zkušenou a byl barvířem látek. Jo, toho se vyučil a když se vrátil z té Itálie, tak se začalo vše dělat v továrnách, takže musel změnit zaměstnání. A tak si myslím, že ty si té barvy nějak souvisí u mě.

0: nevím, téměř 40 letech vyšla po druhý nedávno. No a potom to byly karafiátoví broučci, ty teda opravdu nám tenkrát i s paní nakladatelkou všem přirostly k srdci, protože ten mikrosvět jsme začínali tak nějak více intenzivně vnímat. Vzpomínám si, že jsme se shodli obě dvě na tom, že normálně, když by něco nám lezlo přes stůl nebo papír, tak to smeteme rukou a takhle jsme čekali, až přejde, a tak různě jsme byli tím jako pozitivně pro ty broučky poznamenaný. A teď ta knižka taky po 15 letech znovu vyšla. Byla nalita, jak se říká, do většího formátu, takže jsem tam musela minulý rok dodělávat 8 ilustrací, což byl docela pro mě problém, protože přece jenom po několika letech vždycky ta kresba, i když vypadá stejně, není stejná. Ono se to jako trošku vždycky nějak změní.
1: A posune kousek.
0: No, posune.
1: A jak vlastně takové ilustrace vznikají? Je to věc okamžiku, máte nápad, sednete a kreslíte, anebo se na to čeká?
0: No, probíhá to tak, že to nakladatelství už tak asi ví, co ode mě jako očekávat, a tak mě pošlou třeba text, jestli jako bych do toho šla nebo ne. A když teda do toho jako jdu, tak si to přečtu několikrát v průběhu ilustrací, se k tomu vracím, dělám si poznámky, skici. Prostě to je to taková dlouhodobější práce.
2: Nestihlo líbě, chtěl bych ti říct, často hádají se lidi, kdo má mín, kdo víc. Nestihlo líbě, chtěl bych ti říct, že kdo Boha nezná, nemá nic. Co hodně znamená na téhle zemi, pro lidi jednou bude bezcenný smetí to, až Ježíš přijde pro svoje děti.

ještě asi nepoznali smysl života, ještě nevědí, jak krásná je čistota, co bohu líbí se, co se

0: V dnešním pořadu si povídáme o životě a taky práci paní Vlasty Švejdové, výtvarnice, ilustrátorky. A mluvili jsme o tom, jak vznikají kresby do dětských knížek, kterým se hojně věnujete. Pojďme k jiné knize, knize s velkým K, tedy k Bibli. Napadlo vás někdy ilustrovat i Bibli? Nebo děláte si obrázky?
1: No, určitě. Já mám některé, ne obrázky, ale třeba oleje,

0: který vychází z Bible. Mám, oslavují mě různé třeba chvála ženy statečné anebo o moudrosti a snažím se. Je to velká inspirace, ještě člověk si říká, teď udělám tady toto a tenhle ten nápad, protože to by se dalo neskutečně do nekonečna kreslit a ilustrovat, anebo volně stvárňovat moudrosti, ale vždycky do toho mě vleze nějaká dětská knížka, která je hodně náročná, takže mám spoustu i poznámek, a dáli mě Pán Bůh zdraví a sílu, tak doufám, že ještě mnohé jako namaluji. Třeba jenom z knihy Přísloví a z moudrosti tam je mnoho momentů a vidíte, i ta moudrost je ta žena, že jo?
1: Čtete ráda Bibli?
0: Ano. Velice ráda, velice si u toho odpočívám, posiluju se opravdu, jako dává mě to sílu, i když přiznávám se ze začátku, to bylo docela horor pro mě, se některýma věcima prokousat, že jsem měla období těžkých zápasů. A jednou mě jedna sestra řekla takovou rozumnou věc, podívej se, když, a otázek jsem měla, že mnoho, a ona mě řekla, podívej se, rybu taky nejíš s kostrou, jo, tak to prostě odlož, přijde doba, kdy tomu porozumíš. A to se teda stalo. A je pravda, že prostě si nedokážu představit Boží slovo jako bez toho, aniž bych z něho čerpala sílu. Dokonce jsem, myslím, v určitém období svého života se učila Janovo evangelium nazpaměť.
1: A kam jste došla?
0: No, tak nějak, nebo snažila jsem se, no.
1: To je pěkné. Máte nějaké životní vzory? A teď nemyslím ty umělecké, ale spíše křesťané nebo možná i biblické postavy. Někoho, kdo tu vaši víru jaksi pomáhal formovat.
0: Nedávno jsem to zmínila toho Komenského v jednom pořadu, že vlastně ještě jako teda ten nevěřící jsem jako nevěřící prakticky jsem přemýšlela, proč on toho tolik byl schopen udělat, než jsem pochopila, že vlastně to bylo s Kristem, jo, že šel po jeho boku. Ale tak těžký život bych nechtěla mít, i když ten život nám ty balvany a to zúžení, to soužení, jak říká Bible Králická, opravdu přináší. A těch lidí je hodně, i biblických, všelijakých žen, ale v podstatě vždycky to pro mě je ten člověk, který je tvůrčí. A Komenský vymýšlel věci, aby pomohl druhým, aby naučil. U mě to není až tak závažný pro ty lidi, ale jsem vděčná Pánu Bohu, že mě říkají, že od té doby, co třeba jim ten obrázek visí v pokoji, že už jsou tam raději, že se přestěhovali z kuchyně tam. To jsou věci, které jako mě těší, protože já se za všechny knížky, za všechny obrazy a práci už od těch svých zhruba 30 let upřímně modlím, aby ji Pán Bůh požehnal.
1: Vy jste říkala, že jste byla vášnivá evangelistka po té, co jste našla Krista. No. I dnes jste vášnivá evangelistka?
0: Když jako mám příležitost, tak jako stále hovořím o Bohu lidem. A ne vždycky je to příznivě přijímáno. A ne všichni jsou ochotní to slyšet, ale já si uvědomuju, že to bylo asi snažší v tom, že jsem byla mladá a půvabná, jo. a že když jsem prostě tyhle ty věci nadšeně říkala, tak dnes, když třeba mám už určitý ostych evangelizovat mladý lidi, jo, protože si řeknu, ta stará paní, jo, co ona mě bude říkat, jo, to je teda pravda, tady je nevýhoda určitého jako toho věku, že někteří lidi jako mě neberou, tak, ale zase mě Pán Bůh přináší nebo přivádí a doufám bude přivádět do cesty lidí, kteří jsou zralí a kterým to jako pomůže. A tak se mně to stává, že mě přivede Pán Bůh do cesty lidí. A nebo znovu přivádí. Jsem si uvědomila, že kdysi jsem jim svědčila a teď už dozráli, jsou unavení a najednou prostě si řeknou, tak co kdyby to byla opravdu pravda. A i sami se ozvou.
1: To je veliká úleva, že člověk nemusí spěchat, že může spoléhat na ty boží cesty, hlavně to boží časování. No. Bůh ví, v kterém čase, kdy se co má stát. Paní Švejdová, vy jako výtvarnice určitě sklízíte mnohé pochvaly a mnoho se o vás mluví. Na druhé straně se musíte zákonitě tady setkávat i s kritikou. Setkáváte? A s jakou? Jak to na vás působí? Jak to berete?
0: Tak je fakt, že kritika je jako pro každého tvůrce asi těžká, a jako ale mě vždycky posune dál, protože si řeknu, a co když je to pravda, jo, co když to takhle je. Takže kritiku prožívám tak, že pár dní jdu kanálem, jako bych nejradši se neviděla. A pak si řeknu, tak to asi jako něco na tom bude a musím buď to přidat, nebo něco opustit a takhle. No.
1: Takže nějaká zranění si v sobě nenesete, nehýčkáte?
0: Ne, nehýčkám, ne.
1: Vy máte 4 děti, ano. Jsme skončili u 2 dcer, ale přibyli ještě 2 synové a oba 2 jsou výtvarníci. Máte z nich radost?
0: Mám z nich velikou radost, opravdu jsou velice požehnaní po té výtvarné stránce a jsou věřící a tak doufám a věřím, že Pán Bůh je dál povede a budou dál oslovováni Bohem a že z nich i Pán Bůh bude mít velkou radost.
1: Já dnes, když se dívám na moderní umění, tak přiznávám, že mám víc otázek než odpovědí. Někdy mi to přijde značně nesrozumitelné umění. Jak se díváte na tu současnou výtvarnou scénu?
0: Tak já vždycky jsem šla trošku mimo tenhle ten proud, a jsem trošku jako opatrná při nějaké povrchním hodnocení třeba abstraktních věcí, kterým nerozumím. Prostě vždycky si vzpomenu, kolik úžasných věcí jsme udělali třeba v mládí jen tak z legrace a musím opravdu být velice jako opatrná a zkoumat toho umělce, jak to myslí, jestli je to skutečně vážně, ale ono vždycky to nějak ta opravdovost a upřímnost jakýmkoliv stylu vyjde po letech nahoru. Ono nic takového rádoby jak vy říkáte, moderní umění. A teď otázka, co je moderní umění? Jo, co, to už prostě bych vůbec si já netroufám až tak jako zajít daleko. A je teda pravda, že třeba úplně v mládí některým věcem třeba jsem nerozuměla, dnes jim rozumím. A jedná se o stejné autory, jo? Že přece mě obohacují.
1: Existuje něco jako křesťanské umění?
0: Já si myslím, že v minulosti to bylo především křesťanské umění, které celou naši kulturu a evropskou a ovlivnilo. A jde o to, nakolik byli ti lidé jako věřící skutečně, ale bylo pravda, že vykonávali nebo pracovali pro církev nebo pracovali pro věřící lidi a Předpokládám, že spoustu těch umělců bylo hluboce věřících. To je vidět na těch životních jejich osudech a cestách. A dneska je to to samé. Prostě jsou různé styly a jde o to, že člověk to v podstatě pozná pocitem. Protože jak říct křesťanské umění třeba v abstrakci, že pocitem příjemně to působí na člověka, je to takový pozitivní, nadějný.

0: V dnešním pořadu si povídám s malířkou, ilustrátorkou, výtvarnicí paní Vlastou Švejdovou o jejím životě. A my už jsme tu několikrát naznačili, že ten váš osobní život vůbec nebyl jednoduchý. Bylo to velmi složité, vy za sebou máte několik vztahů, které nedopadly, ale ten poslední, ten dopadl moc dobře. I když jste vlastně velice krátce vdovou, tak za sebou máte 21leté krásné manželství.
1: Ano.
0: Jaké to je vlastně z mnoha zklamání najednou vejít do vztahu, který funguje, který je nosný, který něco přináší?
1: No, já jsem vlastně, nebo dnes vidím, že to, že jsem nebyla věřící, jak nevychovaná ve víře, v určitých zásadách, nebylo mě pomáháno, tak jsem dělala jako špatná rozhodnutí. A kolikrát to byly rozhodnutí, které třeba byly kvůli dětem, nebo kvůli mně samotné, nebo jak ten život má vypadat, nebo jak co říkají jiní. Nikdy to nebylo tak nějak promodlený a vedený tou správnou cestou, ale myslím si, že to samé prožívá dnes mnoho žen a dívek, a že si vždycky tak mateřsky říkají, tak ono to bude lepší a on se změní, nebo ona se změní. No, jako nikdo se nezmění, musíme se změnit především my sami. Takže moje nesprávná rozhodnutí jsou moje nesprávná rozhodnutí a když to tak vezmu, tak díky Bohu jako děti jsem jako vychovala. A v podstatě je zvláštní, že já jsem jako tak nějakýho, jako děvče, žádný, jako chození a vztahy nenavazovala, že já jsem si myslela, že vždycky se člověk má vdát, jo. Takže to nějak ve mně zůstalo, možná jsem to nějak slyšela od ty babičky, nebo že by se mělo vdát, že do určité doby. Prostě těžko soudit. Vím, že i já jsem dělala velké chyby a Pán Bůh mě to odpustil a kde jsem mohla, tak jsem se omluvila třeba. A dnes jsem velice pak vděčná, že Pán Bůh mě dal nádherného člověka do života, že ještě to byl kazatel, což byl takový jako zázrak pro mě a pro moji rodinu. Byl velkým přínosem, obohacením pro všechny děti, vnoučata i pravnoučata. A jenom tak humorně si vzpomínám, když mám moje maminka, když jsem mi říkala, že má o mě zájem jeden pan kazatel, tak ona říká, a ví, kolik máš dětí, vnoučat, úplně vyděšeně. Já jsem říkala, ano, ale on má velký sbor, on je zvyklý na pastýřskou péči, takže maminka tak jako se sklidnila a díky jemu potom odešla směřená s Bohem.
0: Vraťme se ještě k vašemu působení také v církvi. Dnes církev má velmi nelichotivý zvuk ve společnosti. Čím je pro vás?
1: Pro mě, jako já jsem už to zmínila, já jsem nikdy nehledala jinou církev. Mně to přišlo, jako když se člověk narodí do určité rodiny, že si nevybírá a mně tam bylo dobře, já jsem si je teda jako trošku vybrala. A bylo to pro mě jako důležité, v podstatě jsem tam přivezla spoustu kamarádek, kteří uvěřili, dodnes tam jsou členky dokonce a spoustu lidí jsem tam přivedla a později zakotvili v jiným společenství nějakým křesťanským, tak pro mě to znamenalo takové jako domov. Domov, místo, kde chodím teda načerpat na kázání, kde mám přátele a kde vím, že když někdo je na tom podobně, jak já, hledá a třeba to ani neřekne, já jsem to říkala, že teda chci slyšet o Bohu, tak že vím, kam ho mohu přivést. To pro mě znamená církev.
0: A když byste měla dnes, v té dnešní rozpolcené individualistické době, někomu opravdu říct, kým je pro vás osobně Pán Ježíš Kristus. Co vám první vytane?
1: Pro mě Ježíš Kristus je osobní spasitel. To znamená přítel, rádce, Boží syn, čili tak, jak kdybych oslovovala Boha, strůjce pokoje a všeho toho, o čem se píše v Biblii, tak on skutečně je pro mě.
0: To říká paní Vlasta Švejdová, žena, která byla hostem dnešního pořadu. Já vám moc děkuju za vaši upřímnost, otevřenost a přeju hodně dobrých nápadů a také hodně sil k tomu, aby vznikla ještě spousta krásných obrázků.
1: Děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

V závěru pořadu Řeka života posíláme Vlašce Švejdové velkou gratulaci k jejímu životnímu jubileu, které v těchto dnech slaví. Přejeme všechno nejlepší.

Bylo 11 hodin. Dnešní den nese datum středa 22. července. Provázet vysíláním bude v následujících hodinách Broňa Procházková. Přeji vám příjemný poslech, ať už nás ladíte v práci nebo na dovolené, doma nebo venku. Díky, že můžeme být s vámi. Na startovní čáře playlistu stojí písnička Michaela W. Smitha, ale než se rozletí éterem, krátké nahlédnutí na nabídku pořadů. Máme svobodu slova. I v samotné ústavě České republiky je zakotveno, že můžeme vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti slovem nebo písmem. Jak tuto svobodu a možnost využívá pouliční kazatel evangelia Pavel Žalio? Přiblíží v letní repríze Hlásky za 15 minut. 15 minut po 11. Suzana Veslijová, jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování, žila v 17. století a rozhodně neměla snadný život. Následovala svého muže na venkov, rodila děti, z nichž polovina zemřela, a rodina se dostávala do dluhů. K tomu všemu jejich zdraví bylo díky častým porodům slabé. Byla to však žena silné víry v Boha. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Veslijová, služebnice Boží, čte ve 12.15 Rosita Mertová. Byl vymodleným zázrakem, ale i tichým svědkem nepochopitelných zkoušek. Příběh Izáka nás učí, jaké to je žít ve stínu velkého otce a přitom najít svou vlastní cestu k požehnání. Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově od 13. hodiny. A mezi druhou a třetí prostor pro vaše písničková přání. A tady je ten slíbený Michael W. Smith. Revolution.

Pán Ježíš Kristus ani apoštolové nezůstávali se zprávou evangelia v utajení, chodili s ní mezi lidi. Jak tato praxe vypadá v životě pouličního kazatele Pavla Žalia v dnešní době? Dnes uslyšíte za chvíli v pořadu Hláska.

0: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Toto je výzva apoštola Pavla mladému Timoteovi, kterou najdeme v Novém zákonu ve 2. listu Timoteovi 4. kapitole 2. verši. Vítejte u poslechu Hlásky, pořadu a podcastu z dílny Rádia 7. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. Chceme-li mluvit, musíme ze sebe vydat hlásku. V tomto pořadu chceme s hosty přemýšlet nad tím, jak přijímat, žít i hlásat dobrou zprávu o naději a záchraně v Ježíši Kristu. K tomu nutně potřebujeme i lásku, která je v názvu pořadu trochu schovaná. O tom, jak hlásat slovo vhod i nevhod, si dnes budu povídat s Pavlem Žaljem. Vítám tě.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Stručně bych řekl, že Pavel je následovník Krista, pouliční kazatel a řidič kamionu, který brázdí evropské cesty. Doplnil bys to něčím ze svého života?
1: Doplnil bych to tím, že především jsem hříšník, spasený Boží milostí, to je asi moje základní identita, z které všechno ostatní potom vyrůstá, ať už je toto kázání nebo ta práce.
0: Když si pomůžeme novozákonním listem Římanům, evangelium je Boží mocí k záchraně každého člověka. Jak se tato Boží moc projevila ve tvém životě? Jaký je tvůj příběh nového narození?
1: Můj příběh nového narození je celku dlouhý vyprávění, ale ve stručnosti jsem z nevěřící rodiny. Můj otec byl vysokoškolský učitel na vysoké vojenské škole, učitel marxismu-leninismu. A když padl režim, tak on 2. prosince spáchal sebevraždu a to bylo taky poprvé, když jsem v jeho knihovně šmátral a našel Bibli, kterou jsem si před spaním začal číst a ku podivu to na mě působilo nějakým uklidňujícím dojmem. Pak jsem to odložil, 18 let jsem žil hříšným životem, bezbožným, až v 33 jsem v Číně na hotelovém pokoji kapituloval sám a volal ke Kristu, aby mě spasil, že nechci skončit pekle, že chci s ním být v nebi. Takže to bylo v roce 2007, to je ve stručnosti, kdybych chtěl znát větší podrobnosti, můžu poskytnout rád.
0: Uvěřit na hotelovém pokoji v Číně, to je poměrně netradiční. Jak vzpomínáš na své první kroky víry? Měl jsi kolem sebe někoho, kdo ti třeba na této cestě pomohl?
1: Nějakou jednotlivou osobu asi takhle ne, nějakýho mentora jsem neměl. Jo, jak jsem uvěřil, tak to byla revoluce v mém životě, že jo, našel jsem to, co jsem vlastně vždycky hledal, akorát, že to hledání jsem hledal, neznaje Boha, neznaje evangelium, tak jsem to hledal všude, možně na špatných místech. A když jsem teprve poznal Ježíše Krista, tak jsem pochopil, že tohle je to pravý štěstí, tohle je ta pravá radost, kterou jsem hledal, ten život, který jsem hledal a nevěděl jsem, že je to v Kristu. No a chtěl jsem se samozřejmě podělit s celým světem, to člověku úplně křičí, ta radost a ten svatý duch, který nám byl dán. Ale moje cesta byla jako skrz víceméně pokus omyl. Jo. Mm-hmm. Ale přicházeli do mého života různí lidi, kteří mi něco řekli, tu něco. Ale vesměs, jak říká Boží slovo, Duch svatý nás vyučuje, to pomazání, které máme od něho, to nás vyučuje. On nás uvádí do veškeré pravdy. Boží slovo máme, modlitbu máme. Takže na to jsem se spolíhal. Samozřejmě jsou věřící a církve, které mě jako formovali, inspirovali, napomínali, pozbuzovali, ale nějaká jednotlivá osoba bych teď nedokázal úplně přesně říct. Mm-hmm.
0: Evangelium je ze své podstaty dobrá zpráva nebo také radostná novina. Obsahuje v sobě ovšem širší příběh. Můžeme říct, že je mnohovrstevné. Jak bys jej popsal vlastními slovy?
1: Tak já to nemusím popisovat vlastními slovy. Apoštol Pavel říká, co je evangelium, který on kázal, že ta zpráva evangelijní je o tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy, vstal 3. dne z mrtvých, byl spatřen mnoha bratřími, vystoupil na nebesa a skrze víru v něho se hlásá spasení všem, kdo uvěří. Skrze jeho oběť. Tak Takhle bych definoval, no Pavel definuje evangelium.
0: Setkal ses s pouličními kazateli dříve, než si sám začal Ježíše následovat?
1: Setkal jsem se v Praze s pouličními kazateli, to byla nějaká charismatická církev. A to bylo na Andělu v Praze, kde oni kázali na veřejnosti a já jsem šel kolem, vylízal jsem z metra a teď tam vidím někoho řvát, jako volat na ulici. No a už jenom ten fakt, že tam někdo takhle jako křičí, vzbudilo moji zvědavost zjistit, o čem to křičí. Jako co je to téma, kvůli kterému stojí za to takhle volat. Tak jsem šel blíž a díval jsem se, tam někdo hrál na kytaru a nějaká žena tam kázala s velkým zápalem a tak jsem tam stál a pozoroval to a pak přišla nějaká starší paní věřící z té skupiny ke mně osobně a oslovila mě. A jak ke mně mluvila s takovou citlivostí a věřím, že s Duchem svatým, tak to, co ona mi říkala, pamatuju si do dneška, že se to dotýkalo mýho srdce, že jsem cítil, jak ty její slova, že se něco dotýká mýho srdce. Moc si nepamatuju, o čem ke mně mluvila, jenom si pamatuju, že přirovnávala jako minout se Kristem je jako umřít hlady před otevřeným trezorem. To byla jako její takový popis, jako nemít Krista, nebo minout se s Pánem Ježíšem je jako umřít hladem před otevřeným trezorem plným peněz. Jo. Ale tehdy jsem nebyl ještě zralej, i jsem mi to řekl. Já jsem se s ní nijak nepřel, jenom jsem mi řekl, já si myslím, že asi nejsem ještě připravený. A ona nijak neprotestovala, jenom pokývala hlavou, řekla, asi ne. A já jsem se s ní rozloučil, šel jsem pryč, ale to mi utklo v paměti, ten okamžik. Takže tohle byli pouliční kazatelé, který jsem potkal, pak jsem asi žádný nepotkal, nebo si pamatuju už velmi vzdáleně.
0: Proč vlastně pouliční hlásání evangelia ve tvém případě? Vedlo tě k tomu Ježíšovo velké poslání nebo ještě něco jiného?
1: Dobrá otázka. Samozřejmě, že mě k tomu vedlo Ježíšovo velké poslání, ale hlavně mě k tomu vedl Boží duch. Pán říká, že on o něm vydá svědectví, že jo? Ten, i vy o mě vydávejte svědectví. A jako znovu zrozený Boží dítě jsem měl touhu všem říct o tom, co jsem zažil, koho jsem poznal. A že tohle je jediná cesta, tohle je ten pravý recept na štěstí, tohle je ta pravá láska, po které všichni toužíme, každá popová písnička zpívá o lásce, ale tohle je ta dokonalá láska, ne ta naše lidská láska, kde se 50% manželství rozvádí a tak dál. A měl jsem to touhu každému říct a krátce po svém obrácení jsem začal pracovat pro tělesně postižený a když ta práce pro mě skončila, tak jsem nevěděl, co dál dělat, ale věděl jsem, že chci sloužit Bohu. Tak jsem si vymyslel takový vlastní projekt, že přeložím jednu knížku, svědectví jednoho amerického profesionálního boxera, autobiografii o tom, jak on uvěřil, stal se křesťanem, stal se kazatelem. Tak jsem si myslel, že to přeložím, vlastním nákladem vydám, budu prodávat a z toho budu mít obživu a zároveň, že to poslouží jako šíření evangelia. No a jak jsem to překládal, to byl nějaký proces, takže jsem byl doma a trávil jsem tím dny, tím překladem a občas jsem potřeboval nějaký termín najít na internetu, já jsem neměl doma internet v té době, tak jsem chodil do knihovny ve Vyškově, kde jsem v té době bydlel, jsem chodil do knihovny a tam jsem si nějaký ty termíny, třeba boxerský a jiný, hledal na internetu. A tady ten boxer, George Foreman, tak on tam zmiňuje, že jednu dobu i on kázal na ulici. A to mě zaujalo, taková možnost, že je možný kázat na ulici. On tam dokonce píše, že se nebál vstoupit do ringu s největšími bijící boxery jeho éry. Ale když měl kázat na ulici, že se mu rozklepali kolena strachem. Takže když jsem potom byl v souvislosti s tím překladem v té knihovně a hledal jsem nějaký věci na internetu, tak jsem si tam zadal i street preacher, pouliční kazatel. A naběhly mi nějaké stránky nějakých amerických pouličních kazatelů, kteří kážou na ulici třeba před velkýma zápasama v americkém fotbalu nebo na nějakých politických demonstracích a používají u toho transparenty, používají u toho megafony a byly k tomu nějaké fotky, ale hlavně k tomu měli připojený text, který mluvil o tom, jaký oni vlastně mají mandát takovou věc dělat. Kdo jim vlastně dává tu pravomoc dělat a měli tu svoji službu biblicky zdůvodněnou. Jo, že Pán Ježíš ani apoštolové nezůstávali s evangeliem v církvi, zavření, ale chodili mezi lidi, chodili ven a konfrontovali a oslovovali hřích tehdejší doby, tehdejší společnosti a dostávali se do konfliktu. Jo, že často ve skutcích čteme, jaký bouře v tom a nebo jiném městě vyvolalo Pavlovo kázání. Mluvili tam, že je potřeba mluvit o hříchu i při tom kázání, nebát se toho, protože když ten člověk nepochopí, že je vinen před Bohem, tak nemá ani důvod chtít milost. Když se cítím nevinnej, když se cítím, že jsem v pořádku, že vlastně Bůh mě musí milovat takovýho, jaký jsem, že vlastně skoro dělám Bohu službu, že žiju, tak takový člověk nemá vůbec důvod chtít Krista, chtít milost. A nebo když už by ho chtěl, tak možná z nějakých falešných motivů. Jo? Víme třeba o nějakém evangeliu prosperity, a který slibuje štěstí a prosperitu a zdraví, ale to jsou špatné motivy. Proč člověk třeba by přijal Krista. No a když jsem z té knihy odcházel, tak jsem byl zahloubaný v myšlenkách nad tím textem, který jsem četl. Probíral jsem si to v sobě. A jak jsem šel domů, tak jsem potkal kamaráda, který už věděl, že jsem se vrátil z Asie a že jsem uvěřil. A on si ze mě trochu dělal srandu a říkal, hele, založ církev, já do ní stoupím. A já, abych nepokazil legraci, tak říkám, jo, a v naše první práce je, půjdeme na náměstí kázat. A on, tak jo, a všechno byla sranda. Tak jsem se obrátil směrem k náměstí, předtím jsem byl zamířený směrem domů, tak jsem se s ním obrátil směrem k Vyškovskému jedinému náměstí a šli jsme. Po 10 metrech jsem se zastavil, říkal jsem si, to je přece blbost teďkom, co tady děláme, já jdu domů. Ten kamarád se taky zastavil a čekal, co já udělám. Tak jsem nechtěl to nějak jako pokazit, tu srandu, tak jsem šel dál teda směrem k tomu náměstí s ním, zase jsem se zastavil, říkám si, to je naprostá blbost, já jdu domů. A on se taky zastavil a čekal, nic neříkal. A jak jsem tak stál, jsem se podíval směrem k nebi a říkal jsem, a co? Ať se děje, co se děje, já dneska na tom náměstí kázat budu. A už jsem šel, už jsem nečekal na nějaký jeho reakce, šel jsem směrem k tomu náměstí, přišel jsem do centra toho náměstí, kde stojí kašna a začal jsem volat, lidi, obraťte se k Ježíši Kristu, on vás může spasit, on vás zachrání z pekla. Ten kamarád jenom sotva jsem začal takhle volat, tak utekl na opačný konec náměstí, nechtěl se mnou nic společného, zdrhl naprostým sprintem, byl pryč ode mě, ale mě to vůbec nevadilo. Já jsem volal z plná hrdla, jsem volal a moje kázání trvalo možná minutu, já jsem neměl arzenál na to kázat něco víc. Ale tenhle ten jeden okamžik, tenhle ta jedna minuta a nějací lidi na to reagovali, nějaká paní usměje, nějaký kluk šel kolem mě, říkal, mě nikdo nepomůže. Já říkal, ale jo, Ježíš ti pomůže. A to vlastně zažehlo, ta jiskra zažehla tu touhu v tom dál pokračovat a kázat víc. Jo, překonal jsem jako nějaký ten strach, zjistil jsem, že to je to nejlepší, co člověk může dělat.
0: Když se vrátíme k úvodnímu verši, je tam výzva hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod. Kdy je to vhod a kdy nevhod? Na čem to závisí?
1: Podle mého osobního názoru vhod i nevhod, ten text

0: že někomu je to vhod, někomu nevhod, můžeme si pomoct starým zákonem, kdy starozákonní proroci byli Hospodinem posílání kázat tu zvěst, kterou dostali od Hospodina, a jsou často předem, třeba Ezekiel je předem upozorněný, že to slovo nepřijmou, že je to lid tvrdé šíje, ale že on přesto má jít a kázat jim. Takže to si myslím, že byla situace, kdy těm posluchačům je to naprosto nevhod, ale Bůh stejně toho Ezekiele posílá, aby šel vyřídit Boží poselství.
1: Zazněla tady ta první zkušenost z Vyškovského náměstí. Od té doby uplynula řada let. Chtěl bych se taky trošku posunout v tom přemýšlení o těch posluchačích, kteří tam jsou na té ulici. Někdo možná jenom projde, někdo se možná zastaví a zaposlouchá, někdo se třeba dá do řeči. Tak by mě zajímalo, jestli dokážou lidé vést na ulici smysluplné rozhovory, když slyší to hlásané slovo, nebo z tvých zkušeností jsou automaticky v opozici.
0: Nejsou automaticky v opozici. Záleží na nastavení každého jednotlivého člověka. To, když my hlásáme, tak jdeme hlásat, kázat. Kázání není diskuze, není dialog. Kázání je ohlašování, proklamace, verbální, hlasitá proklamace. To není diskuze, to není dialog, to není svědectví. To je kázání boží zvěstí, božího evangelia. Ale samozřejmě po tom kázání, anebo když nás je víc, tak jsou bratři kolem mě, kteří, když k nám někdo přijde a chce klást otázky, chce diskutovat, tak ten dokáže, necháme ho kázat, aby dál kázal, a ti druzí sbírají tady tyhle ty lidi, co přicházejí a odpovídají na jejich otázky. Tak samozřejmě ne každý člověk přichází s otázkama, že se chce něco dozvědět, že ale chce třeba se hádat, diskutovat. Ale i s tím se dá pracovat. Takže, abych to zestručnil, celý spektrum reakcí zažíváme. Od souhlasných lidí, co nám dávají palec nahoru, jo, lidi, co nám, to jsou třeba křesťané, kteří kolem nás procházejí, říkají, Bůh vám žehnej. Pak lidi říkají, máte pravdu, až po nenávistní reakce, agresivní reakce, někdy hraničící s fyzickým útokem. Takže to spektrum je opravdu velký.
1: Zazněl také ten příběh amerického boxera a to, jak se ta jeho zkušenost dotkla tebe. Bylo ti jedno, co si o tobě budou myslet druzí lidé, co o tobě budou říkat, když tě uvidí na ulici hlásat nebo mluvit s transparentem, nebo i to mělo nějaký svůj vývoj?
0: Bylo mi to jedno. Nebo Boží slovo nás vychovává k tomu, aby nám to bylo jedno. Abychom nehleděli na svoji reputaci pozemskou mezi lidmi. Apoštol Pavel říká, kdyby se ještě chtěl líbit lidem, nebyl by služebníkem Kristovým. A tím, že já jsem začal kázat ve Vyškově, na místě, kde jsem vyrostl, kde mě všichni znali, tak tím jsem totálně ukřižoval nějakou svoji reputaci, protože se jsem stal totálním bláznem pro všechny svoje kamarády a pro známí mojí matky nebo kolegyně z práce mojí matky, pro vlastní rodinu, která to nedokázala sníst, až jsem se musel odstěhovat z domu a koupit si ojetý auto dodávku a bydlet v dodávce a odjel jsem tady do Brna žít v tom autě. Takže to pro mě byla jako škola v tom, že dneska mi je to víceméně jedno, co si o mě myslí, protože co lepšího můžeme dělat jako křesťani. A člověk ví, že tohle to se Bohu líbí, když se k němu přiznáváme. Pán Ježíš naopak říká, kdo se stydí za mne a za má slova, za to se bude stydět syn člověka. Naopak, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu já se přiznám před svým Otcem v nebesích. Takže i to je součást té zkušenosti, že člověk skrze ducha i skrze slovo má potvrzení, že tohle se Bohu líbí. Možná to má každý křesťan, to nemusí být kázání na ulici, když člověk asi ví, že když někomu mluvíš o Ježíši Kristu v práci nebo někde, takže ti to přináší radost, že ti to naplňuje radostí, že můžeš mluvit o tom, koho ty miluješ.
1: Dá se tedy říct, že jsou nějaké překážky, které tobě v hlásání brání, nebo jsi schopen jít v uvozovkách kdykoliv, kamkoliv?

0: Nechci dělat žádného machra tady. Určitě jsou překážky. Překážky, jak má každý křesťan, to je vlastní tělo, vlastní pohodlnost. Práce může být překážkou. Můžou být tyhle ty překážky, že člověk neobětuje všechno nebo neobětuje to, co je potřeba obětovat k tomu, aby na tu ulici mohl jít. To začíná vyhrazením si času. Jo, naplánování si ten čas v tomhle, co se na nás valí, v tomhle světě, že ty povinnosti, práce, rodina, pak ten mobilní telefon, který pořád máme v ruce. Potřebujeme se oddělit a trávit čas s Bohem a oddělit si ten čas, vyhradit si to, naplánovat a jít. A už to jde de facto samo. Jo. A další faktor, tohle, ta překážka, kterou můžu být já sám, tomu evangeliu, že jo, nebo že žiju nedisciplinovaně a podobně. A pak samozřejmě nevím, jestli bych byl takový hrdina, že bych si stoupil v Pákistánu na ulici a tam kázal. Jo, tady máme obrovskou výhodu v Evropě. Nevíme, jak dlouho bude trvat, že pořád máme svobodu slova, pořád i v naší ústavě je ukotvený, že můžeme vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti slovem nebo písmem. Takže tady jsme i chráněni zákonem v tom, co děláme. A bylo by dobré, kdyby jsme si toho vážili a ten čas využili, protože to okno té příležitosti se může zavřít kdykoliv.
1: Zmínil jsi také, že někdy chodí větší skupina lidí, mají rozdělené úkoly, někdo hlásá, někdo je třeba schopný věnovat se těm lidem. Jaké je to pro tebe osobně promlouvat s člověkem, který upřímně hledá smysl života a je otevřený dobré zprávě o Kristu? Musí to být takový dobrý bonus a sladká třešnička na celé té práci, ne?
0: Určitě, určitě z toho máme vždycky radost, když vidíme otevřené srdce, otevřené uši někoho, kdo je ochoten poslouchat a vidíme, že duchovním zrakem vidíme, že ty slova do toho člověka, do jeho srdce padají. Že fakt opravdu sázíme tu sedbu. Bůh potom tomu dává vzrůst, nebo nějaký jiný křesťan to zaleje, ale Bůh je ten, který dává vzrůst. Takže to je vždycky potěšení s nějakým takovým člověkem. Často jsou to mladí lidé se setkat. Ale s sedbou je i to kázání těm lidem, kteří nechtějí slyšet, protože těm se to zase káže k jejich soudu, že nebudou moc říct, nikdo nám neřekl. Nevěděli jsme. Oni věděli, ale zavřeli uši, zavřeli srdce a šli dál. A ani to není výsledek, protože co my vidíme? Vidíme jenom nějaký úsek, my nevidíme, jak Bůh pracoval s tím člověkem předtím, než nás potkal a jak bude pracovat s tím člověkem poté, co nás slyšel nebo se s náma bavil. Jo, my jsme jenom jedním malým kolečkem, celým tom soukolím, který dělá Bůh, že spása je boží dílo, ne naše. My jsme jenom služebníci na té vinici, na té roli, děláme, na co nám stačí síly, schopnosti, děláme, co můžeme.
1: V závěru by mě zajímala ještě jedna věc. O Ježíši je napsáno, že byl plný milosti a pravdy. Jak toto skloubit dohromady při hlásání evangelia a případných rozhovorech s lidmi?
0: Nemyslím si, že bychom se tím museli nějak trápit. Určitě je samozřejmě důležitý, abychom před tím kázáním nebo zvěstováním komukoliv se modlili za ty lidi. Modlili se i za sebe, abychom měli citlivý srdce, vnímavý srdce, aby jsme měli správné motivy, protože samozřejmě to může svádět, když člověk vidí tu opozici, tu nenávist vůči Kristu, která je ve veřejnosti, tak chtít stát se tím synem hromu a oplácet, pouštět hromy a blesky na lidi. I když i tvrdý kázání má určitě svoje místo, ale to, co jsi zmínil, že Ježíš byl plný milosti a pravdy, nebránilo Ježíši splést si bič a vyhnat směnárníky z chrámu. Nebránilo Ježíši plnému milosti a pravdy nazývat farize plemenem zmíjí, hadi. Takže si musíme dát pozor, abychom neměli nějakou svoji falešnou představu o tom, jak se jako křesťané máme chovat, že musíme být cukrkandloví křesťané, kteří říkají jenom samé laskavé, příjemné věci a bojí se ze všeho nejvíc, aby náhodou někoho nepohoršili. Protože evangelium je pohoršení. Evangelium je ten meč, který rozděluje, který, jak říká Ježíš, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzněl. Takže jestli si někdo myslí, že může být křesťan a nedostat se do konfliktu se světem, nedostat se do konfliktu s opozicí duchovní a nebo lidskou, tak se plete, že jo. Pavel říká, že ti, kteří chtějí žít svatě v Ježíši Kristu, zakusí pronásledování. A jestliže my nezakoušíme pronásledování, tak se můžeme ptát, jestli děláme vůbec všechno dobře. Jestli jako žijeme nebo chceme žít svatě.
1: O hlásání evangelia, hlásání vhod i nevhod jsme v dnešní hlásce hovořili s Pavlem Žaliem. Pavle, děkuji ti za tvůj příběh, za tvůj příklad, za to, co Bůh koná ve tvém životě a za to, co může konat skrze tebe tam, kde tě posílá a tam, kde jsi. Díky za tvůj čas.
0: Děkuji a ať Bůh žehná tobě i vašim posluchačům.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Repríza povídání, ve kterém byl hostem Pavel Žalio, zní vysíláním ve čtvrtek o 6:30 večer a v pondělí v 21 hodin. A v příštím týdnu přinese pořad Hláska rozhovor s Lucií Holden o mateřství a sdílení dobré zprávy s nejmenšími.

Středeční den se blíží do své poloviny. Ve 12 polední modlitba ve 12.15 čteme na pokračování z knihy Suzana Wesleyová Služebnice Boží.

Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužením s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Žalm 91, 14 až 15.

Dobré poledne a také dobrou chuť, pokud obědváte vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Ze středy 22. července uplynula 12. hodina a ta je na těchto vlnách pravidelným impulzem k modlitbě, takovým pozváním ke společné modlitbě. Se vším, co tíží, co těší, se můžeme obrátit k Bohu. Naslouchá, naklání ucho k tomu, co říkáme. Ne, nemám Boha v kapse, spoustě věcí nerozumím, přesahují mě, ale jestli jsem o Bohu něco zakusila, tak je to, že je blíž, než si myslíme, a je lepší, než si myslíme. Děkujeme, že jsi s námi, náš nebeský Otče. Děkujeme, že jsi s námi, ať už prožíváme cokoliv, ať už jdeme zlehka nebo zatížení těžkostmi. Díky, že jsi Bůh, co neopouští, co ví, co je po boku. Prosíme za ty, kteří jsou v životě na nějaké křižovatce, v nějakém momentu rozhodnutí, momentu, kdy mají volit. A leckdy opravdu člověk neví, co, a nedohlédne všechny důsledky. Modlíme se, ať mají moudrost, ať se jejich srdce nakloní k dobrému. Odpověz jim, veď je svou cestou. Prosíme za ty, co nesou těžké věci, bolest, nemoc svou nebo svých blízkých. Dej jim sílu, svůj pokoj, své slovo, ať jsou s tebou jako v bezpečném hradu. A prosíme za ty, co si zoufají, co mají mysl, která je jak v mlze, která dusí psychickými problémy. Prosím, ať při nich zafunguje pomoc okolí, ať se navzájem podržíme, ať poponeseme to, že naděje je. Prosíme, ubraň je, dej jim vyváznout, dej jim úlevu, obnovuj. A díky, že v tobě je naděje, že v tobě je život, že v tobě je obnova, v tobě je nová šance. Díky za Pána Ježíše Krista a otevřenou cestu, kterou nic nezavře. Děkujeme. Amen.

Druhá polovina dnešního dne před námi. Na Rádiu 7 před námi ve čtvrt na jednu čtení na pokračování z knihy Suzana Wesleyová Služebnice Boží a v jednu repríza klíčového slova, kde byl hostem Kateřiny Hodecové Karel Fridrich. Společně si povídali o Izákovi, tom slavném Izákovi z Bible.

že prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť.

0: Čtvrt na jednu přináší čtení na pokračování, ve kterém se nám odkrývá život Suzany Wesleyové, matky Johna a Charlese, zakladatelů metodismu. Suzana byla slabá a často stonala, proto museli přijmout na pomoc služebnou. Synek Sam už byl ve věku, kdy se mohl učit číst a psát, stále ale nemluvil. Jednoho podzimního dne se Suzana vrátila z procházky domů a zjistila, že synek není doma. Prý se vydal ven hledat kočku. Nebyl k nalezení. K pátrání se přidal otec Sam, který dorazil domů, a následně pak sousedé. Suzana ve vroucích modlitbách svěřovala synka Bohu. Oba rodiče už zakusili, jak bolí ztráta dítěte. A v tom Suzana uslyšela dětský hlas. Synek byl doma. A mluvil. Co Wesleyovi prožívali dále? Pokračování příběhu se odehrává v podání Rosity Mertové.
1: Dobrý den, paní Wesleyová.
2: Pan Struth, řezník, stál u dveří, kapuci pláštěnky staženou hluboko do obličeje, neboť začalo poprchávat. Měl přátelskou tvář, avšak Susan věděla, že s tímto mužem nejsou žádné žerty. Dobrý den, pane Strude, co pro vás mohu udělat?
1: Zastavil jsem se, abyste se nemusela obtěžovat do mého obchodu. Měli byste zaplatit něco ze svého dluhu.
2: Je to od vás milé, pane, ale nemám zde v domě ani groš. Naši jedinou peněženku má muž u sebe. Děkuji však, že jste vážil cestu.
1: A kdy mám počítat se zaplacením?
2: Zeptám se muže, jakmile přijde domů.
1: Pan Struth vstoupil a zavřel za sebou dveře. V šeru domu vypadal ještě větší, hrozivější. Paní, potřebuji nějaké peníze i hned.
2: Susan pocítila mrazení v zádech.
1: Zachovávám všechna boží přikázání, pane Strude, což byste měl činit také, chcete-li ujít božímu hněvu. A odmítám vaše křivé nařčení, že nemluvíme pravdu. V tomto domě opravdu nejsou žádné peníze.
2: Někdo zaklepal na dveře a nevyčkal odpovědi. Dveře se otevřely. Vstoupila markýzova vdova.
1: Myslela jsem, že jste to vy, Strude. Dobrý den, paní Wesleyová.
2: Dobrý den a srdečně vás vítám. Je-li to vše, pane Strude?
1: Jste trochu příliš sebevědomá na ženu, která je tak zadlužená, paní Wesleyová, a máte dokonce služebnou. Každému kupci ve vsi dlužíte peníze, ale služebnou si dovolit můžete. Napřed splaťte dluhy.

Jste samospravedlivý domýšlivec, vybuchla vdova. Ta žena byla nemocná a skoro neustále ležela v posteli. Musí se starat o 4 děti a vy jí odpíráte pomoc, kterou potřebuje. Vy nemáte právo nadávat slušnému člověku, vy! Tak dost, vzkřikla Susan, která jen zřídka kdy promluvila hlasitě. Pane Strude, prosím, odejděte. Nic vám nemohu dát a pokud vás to zajímá, tu služebnou jsem přednedávnem propustila. Řezníkovi oči těkali mezi Susan a vdovou. Potom se vyřítil ze dveří a hlasitě je za sebou zabouchl. Susan se podívala na malého Sema. Seme, jdi prosím s Emílií na půdu, tam si můžete hrát. Emílie, jdi se svým bratrem nahoru. Musím se teď postarat o Suky. Viděla, jak obě děti lezly po žebříku na půdu. Když ji laskavá vdova objala, Susan se nebránila. Přivinula se k hrubé látce vlněného přehozu a opětovala obětí. Bylo potěšitelné, že má dobrou přítelkyni. Za chvíli ustoupila. Voda vaří, čaj bude hned. Posaďte se ke kamnům, jsem ráda, že jste přišla. Ten Strut, kdo mu dluží půl penny, toho pronásleduje až za hrob. Docela mu rozumím. Ten člověk musí živit rodinu a nikdo od něho nemůže chtít, aby řešil naše problémy. Myslím jen, že by mohl být trochu zdvořilejší. Jak se daří malé Molly? Sem si stále namlouvá, že se za nějakou dobu uzdraví. Já tomu však nevěřím. Bude asi postižena na celý život. Stále nedokážu pochopit, že služka mohla být tak nedbalá. Jenom se divím, že pan Strut ještě neslyšel, že jsem ji propustila. Vždyť se o tom jistě mluví po celé vesnici.

Jistě o tom slyšel. A čím více se o tom mluví, tím více to nafukují. Ale v podstatě to jistě souhlasí. Malá Molly mohla přijít o život a zůstane teď po celý život mrzákem, a to jenom proto, že chůva nedávala pozor. Ale její příbuzní si stále ještě myslí, že jste to děvče neměla propouštět. Udělala jen chybu, říkají. Susan na ní zírala. Chybu bych dovedla odpustit, nikoli však nedbalost. Ruce se jí začaly třást a rychle se zase zabývala přípravou čaje. Siuky, vypadáte teď trochu lépe než před několika měsíci. Máte zase trochu barvu. Ta těhotenství jsou pro vás asi vysilující. Susan se usmívala. Měla bych si na ně vlastně už zvyknout. Je to mé osmé. Žena potřásla hlavou a rychle změnila téma rozhovoru. Žel nesprávným směrem. Slyšela jste něco o rodině? Ano, právě nedávno. Konečně se řeší dědictví po otci. Mnoho toho nezůstalo. Byl rádcem mnoha bohoslovců, jak víte, a štědře je podporoval. To jistě bylo dobré. Všechno, co vlastnil, bylo ovocem jeho služby pánu a má sloužit stejnému účelu. Čaj se právě vylouhoval, Susan si sedla a nalila. Benny píše, že se katedrála St. Paul už používá pro bohoslužby, ač zdaleka ještě není dostavěna. Usrkávala svůj čaj. Náhle šálek zacinkal o podšálek. Musela si dát pozor na třesoucí se ruce. A co dál, Siuky? Jsem nejmladší z 25 dětí a moje matka byla vždy slabá. Děti se víceméně starali sami jedno o druhé, neboť naše chůva byla trochu neohrabaná. Sestra Elizabeth mě vždy brala pod svou ochranu. Byli jsme si v mnohém podobné, Elizabeth a já. Měla jsem ji skutečně ráda. Měla? Benny píše, že Elizabeth zemřela. A přitom byla ještě tak mladá. Teplá, měkká ruka spočinula na Susanině ruce. To je mi líto. Benny psal, že na jejím pohřbu kázal jeden puritán, jakýsi Timothy Rogers. Jméno vám asi mnoho neřekne, avšak pro mne... Dveře se otevřely a do temné místnosti proniklo světlo. Jistě to nemohl být řezník, ten by zaklepal. Byl to sem.

Byl jsem na návštěvách dole v údolí, nikoho jsem však nezastihl. Venku je hrozné počasí, šálek čaje by teď... Udiveně pohleděl na markýzovu vdovu. Susan spatřila na Samově tváři údiv, potom zlost. Musí ho nem něco říct, dřív než Sam vybuchne. Už otevřela ústa, ale bylo pozdě. Sam uchopil vdovu za zápěstí, vytáhl ji ze židle a táhl ji ke dveřím. Susan vyskočila. Sam, ne! Křičela, avšak nemělo to už smysl. Sam vyhodil ženu ze dveří do ledového deště. Susan byla zlostí bez sebe. Vlastně by teď měla mlčet, on byl pánem domu, ale Susan na to ani nepomyslela. Jak si můžeš dovolit zacházet s mou přítelkyní tak surově? Taková ženská, víš, kdo to je? V mém domě ne. Jakub nás napomíná, abychom byli přívětiví k hostům. O nějakých podmínkách nic neříká. A ty jsi teď hrubým způsobem porušil toto přikázání. Půjdeš teď za mou přítelkyní a... Víš ty vůbec, kdo to je? To je ta... Markýzova vdova, ano, dobře to vím. A ty zřejmě nevíš, že to je velmi milá, citlivá žena, která touží po blízkosti člověka a po přátelství, stejně jako já a ty. Já to nepochopím, zrovna ty se zastáváš cizoložnice. Bůh chce, abychom se chránili před poskvrnou světa. Bůh však také říká, že nemáme soudit, abychom sami nebyli souzeni. Máme nenávidět hřích, ale milovat hříšníka. Vzpomeň si, co jsi nedávno kázal, anebo to platí jen pro muže a ne pro ženy? To není vhodná společnost. Ať se schází s nevěstkami, ale nechodí do mého domu. Nikdy. Ona, že není vhodná společnost... Susanin hlas mezitím zesílil, aby se vyrovnal Samovu hlasu. A markýz je vhodná společnost. Co? Kolikrát jsem vás dva viděla spolu? Je to cizoložník. On smí chodit do kostela? On má stejnou vinu jako ona, ne-li větší. On je konec konců ženatý. Tobě nepřísluší kritizovat v této věci ani markýze, ani mne. Ty říkáš, že padlý muž vůbec není padlý, ale padlá žena zůstane navždy v bahně. To se sotva shoduje s Biblí. Je to čiré pokrytectví. Teprve teď si Susan všimla dvou párů ustrašených očí. U krbu seděla malá Suky a krčila se, jak to činila, jenom když se blížila bouře. A Molly se neklidně vrtěla v kolébce. Také jsem se snažil krotit kvůli dětem. Podíval se od dítěte k dítěti a pokračoval poněkud tišeji. S pohrůžkou zvedl ukazováček. Ty mi nebudeš vytýkat pokrytectví. Té ženě už nedovolíš, aby vstoupila do mého domu nebo aby byla s mými dětmi.

a vyřítil se ze dveří. Susan ho pozorovala, jak odcházel. Skoro by se Bill srazil s babičkou Sykesovou, která naslouchala u otevřených dveří. Ať si. Chtěla-li babička Sykesová rozhlašovat po vesnici, že se farář se svou ženou hádá, nechť tak učiní. Amen, staníš se. Ne. Sam a Susan byli často rozdílného názoru, ale málo kdy se hádali. Především jim záleželo na tom, aby se rozepře neodehrávali v přítomnosti dětí. Sam často mluvil hlasitěji, byl to jeho způsob, avšak babička teď nabyla falešného dojmu a bude tento falešný dojem šířit. Nafoukne jej a bude si vymýšlet detaily. Susan si sedla ke stolu a opřela se o loket. Musí se uklidnit, aby dítě neporodila předčasně jako první Siouky a dvojčata. Susan si utřela nos. Potom začala plakat. Dala si zástěru před obličej a nechala slzám volný průběh. A ze slzami odtékaly proudy starostí a strastí. Proč musel otec umřít tak osamocen? Proč nemohla být po jeho boku? Proč jí o tom neřekli? Dostala zprávu o jeho smrti až několik měsíců potom. Velice po něm truchlila. Proč si otec neponechal dost majetku, aby ji dostal z dluhů, nebo jí aspoň trochu pomohl? Sam byl božím služebníkem. Část božích peněz mohla sloužit k zaplacení jeho účtu. Proč Sam neudržel ani groš? Ať vydělal cokoliv, vždy vydal víc, než dostal. A proč nemohl napsat něco, co by přineslo alespoň pár liber do domácnosti, místo aby každý pátek psal vážné básně? Susan už byla unavena stálým škudlením, stálými upomínkami věřitelů. Proč musela Elizabeth umřít? Byla tak krásná a mladá. John mohl být rád, že dostal takovou ženu. Susan ho zrovna moc nesnášela. Byla Elizabetina nemoc důvodem, že John Danton zastavil časopis? Na tom už nezáleží. Z tohoto pramene už nepoplynou žádné peníze. A jak se mohl Sam odvážit být tak pokrytecky paličatý v záležitosti týkající se markýzy? A vůči jedné z mála skutečných přítelkyň, které Susan měla. Ta Susan rozuměla, cítila s ní. Vyprávěla Susan o svých strastech a ta jí na oplátku sdělovala své. Především nebyla klevetivá a teď byla pryč. Hrubě vyhozena necitlivým, nerozumným mužem, který byl slepý a úzkoprsý, pokud se jednalo o mravnost a o ženy. Kdyby byl Sam nevěrný, nikdo kromě Susan by se o to nestaral. Kdyby byla Susan nevěrná, byla by ihned vyhozena na ulici. Jak to všechno bylo nespravedlivé. Elizabetina smrt i otcova smrt, také rozdělení peněz na světě, a že nedbalostí chůvy bylo zmrzačeno ubohé dítě a skoro přišlo o život, její myšlenky přerušilo jemné zatahání za sukni. Malá Siouky vzhlížela modrýma očima k matce. Vztahovala ruce a Susan ji zvedla na klín. Zanedlouho přišly další dvě děti a každé chtělo sedět na teplém, pohodlném klíně. Susan hluboce povzdechla a měla své slzy zase pod kontrolou. Víte co, děti? Na chvilku si lehneme. Všichni nemůžete sedět na mém klíně. Susan se opatrně zvedla a šla k posteli. Malá Siouky se o ní opírala. Jakmile ulehla, vrtící se děti se k ní přitulily, takže ucítila jejich nožky. To nejdůležitější v životě leží po mém boku.

Han mlčením a tak se Susan nedozvěděla nic bližšího. Konec konců jí to bylo jedno. Možná si markýz myslel, že morálka pro muže je jiná než morálka pro ženy. Stejně jako si to myslel jsem. A možná každý muž. Házela je všechny do jednoho pytle. Přišlo jaro a klevetnice byly příliš zaměstnány, než aby věnovali svou pozornost událostem nebo domácnosti ve Sliu. Molly, vášnivá zahradnice, přinesla čerstvou zeleninu a Susan jí byla za to vděčná. Byla to oběť lásky? Molly byla dobrosrdečná osoba, nebo to byla oběť za vinu? Vždyť byla také jednou z těch, kdo po vsi roznášeli drby. Molly také přinesla několik starších kuřat a pár vajec. Potom si hodiny stěžovala na to, že jí kvočny za toho krásného jarního počasí vejce vždy vysedí, a tak má množství kuřat, avšak žádná vejce. Nebylo by ohromné, kdyby slepice snášely každý den jedno vejce?

Malá Mary, která měla přezdívku Molly, se už neuzdravila, jak jsem doufal. Susan však byla ráda, že mohla alespoň bez cizí pomoci sedět. Bylo to takové příliš bystré, okouzlující stvoření. V létě se Susan rozhodla, že malému Samimu dá trochu oddech od učení. Byl to perfekcionista, větší než ona. A zlobilo ho, když ve svých domácích úkolech objevil sebemenší chybičku. Nutně potřeboval odpočinek. Susan se musela vždy usmívat, když ho slyšela mluvit. Osvojil si povznesený londýnský přízvuk, který slyšel u svých rodičů. Vesnické nářečí se všemi svými zvláštnostmi ho zřejmě nijak nepoznamenalo. Při svých denních pochůzkách sledovala Susan vesnické děti, jak křičí, hrají si a perou se. To by její děti dělat neměly. Ale jak tomu měla zabránit? Brzy bude malý Sam dost velký, aby chodil mezi ostatní děti a nebude trvat dlouho a čilá všetečná Emílie to bude dělat po něm. Susan uvažovala o tom, že zase zaměstná služebnou, ať už má nebo nemá dluhy. Malá Molly vyžadovala stálou pozornost a když Sammy mu začne vyučování, Susan bude mít méně času na ostatní děti. Až se za měsíc nebo dva narodí další dítě, bude jí asi jako vždy trvat delší dobu, než se zotaví. Když Susan v tento červencový den uvažovala o všech těchto věcech, stěží se bránila myšlence, proč jí Bůh neudělá trochu snesitelnější život. Dnes půjde k pekaři, zaplatí část dluhu a koupí 4 bochníky ječného chleba. Molly se víceméně nesla na jejím kulatém břiše a Suky a Emilie se jí drželi za sukni. Stále ještě byly velice ostýchavé. Sammy naopak stydlivostí netrpěl. Běžel napřed, zdravil sousedky u vchodů do zahrádek, hladil psy a štěbetal jako ptáček. Susan došla k pekařství, když na druhém konci ulice uviděla Sema. Šla mu kousek naproti, pekař může počkat. Jedním z nejkrásnějších božích darů je uzdravení. Mohla zase svého muže pozdravit s radostným úsměvem. Ale jak tomu při uzdravení často bývá, zůstala jizva, kterou nikdo nemohl vidět. Její vztah k Samovi už nebyl takový jako kdysi. Sam to nejspíš ani nespozoroval, ale ona to hluboko v srdci cítila. Sam v jejich očích už nebyl tím dokonalým manželem. Jeho nádhera poněkud vybledla. Možná to bylo tím, že člověk zestárl a zmoudřel. Vypadal velice optimisticky, jak ho už dlouho neviděla. Vzpomínáš na tu báseň, kterou jsem napsal pro Williama a Mary u příležitosti jejich nástupu na trůn? Byla dokonce dobrá. Už jsem na to skoro zapomněl. Dnes jsem však dostal dopis, ve kterém stojí, že královna, Bůh buď milostiv její duši, krátce před smrtí projevila přání, aby básník, který ji tak poctil, dostal lepší místo. Ale to už je několik let? Samovi oči zářily. Vypadá to, jako by se naskýtalo nové místo. 200 liber ročně, Suky. 4x tolik, než kolik máme teď. Sam ji uchopil za ramena a pevně ji držel. Tak to činíval vždy, když chtěl na veřejnosti vyjádřit svou náklonost. Pro ní to bylo něco jako pasování na rytíře.

0: A kam?
1: Do Epworthu. To není daleko odtud, je to ještě v Lincolnshire. Na základě tohoto dopisu jsem se hned ucházel o půjčku 150 liber s juky. Tím splatíme všechny své dluhy a koupíme si vůz a pár koní. Už vím, které. Už jsem si je dávno vyhlédl. Potřebujeme dobré spřežení a tohle je dokonalé. Jsem se radoval jako malý chlapec. Jako kdyby rozuměl hospodaření s penězi. Máme 150 liber dluhů. Ty musíme z těch 200 liber splatit nejdřív. A pak máš ještě rodinu, kterou musíš živit. 50 liber nestačí? Ale to lepší živobytí, není to ohromné? Naše finanční problémy končí. Jsem dal své ženě jednu librovku. Zaplať dluhy u pekaře a u řezníka a nakup něco dobrého k jídlu. Slavíme. Chceš-li třeba slavnost díku vzdání? Jedna libra zdaleka nestačí. Sem hleděl chvíli na bankovku, jakoby zklamán její nedostatečnou hodnotou. Ať nám to tedy připíšou, zaplatíme zítra. To už máš těch 150 liber v kapse? Ne, samozřejmě, že ne. Zde ve vsi není jediná banka, ale dostal jsem zálohu. A kdo ti půjčil? Markýz. Řekl to tak, jako by to markýzové dělali stále. Ano, markýz. Stará rána zabolela. On je tu jediným člověkem, který má peníze. Doufám, že nechce podplatit faráře, který otevřeně káže proti neřesti. Řekl jsem ti, že nové místo mi je dáno na příkaz královny. A teď běž a postarej se o nákup. Za 2 hodiny jsem doma. Sem pohladil malého Semiho po vlasech a vykročil. Kdy vlastně zemřela královna Mary? Uvažovala Susan. Muselo to být před více než 2 lety. A Mary projevila slabost pro básníka, který jí před 8 lety napsal lichotivou báseň. Vhodná příležitost pro nový životní úsek, alespoň z hlediska markýze. Susan zapudila podezíravé myšlenky a pokračovala v cestě k pekaři. Ať už o jmenování rozhodlo cokoliv, Semovo nové farářské místo přišlo v pravou chvíli. Dluhy budou mít i nadále, avšak raději mít dluhy v bance, než u takových lidí, jako je pan Strout. Kromě toho pak Susan bude moci každý měsíc dát stranou něco peněz, aniž by o tom Sem věděl, a postupně tak dluhy splatit. Ale Sem se o tom nesmí dozvědět, neboť všechny peníze, které dostal, se mu vždy přímo rozkutálely pod rukama. Sem byl výborným teologem, avšak pokud šlo o peníze, byl horší než její otec. A Suki byla možná hezká, hloupá však rozhodně nebyla.

Knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydalo v roce 2004 Evangelická církev metodistická.

Jaké to je vyrůstat a vědět, že jste vymodleným zázrakem? Jaké to je vyrůstat a být tichým svědkem nepochopitelných zkoušek? Jaké to je žít ve stínu velkého otce a hledat svou vlastní cestu k požehnání? Série o velkých biblických postavách pokračuje v klíčovém slově. Od 13. hodiny hostem Kateřiny Hodecové bude Karel Fridrich. Za 15 minut.

kalendáři u dnešního data najdete napsané jméno Magdaléna. Svátek dnes slaví Magdalény. Magdaléna je vlastně latinské přídavné jméno a znamená magdalská, tedy ta, která pochází z Magdaly, města na břehu Genezareckého jezera. Slovo Magdala pak znamená aramejsky věž.

0: Minula 13. hodina ze středy 22. července. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Hodina před námi dává prostor repríze pořadu Klíčové slovo.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se teď v takovém volném cyklu věnujeme nejznámějším biblickým postavám. Ano, máte pravdu, do této množiny by se dalo zahrnout velké množství lidí a postav známých ze stránek Bible. Ale museli jsme udělat nějaký výběr, a tak tím dnešním výběrem bude Izák. Jeho životní zápasy nám dnes představí ředitel brněnské tiskové misie Karel Fridrich. Moc tě vítám.
1: Dobrý den.
0: Když jsme spolu mluvili o tom, že bychom tenhle pořad natáčeli, proč jsi vybral Izáka?
1: No, asi by si ho normálně nevybral, ale řekl jsem si, že zkusím se do něho ponořit a pochopit ho. Já asi bych lépe chápal Abrahama možná, nebo i toho Jakoba, ale ten Izák je pro mě takový trošku vzdálený, a tak jsem si řekl, nic, uděláme pokus a zkusím se do něj ponořit.
0: Tak uděláme ten pokus, zkusíme se ponořit. Když si tedy četl jeho příběh, čím je důležitý v kontextu Bible?
1: Z mého pohledu, tak jak vnímám Izáka, je takovým nepostradatelným článkem mezi Abrahamem a Jákobem. Jo, prostě byl druhý. A to si myslím, že je asi strašně těžký být druhý. Být ten, který přebírá vizi někoho jiného a má ji předat do té budoucnosti. Jo, je podstatně snazší mít svou vlastní vizi, své vlastní touhy, přání nebo nějaké poznání a rozvíjet ho, ale převzít něco od někoho a neskresleně to předávat dál, to není vůbec jednoduchá věc.
0: To není. On vlastně Izák měl docela složité životní a vztahové poměry.
1: Právě, jako jo, Izák to neměl od narození vůbec jednoduché. Jo. Celý ten svůj život musel se potýkat s tím, že je tím vyvoleným, že je vlastně syn zaslíbení. Jo. A to několikrát na stránkách Bible nacházíme, že byl synem zaslíbení. A on to věděl a otec to do něho prál zleva zprava. Jo. Nešlo se tomu vyhnout. Jo. Já třeba vím o svých synech, kteří tak nějak jakoby, zvlášť v pubertě zápasili, co znamená jakoby převzít to dědictví té rodiny, jo? Prostě ty myšlenky otce, nebo vůbec vstoupit do těch očekávání. Jo? A vím, že to je i u jiných lidí, že spousta lidí zápasí s tím, jak uchopit to, co prostě, ať to je v rodině, třeba rodiče, nebo v církvi ten pastor, kazatel, co tam budoval, a teď to prostě převzít a předávat. Není to jednoduchá věc a tím pádem se ocital i Izák na té skluzavce, která ho vyhazovala do různých ne zrovna příjemných situací.
0: Můžeme trošku chronologicky popsat ten jeho život. My tady teď mluvíme o Abrahamovi a tak možná někdo vůbec neví tady ty souřadnice.
1: Tak, že jo, Abraham měl svého syna Izáka jako syna zaslíbení. Sice měl staršího syna Izmaele, ale Bůh říká ne, tvoje dědictví bude v Izákovi. Tak se na to Abraham těšil a když se Izák narodil, tak to byl pro Abrahama strašně důležitý bod, měl dědice a tak to všechno do toho Izáka tak trošku vkládal, že je dědicem, že je synem zaslíbení, že Hospodin Bůh, který ho vyvedl Abrahama, takže chce učinit velký národ a že Izák bude toho součástí. No a pak přišla ta situace, kdy Bůh řekl, obětuj mi svého syna Izáka, a Izák se najednou ocitá jako oběť té víry svého otce. Bůh to, že ho pak změnil. A Izák dospívá tady i asi i pod tím dojmem toho, co zažil, když měl být obětován a nakonec to, z toho sešlo. Že jo. Oženil se, měl dva syny a zemřel. To je takové jako ve zkratce jednoduché, jo. A to je právě to, co mě na tom strašně, strašně baví, nebo se mi líbí to, že o něm toho moc nevíme, jo. To jsou tam takové jakoby útržky, ale přenesl to právě tu víru od Abrahama k tomu Jákobovi, který vidíme, že to byl Jákob, jeho syn mladší, také mladší syn, který přebírá tu štafetu a nese ji pak dál.
0: Co to znamená syn zaslíbení?
1: Řekl Abrahamovi, že ne každé z jeho dětí, že jo, bude to ten syn zaslíbení, ale že v Izáku bude pokračovat ta linie toho nejenom dědictví, tehdy to brali i jako dědictví toho majetku, ale i té víry a toho, co vlastně Bůh plánoval. Byl to jeho záměr od Abrahama přes Izáka k Jákobovi vytvořit národ Izrael. Tedy národ, ze kterého pak vzejde spasitel.
0: Je zajímavé, že když čteme ten známý velký příběh o obětování Abrahamova syna, tak to většinou čteme z perspektivy toho Abrahama. Že to pro něho byla ta životní zkouška, kdy ho Pán Bůh testoval, jaká je jeho důvěra ve vedení. Ale najednou, když se na to člověk podívá očima toho zřejmě náctiletého chlapce, který jde s otcem nahoru a říká, tati, kde máme toho obětního beránka? Táta říká, no neboj se, Pán Bůh nám nějakého dá. A najednou na vrchu sváže do kozelce toho syna.
1: Já myslím, že to je z toho pohledu takový předobraz toho Krista, že jo? To jako asi tušíme, že ten beránek, jo, že teď tam byl svázán ten člověk, Bůh to pak vyměnil, ale nakonec vidíme Krista, který se stal tím obětním beránkem. Pro toho Izáka to jako asi také nebylo úplně jednoduché, jo? Ale to je právě zvláštní, nebo uvědomit si, že on byl poslušný. Z toho textu nevyplývá, že by nějak vzdoroval, že by nějak argumentoval. Celý život mně přišlo, že byl takový jakoby poslušný, tichý, takový jakoby klidný, že se snažil ty věci dělat správně, že usiloval o to, aby to všechno bylo dle řádu, pořádku, a že byl takový jako neúplně vyčnívající v tom všem, jo. Že dneska člověk řekne, buď sám sebou, když bych měl vzít tu situaci, kdy má být obětován, tak jako bychom možná teď četli spoustu článků, že jo, jak je to, že má být člověk sám sebou, že má právo odmítnout a já nevím, jako co všechno bychom se dozvěděli. A on tam v té tichosti tak nějak stojí a čeká na to, co Hospodin udělá, že toho beránka nějak pošle nebo něco udělá, jo, že respektoval toho svého otce. A tak to si myslím, že bylo jakoby už v něm od malička, možná i výchovou Sáry, jeho matky, že vnímal tu boží přítomnost a to, že je důležité prostě nějakým způsobem chodit s Bohem.
0: Možná by se dalo říct, nebo převrátit to poselství, které si tomu ty dal, když jsi mluvil o poslušnosti, převrátit to do pasivity. Jaký je rozdíl mezi poslušností a pasivitou?
1: Asi v tom, že pasivita, tak bych řekl, že to je něco, co je mi jedno, že mě na tom až tak nezáleží, nebo se mi do toho nechce, když to poslušnost je, že bych byl schopen se vzepřít, nicméně zapřu sám sebe a udělám to, co je správné. Poslušnost je jakoby boj s takovým tím naším pokušením udělat si, co my chceme, navzdory jako toho, že víme, co je správně, co bychom měli a co bychom neměli. Pasivita je, že asi bych to řekl, je mi to jedno, nebo mi až tak na tom nezáleží, nebo se mi do toho nechce, tak to neudělám. Ale poslušnost je, že právě, že se mi chce udělat něco jiného, ale neudělám to právě proto, že to není správné.
0: A to navzdory tomu, že tomu nerozumím, protože ten Izák nevěděl, co Abraham chce nahoře udělat.
1: Určitě důvěra, láska, spolehnutí se, protože věděl, že to má nějaký smysl. Asi u toho svého otce to viděl, že chodí s Bohem. Věděl, že to má smysl. Když mu Bůh říká, když mu otec Abraham říká, Izáku, je to potřeba, Bůh prostě to po mně třeba chce, že jo, a já chci být mu poslušný, Tak on říká, dobře, tak jako když to Bůh chce, tak budeme poslušní, jako jo.
0: No to je zajímavé, že jsme pořád v takové krajnosti, protože tam se nejedná o nic méně než o život, a to vlastní život. Mm. Takové to vnímání, že Bůh je víc než vlastní život, to asi dneska nám v tom pohodlíčku současné doby hodně chybí.
1: Jako mě teda, jo, mě ano, v tom pohledu, že se těžko dneska asi i mluví o těch obětech, o tom nasadit se pro nějakou věc a umět i ztratit ten svůj život. Pán Ježíš to říká, kdo ztratí život pro mne, nalezne ho. Jo, takový ten kontradikt toho Ježíšova vyjádření, že v té ztrátě je to nalezení toho života. Ty ztráty jsou důležité pro něco nového.
0: Čteme někde v Biblii o tom, jaký důsledek měla tahle situace na vztah Izáka k jeho otci Abrahamovi. Změnilo to něco?
1: Nespomínám si, že by to nějak Bible více řešila, ale za mě to mělo hluboký dopad do života Izáka. On mu plně důvěřuje svému otci, teda důvěřuje, když posílá toho svého služebníka, aby mu přivedl manželku. Jo, že v plné...
0: Otec posílá
1: ano, Abraham posílá služebníka, aby pro Izáka přivedl manželku a Izák tom stojí, důvěřuje otci, důvěřuje tomu služebníku a myslím si, že důvěřuje vlastně Hospodinu. Jo, tam vidíme toho služebníka, jak jde a modlí se při tom výběru, jo, aby to bylo, že tam je celá ta věc se odehrává v té rovině důvěry v Hospodina. A on, když služebník přivede tu Rebeku, tak Izák ji uvidí a zamiluje se do ní. Možná by člověk řekl, no tak ji přijme, protože to Hospodin, ale tam najednou vzniká i ta láska, jo, že to není jenom tak, že by prostě přivedl a on trpně ji přijal, ale zamiloval se do ní a miloval ji. A udělal tam tu věc, že ho zavedl do stanu své matky. Tam vidím tu úctu k té matce, jo, že projevuje úctu k té matce, protože vstupuje s tou svojí manželkou do stanu své matky a předává jí jakoby tu pozici, říká, tady tohle je tvůj stánek.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je věnovaný Izákovi, synu Abrahama, otci Jákoba, člena poměrně významné starozákonní rodiny, ke které se pak i sám Pán Bůh odvolává, když se představuje, tak říká, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Co se Pánu Bohu na Izákovi tak líbilo, že říkal, že je Bohem Izáka?
2: Já si myslím, že to byla víra. Že to byla víra, kterou převzal od svého otce Abrahama a předával ji pak svým dětem, že jo, Ezau a Jákob. A byla to víra, se kterou vlastně celý život šel, jo, Izák projevoval důvěru Hospodina od toho mládí, už jenom, jak jsme změnili tu situaci s tím jeho obětováním, ale důvěřuje mu až vlastně do konce svého života a myslím si, že to je jakoby i možná ta schopnost umět to předat, jo. Jak už jsem zmínil, pro mě je to stále taková věc, kdy si říkám, jak to udělat, jak převzít něco od někoho a předat to správným způsobem dál, zvlášť když se mění situace, že to člověk nemůže vzít otrocky, jo, že to nemůže vzít tak, jak to dělal ten jeho otec Abraham, ale že to musí transformovat do té jeho doby, do těch nových okolností, které se odehrávají a předávat to dětem, ne jako sadu příkazů, zákazů či nařízení, ale jako živý vztah s Bohem.
1: Mluvil Pán Bůh s Izákem, protože víme, že s Abrahamem ano.
2: Nejsem si úplně jistý, že by to tam nějak napřímo bylo, ale to, že byl vedený Bohem, asi nikdo nespochybňuje, jo? Že ty věci tak jako nějak vnímal v té tichosti. Já si myslím, že to byl ten jeho charakter, že byl v podstatě dost tichý, uměl být upozaděný, uměl si žít takový ten obyčejný život, ve kterém projevoval tu víru v těch každodenních situacích. Jo?
1: Nicméně Izák vlastně neměl úplně jednoduchý život. Napřed zažil tu situaci s obětováním se svým otcem. Zvládl ji teda obdivuhodně. Myslím si, že kdokoliv z nás v té dnešní době by si nesl veliký šrám ze vztahu s tátou do života. Ale když tedy potom přijal svoji ženu Rebeku, tak samozřejmě chtěl mít děti a byl synem toho zaslíbení početného národa, které vzejde z Abrahama. Ale nebyl vlastně zklamáním pro svého otce a sám měl taky jenom dvě děti.
2: Nejsem úplný znalec té doby, ale tuším, že to asi nebylo jednoduché pro tu dobu, kdy skutečně vyhlíželi to naplnění těch zaslíbení. Myslím, že trochu, že Izák mohl vidět, že jeho syn Jákob už je početnější, že má těch 12 synů a že ti synové mají své další děti, že se to tam nějak
1: začíná množit
2: a určitě se modlil a hledal před Bohem a taky my víme, že když něco začínáme, že to nebývá vždycky strašně rychlé, ale že kolikrát je to postupný proces a hledáme ty boží cesty a to vlastní místo. To vlastní místo, které máme mít, jo? Protože jedno semeno přinese určitý množství plodů a když bychom vzali všechny ty plody, tak potom zase se to násobí. Takže jestli se na to díval tímhle způsobem, byl zemědělec, čteme, že zasel, což mě teda taky trošku překvapilo, protože jeho otec to byl pastavec a nevím, nepamatuji si, že bych tam četl, že by Abraham něco zasel, ale u Izáka je napsáno, že zasel a sklidil. Takže to už znamená takové trošku usazení se na nějakém místě, že už to začíná jakoby tak nějak formovat v té zemi a že se snaží tu svoji roli už dávat jako do toho, že tady to bude to místo, kde kde bude ten národ se rozvíjet. Netušil samozřejmě ty boží záměry a těch 400 let v Egyptě a další situace.
1: U Izáka je zajímavé sledovat, že vlastně spousta věcí v jeho životě se děla hrozně pomalu. On byl synem zaslíbení, že Bůh dá Abrahamovi početné dědictví v synech, v dětech. Dokonce je tam řeč o hvězdách na nebi nebo písku na mořské pláži. To je prostě nepočitatelné množství. A zatímco Abraham dlouho nemůže mít děti, pak se teda trošku oklikou narodí Izmael, pak se konečně po 25 letech narodí Izák. Ale Izák, když se ožení, tak taky čeká 20 let s Rebekou na potomka. Proč myslíš, že to tak je, když Bůh dá na jedné straně obrovské zaslíbení a Bůh není člověk, aby lhal, jak víme, a na druhé straně to trvá roky a roky.
2: Proč to tak je? Myslím, že u každého z nás to může být různé, ale jednou z věcí je, která aspoň tak, jak to vnímám já ve svém životě, je, že nás Bůh učí čekat na ten jeho čas. Taky, abychom i v tom mohli říct, nebylo to naše lidské, ale bylo to boží. Bůh skrze ty jakoby nečekané situace, skrze to oddalování těch věcí nás učí hledat vlastně jeho vůli. A pokud se bavíme o neplodnosti, tak ta je v Bibli velmi často používaná, Bohem používaná k tomu, že vede různé služebníky nebo lidi, kteří v něho věří. Jo? Můžeme vzpomenout matku Samuele, která nemůže mít děti a modlí se a Bůh jí odpovídá. Můžeme se podívat na Zachariáše, že jo, otce Jana Křtitele, který se dlouhá léta modlí se svojí ženou a nemohou mít dítě a nakonec ho mají. To je nástroj, který jaksi Bůh, aspoň v Bibli vidíme, používá velmi často k tomu, aby tak možná i prozkoušel tu trpělivost a víru těchto služebníků a potom z toho vznikají takové nádherné příběhy a narodí se velmi důležití služebníci.
1: Čekání je v kontextu, v současném kontextu velký problém. My jsme zvyklí mít všechno hned nebo ve velmi krátké době, ale čekat 20 let. Ty jsi říkal, že v té době člověk objevuje nebo nachází boží vůli. Ale jak? Co to čekání způsobuje? Víš, protože spousta lidí je zlomená nebo zahořklá tím, že se nenaplnily jejich tužby v uvozovkách normálních věcech. Je přece normální s partnerem mít dítě.
2: Mnohdy to není vidět na první pohled, ale ta doba čekání, a to teď nemusí být jenom na dítě, ale na třeba vyřešení jakéhokoliv našeho problému či řešení různých situací, tak ta nás tak nějak prohněte. Ono to není na první pohled úplně vidět, ale ta doba toho čekání, božího jednání, modliteb může způsobit, a já věřím, že u těch, kteří slouží Bohu nebo hledají boží vůli, tak to tak jako je, že ten člověk změkne. Je trošku tvárnější, vidí ty věci trošku z jiné perspektivy. Kdyby to bylo normální, přirozené, tak my se chováme tak nějak přirozeně. Tak, jak jsme se naučili, tak, jak to nějak vnímáme, říkáme, tak to je správně, takovým způsobem bychom to měli dělat. A když to nejde tak přirozeně a my se učíme té trpělivosti, tak v nás se něco mění. A viděl jsem lidi, kteří se po těch letech opravdu hodně třeba změnili. A bylo to jakoby k dobrému, jo? Že byli takový jakoby pokornější, takový jemnější. A to si myslím, že je i tím božím záměrem, aby nás do té nové situace připravil.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Dnešní pořad je věnován Izákovi, člověku, který pocházel z významné rodiny, o kterém toho nicméně ale v Bibli zas vlastně tak moc nečteme. Ale něco přece. Dá se říct, že měl Izák šťastné manželství?
2: Tak jak čtu Bibli, tak bych řekl, že ano. Zdálo by se, že se mají rádi, on se do Rebeky zamiloval a žijí si svůj poklidný život. Samozřejmě byly tam takové situace, jako například setkání s Abimelekem, a tak si Izák vyzkoušel, co už zkusil jeho otec dvakrát, a vydává svoji manželku za svou sestru, ale nevyšlo mu to, Bůh byl s Rebekou a Abimeleka zastavil. Takže vidíme tady nějaké takové šrámy. Potom určitě ten jeden šrám toho manželství bylo, když Rebeka skrze toho Jákoba podvedla

0: v oblibě třeba moje manželka, nebo se nebo v oblibě. Lépe se jí komunikovalo, protože měla jinou povahu a ty děti si tak nějak v té matce našly větší cestu.
1: Takže je to normální?
0: Já si myslím, že je to normální, že to je zcela přirozené. A to není jako to, že by měl člověk někoho více rád nebo méně rád. Ale je to dané asi tím, že jsou ty povahy třeba bližší. Nebo nějaké takové to očekávání, jo, že když třeba otec má nějaké třeba řemeslo nebo nějaký koníček, no tak když ten syn nebo ta dcera k tomu má sklony, tak má tendenci to předávat tady tomuto dítěti, které má o to bližší zájem. A s tím ten vztah se vlastně utužuje.
1: No a tady potom došlo už i k tomu, že vlastně s Jákobem ta Rebeka opravdu zosnovala podvod na Izáka.
0: To muselo hodně bolet.
1: Izáka.
0: To muselo hodně bolet. Zvláště to, že a tady je krásně vidět, ta Izáková víra říká, já už ti nemůžu dát to stejné požehnání, jako jsem dal tomu Jákobovi, protože už jsem jakoby vyplýtval z těch požehnání, že to bral vážně, že to bylo jakoby před Hospodinem pro něho strašně vážný, to, co předává, co mu přeje.
1: Jako tomu prvorozenému.
0: Ano. Jo, prostě on to Jákobovi dal vlastně to, co myslel omylem, to, co myslel, že dává Ezauvi. Ale jako já nevím, že jo, asi bych dneska neviděl problém to zopakovat i u toho druhého syna, jo, ale ne, on to bral fakt vážně, že to patří, jako jo, že Bůh bude žehnat, to požehnání, to znamená, že to je to boží přání, nebo to, co Bůh by měl s tím člověkem dělat, a že to nemohl dát dvěma lidem.
1: V čem myslíš, že předal svoji víru, tak si to říkal v předchozím vstupu, svým dětem Izák?
0: Já myslím, že to bylo vlastně tím. Děti viděli, jak chodí s Bohem, jak bere Boží slovo vážně. To si osobně myslím, když to tam není tak jakoby doslova jakoby vypsané, ale tím, jak byl poslušný, jak se snažil následovat Hospodina, tak v té tichosti a v té jakoby každodenní praxi to prostě toho života to předával. Jo, že to nebylo ani tak v těch velkých slovech. Určitě si vyprávěli, určitě ty věci ty děti věděli, ale ona ta víra se nepředává úplně jenom těmi informacemi, ale tím naším přístupem, tím naším životem, to, jak vnímáme Hospodina, jak Bohu i sloužíme, i jaké máme pro to nasazení, jo, co pro nás Bůh znamená. To jsou jednotlivé takové drobné kroky, které děti okopírují.
1: To je zajímavé, že zdůrazňuješ víru, protože na mě z toho příběhu čiší spíš Ezauova hořkost a strach Jákobův, takže on pak i na radu své matky utíká, vlastně na dlouhé roky utíká pryč. Viděli se potom ještě s Izákem, když se Jákob navrátil?
0: Tak Bible říká, že ho pohřbili, že když umřel, tak ho oba dva synové pohřbili. Takže určitě se nějakým způsobem potkali. Vidíme v Bibli i usmíření těch synů, což bylo i pro Izáka strašně důležité, že viděl usmíření svých synů a ti synové ho nakonec pohřbívají. Takže bych řekl dobrý konec. Ale když my jsme se bavili o té víře, i Jákob v tom všem podvodu jako měl víru, jo, protože jde a vidí ten žebřík, že na cestě, když utíká, usíná, vidí žebřík, jo, a říká, to je dům boží, tady prostě ta brána, že jo, tady to teda, jako jsem asi něco spackal, nevěděl jsem, netušil jsem, jo, a slibuje, že odvede desátky, že prostě všechno, jako jo, je vidět, že v něm něco je, co mu jeho otec předal a nebere to taky na lehkou váhu a ví hned, o co se jedná. Mí cen různě, jakože jo, ale on věděl, co to znamená. A říká, když mě Bože sem vrátí, když se budu vracet, tak já chci ti sloužit, jo.
1: V čem byl vlastně Izákův, kdybychom to zhrnuli, v čem byl jeho největší životní zápas?
0: Určitě to

0: Nevyčteme asi z Bible. Tam skutečně je jen pár takových, řeknu, drobných poznámek, protože největší pasáže se odehrávají o Abrahamovi či Jákobovi. Izák tam teda je takový nějaký trošku skrytý. Jeho zápas, jako za sebe, kdybych já se teda snažil vcítit do toho, a to je právě to, že já jsem většinou v životě byl ten, který něco budoval, který něco rozvíjel, který něco dělal nového, tak teď samozřejmě, když jsem v nové pozici a mám něco předávat, tak třeba osobně pro mě je to těžké jakoby převzít něco, co fungovalo před lety. A jak to udržet a předat třeba za 5-10 let, aby to zase fungovalo. A to třeba osobně vidím jako velký zápas, jako výzvu. A možná i to bylo pro toho Izáka, jak to jakoby správně předat, jo. V té měnící se situaci a zvlášť u těch dětí, jo. Myslím, že když se odehrála ta situace, kdy ho Jákob podvedl, tak to bylo pro něho asi dost těžký. Jo, že najednou cítil, jakože byl podvedený. Jako zásah do jeho ega, do toho všeho. Prostě zrada manželky, zrada syna. A tím pádem i ten jeho oblíbený syn vlastně tratil. Že vlastně tratili všichni na téhle situaci.
1: Jak vlastně zpracovat hořkost z té zrady v životních situacích, které fakt nejsou jednoduché? Když se jedná o ty nejbližší vztahy, to je vždycky velmi palčivé.
0: Je to určitě velká bitva. Umět odpustit. Nový zákon nám říká, abychom odpouštěli a my se to učíme. Ty zrady a zvlášť v rámci rodiny nějakým způsobem odpustit. Ale nedá se to zapomenout. I po letech to člověk nějakým způsobem cítí a i když léta utíkají, tak pořád tam tak pachuť nějaká zůstává. Byť už je to třeba dávno zapomenuté. Jako ideální je, když se to potom vyříká, že jo? Když se ty lidé dojdou, omluví, vyříkají, ale to se neděje tak často. Protože ti druzí třeba nevnímají, jakou bolest způsobili tomu třeba rodiči.
1: No, mluvíme o palčivé bolesti, o odpuštění, ale taky říká, že se to nedá zapomenout. Tak co s těmi palčivými vzpomínkami a tím ostnem, který vlastně při každé podobné situaci nebo možná jenom něčem, co s tím tenkrát souviselo, se nám připomene?
0: Je to neustálé chození, jako, to zní jako fráze, neustálé chození s Bohem v tom odpuštění. Ale já to nevidím jako úplnou frázi. Mohl bych vzpomínat sám na situace, které se mi staly a když ty třeba lidi potkám dneska, tak se mi samozřejmě vybaví ta situace nebo takový ty ne zrovna příjemné chvíle, které jsem s tím člověkem zažil a znovu si říkám, bože, dej mi sílu to vidět jinak. Jo? A ono potom Josef říká, jo, vy jste to mysleli zlé, jo, Josef v Egyptě tím svým bratrům říká, vy jste to mysleli zlé, ale Bůh to udělal dobře. A vidí, já tam určitě taky cítil tu bolest z toho, z té zrady, z toho, že ho prodali, ale pak viděl ten boží záměr. No to je další takový ten rozměr, kdy ta situace se odehraje a pro nás je důležité vidět ten boží záměr. Jakoby, co Bůh tím chtěl udělat. A když se budeme dívat spíš na to, co to přineslo, třeba do budoucna, jo, tak to nám pomůže s tím vlastně se vyrovnat. Jo. Izák viděl, že ho syn podvedl, nicméně se pak vrací a je jiný. To už není Jákob, když se ten syn vrací, jako, že jo, Jákob se vrací. Už ne jako Jákob. Ten lstivý, ale jako ten, který zápasil s Bohem, že jo? Ten, který už si vydobil tu svoji víru a ten svůj postoj k tomu a už se vrací jako úplně někdo jiný.
1: No ale zase jsou to desítky let.
0: Ano, jsou to vždycky desítky let. nebo velmi často. My bychom to tak rádi vyřešili během chvíle. Jo, já jsem zažil lidi, kterým se rozpadlo manželství a oni chodili a byli totálně zničení, třeba když opustila žena jednoho člověka a on říká, kdy už konečně pochopí, že udělala chybu. A on odžil s tím, že přece ona udělala chybu a přece to chceme dát znovu dohromady. A já jsem se snažil říct, no víš, ona je teď šťastná s tím někým jiným a teď to těžko bude vnímat jako chybu. Ty musíš počkat leta, než ona si to třeba uvědomí, jestli to byla chyba. Ale ty s tím nesmíš počítat a nesmíš na to čekat jenom doma a čekat na to, že ona změní názor. Jo, a to je asi ta výzva toho, že musíme žít dál i po té zradě. A žít a fungovat, a to musel i ten Izák.
1: Vlastně v těch starozákonních příbězích je zajímavé, jak Pán Bůh někdy skáče ty desítky let a my ty příběhy potom čteme a máme to v té zkratce a budí to v nás ten dojem, že se některé věci řeší rychle a samotné nás pak zaskakuje, když v reálném životě opravdu ty roky musíme sami čekat.
0: A jak jsem říkal, ty roky totiž způsobují takové prohnětení. Takové něco v nás mění. A myslím, že to jsou takové, že ztrácíme pak takový radikální postoj.
1: A to je to, co potom čteme v Novém zákoně, že všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému. Že vlastně nejde tolik o tom, jak ty situace skončí, ale že my jsme jiní po té zkoušce.
0: To si myslím, že je asi větší cíl, jo? Že Bůh má ten cíl nás proměnit. On pracuje s námi a používá ty situace. Ale ten cíl není, abychom se my cítili ospravedlnění kolikrát, ale abychom uměli důvěřovat Bohu. Všechny ty věci nám napomáhají k dobrému, ne pro náš život, jakoby tady na zemi, ale napomáhají k dobrému v tom, že my jsme třeba citlivější na Boží hlas. Že jsme možná pokornější. Že ty věci nevidíme tak radikálně a stáváme se třeba milosrdnějšími. Že nejsme tak ze všeho hned vykolejení. Nebo rozhořčení.
1: Dá se nějak natrénovat tady ta, co mám teď říct, emocionální stabilita nebo vytrvalost nebo ten pohled za horizont, abychom, víš, v těch životních krizích, zradách nepanikařili a neměli pocit, že teda svět končí, protože nám se stala velká nespravedlnost.
0: No tak Bůh to trénuje s námi těch třeba 10, 20, 30 let, jako jo. To on má na to ten čas. Jestli to můžeme natrénovat, tak není to ze dne na den. To určitě ne. Dneska už mám něco za sebou a když mě bylo 20, stal jsem se křesťanem a tak jsem měl pocit, že tak do roku, dvou budu dokonalým, zralým křesťanem, že to tady něco, teda chápal jsem, že to nějakou dobu vezme, ale měl jsem takovou jakoby naivní víru, prostě nebo takovou představu, že to bude rychlý. A do dneška bych neřekl, že po těch více jak 40 letech, že bych se, jo, že jsem nějakým způsobem dokonalý, dobrý nebo něco. Prostě pořád se učím té trpělivosti, pokoře. Protože ten život přinesl i právě nové věci, které jsem tehdy neznal. Tehdy jsem byl strašně radikální, rozhodný, prostě tak je to správně, takhle se to má dělat, takhle to Bible říká, hotovo 20 a najednou člověk pak v tom životě naráží na své slabosti, se kterými nepočítal. Jo, najednou se objevují věci, jako je nedůvěra nebo prostě selhání, o kterém nevěděl, že má v sobě. Jo? Vždycky pak jsem si řekl, jo, bože, kde se to ve mně bere? Já jsem myslel, že jsem daleko, daleko silnější a daleko stabilnější a pak Bůh to prostě odhaluje. A to jsou ty roky, prostě roky zápasu a boje. V tom je ten Izák pro mě teď jako takový nový, snažím se ho vnímat právě v té každodennosti. Jo, on prostě žil ten obyčejný každodenní život. Jo. Abraham měl výzvy, cestoval, poznávání nových krajů, jo. nových lidí, měl vize. Ale měl tam ten osten, neměl to dítě. Že jo. A to byla ta jeho jako bolest. Jakob ten potom utíká, je lstivý, obelstil svého bratra, protože chtěl to dědictví, chtěl získat něco nečestně. A pak musí zápasit s tím Bohem, protože si uvědomuje, že nebo Bůh ho proměňoval a on si uvědomil, že potřebuje něco jiného. Už je to jiný člověk.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: S Karlem Fridrichem, ředitelem brněnské tiskové misie, si dnes povídáme o Izákovi. Kdybychom to měli na závěr nějak shrnout, jak Izák během svého života poznal Boha? Jaký byl Bůh Izákovýma očima?
2: Vyrůstal ve věřící rodině. V rodině, která silně byla zaměřena na Hospodina a podřídila mu celý svůj život. Zakusil, že jeho otec je ochotný i obětovat svého syna, protože to Bůh říká. Viděl tu neochvějnou víru svého otce a bylo to pro něho určitě dost silné, natolik, aby o tom přemýšlel. Bylo svojí povahou, si myslím, že byl takový jako tichý, takový nevýrazný, nechtěl dělat žádnou rebelii. Dokonce, že jeho otec měl teda tu Sáru, pak si po její smrti vzal jinou ženu, ale také měl tu otrokyni. Jeho syn Jákob měl dvě ženy plus další otrokyně, ale Izák měl jenom jednu ženu. Celý život vydržel s tou svou Rebekou, jednou ženou, poctivém manželství. Takový klidný, možná bychom řekli dneska až nudný člověk, ale přitom to byl člověk víry, protože to přenesl. Jo, pro mě je strašně důležitý, že uměl to vzít a předat tu víru i svým dětem. Převzal to od otce a dal to svým dětem a ty děti, minimálně tedy ten Jákob, o kterém čteme, chodil s Bohem a vlastně rod pokračuje. A to si myslím, že je úspěšný. Můžeme vidět dílčí neúspěchy, můžeme vidět dílčí selhání, ale jako celý život žil s Bohem a chodil. A jak to přesně bylo, to ani nám Bible neříká.
1: Myslíš, že byl z Boha zklamaný někdy?
2: Těžko říct, já myslím, že každý z nás někdy jako zápasíme s tím, co Bůh dělá. Nevím, jestli v té době, v té chvíli, kdy ho Jákob s manželkou podvedli, si říkal, Bože, proč si to dovolil? Proč je to takhle? Proč to nemůže být normálně? Jo? Já nevím, já jsem u toho nebyl, ale dovedu si to představit, dovedu si představit, že měl situace, které byly nelehké. Když svoji manželku vydává za sestru a dovolil tomu Abimelekovi, aby ji odvedl a on tam zůstává sám. Nevím, jaké měl pocity, jestli pocity viny, nebo říká, Bože, proč to tak musí být, jo? Nebo co v tom vidíš?
1: Myslíš, že ta zkušenost z dětství, kdy měl být obětí Bohu, že to vědomí, že se člověk má obětovat pro Boha, že v něm zůstalo a pracovalo?
2: Jako, myslím si, to je třeba můj názor, si myslím, že to byl velmi silný zážitek, který ho velmi ovlivnil. Jo, že to bylo jednak to, jak Bůh vlastně jedná, že posílá dalšího beránka, že to nějak vyřeší, ale taky ta víra otce, že byla nekompromisní, že to měl nějak v sobě.
1: Je na čase udělat tečku za dnešním povídáním o Izákovi. Kdybychom si z něho pro dnešek, pro tu současnou dobu, měli vzít v něčem příklad, v čem by to bylo?
2: Já jsem si pro sebe, teda teď jeden nechci říct, co jako všeobecně, ale pro sebe udělal takový závěr v tom, že vlastně naše víra nepotřebuje revoluce nebo nějaké rebelie, prostě nebo nějaké velké skutky a velké činy. Jo, my to máme v dnešní době jako hodně tendenci udělat a já bych chtěl prostě si teď jako pro sebe říct, jo, vždyť ta kvalitní víra je i v těch obyčejných, každodenních životních situacích. Že Bůh je s námi všude. Že to není, že nemusím být na prvních stránkách novin nebo mít tisíce lajků na Facebooku, abych měl nějakou hodnotu. Jo, Izák dělal jen ty obyčejné věci, prostě staral se o svůj dobytek, o svoji rodinu, staral se o své děti a žil ten každodenní život s těmi trably, které tam to přinášelo, že jo. Boje o studnu, o vodu, jo, prostě všechny ty situace, které ta Bible popisuje. A přitom tam nevidíme žádný nějaký velký čin, velkou nějakou věc, kterou by dokázal. A přesto je to mužem víry a je to Bůh sem nazývá teď, jako řeknete, já jsem Bůh Abrahamův, ale také Izákův. To znamená, že i ten Izákův charakter, i Izákův život Bůh bere a říká, tady jsem byl Bohem. Já jsem jeho Bohem. A tak si myslím, že i pro nás. Že nemusíme dělat velké činy nebo velké skutky, abychom byli muži a ženy víry.
1: Říká Karel Fridrich, ředitel brněnské tiskové misie a můj dnešní host. Moc ti děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.

Ze středy 22. července uplynula 14. hodina. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7, kterým provází Broňa Procházková, která vám do toho dnešního odpoledne přeje, ať to dnešní odpoledne je krásné. No a do toho slova krásný si dosaďte obsah podle svého gusta. Tak by mě zajímalo, co to pro vás osobně znamená, že by odpoledne bylo krásné strávit ho doma nebo někde venku, u vody, na cestách. A co takhle písnička? Bylo by to krásné odpoledne, kdyby v tomto odpoledni zněla písnička podle vašeho gusta? Nic lehčího. Za okamžik začínají písničky na přání. Prostor pro vaše hudební oblíbence písničkové. Stačí napsat SMS-kou, e-mailem, kterou písničku máme hrát. Stačí se dovolat na kontakt do studia. Vše potřebné zazní za chvíli. Písničky na přání jsou tu až do 15. hodiny. A co po ní? Bible patří mezi nejčtenější a nejpřekládanější knihy všech dob. Co je na ní tak poutavého, že dostává top místo na žebříčku bestsellerů? K vyučování Karla Řežábka z cyklu 3P jste zváni v 15 hodin a 15 minut. Duch svatý má mnoho podob, jednu z nich, obhájce, představuje apoštol Jan v 16. kapitole svého evangelia. Začtěte se s námi v 15.45 do slov Bible. Víra a skutky představí jako dvě strany jedné mince pořad Základy a úvaha Štěpánky Paluchníkové v 16 hodin. O 16:30 se v repríze ranního telefonátu podíváme na další organizaci, která se věnuje manželství. Noel Richards bude sedět na pomyslné pohovce Rádia 7. Zpěvák, kterému se ve spolupráci se dalšími nadšenci povedlo v 90. letech naplnit londýnský stadion Wembley. Kdo je podle něj šampion a kde čerpá inspiraci pro písničky, pro psaní písní? To vše a mnohem více se dozvíte přímo z první ruky. Noel Richards přijal pozvání k rozhovoru od Karolíny Vološinové. Rozhovor natočený na festivalu To je ten den v Budapešti v červenci 2022 doplní jeho písničky. Pohovku můžete poslouchat od 17. hodiny. Když poznáme svou neschopnost, jsme lépe připraveni na to přijmout Boží pomoc. Nejen to zazní v další části Bible Guide, kterou si naladíte v 18 hodin. Ve výhledu pořadů jsme se dostali až k 18. hodině. Máme tu skoro 4 minutky po 14. a za okamžik jsou tu písničky na přání.

Dvě věci jsou klíčové pro necelou hodinu před námi, hodinu do 15. čas do 15. hodiny. A to je vaše ochota, vaše přání, hudební přání, vaše oblíbená písnička, o které dáte vědět, no a pak kontakty, kam o té písničce dát vědět. Telefon je do studia 515 535 485, pak je tu také náš facebookový messenger, dále adresa e-mailová studio@radio7.cz a pro SMSky a WhatsApp číslo 608 566 773.

Vaše první hudební přání se mi tu už sypou do studia. Já posílám kapelu Kamis a po ní už nastane čas pro třeba Miriam Chovancovou.

Pro Ivu a Radku bude znít písnička od Miriam Chovancové Vyvolená. Vybírá ji Milena, které jsem se v telefonu neopomněla zeptat, jaké je pro ně to krásné odpoledne. S touto otázkou jsem začala tuhle hodinu a s touto otázkou se obracím i na vás, jaké je to vaše krásné odpoledne. A odpověď Mileny, její představa krásného odpoledne je představou letního dne, tak si říkám, že dnes je to splněno. A dále je to představa pokojného času, kdy se nespěchá, kdy se prostě raduje. Tak doufám, že i tohle je pro tebe dnes, Mileno, splněno. A doufám, že tu pohodu podtrhne i tato písnička.

Pro Milenu, pro Radku a dědečkovi Mílovi do Vizovic posílá písničku, další písničku Iva. Vybírá Pavlínu Jíšovou a písničku Jeruzalém ze Zlata. A i jí jsem se zeptala, jaké to je pro ní krásné odpoledne. A ona mi tak jednoduše řekla, no, když můžu poslouchat Rádio 7. Tak tohle si budu připomínat, až na mě přijdou pochybnosti, že Rádio 7 stojí za tu námahu.

Žádná cenzura v písničkách na přání. A přání nebo zprávu, která mi přistála v poště, čtu jak leží a běží. Dědeček z Valašských Vizovic pozdravuje tři stálé a vytrvalé posluchačky Rádia 7 v písničkách na přání. Ivu, Milenku a Radku. Cítím se dlužníkem, že na mne často myslí. Posílám píseň Bok po boku od Marie Podhradské. A děkuji vážené moderátorce paní Broničce Procházkové za příjemný prosluch její moderování. Hodně sil, vytrvalost i v pracovním vypětí přeje dědeček. A je tu poznámka, prosím, odvysílat vše. Splněno. A tady je ta písnička.

Mária Podhradská v písničkách Na přání. Na začátku hodiny jsem zmiňovala kontakty, na které můžete posílat svá hudební přání o písničku, která písnička by tu měla vyzdobit dnešní odpoledne. Zmiňovala jsem kontakt do studia 515 535 485. Ráda vás uslyším. Zmiňovala jsem také kontakt pro SMSky a pro WhatsApp 608 566 773. Také je tu e-mail studio@radio7.cz. No a zmiňovala jsem i náš facebookový messenger a aktuálně řeším to, že mi nejde načíst. Tak pokud je vaším oblíbeným kontaktním způsobem, jak se k nám dopsat, dopídit se právě facebookový messenger, tak prosím použijte jiný kanál. Děkuji.

Ve středečních písničkách na přání je s vámi Broňa Procházková. Opakovaně tu pokládám otázku, co pro vás znamená odpoledne, které byste označili za krásné. A zároveň si uvědomuji, že pro někoho by tato otázka měla příchuť něčeho nepříjemného, protože to, co zažívá, tak rozhodně není možné nazvat něčím jakkoliv krásným. Píše František, hezký den, prosím o zahrání písně Žalm 22 z alba Ocelový město od Radůzy. Pro všechny, kterým není právě teď vše zalitý sluncem. Bůh se nám lidem vydal na pospas, píše dále, v Ježíši Kristu. A máme nyní tedy díky kříži a Ježíšově vzkříšení naději. Františku, děkujeme za tohle připomenutí.

Silná písnička, viďte, od Radůzy. Žalm 22. Proč si mě opustil? Otázka, kterou o mnoho let později klade pak Ježíš na kříži. Na kříži, na který jít nemusel a šel kvůli nám. Další písnička je tu úžasný, nádherný, Králi přeje si ji, Emílie, a na otázku, jaké odpoledne je pro ní krásné, tak je to to, kdy si může dělat, co chce. Jít udělat to, co je třeba udělat.

Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Jana Taštová, Petr Maček a kapela Tehlim a žalm číslo 25. Před malou chvílí se do studia dovolala posluchačka. Přiznám, spojení nebylo úplně čisté, nebylo jednoduché zachytit to přání, ale to podstatné jsem zachytila. Posluchačka pro ty, co poslouchají, vybírá Pavla Helana. Má ho ráda jako interpreta ty jeho písničky a doufá, že třeba zaujme i někoho z vás. Tak posílá pro dnešní krásné odpoledne.

Krásný den Broni i všem posluchačům, píše Jarda. Přidávám se k těm, kteří Rádio 7 mají rádi. Prosím o písničku pro Janu Krajčí z Olomouce, která měla včera krásných požehnaných 80 let. Moc zdraví, lásky, pohody, boží pokoj. Děkuji, že jsi součástí našeho sboru už tolik let, Jarda. No a písnička, ať dobrý Bůh je stále s vámi. Tak tuhle písničku bohužel tu mám jen v nekvalitním provedení, tak posílám jinou. Doufám, že i ta udělá radost a bude tím patřičným narozeninovým přáním. A Jarda ještě dodává, jo a mám dnes volno, tak uklízím dům a přesazuji květiny a Rádio 7 mi do toho tak krásně hraje. Tak to jsme rádi a ať ta práce jde pěkně od ruky.

Střeliční písničky na přání jsou ve svém závěru. Ještě jedna kratoulinká písnička a je tu znělka, která oznámí 15. hodinu. Díky všem, kteří se do těch dnešních písniček na přání přidali. Ptala jsem se v nich, jaké odpoledne je pro vás to krásné odpoledne a s přáním právě toho krásného odpoledne bych se chtěla rozloučit. A posílám písničku, která je takzvaným kněžským požehnáním. To jsou slova, která jsou zapsána v 6. kapitole ve 4. Mojžíšově ve Starém zákoně, tak jimi vám chci požehnat. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Krátce po 15. hodině posloucháte Rádio 7. Máme středu 22. července a u mikrofonu je Broňa Procházková. Odpolední vysílání nabídne za 15 minut úvahu Karla Řežábka, který v té úvaze představí, v těch svých slovech představí největší bestseller všech dob. Co to je? O tom za čtvrt hodiny. Ve 3:15 čteme z Bible, a to 16. kapitolu Janova Evangelia. A se 16. hodinou je tu pořad Základy. Štěpánka Paluchníková představí víru a skutky. Přeji vám příjemné poslouchání, krásné odpoledne a zároveň zvuk modlitbě. Protože pro někoho to krásné odpoledne, nebo aby to odpoledne mohlo být vůbec krásné, tak to znamená silný boj. Jsou místa na zemi, kde je boj, kde je násilí, kde zuří války, a právě tím směrem obracíme v tuto chvíli svou pozornost. Zvu k modlitbě, předně za Ukrajinu, ale přidejte i další místa, na která myslíte. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za mír v naší zemi. Tak víme, že to není samozřejmé. A chceme tě prosit za Ukrajinu, chceme tě prosit za trvalý, zajištěný mír. Za pevné hranice, obnovu země, za vykázání agresora do patřičných mezí, za pokoj pro Ukrajinu. A není to, že dobro se zlem si dávají páku a kdo ví, kam se to překlopí. Ano, nevíme, co bude dál, ale víme, že poslední slovo máš ty. Ty jsi pán, ty jsi soudce. Tak prosíme, přijď tvé království. Modlíme se i za Súdán, modlíme se za pomoc pro tu zemi, obnovu spravedlnosti a práva. A modlíme se za pronásledované křesťany, pronásledované pro víru v tebe, pro víru v Krista. Prosíme, posiluj je, naplňuj svým duchem, pozvedej je. Amen.

Doufám, že Lauryn Daigle udělala radost tam, kde měla. Bible patří mezi nejčtenější a nejpřekládanější knihy všech dob. Co je na ní tak poutavého? To přibližuje za okamžik Karel Řežábek. Ještě ale jedna písnička.

Křesťané se hodně na Bibli odkazují, hodně z ní citují a je to proto, že Bible je pro křesťanskou víru ústřední kniha. A tak by stálo za to, abych o ní řekl nějaká fakta. Původně Bible nevznikla jako jedna kniha. Samotné to slovo Bible je přes latinu odvozeno z řeckého Biblia, což znamená knihy, protože to není jedna kniha, ale celá knihovna. Je tvořena 66 jednotlivými knihami. V psané podobě Bible vznikala v rozpětí přibližně 1500 let. Těch 66 knih napsalo více než 40 autorů. Ti autoři se vzájemně lišili osobností, schopnostmi i původem a byli mezi nimi králové, pastevci, státníci, rybáři, básníci, úředníci, vzdělanci, kněží a také nejméně jeden vojevůdce a jeden lékař. Některé části Bible byly psány na poušti na útěku, jiné vznikaly v palácích v době míru a prosperity, některé za války, další části byly napsány třeba ve vyhnanství. Ti lidé, kteří Bibli sepisovali, se mezi sebou nemohli znát, navíc ani nevěděli, že to, co píší, bude jednou nazváno Biblí. Jednotlivé části Bible vznikaly na území tří kontinentů, v Asii, Africe a Evropě. Těch prvních 39 knih, kterým říkáme Starý zákon, bylo sepsáno většinou hebrejsky a z části aramejsky židy. Tahle část vznikala přibližně 10 století, asi zhruba v letech 1400 až 400 před naším letopočtem. Těch zbývajících 27 knih napsali v rozmezí 51 až 100 našeho letopočtu křesťané. Tomu říkáme Nový zákon a Nový zákon je napsán řecky. Když bylo těchto 66 knih shromážděno, ukázalo se, že všechny společně tvoří jednotný celek, kterým se, přestože ty jednotlivé knihy popisují spoustu témat, od začátku do konce táhne jako taková ta pověstná červená nit určitá myšlenka, určité téma. Tu myšlenku bychom mohli shrnout: Bůh je, zajímá se o člověka a hledá cestu, jak s ním navázat blízký vztah. Podle údajů American Bible Society je Bible nyní dostupná 98% obyvatel naší planety. Je to absolutně nejčtenější a nejprodávanější kniha na světě. Prostě naprostý bestseller bez nadsázky. Pro představu, v současné době je distribuováno přes 60 milionů výtisků ročně. Zajímavé je také, co píše nová encyklopedie Britannica pod heslem Bible. Říká, že Bible je sbírka knih, která je pravděpodobně nejvlivnější v lidských dějinách. Ovšem nabízí se otázka, jestli díky té dlouhé periodě, během níž Bible, zvlášť Starý zákon, vznikala, nedošlo ke zkreslení. A to je samozřejmě otázka naprosto legitimní. Lze na ní odpovědět, že v porovnání s ostatními písemnostmi starověku, u kterých se posuzuje jejich historická spolehlivost, podle měřítek, která se při tomto posuzování používají, patří Starý a Nový zákon jednoznačně k nejlépe doloženým starověkým dokumentům. Tady bych mohl říct něco k těm měřítkům. Patří k nim kvalita a kvantita dochovaných rukopisů, doba sepsání prvních kopií po originálu, doba vzniku případných pramenů po události, z nich čerpá originál, jak dlouho po sepsání originálu vznikly nejstarší a nejspolehlivější dokumenty, logická a jazyková harmonie kvůli možnosti padělku, správnost a přesnost ověřitelných originálů, případně další okolnosti mající vliv na spolehlivost dokumentu, jako třeba opozice, kontrola a tak dále. Co se týče té věrohodnosti, zajímavý je výrok Frederika Kenyona, dlouholetého ředitele a hlavního knihovníka Britského muzea, který je považován za předního odborníka v oboru starověkých rukopisů, tak on o věrohodnosti Nového zákona napsal toto. Interval mezi vznikem originální kompozice a nejranějších dostupných dokladů je tak nepatrný, že je v podstatě zanedbatelný. A je proto mimo jakoukoliv pochybnost, zda se nám písma dochovala co do obsahu v takovém stavu, jak byla napsána. Jak autenticita, tak všeobecná neporušenost knih Nového zákona se může považovat s konečnou platností za potvrzenou. Stejně si ale možná někdo řekne, no a to mě má jako ohromit, že je to nejčtenější a nejprodávanější kniha. Koho to zajímá, že se to dochovalo přesně? U dějepisů mi je to taky jedno. Tomu samozřejmě rozumím, protože stejná myšlenka, stejná otázka se před lety objevila i u mě. Ale možná by ta otázka měla být položena jinak. Proč je ta Bible nejčtenější kniha všech dob? Co na ní všichni mají? Co je na té knize tak zvláštního, že ji ta encyklopedie Britannica označí za nejvlivnější knihu v lidských dějinách? Podle mého to souvisí s tím, že zatímco můžou být o křesťanství předkládána různá fakta a Bibli spousta těch fakt je nashromážděných, tak to hlavní nejsou ta fakta.
protože křesťanství na nich nestojí. I když z nich může vycházet, nebo může to být dobrý odrazový můstek. To hlavní, na čem křesťanství stojí a s čím i padá, je osobní vztah s Bohem. A zřejmě tedy u podstatné části lidí, kteří ty Bible kupují a čtou, kteří Bibli překládají do jazyků, do nich ještě přeložena není, ten hlavní důvod, proč to dělají, je, že jim Bible pomáhá. Že jim pomáhá navázat, případně prohloubit vztah s Bohem. A to je na té knize výjimečné. Ne to, jak dlouho vznikala, kolik lidí se psalo, jakými jazyky a na kolika kontinentech, ale ta skutečnost, že mnoho lidí, a mezi nimi i já, tu Bibli považujeme za Boží slovo, za knihu, skrze kterou promlouvá Bůh. Apoštol Pavel, autor 1/3 Nového zákona, tvrdí, všechny svaté spisy byly inspirovány Bohem. Poučují nás o tom, co je pravda, vedou ke zpytování a nápravě vlastního života a vychovávají nás k správnému jednání. Tak je potom Boží člověk náležitě připraven ve všech směrech konat dobré Boží dílo. To vyvolává otázku. Je Bible jenom pozoruhodným lidským dílem, anebo je to kniha inspirovaná Bohem? Ten apoštol Pavel tady říká, že je inspirovaná Bohem, ale to samozřejmě nemusí být vzato jako argument, protože jestli je v Bibli napsáno, že je inspirovaná Bohem, tak je to tak trochu argumentace kruhem, pokud by to byl jediný důvod, proč si to myslíme. Dalo by se něco takového ověřit? Dala by se nějak ověřit ta božská inspirace? No asi nejlépe by to šlo na něčem, co je prokazatelně nadpřirozené. Co by lidé nemohli dokázat ani kdyby byli geniálními spisovateli. Pokud jde o žánr, je Bible kniha velice různorodá, jsou v ní zákony, poezie, dopodrobna líčené historické události, životopisy, rodokmeny, různé dopisy a paměti státníků. Ale také obsahuje něco, čemu říkáme prorocké spisy. Proroctví často bývá popis něčeho, co se má v budoucnu stát dávno předtím, než k tomu došlo. Tak to by možná mohla být ta věc, protože předpovídání budoucnosti je něco, co věda nedokáže vysvětlit. A člověk si asi tuto schopnost díky technice neosvojí, ani kdyby věda pokročila sebe víc. A dokonce se z Bible zdá, že i Bůh sám to bere jako něco, podle čeho se pozná. V knize proroka Izajáše čteme tato jeho slova. Pamatujte na to, co bylo na počátku od věku. Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. Jako by Bůh říkal, ano, podle tohohle se pozná, že jsem Bůh. Že od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Co se ještě nestalo. Mnoho proroctví v Bibli se týká konkrétních historických událostí. Jsou to například proroctví týkající se různých zemí nebo měst, proroctví o pádu různých říší, proroctví o návratu židů zpět do své země a podobně. Ta proroctví se naplnila nebo naplňují právě dnes a není až takový problém si to ověřit, jenom z nedostatku času teď to nebudu rozebírat podrobně. Ale hlavně po celou dobu své existence židé vyhlíželi příchod někoho, komu říkali Mesiáš. Zachránce, vysvoboditel. Starý zákon o něm přináší na 60 hlavních rámcových mesiášských proroctví a asi 270 drobnějších upřesňujících proroctví. Starý zákon vznikal více než 1000 let a obsahuje tedy přes 300 zpráv o tom, že někdo takový přijde. Je to, myslím, dostatečný identifikační znak, skoro jako bychom řekli rodné číslo toho mesiáše, aby nemohlo dojít k mýlce. Například bylo přesně předpovězeno, z jaké bude mesiáš pocházet rodové linie, že bude z kmene Juda, z rodu Jíšajova, potomek Davidův. Bylo řečeno, v jakém městě se narodí, že to bude Betlém, což bylo mrňavé městečko o méně než 1000 obyvatelích a dlouhou dobu se vůbec spekulovalo, jestli v té době už Betlém existoval, než to prokázaly nějaké archeologické nálezy. Navzdory vžitým představám, že mesiáš bude vojevůdce, který Izrael vysvobodí z područí jejich nepřátel a zajistí zemi mír a prosperitu, bylo proroctvím předpovězeno, že zachránce bude trpět. Proroctví vyslovené 800 let předtím, než Římané začali praktikovat popravu ukřižováním, předpovídá, že ruce a nohy toho muže budou probudeny. Z téže doby pochází další proroctví, že o mesiášovo roucho se bude losovat. Rovněž bylo předpovězeno, že mesiáš bude zrazen přítelem a za jakou odměnu. A k čemu ty peníze budou použity. Všechna tato proroctví o mesiáši se naplnila na jedné konkrétní historické postavě, a to na Ježíši Kristu z Nazareta.
A žádné z těch proroctví nebylo napsáno později než minimálně 400 let před tím, než se Kristus narodil. Myslím, že teďka možná leckoho napadá nějaká námitka. Jedna námitka by mohla znít, no, všechna ta rádoby proroctví byla napsána až po Kristu, takže pak bylo snadné uspůsobit je podle známých a doložených skutečností o Ježíšově životě. Prostě zapsali to, jak to bylo ve skutečnosti u Ježíše a potom to antidatovali a prohlásili za součást nějakého starozákonního proroctví kohosi, kdo žil 400 let před jeho narozením. Tady asi v odpovědi třeba říct, že to nebyli křesťané, kdo určoval, co do starého zákona bude a nebude patřit. Ale byli to Židé. A Židé, jak známo, Ježíše jako mesiáše nikdy neuznali. Církev do Bible zařadila pouze to, co bylo uznáváno Židy jako jejich svatá písma, myslíme tím starý zákon. Židy tedy rozhodně nelze podezírat ze snahy svými písmy ukázat na Ježíše Krista jako na mesiáše. A žádnou dodatečnou manipulaci s posvátnými texty by rozhodně nepřipustili. Ovšem, věcně tuhle námitku dlouho nebylo možno vyvrátit, protože nejstarší dostupné rukopisy starého zákona pocházely z 10. století našeho letopočtu, což je tedy dost pozdě, že jo? To je 10 století po Ježíšově narození. Situaci změnil až objev tzv. Kumránských textů, které byly roku 1947 objeveny na břehu Mrtvého moře. Jedná se o 40 tisíc popsaných fragmentů, na kterých je celý starý zákon mimo knihy Ester, což je jedna z velmi krátkých knih, myslím, že má asi 4 kapitoly. Tyto rukopisy z Kumránu musely být napsány prokazatelně před začátkem 2. století před naším letopočtem. Další námitka by mohla znít, no, pisatelé Nového zákona samozřejmě všechna ta proroctví znali, takže když popisovali Ježíšův život, tak dodatečně upravovali všechno tak, aby se to s nimi shodovalo. Zase svým způsobem to zní jako logická námitka, ale kdo by mohl být autorem něčeho takového? Pokud by autory Bible byli špatní lidé, lze si představit, že by dokázali a hlavně, že by vůbec chtěli sestavit texty, z nichž mnohé jsou dodnes považovány za to nejhlubší a eticky nejčistší, co kdy bylo napsáno. A dobří lidé už by vůbec nemohli být autory Bible. Co pak by o takovýchto věcech mohli lhát? Dovolilo by jim jejich svědomí dopustit se takového podvrhu a vydávat něco, o čem ví, že je to podvod za pravdu a co víc za důkaz božské inspirace? Jiná námitka, třeba Ježíšovi rodiče a později i sám Ježíš všechna ta proroctví znali a tak podle nich prostě všechno přizpůsobili, aby se dalo říct, že se na Ježíši naplnila. Tohle má ten háček, že u některých proroctví by to možná šlo, ale jak by mohli rodiče nebo Ježíš ovlivnit, že Ježíše zradí někdo z jeho přátel a jakou zrádce dostane odměnu? Nebo to, jakou smrtí zemře a že budou vojáci losovat o jeho roucho? Tak je ještě nějaké další vysvětlení? No, ještě zbývá poslední námitka. Byla to náhoda. V tom obrovském množství lidí, kteří kdy existovali, se prostě našel někdo, na kom se shodou okolností všechna ta proroctví náhodou vyplnila. Kdo si spočítal, že šance, že by se alespoň 8 proroctví naplnilo současně na alespoň jednom ze všech lidí, kteří žili od té doby až po současnost, je 10 na minus 17. To je 1 ku 100 biliard. Tak to není moc velká pravděpodobnost. A navíc těch proroctví nebylo 8, ale 60, respektive, když počítáme i ta drobnější, 270. Samozřejmě to stále ještě nemusí znamenat, že Bible je kniha inspirovaná Bohem. Ale mohlo by. Možná je to skutečně kniha, skrze kterou se k nám snaží dovolat Bůh. Bible může být věrohodným zdrojem informací o Bohu, ale ty informace nejsou to hlavní. To hlavní na křesťanství není to, co o Bohu víme, ale to, jestli se s ním setkáme. To, jestli s ním navážeme osobní vztah. Protože pokud existuje a není to něco, jenom nějaká neosobní síla, ale někdo, osoba, která má osobnost, pak je to možné s ním navázat osobní vztah. A celé křesťanství je na tomhle založeno, že ano, že to jde a že Bůh si to přeje, že potom touží. Protože jenom tak ho můžeme poznat. Stejné je to i s lidmi. My nikdy nemůžeme poznat druhého člověka tím, že se o něm dozvíme pouze nějaké informace. Abychom ho skutečně poznali, tak se s ním musíme seznámit, udělat s ním nějaké zkušenosti, popřípadě se s ním spřátelit, nebo s ním dokonce vstoupit do nějakého užšího vztahu. Mít o někom pouze vědomosti, nebo s ním mít nějakou zkušenost, to je rozdíl. Ale je i rozdíl mít jenom nějakou občasnou zkušenost anebo být s někým
nějakém pevném trvalém vztahu. Proto si myslím, že je dobré ten vztah s Bohem přirovnat k něčemu, co známe nebo co si dovedeme představit lépe, a to je důvěrný vztah mezi mužem a ženou. Myslím, že tyto vztahy, ten vztah člověka s Bohem a vztah mezi mužem a ženou, jsou si svojí dynamikou v mnohem velmi podobné. A výhodou je, že skutečně s těmi důvěrnými vztahy s osobami opačného pohlaví máme většina z nás osobní zkušenost. Takže jak takový důvěrný vztah vzniká? Zpravidla to má tři fáze. Ta první fáze je seznamování se. Je to takové to oťukávání, očuchávání. Mnohdy to bývá tak, že jeden má jasno, že o toho druhého stojí, druhý ještě neví, ale nechá se pozvat na kafe s tím, že se pak třeba uvidí. V každém případě z jedné nebo z druhé strany vzejde nějaký impuls. Impuls, který mi říká, je tu někdo, kdo o mě má zájem, je tu někdo, kdo o mě stojí. No a já se samozřejmě mohu rozhodnout toho druhého odmítnout. A přesně tohle obnáší ta první fáze. Někdo o mě projevil zájem a je na mě, co s tím udělá. Takže pokud jste lidé, kteří o Bohu neví nic, nebo zatím mají jenom nějaké ty kusé informace, ale ještě jste s ním neměli nikdy žádný zážitek nebo nějakou osobní zkušenost, pak tahle fáze, ta fáze seznamování, je ta, ve které teď vůči Bohu stojíte, nebo jste těsně před ním. A najednou se člověk dozví, že je tu někdo, Bůh, který se o mě zajímá, který o mě stojí, který by se mnou rád vstoupil do úzkého, hlubokého vztahu. Jak mi v tom může Bible pomoct? No třeba tím, že říká, že to tak je. Na jednom místě v Bibli čteme, pojďte se přesvědčit, jak dobrý je Bůh, blaze každému, kdo na něj spoléhá. Takže tam je přímo to pozvání, pojďte se přesvědčit, pojďte to vyzkoušet. Na nás je, zda toto pozvání přijmeme nebo odmítneme. A Bible nám v tom může pomoci, protože když ji budeme číst správně, a o tom ještě budu mluvit, co to znamená číst správně, tak se z ní můžu dozvědět něco o tom, kdo mě tedy prý údajně má rád, komu prý na mě záleží a kdo mě zve do toho vztahu s ním. Ta druhá fáze navazování důvěrného vztahu je zbližování se. Ti dva

kterých z vás už jste možná někdy dřív slyšeli, že Bůh je a že se o vás zajímá, že o vás má zájem. Možná už to víte, že je možné s Bohem navázat osobní vztah. Možná jste dokonce už na to někdy i kývli, že byste s tím Bohem v uvozovkách chtěli začít chodit. Potom i pro vás tady v téhle fázi může být Bible velkou pomocí. Protože vám toho, komu už jste obrazně řečeno kývli, může pomoci poznat ho víc. Poznat, jaký je, co je pro něj důležité, na čem mu záleží, co miluje, co naopak nesnáší. Ta třetí fáze je soužití. V tom křesťanském pohledu na manželství je soužití to, co začíná svatbou. A prostě ti dva, muž a žena, si v nějaký konkrétní den, konkrétní hodinu řeknou jeden druhému své ano a jeden druhému se vydají. Vydají se jeden druhému exkluzivně a bezvýhradně. Protože to, když muž říká své ženě ano, tak to zároveň zahrnuje ne všem ostatním ženám. A když žena říká svému muži ano, tak tím říká všem ostatním mužům ne. V podstatě jeden druhému říkají, já zavírám zadní vrátka a klíč zahazuju. A i ve vztahu s Bohem je možné dojít do tohoto bodu, kdy člověk řekne Bohu a jeho cestě své bezvýhradné exkluzivní ano. Já jsem tohle udělal už více než před 20 lety a mám tu výhodu, že můžu porovnat ten časový úsek před tím rozhodnutím a po něm. Před tím vydáním se Bohu a jaké to bylo potom. A to srovnání vychází jednoznačně. Udělal jsem dobře. Nejenom, že toho nelituji, ale dodnes to považuji za nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal. Ale ani v tom vztahu mezi mužem a ženou, ani ve vztahu s Bohem, není dobré přeskakovat schody. Není potřeba si říct, tak jo, tak já to taky udělám. Pokud jste neprošli tou fází seznamování a zbližování se s Bohem, tak by to bylo riskantní rovnou chtít skočit do toho soužití. A doufám, že nám každému na té úrovni, kde jsme, může být prostě ta Bible pomocí. Možná nám pomůže Boha poznávat i skrze druhé lidi, kteří už jej znají. Ale můžeme ho poznávat i prostřednictvím toho, co o sobě sám říká v Bibli. Že ho k sobě necháme mluvit. A já myslím, že právě proto je Bible takový bestseller. Že v tomhle pomáhá. Pomáhá poznat Boha a jeho lásku. Pro mě osobně proto Bible není nějaký záznam toho, co Bůh řekl, když byl na krátký čas v hovorné náladě, ale je to pro mě dopis. Dopis od někoho, kdo mě má rád. Dopis, ve kterém mi odkryl své srdce a ve kterém mě pozval zpátky domů a ukázal mi cestu.

někoho, kdo nás takovou láskou miloval. Na kříž neopřebili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli

Dospíval Jan Kryštof. Před malou chvílí mluvil Karel Řežábek o největším bestselleru všech dob. Za okamžik ten bestseller otevřeme. Nalistujeme 16. kapitolu Janova evangelia. Ještě vám ale zaspívá kapela Adoráre.

Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyhobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, se bude domnívat, že tím slouží Bohu. Tak se k vám zachovají, protože nepoznali Otce ani mne. Ale pověděl jsem vám to, abyste si v té době vzpomněli, že jsem vám to řekl. Zpočátku jsem vám to neříkal, protože jsem byl s vámi. Teď odcházím k tomu, který mě poslal. A nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš. Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne, spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte, a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až ale přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší, oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé, proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě. Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte, protože odcházím k Otci.

0: Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát.
1: Co tím chce říci? Prý za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte a odcházím k otci. Co tím myslí, když říká za okamžik? Nevíme, o čem mluví.
0: Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl. Dohadujete se o tom, že jsem řekl, za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoliv poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám už nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci. Jeho učedníci mu řekli.
1: Hle, teď už nemluvíš obrazně, ale otevřeně. Teď víme, že víš všechno a není třeba, aby se tě někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha.
0: Teď věříte? Opáčil Ježíš. Hle, přichází chvíle a už přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte mě samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční. Já jsem

16. hodina ze středy 22. července za námi. U mikrofonu Broňa Procházková. Vysílání nabídne za okamžik relaci Základy, relaci, která přibližuje základní stavební kameny křesťanské víry. O 16:30 pak přinášíme reprízu ranního telefonátu, který představil organizaci Konektie. A v 17:00 začíná hudební týdeník Pohovka, tentokrát s Noelem Richardsem. Díky, že posloucháte, díky, že může být Rádio 7 s vámi. Co myslíte, je mezi vírou a skutky nějaký vztah? Jsou to dvě strany jedné mince? K promýšlení odpovědí zve v následujícím pořadu pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková.

0: Naše dnešní téma, víra a skutky, v sobě historicky nese mnoho napětí, nedorozumění a někdy i zbytečných sporů. Začněme u samotné víry. Jak bychom ji vlastně definovali? Co ji vystihuje? Možná nás napadnou slova jako důvěra, vnitřní přesvědčení nebo rozhodnutí pro něco, co nemůžeme plně vidět ani dokázat. Víra není jen souhlas s určitými pravdami, ale spíše postoj srdce. Otevřenost, která se opírá o vztah. Zároveň si můžeme uvědomit, že víra není něco, co by se týkalo pouze náboženského života. Víra nás provází na každém kroku. Věříme, že věci mají smysl. Věříme druhým lidem. Věříme, že naše rozhodnutí povedou k dobrému. Každý den jednáme na základě určité důvěry, i když si to často neuvědomujeme. A právě tato důvěra přirozeně ovlivňuje naše jednání. To, čemu věříme, se nějakým způsobem promítá do našich skutků. Pokud věřím, že má smysl pomáhat druhým, budu jednat jinak, než kdybych byl přesvědčený, že si každý musí vystačit sám. Víra a jednání tak nejsou oddělené světy, ale vzájemně propojené skutečnosti. Stejně by to mělo být i v případě víry v Boha. Víra, která zůstává pouze v rovině slov nebo myšlenek, se přirozeně ptá po svém vyjádření v konkrétním životě. Skutky pak nejsou doplňkem víry, ale jejím přirozeným ovocem. Nejsou prostředkem, jak si něco zasloužit, ale odpovědí na to, co jsme přijali. Zároveň je ale důležité zachovat určitou pokoru. Hodnotit víru druhého člověka pouze podle viditelných skutků je velmi snadné a zároveň velmi zrádné. Nevidíme do hloubky jeho srdce, neznáme jeho příběh, jeho zápasy ani jeho motivace. To, co je navenek viditelné, nemusí vždy plně odrážet to, co se odehrává uvnitř. A přece zaznívá silná výzva z Jakubovy epištoly. Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Tato slova nás nevedou k posuzování druhých, ale spíše k upřímnému pohledu na sebe samé. Jak se naše víra projevuje v našem každodenním životě? Jako jednoduchý příklad můžeme uvést modlitbu. I ta je svým způsobem skutkem víry. Vyjadřuje naši důvěru v Boha, naši otevřenost vůči němu. Ale pokud modlitba zůstane osamocená, bez konkrétního jednání, může se stát neúplnou. Modlit se za druhého je důležité. Ale někdy jsme zváni jít ještě dál. Být tomu člověku nablízku, navštívit ho, vyslechnout, podat pomocnou ruku. Víra a skutky tedy nestojí proti sobě. Jsou jako dvě strany jedné mince. Víra dává skutkům směr a smysl. A skutky dávají víře konkrétní podobu.
1: Sérii pro pořad Základy aktuálně připravuje pastorační asistentka Štěpánka Paluchníková. V příštím týdnu se zaměří na křest, další ze základních pojmů křesťanské víry, v premiéře v úterý o 9:30 dopoledne.

koho chodí, do klece mě znovu zvát. Zavětě dráty svými, chce ublížit mé duši. Hlubně má klíč od života,

Máte vedle sebe Magdalénu? Nezapomeňte jí dnes popřát k svátku. Magdalény, užijte si dnešní den, patří vám. A písnička k přání jako bonus. Jordan Smith, Beautiful.

Za 4:30. Polovina 5. hodiny přinese reprízu ranního telefonátu, ve kterém se podíváme na další organizaci hodnou pozornosti. Iniciativu, která se věnuje manželství. Dášu a Michala Strnadovi zpovídala Andrea Audová.

0: Na Rádiu 7 pravidelně představujeme zajímavé projekty, organizace a iniciativy, které přinášejí pomoc a inspiraci. Jedním z nich je i projekt Konektie. O tom, jak vznikl, komu slouží a co je jeho posláním, si dnes budeme povídat s jeho zakladateli, manželi Michalem a Dášou Strnadovými. Krásné ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno,
0: vítám vás a já prozradím teda, že tam nejste jenom dva, ale že jste tam tři, je to tak?
1: Tři s malým dvouměsíčním synem, tak doufám, že to nějak zvládneme, ale věřím, že ano.
0: Určitě zvládneme a také ho vítáme ve vysílání, těší nás. Máme nového posluchače. Na úvod tedy prosím představte ten projekt Konektie. Pro koho je vlastně určen?
1: Projekt Konektie je, dá se říct, místo nebo prostor online pro každého, kdo si chce vytvořit pevné kvalitní základy manželství. Kdo chce mít něco, na čem stát, až přijdou ty větší možná konflikty, obcizení a většině z nás v životě přijdou, nikdo není tak dokonalý, aby nepřijde, ale pokud se na to dokážeme připravit, tak pak vlastně nemusí mít takové následky a můžeme žít, dá se říct, mnohem spokojnější, naplněnější manželství nebo život.
0: A kde se teda ten nápad založit Konektii vzal? Co vás k tomu vedlo?
2: My jsme už několik let jezdili na různé manželské kurzy, setkání a vnímali jsme, že nás to vždycky posunulo. A viděli jsme, že lidi kolem řeší takové problémy, kterým se dá jednoduše předejít, ale většina těch lidí nejsou v dnešní době zvyklí na vztahu pracovat nebo si najít čas na to probrat nějaká důležitá témata. To jsme právě chtěli vytvořit nějaký prostor, který by pomohl vytvořit návyk nebo i pravidelnost k tomu, aby si páry třeba jedenkrát týdně spolu sedli a popovídali si o svém vztahu.
1: Dlouhou dobu nás to téma zajímalo, dělali jsme se v něm a věděli jsme tak nějak v pozadí, že jednou bychom chtěli tady tou cestou, dá se říct, že to bylo i nějaké možná poslání, vytvořit tady něco v oblasti toho manželství, protože upřímně v dnešní době to trošku ztrácí, tak řeknu, na popularitě. A proto je naším cílem to více prosazovat mezi lidmi a ukazovat, že ta hodnota je velmi důležitá i v dnešní době.
0: A co tedy lidem nabízíte? Jaké služby, aktivity nebo jakou podporu u vás mohou najít?
1: Je to teda hlavně formou online videí, kdy si pár zakoupí členství v naší platformě a získá kurzy zaměřené na celou oblast manželství. Je to od propojení mindsetu, tedy nastavení mysli ve vztahu, jak nad věcmi přemýšlím, dále kurz na komunikaci, na lásku, intimitu. Zase říct, není to jenom o informacích, ale hlavně o tom, že si to ten pár společně odkomunikuje, že si dovolí jít do té hloubky v těch hlubších tématech a bez někdy toho vedení nebo nějakého videa tam člověk většinou nedojde. A samozřejmě v těch videích, tím, že jsme teprve 10 let spolu, tak jsme pozvali i různé hosty, ať už z párové terapie, manželské poradny, nebo páry ze všech různých věkových kategorií, kdy nejstarší z nich jsou v manželství neskutečných 70 let. Takže všichni tihle nám do toho vnáší zase svůj pohled, aby to bylo opravdu takový univerzální kurz, univerzální pohled na ty témata.
0: Tak si představme, že nějaký pár to teď oslovilo. Jak probíhá ta spolupráce, vlastně ten začátek? Co mohou očekávat od prvního kontaktu s vámi?
2: První kontakt s námi určitě buď na našem webu konektie.cz, anebo jsme taky na sociálních sítích, buď už Instagram, Facebook. Máme i YouTube kanál, kde můžou posluchači najít i zajímavé podcasty s různými hosty. Pravidelně tedy přidáváme nějaké praktické typy a inspiraci o manželství a když se pár rozhodne pořídit si náš program, tak stačí vlastně na našem webu

0: budeme vydávat takovou opravdu velkou novinku tady v Česku. Protože jsme si i uvědomili, že spoustu těch videí na internetu ta dokončitelnost není tak veliká. Tak proto jsme spojili fyzický svět s digitálním. Aktuálně pracujeme na, dá se říct, fyzicko-digitálním produktu, který hravou formou v reálném světě provede ten pár nějakou přípravou nebo těmi videí. Takže bude to taková trochu novinka, velice se na to těšíme a věřím, že to bude ještě zajímavé.
1: No a kdy to spatří světlo světa, nebo teďka na tom pracujete, jestli to dobře chápu?
0: Během 14 dní už vydáme ten první takzvaný box, což bude pro ty manžele a za zhruba měsíc na to bude vycházet i ten na předmanželskou přípravu. Protože tady vnímáme jako obrovský i problém, když se tak řeknu nějakou statistiku, tak ročně se v Česku veme kolem 45 tisíc párů. Ale celkově z nich si přípravou projde jenom nějakých 6-7 tisíc. Takže obrovská část vstoupí do manželství bez jakékoliv přípravy. Prostě zkusíme, uvidíme a nás to život nějak naučí. No ale tady právě přichází druhá statistika, ta horší, že 40% manželství se v dnešní době rozvádí. A za nás je jeden z hlavních důvodů to, že si ti lidi opravdu neprojdou tou přípravou. Je to největší oblast našeho života, ale nepřipravíme se na to. Takže to je za mě velká škoda, chceme to tady trochu změnit a nabídnout víc těch možností, aby si ty páry tu přípravu udělali, nebo aspoň aby věděli, že nějaká i existuje. Spoustu lidí, s kterými se bavíme, tak ani neví, že by si mělo něco projít.
1: Dá se říct, s čím podle vás páry nejčastěji zápasí, s jakými tématy se na vás nejčastěji obracejí?
0: Což nejčastěji je to tak nějaké odcizení, bych řekl. Protože v dnešní taky době, kdy jsou ty mobily, výkon, nějaký tlak, tak najít si ten prostor sami na sebe večer, ještě třeba při dětech, je opravdu někdy náročné. A to odcizení je takový jeden z největších zabijáků toho vztahu, je také pomalé, plíživé a jakmile to dlouhou dobu neřešíme a dostáváme se do tak velkého odcizení, tak vlastně pak už tam začnou vznikat ty větší problémy. Takže tohle je asi takový největší problém, který je potřeba překonat.
1: Tak teďka ještě bychom mohli shrnout všechny ty informace, co už byly řečeny, kde se mohou o projektu dozvědět více, jak mohou využít posluchači vaše služby, anebo možná byste mohli i zmínit, pokud by vás někdo chtěl i podpořit, tak jaké má možnosti.
2: Tak jak už bylo zmíněno, máme web connecte.cz, taky sociální sítě, YouTube kanál. I teď, jestli se někdo chystá na třetí, na festival United, který bude v srpnu, tak tam budeme mít stánek. Akorát letos bude asi samoobslužný kvůli tomu, že máme teda druhé miminko malé.
0: Možná vstupem bych ještě dodal, že plánu teďka na zbytek roku je natočit i spoustu podcastů s různýma zajímavýma hostama. Tohle je zdarma k dispozici všem a věřím, že spoustu lidí to může inspirovat, protože jsou to opravdu krásné, hluboké příběhy některých párů, co jsou spolu třeba 20, 30 nebo klidně i těch 70 let manželství. A já tady v tom vnímám ten největší poklad, protože když v životě nebo v manželství jdu takzvaně tou rychlejší cestou, což je, že mám nějaké vedení, mám nějaký systém, mám někoho, kdo si tu cestu přede mnou prošel a ten pár, co je 70 let manželství, může dát ty svoje tipy, rady, jak to dokázali, co tam dělali třeba jinak než ostatní páry, že jim to i v 70. funguje a jsou s úsměvem v obětí. Takže cíle natočit zhruba jednou za měsíc, jednou za 14 dní i nějaký podcast tady s takovým hostem. Takže možná i pokud to někdo zrovna teď poslouchá, kdo by třeba byl ochotný postílet nějaký zajímavý příběh, který by mohl inspirovat ostatní, tak určitě se na nás může třeba na e-mail obrátit a budeme rádi i za takto tip.
1: U mikrofonu s námi byli a projekt Connectie představili manželé Michal a Dáša Strnadovino a také jejich malý dvouměsíční chlapeček to byl. Tak vám moc děkujeme, že jste si udělali čas a myslím, že jsme to zvládli krásně, že jsme slyšeli jenom takové něžné cvrlikání v pozadí, moc hezké a milé. Tak ať se vám nadále daří, ať zvládnete skloubit i tu rodičovskou roli s touto krásnou službou. Děkujeme.
0: Děkujeme za pozvání.
1: Ať se vám daří. Krásný den i vám.
3: Na Connecty se ptala Andrea Audová.

0: Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Evangelium podle Jana, 6. kapitola, 44. verš.
1: Vždyť mě znáš, znáš celé srdce mé.

Se 17. hodinou, tedy za pár minut, zveme usadit se na pohovku, nebo alespoň poslouchat pohovku. Dnešní vydání tohoto hudebního týdeníku nabídne rozhovor s Noelem Richardsem, který Karolína Vološinová natočila v Budapešti v červenci roku 2022 na festivalu To je ten den. Rozhovor doplní Noelovy písničky. Příjemný poslech vám přeje a pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Broňa Procházková.

Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

0: Vítám vás u speciálního dílu Pohovky, kterým vás provede Karolína Vološinová. Dnes na Pohovku usedne vzácný host. Zahraniční autor spousty známých písní, které často zdomácněly i v církvích, v nepřeberném množství jazykových mutacích, o čemž bude také řeč. O koho půjde? Odkud autor pochází a spoustu dalšího se dozvíte v rozhovoru natočeného v červenci 2022 na festivalu To je ten den v Budapešti. Příjemný poslech. Sedím ve studiu s panem Noelem Richardsem v rámci festivalu To je ten den. Dobrý den.
1: Hello.
2: It's good to be with you. Thank you.
3: Je super tady být s vámi. Děkuji za pozvání k tomuto rozhovoru.
0: Jste v Maďarsku v Budapešti na tomto festivalu poprvé?
3: Jezdím do Budapešti od roku 2001, kdy jsem měl první koncert pro asi 10 000 lidí na Markétině ostrově. Další proběhl na zimním stadionu pro 20 000 lidí. Jezdíval jsem neustále. Viktor Láslo, organizátor, se stal mým velmi dobrým kamarádem. Měl vizi naplnit stadion chválou. Viděl event, který jsme realizovali před 25 lety na stadionu ve Wembley. Čekal, až bude postaven nový stadion. Několikrát jsem se sem vracel, takže Budapešť je město, které znám velmi dobře.
0: Pokud se nemýlím, tak se svou ženou jste organizovali akci v roce 1997 na zmiňovaném stadionu ve Wembley. Jak jste přišli na tento nápad?
3: Nápad vznikl před dlouhou dobou v roce 1986. Díval jsem se v televizi na koncert Queen, hráli ve Wembley a když zpívali We are the champions, pomyslel jsem si, OK, to je skvělá píseň, 70 000 lidí zpívá Jsme šampioni, ale ve skutečnosti existuje jen jeden šampion světa a to je Ježíš Kristus. Napadlo mě, nebylo by úžasné vidět stadion naplněný chválou? Od toho roku 1986 jsme pořádali pochod pro Ježíše. Pamatuji si na pochod v roce 1994. Pořádali jsme ho v Hyde Parku, kam přišlo 80 000 lidí. Dostal jsem bláznivý nápad s mou ženou, přáteli a dalšími lidmi. Pojďme si pronajmout největší stadion v Británii a zorganizovat tam chválící akci. A lidi přišli.
0: Co si myslíte, že přitáhlo ty lidi na tu akci?
3: Myslím si, že tehdy došlo ve Velké Británii k duchovní vlně. Mělo to logický postup. Pořádali jsme pochody, obrovská shromáždění. Chtěli jsme společně uctívat krále králů a pána pánů. Oznámili jsme lidem, že se to chystáme pořádat. Chytli se toho nápadu a přišli.

0: Pohybujete se na worship scéně 50 let. Přemýšlel jste někdy nad tím, že toho necháte?
1: Ještě ne, protože nezastavíte autora písní. Velmi si užívám celý proces psaní. Je to těžší s přibývajícím věkem, protože jsem k sobě kritičtější. Budu v tom pokračovat tak dlouho, dokud mám energii to dělat, protože to je úžasné privilegium tvořit hudbu, stát na jevišti stadionu před lidmi.
2: That's great. It's a real privilege.

0: Odkud čerpáte inspiraci?
1: Přichází z několika zdrojů. Nápady přichází někdy pouze z hraní melodie, ta napoví frázi. Nápady přichází z nějakého kázání. Některé naše písně, které jsme napsali velmi rychle. Ano, inspirace přichází z různých zdrojů. Píšeme skladby a zpíváme pro lidi, kteří jsou na cestě k víře. Uvažujeme o životních okolnostech a píšeme o nich. Jakmile máme tu prvotní inspiraci, rozvíjíme ji dál.
2: Once you got the initial inspiration, then you run with it.

0: Takže je to tak, že čerpáte z běhu života kolem a z písma?
1: Ano, přesně tak.
0: Tady v Puškáš aréně v Budapešti jste zpíval v maďarštině. Dotklo se mě to. Přála bych si, abyste zaspívali v češtině.
1: Když cestuji k různým národům, zjistil jsem, že chci zpívat třeba All Heaven Declares v místním jazyce. V 80. letech v Itálii jsem řekl italské chválící kapele, se kterou jsem pracoval. Já zaspívám v angličtině a vy v italštině. Odpověděli, ne, ne, ty budeš zpívat v italštině. Já jsem řekl, ale já neumím italsky. My tě to naučíme, řekli. Takže jsem se naučil psát text písně foneticky. Takhle to dělám. Pokud se podíváte na moji psanou maďarštinu, vůbec to jako maďarština nevypadá. Zapisuji jen ten zvuk. Myslím si, že je to důležité vzhledem k místnímu publiku, protože mu záleží na vašem zájmu o místní jazyk.

0: Mohl byste prosím popsat, jestli se více dotýká srdce publika, když zpíváte v jejich rodném jazyce?
1: Určitě ano, protože lidé chtějí chválit ve svém vlastním jazyce. Vždy jsem to podporoval, ostatně jako dnes.
0: Děkuji. Chtěla bych se zeptat na velmi slavnou píseň All Heaven Declares. Do kolika jazyků byla vlastně přeložena?
1: To vám nepovím, musela obletět svět. Před mnoha lety jsem slyšel, že bývalý kmen lovců lebek na Borneu ji zpíval ve svém jazyce. Jakoby tyto písně měly nohy a prostě cestují po světě. Přeloží se do různých jazyků. Je to neuvěřitelné.
2: So, yeah, I would think many nations the songs travel to. It's incredible.

0: Když jsem poprvé přišla do Křesťanské mládeže a potkala lidi zpívající jednu z vašich písní, Budu jen o tvé lásce zpívat, chtěla jsem se ji naučit hrát na kytaru. Dotkla se mého srdce. Mám ji ráda a pokaždé, když ji hrávám, vybaví se mi vzpomínky z letních táborů, kterých jsem se účastnila. Děkuju vám.
1: Ano, přesně to písně dělají. Připomínají nám něco. Je zajímavé, že jste zvolila právě tuto píseň, protože jsem ji nahrál v roce 1994, ale byla napsaná Martinem Smithem. Je to krásná píseň, kterou zpíváme léta. Je úžasná a ta pravda je fantastická. Jsem rád, že se vám líbí a přál bych si, abych ji býval napsal.
0: Ano, ale spolupracovali jste na ní, ne?
1: Ne, v podstatě Martin ji zpíval se mnou ve studiu. Je to jeho píseň. Mezi nejslavnější písně, které zpívám, patří We Wanna See Jesus Lifted High, ale nenapsal jsem ji, tu napsal kytarista z mojí kapely, ale je to skvělá píseň.

0: Pocházíte z Velké Británie, z velské části. Proč jste se přestěhoval na Malorku?
1: Oh, sunshine, beaches. No.
2: Sluníčko, pláže, ale ne, je to krátký příběh. Parta přátel se rozhodla tam přestěhovat, usadit se na Malorce a my jsme si řekli, že půjdeme na nějakou dobu taky. A po asi roce zpátky v Británii jsme si řekli, že to dál nepůjde. Takže žijeme na Malorce ve španělském sousedství, děláme, co je v našich silách, abychom se naučili místní jazyk.

0: Máte nějaké plány do budoucna, během roku nebo v tomto období?
1: Ne, nemáme žádné velké plány. Cestování je momentálně komplikované, takže vyhlížíme, co nastane. Můžu psát písně, má žena píše poezii. Já dělám podcasty pro povzbuzení lidí o tom, co jsem se léty naučil. Takže pestrá paleta projektů. Uvidíme, kam to bude směřovat, až jednou bude po pandemii a zlepší se cestování.
0: Já vám přeji všechno nejlepší do psaní, vystoupení a ještě jednou děkuji, že jste si našel čas na natočení tohoto rozhovoru.
1: Bylo mi potěšením, děkuji.

0: Končí pohovkový speciál s britským zpěvákem, muzikantem Noelem Richardsem. Doufám, že jste si dnešní ochutnávku ze světa křesťanské tvorby z trochu jiného úhlu pohledu patřičně vychutnali. Někdy příště se na vás opět těší Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Reprizu dnešního vydání Pohovky, ve kterém si Karolína Vološinová povídala s hudebníkem Noelem Richardsem, si můžete naladit ještě v sobotu 5 minut popoledni. V příštím díle, jehož premiéra je připravena v úterý od 21 hodin, usedne do Pohovky britský křesťanský zpěvák, skladatel a vedoucí chval Graham Kendrick. Před námi je na Rádiu 7 18. hodina a s ní další díl Bible Guideu, biblického průvodce, který nás opět zavede do knihy starozákonního proroka Ezechiele. Nyní písničky kapely Citová záležitost, zpěváka Mateo a Jany Zibalové.

0: 18. hodina ze středy 22. července 2026 je minulostí. Ty příští minuty budou na Rádiu 7 patřit relaci Bible Guide, ve které se s námi pastor ICF Brno Jiří Zdráhal opět ponoří do knihy starozákonního proroka Ezechiele. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 20. kapitola. 3 roky předtím, než byl Jeruzalém oblehnut babylonským vojskem, se přišli židovští vůdci žijící v Babyloně ptát Ezechiela na boží radu. Prorok ale na základě božího zjevení poznal, že jsou pokrytci, kteří se ve skutečnosti boží radou řídit nechtějí. Místo rady jim tedy připomenul nevěru Izraelců v době Mojžíše a oznámil jim, že i je stihne stejný trest. Čteme o tom. 10. dne 5. měsíce 7. roku, tedy 14. srpna 591 před naším letopočtem, se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo, synu člověčí, řekni izraelským stařešinům toto, tak praví panovník Hospodin. Vy, že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví panovník Hospodin. Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové, řekni jim, tak praví panovník Hospodin. V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy, já jsem Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro ně vyhledal. Řekl jsem jim, zahoďte každý ty nechutné obrazy, ke kterým upínáte oči a neposkvrňujte se egyptskými modlami. Oni se ale proti mě vzbouřili a nechtěli mě poslouchat. Nezahodili ty nechutné obrazy, ke kterým upírali oči a neopustili egyptské modly. Tento prorokův popis putujících Izraelců na poušti v době Mojžíšově nám vysvětluje, proč byli tak zatvrzelí a neposlušní. Někteří sice uctívali Boha Izraele, většina ale uctívala také cizí falešné bohy. Nevěra krade lásku, která patří našemu partnerovi. Duchovní nevěra krade lásku, která patří Bohu. V této kapitole najdeme několikrát shrnutí všech přikázání Mojžíšova zákona. Čteme zde. Vyvedl jsem je z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony, které kdo plní, díky nim bude žít. Tuto podmínku slíbeného života najdeme ve 3. knize Mojžíšově, v knize Levitikus. Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Tento slíbený život byl ale pro lidské bytosti kvůli naší hříšné přirozenosti nedosažitelný. To znamená, že všichni, kdo nejsou dokonale poslušní, propadnou smrti. Tak to vysvětlil Pavel. Všichni, kdo spoléhají na skutky zákona, jsou ale pod prokletím, to znamená odsouzení za své hříchy. Neboť je psáno, proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize zákona. Jinde Pavel vysvětloval, že zákony a pravidla Mojžíšova zákona nevydal Bůh proto, že by počítal s lidskou dokonalou poslušností. Zákon byl Bohem vydán proto, aby nám tuto naši neschopnost ukázal. Když poznáme svou neschopnost, jsme lépe připraveni na to přijmout Boží pomoc. A Bůh lidem pomohl tak, že se stal dokonale poslušným člověkem. Ježíš splnil všechna přikázání a zákony. Byl jediným člověkem, který si zasloužil slíbený život. Kdo je plní, díky nim bude žít. Proto Ježíše nemohla udržet smrt. Proto byl Ježíš vzkříšen. Dostal od Boha život, slíbený za dokonalou poslušnost. A nyní ten život zpřístupnil všem. Stačí ho jen vírou přijmout. Pavel o tom píše takto, že zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že spravedlivý bude žít z víry. V zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky. Ten, kdo je plní, z nich bude žít. My lidé nemůžeme být zachráněni svými skutky. Nedokážeme dokonale poslouchat Boha. Ježíš to ale dokázal. A díky jeho skutkům, jeho dokonalé poslušnosti, získal od Boha slíbený život. On ho ale nezískal jen pro sebe, získal ho i pro nás. Tak jsme my, když přijímáme Ježíšovy skutky, spaseni pouhou vírou. A předpovědí přijetí vírou také končí tato Ezechielova kapitola. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, až s vámi, kvůli svému jménu, naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků. Je to tak jednoduché, ale ne zas tak úplně. Je to stejně jednoduché, jako se před celou třídou přiznat, že tu čepici ze šatny jsem ukradl já. Tak to Bůh vymyslel, tak zajistil, že bude trávit věčnost pouze s těmi, kteří byli ochotni se ponížit stejně, jako se ponížil sám Bůh. Stát se křesťanem je takové ponížení. Křesťany lidé vidí buď jako ňoumy, nebo jako křižáky a ničitele lidské zábavy. V něčem ale můj příklad s ukradenou čepicí pokulhává. Když se přiznám ve třídě, žádná odměna mě nečeká. Když ale uznáme své hříchy a ponížíme se před Bohem, odměna bude nekonečná. Získáme ten stejný život, co má Ježíš.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhelem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra ve dvou různých časech. Ráno v 8 a večer v 18 hodin. Naladěné máte Křesťanské rádio 7, které vám během dnešního večera nabídne kromě spousty písniček, které pro vysílání připravuje hudební redaktorka Kristýna Exnerová, následující pořady.

Moderní medicína zachraňuje životy, ale neobejde se bez dobrých zobrazovacích metod. Průsečíky s Adamem Novozámským nás zavedou v 18.30 do lidského těla. Dozvíme se mimo jiné o některých zajímavých lékařských metodách využívaných v diagnostice. Zalhat je někdy tak jednoduché. Stačí vteřina, kdy si chceme ulehčit situaci a je to venku. Jenže vymotat se z takové šlamastiky bývá pořádně těžké. Naštěstí se chyby dají napravit. Kanafásek bude v 19.15 vyprávět o tom, že důvěra kamaráda je tisíckrát víc než ta nejkrásnější hračka na světě. Když vedeme druhé, kteří jsou nám podobní, je to jiné, než když jsou z různých prostředí. Specifika vedení v ekumenickém prostředí uvádí pořad 3D Talk s Petrem Rausem, bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví. Připojte se od 7:45. Do popisu hrůz sedmi pečetí je vložena pasáž o záchraně 144 tisíc služebníků božích. O koho šlo a jaké budou okolnosti jejich záchrany, vysvětluje ze 7. kapitoly knihy Zjevení v relaci Světem Bible teolog John Vernon McGee ve 20 hodin a 15 minut. Boží moc, která se projevuje jako slabost. Jak teologie kříže ovlivňuje pastorační službu v církvi? Jak mění vnímání lidské slabosti? Pátá přednáška kazatele církve bratrské na Slovensku Rastislava Betiny v sérii o pastoračním poradenství zazní v rámci pořadu Kudy kam v 9 večer. V koncertínu v 10 večer zazní díla dvou pozdně renesančních autorů. Prvním je Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, který byl krom jiného skvělým skladatelem a muzikantem, a druhým je Jákob Handl Galus. Suzana Veslejová, jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování, žila v 17. století a neměla snadný život. Následovala svého muže na venkov, rodila děti, z nichž polovina zemřela a rodina se dostávala do dluhů. K tomu všemu její zdraví bylo díky častým porodům slabé. Byla to však silná žena silné víry v Boha. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Veslejová, služebnice Boží, čte ve 11:45 Rosita Mertová. To byla pořadová nabídka, která vyplní vysílání Rádia 7 až do dnešní půlnoci. V této hodince ještě nahlédneme do kalendáře i kalendária s dnešním datem. Nyní vám pro potěšení posílám písničku skupiny Adonai, Ty jsi s námi.

Dnes je 22. července a v mnoha zemích na světě najdete v kalendáři totožné jméno. Svátek totiž slaví Magdalény. Toto jméno je rozšířeno po celém světě. U nás se dříve vyslovovalo i Majdalena. Z tohoto tvaru vznikla moravská Majolenka ve významu hezká a zdravá dívka. Dříve bychom mohli slyšet také krásnou podobu Máří Magdaléna. Hojně rozšířena je i domácí forma Magda. Dnes vlastně samostatně fungující jméno. Z Magdalény patrně vznikla i jména Lenka a Alena. Magdaléna je vlastně latinské přídavné jméno a znamená magdalská, tedy ta, která pochází z Magdaly, města na břehu Genezareckého jezera. Slovo Magdala znamená aramejsky věž. Marie Magdalská, o které se zmiňuje Nový zákon, pocházela právě z Magdaly. Narodila se někdy kolem roku Ježíšova narození. Podle Bible patřila k prvním ženám, které se rozhodly následovat Krista. Byla to velká hříšnice, ale setkání s Ježíšem obrátilo její život zcela jiným směrem. V Magdaléně získal Ježíš oddanou a věrnou průvodkyni. Doprovázela ho na každém kroku. Těšila se z jeho úspěchů, naslouchala jeho slovům, ale také stála pod křížem i u jeho hrobu. Při následném vzkříšení pověřil Kristus právě ji, aby podala apoštolům zprávu o této události. Tato žena je důkazem a dokladem toho, že Kristus sice nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. V naší zemi se tímto jménem honosí téměř 20 000 děvčat a mě by zajímalo, jestli jste už té vaší Magdalence stihli popřát, případně ji překvapit nějakým skvostným kulinářským výtvorem z kuchařky známé nositelky tohoto jména Magdaleny Dobromily Rettigové. Pokud ne, není ještě všechno ztraceno. Můžete svou milou, pocházející z věže, pozvat na večeři, třeba do nějaké věže. Pražené a blízko okolníci to mají jednodušší, protože jen Žižkovská televizní věž nabízí 3 restaurační provozy. Vy ostatní si holt musíte nějak poradit. I my všem milým Magdalénám přejeme pokojný sváteční večer. Nechť je tou jejich životní věží, která jim poskytuje vše potřebné, Pán Ježíš Kristus. A posíláme vám hudební laskominu v podobě písně od kapely Solu Izrael, The Best, ten nejlepší.

0: Nikdo se nemůže rovnat Bohu, je zdrojem života, naděje i lásky. Ten nejlepší, koho může člověk potkat, dospívala kapela Solu Israel. Písničku The Best, ten nejlepší, kterou jsme na Radiu 7 hráli všem oslavenkyním dnešním Magdalénám. Pojďme teď společně nahlédnout do kalendária s datem 22. července.
1: Kalendárium.

22. července roku 1933 ukončil Willy Post první sólový let kolem světa. Vzlétl 15. července. Roku 1942 začala deportace Židů z varšavského geta. Americký podnikatel a spoluzakladatel společnosti Union Oil Company of California, Lyman Stewart, se narodil 22. července roku 1840. Stewart byl významný křesťanský filantrop, spoluzakladatel biblického institutu v Los Angeles, nyní známého jako Biola University. On a jeho bratr Milton také anonymně financovali vydání knihy The Fundamentals, která hájí pravdivost a inspirovanost Bible ve světle Darwinovy evoluční teorie. Rok 1849 byl rokem narození americké básnířky židovského původu Emmy Lazarus. Byla velkou propagátorkou a překladatelkou židovské literatury do angličtiny. Její nejznámější skladbou je bezesporu sonet The New Colossus z roku 1883, který je věryt na bronzové desce umístěné na podstavci Sochy svobody. V roce 1862 se narodil norský pastor britského původu, jedna ze zakladatelských postav letničního hnutí v Evropě, Thomas Ball Barratt. Zdeněk Kalista, český historik, básník, literární kritik a překladatel, se narodil v roce 1900. V mládí ho inspiroval socialismus, později se však při historickém bádání hlouběji seznámil s křesťanstvím a stal se katolíkem. V roce 1952 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 15 let. V roce 1960 byl propuštěn a odešel do penze. V roce 1966 byl rehabilitován. Svým historickým dílem se zasloužil o znovu objevený zájem o české baroko. Připomeňme jeho knihy Z legend českého baroka nebo Tvář baroka. Poslední osobností, kterou dnes vzpomeneme, je Iva Bitová, česká zpěvačka, herečka a houslistka. Ta se narodila 22. července roku 1958. Patří k nejvýraznějším osobnostem české alternativní hudební scény. Od roku 1978 byla členkou divadla Na provázku, dnes Husa na provázku, kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu. Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka s vlastními písněmi. Spolupracovala s Pavlem Fajtem, Vladimírem Václavkem, Vladimírem Godárem, účinkovala v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni, zpívala Janáčkovy úpravy moravských lidových písní a výčet by mohl ještě dlouho pokračovat. V současné době žije ve Spojených státech amerických. Dnešní kalendárium pro nás opět připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Pustíme si písničku Tichý hlas od kapely The Neons, po které už dostane prostor relace Průsečíky, ve kterých Pavel Kohl s Adamem Novozámským představí medicínské zobrazovací metody. Písnička Tichý hlas.

0: průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Pořad Průsečíky se zabývá umělou inteligencí a dnes se vypravíme do zdravotnictví a použití umělé inteligence v medicíně, na to, jak některé metody fungují, a projekty Adama Novozámského, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj, Adame.
2: Ahoj, Pavle.
1: Před nějakou dobou jsem měl možnost zakusit některé lékařské metody na vlastní kůži. Není to příjemné, když se člověk dostane do nemocničního prostředí, ale vývoj techniky nás vede dál, ukazuje nám věci, které před několika lety doktoři nemohli vidět, nemohli rozpoznat, a umělá inteligence tyto poznatky posouvá ještě dál. Ty se zabýváš zpracováním obrazu a z tvých projektů je vidět, že se dostal i do oblasti medicíny. A možná můžeme začít některými metodami toho zobrazování, jak funguje třeba CT a další metody, které pracují s obrazem, rentgenové snímky a tak dále. Můžeš nás do tohohle uvést, třeba konkrétně do tomografie?
2: Určitě, tak jenom na začátek je důležité tedy říct ohledně těch metod, s kterými jsem se potkal, že aplikovaný výzkum je hodně ovlivněn granty, které získáváte. Tedy můžete zkoumat jenom to, na co dostanete peníze, anebo to, co si nějaká firma objedná v rámci spolupráce. A za těch několik let, co se tedy v této oblasti pohybuji, tak jsme měli možnost spolupracovat s některými fakultními nemocnicemi, ať už to bylo videokymografie, nebo kapslová endoskopie, nebo nějaké zpracovávání, buď to rentgenových snímků, nebo CTčka. Většinou tedy u těch metod, které pomáhají medicíně z obrazové oblasti, tak to jsou neinvazivní metody, tedy metody takové, které nějakým způsobem toho pacienta neovlivňují, anebo jenom ve velmi malé míře, ať už to je třeba rentgenové záření, na které jsme asi zvyklí všichni, když si třeba zvolíme ruku. U toho CTčka tam potom samozřejmě ta dávka je trošku větší, ale pořád je bezpečná. CTčko si můžeme představit jako takový rentgen, který ale probíhá kolem dokola, a z těch několika snímků, když si to představíme, že třeba v každém úhlu bychom udělali jeden snímek, tak potom můžeme složit ten finální obraz. To je tedy počítačová tomografie, funguje to tedy tak, že máme nějaký zdroj toho záření a naproti tomu za tím pacientem je nějaký detektor. Takže my prosvítíme toho pacienta tím rentgenem a podle toho, jakou má stavbu toho těla, kosti a jiné věci v tom těle, pohlcují to záření nějakým způsobem jinak a to potom vidíme na tom detektoru. Takže je to normální jako v podstatě rentgenový snímek, který ale takhle uděláme kolem dokola a potom na základě zase matematických operací to můžeme složit v jedno. Využívá se tam, ta myšlenka je vlastně odradoná, takže se používá nějaká radonová transformace. Poté, co to složíme ten obraz, tak vidíme, jak ten pacient vypadá uvnitř v tom řezu. A takhle těch řezů uděláme v tom místě, který potřebujeme zobrazit, nebo doktoři potřebují zobrazit, těch řezů uděláme více. Takže máme takhle, na základě toho CTčka máme toho pacienta v uvozovkách rozřezaného od hlavy k patě, tam, kde potřebujeme, a můžeme se potom podívat na to, kde ty tkáně jsou, nebo co tam je potřeba vidět. To nám ale neodhalí úplně to, jak ty jednotlivé orgány fungují. K tomu potřebujeme jiné metody, ať už to je třeba PET, pozitronová emisní tomografie, kde ten pacient vypije nějaký nápoj, mírně radioaktivní, nebo aby to neznělo nějak nebezpečně, tak prostě látka, která je bezpečná, ale reaguje na to, jak se ozáří. A protože většinou to bývá na bázi nějaké glukózy, tak ty orgány, ať už to je třeba aktivní nádor, tak ten je hodně chtivý po tom cukru, takže do sebe toho nasaje víc. A potom, když se to prozáří a my se na to můžeme podívat potom zase díky tomu detektoru, tak vidíme, které orgány se nám, nebo které části orgány se nám rozáří víc a tam potom můžou být teda bohužel nějaké rakovinové ložiska. To je teda pozitronová emisní tomografie, která je trošku dražší, není tak obvyklá, to CTčko dneska už je celkem běžné, ale když potřebujeme přesně vyšetřit, kde v těle jsou třeba metastáze, tak bez toho PETu se neobejdeme. Dále třeba můžeme, když potřebujeme zjistit informace o tom, jak funguje třeba mozek nebo nějaké svaly, měkké tkáně, tak na to se CTčko úplně nehodí. Tam se využívá magnetická rezonance, kde se nepoužívá rentgenové záření, takže v tomto je to naprosto bezpečné, ale

0: do nějakého zpracování obrazu, kdy mám vlastně spoustu bodů, které skládají dohromady nějaký řez, kruh nebo průřez tím tělem.
1: Jsou to rekonstrukční algoritmy, které se vlastně podívají v těch jednotlivých směrech a napočítají to z těchto pohledů a potom tam vzniknou voxely, což jsou vlastně jako 3D pixely, které ukazují hustotu těch tkání. A potom, když se na to podíváme, tak vzduch je třeba černý, tuk může být mavší, nějaké měkké tkáně jsou ještě víc třeba světlé a potom kosti budou úplně bílé, které budou tam nejvíc vidět potom v tom výsledném výsledku. Ale to, jak se to napočítává, ty jednotlivé pohledy, můžeme to dělat zase pomocí Radonovy transformace, kde se opravdu počítají ty jednotlivé pohledy ze všech těch různých směrů a dává se to dohromady. Asi bych úplně nezabíhal do detailu, protože to by bylo potom na samostatnou přednášku a nevím, jestli by to dokázali vysvětlit úplně pro laika, tak aby to lehce pochopil. Ale můžeme si to představit, že máme, kdybychom se podívali skrz nějaký materiál v jednom pohledu, pamatovali si, jak to vypadá, podívali se v jiném a v dalším a takhle to skládali na sebe. A ono to vznikne, uvidíme také, tam ten objekt, který zkoumáme, nebo toho člověka v tom řezu, ale bude hodně rozmazaný, protože skládáme to na sebe bez nějakých filtrů, které by pomáhaly právě v té ostrosti toho obrazu, které ale potom, když použijeme takzvanou zpětnou projekcí v té filtraci nebo nějakými modernějšími iterativními metodami, tak potom se nám tyhle věci zaostří a můžeme to dobře vidět. Ale ideálně, když potřebujeme zkoumat právě například metastáze v těle, tak mít pohled toho CTčka, to, kde ty tkáně jsou, a potom pohled v tom PETu, kde vidíme ty ložiska, kde jsou, ale vůbec nevidíme ostrost a ty jednotlivé orgány. Takže to pospojíme takhle dohromady a pak to můžeme takhle potom fúzování toho obrazu vidět.
0: Je zajímavé, jak se dají ty jednotlivé metody skládat dohromady, kdy každá zobrazuje vlastně část toho celku obrazu. Rentgen víc bere ty tuhé tkáně, kosti a pak zase magnetická rezonance, svaly a další. A postupně se skládají ty jednotlivé obrazy do toho celkového obrazu. Možná by mohlo být ještě zajímavé podívat se na ty výsledky samotné, protože když je nějak máme výsledek, tak asi je potřeba s nějak porovnat, nějak s ním pracovat. Jak to probíhá? Je nějaká databáze nebo vznikají databáze, na kterou už se potom dá pustit umělá inteligence a ona rozpoznává ty drobné nuance mezi těmi jednotlivými obrazy?
1: U průmyslu je to o mnohem jednodušší, tam máme prostě možnost si vyrobit vzorku, kolik potřebujeme, můžeme ty procesy opakovat. Nevadí, když se nějaký testovaný vzorek zničí. U člověka samozřejmě tam nic takového nepřichází v úvahu, naštěstí. Vždy musíme dávat pozor, aby pacientovi se přitom nic nestalo za prvé a za druhé ty procesy nejdou tak jednoduše opakovat. Takže když probíhá nějaká studie, je to vždycky velmi drahé a těch dat není moc velký dostatek. Samozřejmě na některé běžné metody, ať už to je rentgen třeba, kde se snažíme detekovat nebo analyzovat to, jestli pacient třeba má někde rakovinová ložiska nebo zápal plic nebo některé tyhle běžné věci, tak tam těch dat už je celkem dostatek a i tam existují studie, které dopadají velmi dobře na tom testovacím vzorku pacientů, když se ten model naučí. Ale když chceme získávat ty data na nějaké třeba nemoci, které nejsou tak běžné, tak je to velmi, velmi těžké.
0: Vezmu si takový snímek plic, nějaký rentgenový snímek. Když bychom jich poskládali stovku, tisíc, kolik je vlastně potřeba takových snímků, aby se na něm dala nějaká AI naučit, že třeba tenhle snímek je zdravý, tenhle snímek jsou tam rakovinné zárodky?
1: Pokud bychom chtěli, nebo měli nějaká data, kde bychom chtěli třeba v CT rozpoznávat jednotlivé orgány pomocí nějaké třeba UNET sítě, která dělá segmentace, tak jsou potřeba jako tisíce, tisíce dat, aby to fungovalo velmi dobře. Ale z mojí zkušenosti je, pokud ty objekty jsou v obraze poměrně výrazné a nemají příliš velké morfologické změny, tudíž nějak vypadají na tisnících velmi podobně, tak už od nějakých třeba nějakých 500 dat už se dá velmi dobře naučit model, který potom predikuje poměrně dobře, kde třeba ten orgán je. Ohledně těch úloh, kde právě zjišťujeme, jestli je pacient má rakovinu nebo ne, tak tam těch dat už je potřeba mnohem více.
0: Předpokládám, že je potřeba nějaký blank.

0: Zmiňoval si těch 500 snímků, to znamená 500 zdravých snímků, které takhle by to mělo vypadat a všechny ostatní odchylky už se tam dají najít, nebo jak probíhá tenhle proces, když budu mít nějaké to množství dat, tak potřebuji, aby všechny byly zdravého člověka, takhle to má být, a nebo tam můžou být i ty snímky už nějak deformované nebo upravené.
1: Ty úlohy jsou různé. Když chceme mít, nebo máme úlohu, kde určujeme zdravý nemocný pacient, nebo jaká je pravděpodobnost, že tu nemoc třeba dostane do určité doby, třeba do doby 5 let, tak tam potřebujeme mít poměrně velký vzorek dat, které jsou zdravé, kde víme, že ten pacient je opravdu zdravý, vyšetřený, že je to v pořádku. A pak potřebujeme mít právě třeba dalších 500 dat, kde vidíme, že ten pacient nebo doktoři to analyzují tak, že ten pacient je nemocný. Tak potom to můžeme rozhodovat. Samozřejmě jsou i možnosti, což se dělá třeba při kontrole kvality, kde máme výrobky, to teda není v medicíně, ale u výrobku si to můžeme představit podobně, kde ty výrobky vypadají pořád stejně, a my na to naučíme model, jak to má vypadat. A pak, když je nějaká odchylka, tak to můžeme zachytit. Jenomže v té medicíně u toho člověka ty třeba orgány nebo některé části těla jsou u jednotlivých jedinců, můžou být malinko jiné a ty morfologické změny právě, aby se zachytilo v tom modelu, že i tyhle změny jsou pořád ještě zdravé a dobré, tak je tam potřeba mít oba dva ty vzorky a musí to být samozřejmě rozpoznatelné hlavně pro toho doktora. Ať už to jsou tedy výzkumníci biologové nebo někde z průmyslu nebo z medicíny, vždycky tam je potřeba expert, který to dokáže rozpoznat okem. A co vlastně dokáže rozpoznat okem, tak z jeho expertízu, pokud on dokáže vyjádřit, že když vidím tohle, tohle a tohle, tak potom vím, že ten pacient nemocný. Tak to my dokážeme potom naučit se to a naučit to potom i ten model. Ale často to bývá, že doktoři, kteří na to koukají celý život a vidí to na první pohled a opravdu mají velmi dobrou úspěšnost v tom hodnocení, tak ještě neznamená, že dokáží jako jednoduše předat tuhle zkušenost ať už druhým výzkumníkům nebo druhým doktorům nebo potom nám. Takovou zkušenost máme taky, že ten doktor vám třeba řekne, já koukám, když jsme třeba řešili hlasivky, já koukám na tuhle část, tam potom vidím, že třeba ty kmity těch hlasivek jsou nějakým způsobem poškozené a my když to vezmeme, snažíme se to dostat do toho modelu, tak pak z nějakých dalších konzultací zjistím, že ten doktor se nekouká jenom na tu tkáň tady, ale kouká se na tkáň i mnohem někde jinde, kde my vůbec to do toho modelu třeba nedáváme. Jo. Takže je to potřeba vždycky prokonzultovat s expertem a zároveň je dobré, když člověk může to experta i trochu prozkoušet. Jo. Což oni samozřejmě nemají doktoři rádi, ale máme takovou zkušenost, že když jim dáme i třeba stejné snímky a rozházíme je jinak a mají tam několik kategorií, do kterých mají to rozlišit, tak když ty hranice nejsou úplně ostré, ty přechody, tak mezi těmi jednotlivými kategoriemi, tak i oni sami sebe hodnotí jinak, než to hodnotili třeba před týdnem. Že to dají třeba do kategorie vedle, jo. Což nemusí vadit, ale proto, abychom měli opravdu grantu, jako skutečně pravdivá data, které můžeme my využít k tomu učení modelu, tak to může být takováhle nekonzistence v těch datech potom špatná pro ten model, protože on se to naučí jedině z toho, co my máme.
0: V těch lékařských pozorováních a metodách je, už jsi zmiňoval, nákladné pořizování snímků, ale na druhou stranu i to hodnocení, že asi nestačí jenom jeden lékař, který je v daném oboru, ale je jich potřeba více a pak se dělá nějaký průměr nebo nějakým způsobem se to kvantifikuje. Jak moc těch odborníků, doktorů je potřeba na nějaké zase kvalitní hodnocení, abychom řekli, dobře, budeme tomu důvěřovat?
1: No tak kdybych si to mohl zvolit a měl jsem 20 expertů, kteří mi to ohodnotí a mít 10 tisíc snímků, tak by se ta věda dělala strašně jednoduše. Ale opravdu vidíme, že v těch studiích jsme rádi, když seženeme 5 expertů. Často se to vodík i naučíme, třeba když potřebujeme segmentovat buňky, tak se naučíme, co oni v tom vidí a potom my si musíme doanotovávat ty data někdy sami. Protože když je to opravdu expert, který je potřeba na operačním sále, tak tam nejde o to ani, že ten čas je drahý, ale on prostě ten čas nemá. Že veškerý čas, který prostě v té práci, jak je potřeba, aby dělal zákroky, nějaká věda okolo už prostě by třeba dělala strašně rád, ale už na to nezbývá čas. Takže samozřejmě ve velkých studiích někde v Americe, kde i ty finance jsou trošku jiné než u nás ohledně té vědy, tak tam samozřejmě ty velké kliniky mají ty kapacity a potom můžou těch výzkumníků nebo těch expertů dát tolik. My jsme rádi, když máme prostě pět expertů v dané oblasti a často musíme i ty data doanotovávat sami. Je pak třeba využíváme na to, že model, který je naučený a na nějakém datasetu, nějakém vzorku dat něco hodnotí, tak jim to pak dáme na kontrolu, že skutečně to hodnotilo takhle správně. Ale tvorba těch dat je opravdu jako časově náročná. Třeba ty segmentace, když musíte objet všechny ty části obou orgány nebo části, které vás zajímají myší, tak to prostě trvá strašně dlouho.
0: Jak moc lze tyto výzkumy přenášet napříč zeměmi, kulturami? Jak moc se liší třeba Američani od Evropanů v tom snímkování?
1: Abych řekl pravdu, tuhle zkušenost úplně nemám. Co se týká orgánů, určitě všude jsou jako samozřejmě lidi, kteří jsou vnitřně velmi podobní, i když třeba mají jinou barvu pleti nebo jsou veškově nějak jiný a je potřeba to upravovat, ale může to být velmi, velmi překvapivé a vím, už je to jako dávno, ale kdysi začínala počítačové vidění a jedno z prvních aplikací takové fakt používané byly rozlišování, no, počítání lidí, jo, rozlišování obličejů. Opravdu, i když by člověk ho to nenapadlo, tak některé algoritmy nefungovaly třeba na černoších, když byly učení na běloších, protože tam je jiný kontrast pleti, museli se ty věci některý přeučovat. Protože ty datasety třeba byly tvořeny hlavně třeba lidma bílé pleti nebo netolik černochy.

0: Přesuníme se k těm tvým projektům, ve kterých jsi nějak byl osobně nebo jsi osobně zaangažovaný. A zmiňoval jsi endoskopy. Můžeš nás do ní uvést, trošku přiblížit i co jsi dělal konkrétně, nebo jak jste zpracovávali ty data?
1: Endoskopie, klasická endoskopie využívá kameru, která je připojená na takovém dlouhém prutu, který má metr, metr a půl, kterým vlastně prochází tlusté střevo. Ale aby to mohlo být nějak ovladatelné, aby se to mohlo otáčet, aby na konci ta kamera viděla skutečně to, co potřebuje vidět ten doktor, plus aby tam ještě byla třeba možnost, když něco najde, nějaký polyp třeba, tak ho nějakým způsobem odstranit nebo nějak tam operativně něco udělat, tak ty pruty jsou poměrně široké. Já jsem teda na tom vyšetření nikdy nebyl, ale co jsem viděl v fakultní nemocnici v Hradci Králové, s kterou jsme spolupracovali, tak vlastně oni takhle můžou zkoumat tlusté střevo. To tenké střevo do nedávna nebylo jednoduché se do něho podívat, protože je velmi dlouhé a je poměrně úzké. Takže nejde o klasickou endoskopii a jde o takzvanou kapslovou endoskopii, což je vlastně malá kapsle, která má centimetr a půl až 2 cm na dílku, taková úzká, můžeme si to představit jako takovou větší pilulku, kde ten pacient je potřeba tedy, aby se vyprázdnil, aby nejedl nějakou dobu, aby byl nějaký speciální nápoj, aby prostě byl vyprázdněný, aby ta kamera se nepřetlačovala ve střevech s tím, co tam je obvykle. A potom, když to polkne, tak ta kapslová endoskopie má zepředu několik diod, má v sobě baterii, to je vlastně ta největší část té samotné kapsle, plus má nějaký vysílač, aby přijímač, který má ten pacient připnutý na těle, tak mohl snímat po polohu té kamery, aby přibližně i třeba doktor věděl, v které části toho břicha nebo toho trávicího ústrojí je. A ona vlastně projíždí tím tenkým střevem nebo celým tím trávením, ne nějakým motorem, ale prostě tím, jak se pohybuje to střevo, které se snaží, že jo, ten pohyb udělat tak, aby to prošlo tím tělem asi během těch, dejme tomu, 8 hodin. No a každou sekundu, kterou v tom střevě ta kamera je, tahle kapsle, tak blikne dvakrát za sekundu takhle. Takže dvakrát za sekundu máme snímek. Ale když si představíme, že 2 snímky za sekundu, je to 8 hodin, hodina má 3600 sekund, tak nám z toho vychází téměř 60 tisíc snímků, někdy víc, někdy míň. A 60 tisíc snímků je pro doktora, aby to procházel, tak by v podstatě potřeboval druhou pracovní dobu, aby viděl všechny ty snímky, podíval se, jak to střevo vypadá vevnitř. Tam samozřejmě vždycky je nějaké podezření, buď to na krvácení nebo na nějaké problémy v tom střevu, a on potřebuje právě vidět, kde to je a jak je to závažné. Ale aby tohle procházel, nebo i tohle dělali zase zdravotní sestry, které třeba nemají tu kvalifikaci, aby to správně klasifikovali, tak je prostě nereálné. 30 nebo 60 tisíc snímků projít, abyste na každý snímek strávili aspoň půl sekundy, tak je prostě velmi dlouhá doba. Takže tam byla s náma ta spolupráce, kde jsme si mysleli původně, že budeme moct detekovat právě i nádory v tom střevu, ale protože těch vzorků bylo poměrně málo, to, kde byly nějaké problémy a nádory, tak bylo ještě míň, tak jsme to snažili se dělat nějakými klasickými metodami a zjistilo se, že to dělat bychom potřebovali mnohem víc i pro ty klasické metody. Takže nakonec se vlastně ta studie zaměřila na krvácení ve střevech, kde těch krvácivých jevů tam bylo mnohem víc a my jsme byli schopni rozeznat, v kterém místě to krvácení vzniká. A ještě si představíte střevo uvnitř, což jste asi předpokládám neviděli, tak je takové růžové a krev je červená. Takže rozlišit to, kde je ta krev je a kde není, není úplně jednoduché. Navíc ta krev postupně ztrácí tu červenou barvu a mění se to na takovou tmavě hnědou, kterou vlastně od některých částí tom střevě je těžké rozpoznat. Tak my jsme tehdy v té studii přišli na to, že jsme vymysleli nový barevný prostor, který s kombinací různých barevných kanálů potom dokázal separovat, oddělit od sebe ty snímky, kde je skutečně krev a kde je jenom to střevo růžové. Jinak v tom střevě samozřejmě vidíte spoustu zajímavých věcí, jako bublinky a pobytky třeba, které úplně se nedokázaly dobře vyloučit. Takže těch věcí, které tam detekujete a vy je nechcete detekovat, je poměrně hodně. Ale myslím, že dneska, kdybychom měli těch dat hodně a ta naše zkušenost, teď už s tím posunem i AI, tak bychom byli schopni detekovat, a ty firmy na tom určitě pracují, detekovat i nádory a další věci.
0: Určitě stojí za to pokračovat v takovýchto výzkumech. A ty jsi zmiňoval ještě hlasivky, což byl další jeden z tvých projektů nebo projektů, na kterých jsi pracoval. Tak můžeš nás do něj uvést, popsat, jak fungoval?
1: Začneme tím, jak vůbec hlasivky vypadají. Hlasivky jsou ženou v krku. Můžeme si to představit jako takové dva orgány, které v podstatě jakoby tleskají o sebe. Jo. Oni to jsou jako levá, pravá hlasivka, která když tím prochází ten vzduch a my to dokážeme že modulovat ten hlas, ona tleská jako strašně rychle. Jo. A tyhle ty kmity, ta frekvence, která tam je, tak u mužů, dejme tomu nějakých 100, 300, 300 Hz, to znamená 300 opakování za sekundu. U žen to je, ty mají vyšší hlas a může to mít i 1000, 1000 Hz, což je prostě 1000 opakování za sekundu. To je normální kamera, která snímá data, kterou máte třeba v mobilu, tak běží na 25 snímcích, možná 30 snímcích, možná 60 snímcích za sekundu. To je pořád strašně málo, protože během té jedné šedesátiny se vám ten jev stane 30x, takže vy nejste schopni tohle zachytit. To, jak se to v minulosti a pořád se takhle to vyšetření provádí, tak se používá stroboskop. To je v podstatě laryngoskop, který vy si strčíte do krku a zároveň tam je i zdroj světla a to světlo bliká na stejné frekvenci, na které vy vyluzujete ten zvuk, když se snažíte prostě třeba zaspívat nějaký tón. A ono se to takhle zesynchronizuje a to blikání, když to blikne, tak to vlastně my sejmeme zároveň tou kamerou. Takže když to naladíme správně, tak můžeme tu frekvenci malinko šoupat a tím my uvidíme ten průběh. To je dobrá metoda, která výborně funguje na věci, které se opakují. Že to bude pořád stejné. To u zdravých hlasivek vypadá velmi dobře, ale u těch nemocných je to problém. U těch nemocných tam tak třeba jedna strana vůbec nekmitá, nebo kmitá každý třetí kmit, jo. Můžou tam být různý tady ty nesymetrie, nebo věci, které ten stroboskop nedokáže zachytit. Tak doktor Švec, to je jeden náš kolega z Palackého univerzity, přišel, už to je mnoho let zpátky, přišel s metodou videokymografie, kde máte vlastně obraz rozdělen na dvě části. Máte tam dvě kamery v podstatě, kde jeden senzor snímá normálně obrazový data, tedy vidíte ty hlasivky, ten doktor ví, kde v které části těch hlasivek je. A v pravé části máte tu kymografii, tedy z té viditelné části vezmete jenom jeden řádek. Jo, třeba uprostřed toho obrazu vezmete jeden řádek, na který se koukáte, co se tam děje. A ta druhá kamera, ta běží v mnohem vyšší frekvenci, ten starý model kamery byl 7200 Hz, tedy dokázal i při těch nejvyšších frekvencích u těch žen zaznamenat třeba i 7 částí během toho otevírání a zavírání té hlasivky. Takže vpravo vlastně vy jste skládali ten jeden řádek za sebou, pod sebou, takže vlevo jste viděli obrazový data a ten jeden řádek, který skládáte pořád pod sebou na té druhé kameře, tak tam vlastně vidíte taková řádková kamera, kde běží vlastně z vrchu dolů čas a prostorový souřadnice jsou jenom ten jeden řádek. A tam vidíte takové kosočtverce, jak se to otvírá a zavírá. A můžete vlastně, ten doktor může projíždět tu hlasivku od vrchu dolů a může se přesně podívat, jak ta hlasivka se otvírá nebo zavírá. A tohle vyšetření je velmi důležité, protože dokáže odhalit třeba začínající nádor na těch hlasivkách. Jo, stačí, když tam něco roste, tak ta tkáň začne být taková tuší v té části a tím ta frekvence samozřejmě už není taková, jaká by měla být v té hlasivky a zároveň třeba i to otvírání není tak velké, jak by mělo být. Ono tady začátku slyšet trochu na hlase, ale bez toho, až byste se na to podívali, tak to nejde vyšetřit. Samozřejmě máme high speed kamery, které dokáží zaznamenávat jako ve velmi vysoké frekvenci, ale ty jsou zase obrovské a ty prostě neudržíte u toho pacienta v ruce. Za prvé, za druhé se zahřívají a za třetí i třeba ze sekundového videa toho záznamu vytvoří hodinové videa na sledování. A zase doktor nemá čas sledovat prostě hodiny a vyšetřovat ten záznam. U té videokymografie to vidí hned. A my jsme tam vlastně dělali automatickou detekci té hlasivkové štěrbiny, tedy kde začíná, kde končí to otevření laterální, tedy postranní ty vrcholy. A tam se umělá inteligence používala třeba na to, že se analyzovalo, jak moc ostré jsou ty vrcholy při tom zavírání, které můžou potom značit, že zase tam je nějaký problém.
0: Jak mluvíš o těch metodách, tak mi to přijde vlastně hodně o kategorizaci a zjednodušování. Najít nějaký konkrétní jev, jeden prostor, jednu množinu bodů, na které se zaměřit a s nimi pracovat, protože jinak těch dat je strašně moc a těch snímků, tím, že jich je málo, potřebujeme pracovat s tím, co máme, v tom rozměru, který máme. Je to mnohdy o tom zjednodušování, kategorizaci, třídění a dá se pohlédnout i trošku do budoucnosti, kam může směřovat vývoj umělé inteligence třeba v té medicíně.
1: Určitě, ať už to bylo vojenství nebo medicína, tak tu vědu si posouvali velmi dopředu, protože je potřeba ty jednotlivé metody zlepšovat. Třeba v té medicíně, tak do budoucna to vidím, že to nebude jenom o nějakou analýzu medicínských dat, ale nějaké teda zjednodušování rutinních věcí, ale že budeme schopni možná predikovat mnohem s větší přesností, co třeba pacient onemocní. A vyšla jedna studie v roce 2023 na podzim, kde MIT, vysoká škola v Americe, ve spolupráci s nemocnicí, udělali vyšetření CT snímků a snažili se předpovědět, jestli pacient onemocní rakovinou do 1 roku nebo do 6 let. Takže měli vzorek pacientů, ty sledovali po dobu 6 let a z těch prvních CT snímků se snažili tyhle věci predikovat. A zajímavé je, že to nebyli jen pacienti třeba, kteří hodně kouří, ale i v podstatě pacienti, kteří měli celkem zdravý životní styl. A dokázali predikovat to, že pacient, tedy dokázali předpovědět, že pacient onemocní rakovinou, pokud opravdu onemocnil do toho roku až v 92%. A do těch 6 let se jim se trefili do 80%. Samozřejmě pořád tam to není 100% a to nikdy nebude. Ale samozřejmě pro doktory je velmi, velmi dobrý nástroj, pokud můžou vědět, že ten pacient do roku jako s touhle pravděpodobností může dostat rakovinu, protože pak můžou chodit na ten screening mnohem častěji a může mnohem dřív se ta rakovina opravdu odhalit a začít včas léčit, což při léčbě rakoviny je opravdu asi to nejklíčovější, začít včas.
0: Děkuji za pohled do medicíny, do umělé inteligence, zpracování dat a hostem pořadu Průsečíky byl Adam Novozámský. Děkuji za rozhovor.
1: A taky děkuji, pane Sáno.
0: Od mikrofonu se loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

V dalším vydání Průsečíku bude hostem Pavla Kola softwarový designér Marek Moškoř a společně budou hledat odpovědi na otázky spojené s obavami nahrazení lidské práce, stroji a počítači. Premiérově je naladíte v úterý od 11.15. Je středa 22. července a právě minula 19. hodina. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Milan Remeš, který vás v následující hodině pozve do dětského kanafásku, který začíná ve 7:45 a ve 15:45 nabídne pořad 3D Talk, kde zazní první část třídílného cyklu o ekumenickém vedení, tedy jaké to je vést lidi, pocházející z různých církevních prostředí. Jsme rádi, že i dnešní večer trávíte s námi a posíláme k vám písničky kapel Ovca a Only His.

Nedávno jsme si říkali, že hádky staví mezi kamarády zeď nepřátelství. Další nebezpečnou cihlou je lež. Často začíná nenápadným vymýšlením, ale rychle naroste v lež jako věž, ze které se pak neumíme vymotat. Výsledkem je ztráta důvěry, smutek a zklamání. Proto si dávejme na lhaní pozor, Pán Bůh nám v tom pomůže. Pokud si doma čtete z Bible, pak budete asi znát tento verš. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. I o tom je příběh z knihy Povídá se povídá, který napsal Radek Daniel. Čte Marcela Dýrová, vydalo nakladatelství Advent Orion.

Lidunka měla pořádnou dávku fantazie. Když si hrála s panenkami, dokázala si s nimi dlouze povídat a vymýšlet všelijaké podivuhodné příběhy z pohádkového světa. Také si hrála s ostatními dětmi, třeba na babu nebo na školu. Ale ze všeho nejraději si s Katkou od sousedů hrála na vaření. To spolu děvčátka pekla různé bábovky z písku, řízky z velikých listů lopuchu a všelijaké omáčky z bláta. Jednoho dne, když sluníčko pěkně hřálo, na dvorečku bylo milo a útulně, stála děvčata u plotny, z cihel připravovala samé dobroty. Svíčkovou sekanou plněné papriky, koláče, sliny se jen zbíhaly. Heč, volá radostně Katka, já mám dneska narozeniny. Tak upečeme veliký dort a přineseme panenky, zasvítila Lidunce očka. Já mám něco lepšího, řekla Katka a odběhla. Co to jen bude, vrtá Lidunce hlavou. Otírá si ruce od písku do květované zástěrky a nedočkavě nakukuje k sousedům. Podívej, co jsem dostala, volá radostně Katka a nad hlavou mává čímsi červeným. Jú, kabelka, křičí Lidunka na celý dvůr a nemůže se té krásy dost vynadivit. Je světle červená, vypadá skoro jako malý kufřík s okénkem uprostřed. A něco v něm je. Co to jen může být? Vrtí hlavou tázavě Lidunka. V okénku, jako ve výkladní skříni, stojí malinká usměvavá panenka. Lidunce se zatajil dech. Jak moc by takovouhle kabelku chtěla? Vzala by si ji na pohádkový ples. Už vidí, jak všechny panenky tančí a tu maličkou z kabelky obdivují. Račte, rozmilá vílo. O, jaké máte krásné šatečky a ty nádherné muší střevíčky. Volají jedna přes druhou. Všechno kolem jásá, hudba hraje, světýlka se pohupují. Co tak koukáš? Ptá se zklamaně Katka. Tobě se moje kabelka nelíbí? Ale líbí. Lidunka trochu znejistěla. Zrovna jí napadlo něco nepěkného. Je to jen taková kabelka, řekla zamyšleně. Jaká taková? Hezká je, to ano, krčí Lidunka rameny. Ale není kouzelná, je úplně obyčejná. Za to já mám takovou kabelku, která sice na první pohled vypadá docela obyčejně, ale když se setmí... Katka překvapeně dosedla na hromadu písku. Pusu do kořán hltá každé liduščino slovo. Line se z ní jemná, motýlí hudba a kabelka se rozsvítí. Za nic bych ji nevyměnila. Odkašle si a koukne na úžaslou Katku. Ukaž mi tu kabelku, prosím, aspoň na chvilenku, žadoní Katka. Tak jo, ale jenom proto, že jsi moje kamarádka. Nikomu ani muk, jasný? No to se ví, tleská Kačenka do kolen a už vystrkuje Lidunku pohádkářku ze dvora. Lidunka ve spěchu hledá holčičí poklad ve svých hračkách a nakonec vytahuje bílo-fialové oprýskané nadělení. Na chvilku se zarazí, potom ale běží do koupelny pro maminčin hojivý balzám proti vrázkám. To jistě pomůže. A už v rychlosti potírá voňavým krémem zašlou kůži. Barvy na kabelce se trochu rozsvítily, ale pořád to ještě není ono. Kde jen maminka má ten broušený flakónek s nádhernou čajovou vůní? Pátrá usilovně. A tady je! Zavískne radostně a v minutě je dílo dokonáno. Teprve teď je Lidunka spokojená a hrdě si vykračuje k pískovišti. Je, vždyť je docela obyčejná, protahuje Katka zklamaně obličej. Já ti ji nenutím, sama si ji chtěla vidět, odsekne uraženě Lidunka. Dobře, dobře, chlácholí jí Katka. Tak honem, ukaž, odkud vychází ta tvoje motýlí hudba a
co ta vůně? Čuchni! Cítíš, jak čarokrásně voní? Básní Lidunka. V noci pak zavoní sedminásobně a probudí malého skřítka kabeláčka žijícího uvnitř. Ukaž mi ho, prosím tě, ukaž! Já ti za to půjčím svoji kabelku domů. To je právě to. To nejde. To se nesmí. To by pak skřítek na dobro zmizel. Leda? Zamyslí se na chvíli. Leda, že bychom si je vyměnili. Vyhrkne pak najednou. Já ti dám moji a ty mě zase tu tvoji. Tak jo, přikývne Katka. Rychle si je vymění a Katka upaluje domů. Lidunka se zatím ve svém pokojíku těší z překrásné kabelky. Se zatajeným dechem pustí maličkou panenku ven, představí ji všem obyvatelům dětského pokoje. Velkému medvědovi, uplakané báře, malému otíkovi a baletce loutce. Všichni svorně obdivují její krásu. Tak, teď se trochu projdeme, šeptá blaženě Lidunka a hopsá s panenkou po pokoji. A teď zase honem zpátky. Otvírá okénko a pomáhá panence dovnitř. Večer se celým bytem line vůně čerstvého pokrmu a máma nese na stůl salátovou mísu. Co to máš, Lidunko? Ptá se zájmem. To jsme si s Katkou vyměnili, řekne neochotně a očima bloudí po stěně. Za co si to vyměnila? Zeptá se maminka o poznání přísněji. Za svoji starou kabelku, špitá Lidunka a klopí před maminčiným pohledem oči. A myslíš si, holčičko, že je to tak v pořádku? Asi ano, ona chtěla moji kabelku a tak... Breptá Lidunka nešťastně s pohledem upřeným k zemi. Lidunko, vždyť už jsi velká holka, domlouvá jí máma a bere ji na klín. Všechno stojí peníze a Katčin tatínek se má co ohánět. To tě nenapadlo, že to pro Katku bude zklamání. Je mladší než ty, má dnes narozeniny a ty ji připravíš o tak krásný dárek. Táta s mámou jí ho koupili a teď skončil u tebe. Myslíš si, že je správné takto si vymýšlet, jen aby si získala něco lepšího? To bys holka zlatá mohla také o něco velkého přijít. A o co, maminko? Otevírá Lidunka do široka kukadla. O důvěru. A ta se zpátky získává velmi, velmi těžko. Lidunka jen smutně kouká a cítí nepříjemné rozechvění. Nervózně popotahuje za sponu od pásku. Katku má přece ráda a ublížit jí rozhodně nechtěla. Najednou jí dochází, že zašla moc daleko. Pak přebrací kabelku z jedné strany na druhou a slzy jí jako krůpěje lítosti stékají po tváři. Dokonce se jí zdá, že i panenka v malém okénku se dívá nějak posmutněle a tesklivě volá: Kačenko, kde jsi? Crrrr. Do vzliku a slziček zazvonil telefon. Co teď? Honem se někam schovat. Napadne Lidunku, ale tátova silná paže ji vytahuje spod babičina starého kanape na světlo. A už slyší přísná slova. Běž si k telefonu. Chce s tebou mluvit paní Malíková. Lidunka kývne, říká ano a koktavě se omlouvá. Já jsem to nechtěla. Já jsem si to chtěla jenom vypůjčit. Nezlobte se teto na mě. A pokládá sluchátko. Jako myška se krade do svého pokoje, ale maminka si ji k sobě zavolá. No tak už nepláč, říká konejšivě. Každý z nás udělá někdy chybu. Chyby se ale dají napravit. Podívej, koupila jsem polárkový dort. Zítra ho doneseš Katce, omluvíš se jí a popřeješ jí k narozeninám. Určitě ti odpustí a všechno bude zase v pořádku. Pamatuj si,
Důvěra se dá nejen ztratit, ale také získat. Dokaž Katce, že je na tebe spolehnutí a všechno bude zase v pořádku. Maminčina slova plná naděje byla pro Lidunku náplastí na rozbolavělé srdíčko. Druhý den se plouží s dortem k sousedům. Jak se asi bude Katka tvářit? Vrtá jí hlavou. Před dveřmi se jí samou trémou roztřesou kolena. Zastaví se, zaváhá, ale nakonec zvonek dlouze stiskne. Chvíli se nic neděje. Pak se ale dveře otevřou a vykoukne z nich Katka. Tváří se trošku uraženě, ale hned, jak si vyměnili kabelky, padly si kolem krku. Já ti ji zase někdy půjčím, neboj, slibuje Katka. Lidunce spadl kámen ze srdce. Maminka měla pravdu. Důvěra je mnohem víc než krásná hračka. Už nikdy by o ni nechtěla přijít.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 16:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Kanafásek s dalším příběhem z knížky Povídá se povídá na vás děti čeká zase zítra ve 7:45 večer. Tak se na to hezky vyspěte, ať se vám něco hezkého zdá, a k tomu usínání vám posílám písničku Andělé od skupiny Brouci.

Dozněla písnička Everyday Life, tedy každodenní život Martina Smise. A hned poté další začíná 3D Talk s Vojtou Barotem a Petrem Rausem, který je mimo jiné bývalý místopředsedou Ekumenické rady církví, na téma ekumenické vedení. Tak zůstaňte s námi.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, mimo jiné bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
2: Ahoj.
1: Dnes budeme mluvit o tom, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí. Na začátek se zeptám, když se řekne ekumenické prostředí, co si pod tím jako vedoucí představuješ?
2: Bavíme se o církvi, tedy mluvíme o ekumenickém prostředí křesťanské církve. K tomu bych asi předeslal, že věřím, že církev je jenom jedna, Kristova církev. A má různé podoby, jednota bratrská říkávala různé větve toho stromu církve, takhle to vnímám. Jsou to různé formy, různé podoby té jedné jediné Kristovy církve. Samozřejmě církev má svoje hranice, které jsou vymezené vírou v Ježíše Krista jako Boha. Tedy z druhé strany řečeno, církev je vlastně vymezena vírou v Boží Trojici, protože pokud nevěříme v Boží Trojici, to, že Bůh je trojjediný, tedy Otec, Syn a Duch Svatý, tak pro nás Ježíš zůstává někým méně než Bohem a tam už potom církev končí. To už jsou jiné podoby víry, tam už bych spíš mluvil o nějaké židovské sektě nebo o nějakých takových formách zbožnosti. Církev je daná vírou v Ježíše Krista jako jednu osobu Boha.
1: Jsou tedy různé denominace, větve jedné církve. Jde jenom o nějakou tu takovou tu organizační spolupráci nebo jde o něco možná hlubšího?
2: To už je různé. Určitě je možné, že v ekumenickém dění jde jenom o organizační spolupráci, o nějakou formu spolupráce. Takových aktivit existuje celá řada, ale mně připadá, že je skoro škoda zůstávat na této rovině. Pro mě bylo až překvapivě milé, když jsem přišel do toho prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví, jak podobné je to setkávání, řekněme, zborového staršovstva. Ten rozdíl byl pro mě tehdy překvapivě malý. Čekal jsem, že to budou větší rozdíly, že ta denominační rozmanitost se víc promítne do těch vztahů mezi bratřími a sestrami, tak jak jsme tam byli. A ono ne. Ono se ukázalo, že to je opravdu normální společenství církve, normální společenství bratří a sester, kde pravda máme trochu rozdílné názory, někdy i dost rozdílné názory na některé věci, ale rozdíly zdaleka nemusí být překážkou dobrých vztahů. A tak jsem to v tom prostředí řídícího výboru Ekumenické rady církví mohl prožívat. Takže není to až takový problém. Na druhou stranu, byl by to problém, pokud bychom začali na těch rozdílech bazírovat, pokud bychom je přeceňovali, pokud bychom z nich dělali problém. Oni problémy být nemusí, pokud se navzájem respektujeme.
1: Proč je podle tebe důležité, aby křesťané uměli spolu takhle společně napříč církevními hranicemi spolupracovat a možná nejen spolupracovat, ale i vést, být vedoucími?
2: Pro mě je zásadní 17. kapitola Jana a další podobné biblické oddíly, kdy pán Ježíš dává zřetelně najevo, že mu na jednotě církve záleží. Že je to pro něj zásadní otázka. Z tohoto důvodu je to i pro mě zásadní otázka. Tam, kde křesťané nedovedou vidět v příslušnících jiné denominace sestry a bratry, kde se s nimi nedokážou sjednotit v té víře v Krista, bez ohledu na ty různé názorové rozdíly, tak tam už je pro mě diskuse nebo i budování vztahů obtížné. Ale tam, kde vnímám tu otevřenost, tak tam potom se dá lecos řešit, lecos prodiskutovat, ale hlavně dá se si navzájem porozumět. A v tom porozumění, ne v tom srovnání všech do jedné šablony, ale v tom porozumění a sjednocení bez ohledu na ty rozdíly, vnímám, že se ta Kristova touha po jednotě církve vlastně naplňuje. Protože církev má být pestrá.
1: Kromě toho, že jsi byl místopředsedou Ekumenické rady církví, tak jsi byl i místopředsedou rady církve bratrské. Jak bys popsal rozdíl mezi tím být vedoucím ve své církvi a být vedoucím v tom ekumenickém prostředí?
2: V tom ekumenickém prostředí je zřetelnější a člověk si výrazněji uvědomuje, že být vedoucím je v církvi především být služebníkem. V té vlastní církvi člověk rozhoduje o určitých věcech, o určitém směřování, víc modeluje třeba i biblické chápání té církve, i když ono to samozřejmě moc nejde, jde to stuha a pomalu, ale je úkolem vedení církve, aby motivovalo, aby učilo, aby nějak směřovalo tu církev, to patří k povinnostem. Zatímco v tom ekumenickém prostředí já, řekněme z té pozice řídícího výboru, nemám vůbec žádnou možnost, ale ani vůbec žádné oprávnění ovlivňovat věrouku té které denominace. Já ji musím respektovat tak, jak je daná. Mimochodem jsem přesvědčený, věřím tomu, že Pán Bůh ji respektuje taky. Tam je taková zajímavá, snad si můžu dovolit takový odkaz, zajímavá věc. Pán Ježíš jednou svým učedníkům říkal, cokoliv byste svázali na zemi, bude svázáno i v nebi. A cokoliv byste rozvázali na zemi, bude rozvázáno i v nebi. Já jsem tomu vždycky rozuměl, že tam mluví o lidech, ale ono tam není kohokoliv, ale cokoliv. Tedy tam jde o věci. A protože věci si do nebe neberem, tak tam může jít jenom o myšlenky, o názory, o postoje. Tak já z tohohle vnímám, že Pán Ježíš v jakýchsi hranicích, ale tu naši názorovou rozmanitost bere vážně, že s ní pracuje. Samozřejmě v těch určitých mezích, které jsou dané tou základní výpovědí písma. Takže i já musím respektovat tu názorovou rozmanitost, aby to bylo možné, tak ji potřebuju porozumět. A ve chvíli, kdy porozumím, tak se mi to stane bližším, už to není překážka. Typický příklad. Že pro mnoho protestantů jsou obrovským problémem katolické modlitby ke svatým. Ale ve chvíli, kdy si uvědomím, že církev je, jak to katolická, římskokatolická církev říká výslovně, my to sice až tak neříkáme běžně, ale v podstatě to vnímáme úplně stejně, že církev je tady na zemi i ta v nebi. Že jsme pořád jeden lid. Ti, kteří ještě bojují na zemi, i ti, kteří už zvítězili a jsou u Pána Boha, nebo už odešli z této země, nepřestávají být Božím lidem. A že tedy tak, jako prosím o přímluvu někoho tady, kdo sedí vedle mě na této zemi, tak mohu prosit o přímluvu i kohokoliv, kdo žije už mimo tento svět. A pokud to takhle ten druhý vnímá, tak i když já se k tomu nepřipojím, tak mu můžu rozumět. A jestli mu rozumím a jestli v tom nevidím zásadní překážku, tam je určitý rozdíl v té představě, že ten, kdo má víc zásluh, v uvozovkách řečeno, má u Pána Boha větší slovo. No to evidentně není tak úplně pravda, ale ta přímluva druhého, ta hold svoji hodnotu má, to obecně víme. Takže mohu tomu druhému rozumět i v takových věcech, ke kterým se sám nepřipojím a není pro mě potom problém ho respektovat i ten jeho způsob zbožnosti.
1: Ty sám jsi z ekumenické rodiny, kdy tví rodiče pocházeli každý z jiné církve, je to tak?
2: Ano, ano, ano. Pro upřesnění, tatínek byl z církve bratrské, maminka z Českobratrské církve evangelické. My jsme tři bratři, všichni patříme k církvi bratrské. Důvod velmi prozaický. Když se moji rodiče přistěhovali do Brna a teď teda řešili, co s dětmi, maminka chodila do evangelického sboru, tatínek chodil do církve bratrské. No, v církvi bratrské byla nedělní besídka souběžně se shromážděním, v evangelické církvi začínala až po skončení shromáždění, tedy velmi nepraktická věc a to je důvod, proč my jsme v církvi bratrské.
1: Tak i takové dobré tradice a zvyklosti můžou sloužit. Byl někdy moment, kdy jsi zjistil, že tvoje vlastní tradice nebo zvyklosti nejsou jediné možné, že třeba jiná denominace tě naučí nebo oslovila nějak více?
2: Tak to jsem vlastně vnímal od malička. Protože jsem se pohyboval v prostředí těch dvou denominací, viděl jsem určité rozdíly a tím, že to bylo od dětství, tak jsem oběma způsobům rozuměl. Některé se mi líbily víc tam, ale učil jsem se vnímat, snad jsem se naučil vnímat, že není dobré vytrhávat jednotlivosti, že vždycky ten celek zbožnosti je nějak vyvážený, nějak provázaný. A že je třeba ho brát skutečně jako celek, nevyzobávat si z ty jednotlivosti z různých celků v představě, že si z toho vytvořím nový a lepší model, no nevytvořím. Protože to, co vznikalo, je ověřeno generacemi a má to smysl právě v té komplexnosti, v té provázanosti. Takže se toho držím. Jinak ty zvyklosti denominační se mění a ne vždycky k dobrému. Tam člověk má možnost a asi by měl působit na tu svoji vlastní denominaci, aby zvažovala, jestli některé věci nezměnit, buď nově, protože někde vidí lepší inspiraci, anebo se vrátit ke svým starým způsobům, které opustila, protože na ní působil nějaký jiný, vlastně pro ní původně cizí vliv a ona mu podlehla. Pro mě je tady typický příklad křestné mluvňat. Že Alois Sadlov ještě píše v jednom svém článku, že za určitých okolností je možné si představit i křest dospělého. Pro ty naše otce byl křest nemluvňat samozřejmostí. To jsme postupně opustili a nevím, jestli to bylo úplně rozumné. Ale stav je takový, jaký je.
1: Které věci jsou z tvé zkušenosti ty věci, na kterých bychom měli jako křesťané stát společně a které věci můžeme nechat jako odlišnosti, rozdílnosti?
2: Stará jednota bratrská měla takový zajímavý systém. Mluvila o těch věcech podstatných, případných a služebných. Ono se to v průběhu historie jednoty všelijak měnilo a ty jednotlivé prvky těch velkých přihrádek se všelijak měnily. Ale v zásadě, anebo na tom počátku, ty podstatné věci, ty byly tři. Víra, naděje a láska. Všechno ostatní bylo služebné, to znamená, mělo to sloužit té víře a lásce a naději. Pokud trvám na něčem, co neslouží lásce, tak nad tím mám otazník. No a pak jsou už ty věci případné, to jsou ty, které nejčastěji vyvolávají spory, ale na těch opravdu nezáleží. My máme jako evangelikální křesťané někdy problém s tím lpěním na liteře písma. Samozřejmě písmo je základem naší víry, ale písmo jako celek. A pokud chci brát písmo jako celek, nebo pokud chci brát vážně každou výpověď písma, tak musím brát vážně i tu Pavlovu, že litera zabíjí. A pokud budu lpět na liteře, na každém vytrženém veršíku, na každém slovíčku, bez ohledu na jeho kontext, smysl, účel, adresnost, no tak jsem vedle. Tak to už není biblická víra. To už mám z Bible modlu. Ale Bible není modla. To není mrtvý předmět. To je živý dopis. To je něco, s čím Boží duch pořád pracuje. A co má schopnost pořád nově oslovovat a pořád nově mluvit. Objeví se otázka, kde je ta hranice. Jak poznám, co mluví do mé situace a co už odvál čas. Jakože v Bibli jsou věci, které už odvál čas a Bible sama to říká. Tady je mi pomocí církev. A myslím si, že nutnou pomocí, protože církev byla tím subjektem, který vymezil biblický kánon, který vybral ty knihy. Věříme, že pod vlivem Božího ducha. Takže pro mě tou pomocí je rozhovor s dalšími křesťany. A teď záleží na dosahu, dopadu toho, kterého problému, jestli to je otázka, která má vliv opravdu jenom na ten můj sbor, protože řešíme konkrétní problém konkrétních lidí a nemá to žádný obecný přesah, no tak to budu konzultovat se svým staršostvem. Pokud to budou zásadní věci, které hýbou dějinami světa, no tak se musím ptát celé ekumény. Včetně těch, se kterými třeba zásadně nesouhlasím, ale pokud u nich vidím víru v Krista jako vtěleného Boha, tak je musím brát vážně.
1: Tady pro dnešek skončíme a jelikož je to velké téma, široké téma, o kterém by se dalo mluvit dál, tak budeme pokračovat v příštím díle. Pro nyní se od mikrofonu loučím já, Vojta.
2: A Petr.

0: skončila první část třídílného cyklu věnovaného ekumenickému vedení v pořadu 3D Talk. Jeho reprízu si můžete naladit ještě zítra ráno v 5 hodin. Další díl si můžete poslechnout v úterý od 8.30.
1: Zůstaňte s námi na Rádio 7.

středeční večer s datem 22. července roku 2026 dospěl ke své 20. hodině. Společnost a doufám, že příjemnou vám dělá vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. Za 15 minut opět navštívíme svět Bible, ve kterém nás tentokrát Vernon McGee zavede do 7. kapitoly knihy Zjevení. Ještě předtím ale písničky skupiny Naboso a Jesuse Cabea.

Bože, budeš hlas, který mě vede. Budeš jako vřelé obětí, které zahojí moji slabost. Nikdy tě neunaví mě milovat. Dospíval Jesus Cabello svoji písničku Sedi Esperanza, tedy žízeň a naděje. Do světa Bible se ponoříme už poté další Očami do duše, kterou zpívá Jana Zubajová.

0: Proti představě, že závěrečná novozákonní proroctví jsou jen nesrozumitelnou šifrou, se staví výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Klíčem k jeho porozumění je znalost všech předchozích knih písma a logický přímočarý řád celého biblického kánonu. Zamyšlením nad vizemi ze 7. kapitoly knihy Zjevení nás v další části cyklu Světem Bible doprovodí hlas Pavla Vopaleckého.
1: Milí posluchači, vzhledem k tomu, že jsme posledně dokončili 6. kapitolu knihy Zjevení, tímto okamžikem vstupujeme při našem čtení do její 7. kapitoly. Téma této 7. kapitoly zesnulý americký kazatel dr. McGee ve svých poznámkách zhrnuje slovy: Bůh pečetí označuje zbytek Izraele a zachraňuje vykoupený lid z pohanů. Kniha Zjevení bývá označována za knihu těžko srozumitelnou. Někteří lidé dokonce říkají, že je to jen snůška náboženských pověr a vidění z oblasti mimo tento svět, kterým nikdo nemůže pořádně rozumět. Jsem však přesvědčen, pokračuje ve své argumentaci náš bohoslovec, že je to kniha naprosto logická a nelze přehlédnout, že je velmi jednoduše členěná. Ovšemže, když se zahloubáme nad některou vytrženou pasáží a pokoušíme se vzít jednotlivé symboly a manipulovat s nimi tak, aby se hodili do nějakého námi vybraného schématu, pak se nejspíš dostaneme do nesnází. Raději bychom měli ponechat na pisateli, tedy apoštolu Janovi, aby nám při postupném probírání knihy sám říkal, kde se právě nachází. Teď jsme u oddílu, který Pán Ježíš označil jako velké soužení. Věříme, že tato etapa lidských dějin nastupuje i hned potom, co církev ukončila své poslání a opustila zemi, respektive byla z ní vzata, aby byla se svým spasitelem a pánem. Domnívám se, že tohle je závěr, vyplývající mimo jiné přímo z našeho textu, vysvětluje starý kazatel. Osobně jsem přesvědčen, že je to úplně jasné, a to nejen zde, nýbrž i na jiných místech písma. Apoštol Petr řekl, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. 2. Petrova 1.20 podle ekumenického překladu. Jinými slovy, není možné, abyste vzali jeden verš tu a jiný onde, či uvažovali jen nad knihou Zjevení, a přitom očekávali, že správně vysvětlíte každé detailní proroctví. Je nutné mít na zřeteli, že kniha Zjevení je poslední knihou Bible. A v hodinách aritmetiky se ve škole začíná jednoduchými počty. Prvňáčkům nezačnete vykládat atomovou fyziku či vyšší matematiku. A podobně, jak jsme si už v úvodu ke knize Zjevení řekli, nezbytným požadavkem pro pochopení je zde dobrá znalost 65 předcházejících knih Bible. Pak poznáte, že tato 66. má úžasný smysl a že je zcela logická. Apoštol Jan nyní přistupuje k dalším podrobnostem, které se týkají velkého soužení.

Při rozlomení páté pečeti se nám naskytl pohled na zástup mučedníků. Byl jich obrovský dav. V šesté pečeti nám byla představena některá znamení soudného dne nebo dne hněvu, která dopadnou na bezbožný svět v čase velkého soužení. Při popisu tohoto období jsme zde ani jednou nenarazili na slovo církev. Důvod, proč o ní není zmínka, je prostý. Jan zaznamenává události na zemi a církev v tom čase už na zemi není. Byli jsme seznámeni s knihou zapečetěnou sedmi pečetěmi. Jejíž pečetě jsou postupně odstraňovány. Těch sedm pečetí skýtá celkový obraz oné sedm let trvající etapy historie lidstva na zemi. Apoštol Jan zde a potom i dále uvádí sérii sedmiček a pro nás je důležité povšimnout si způsobu, jakým o nich pojednává. Formát celého toho rozsáhlejšího úseku je dán od rozlomení pečetí až po nádoby hněvu, které uvidíme později. Mezi šestou a sedmou pečetí a stejně tak mezi šestou a sedmou troubou anebo polnicí je jakási mezihra, vsuvka, která tam zdánlivě nepatří. Je zde kvůli objasnění podrobností. Vysvětluje děj a odpovídá na řadu otázek. Právě k tomuhle nám poslouží sedmá kapitola knihy Zjevení, která je nyní před námi.

Co bude s lidmi, kteří se v této době, o nich jsme si četli a ještě budeme číst, kteří se v této době obrátí k Bohu? Podle 2. epištoly Tesalonickým 2:7 je vidět, že ten, který zde nyní za našich dnů zdržuje zlo, aby se ještě plně nerozvinulo, Duch svatý, ustoupí ze scény, nebo tedy alespoň z této své role, protože doprovodí církev při jejím odchodu k Pánu. Věříme, že Duch svatý doprovodí církev při jejím vtržení, aby ji jako její dlouhodobý a věrný utěšitel, vždy tím byl po celou dobu milosti, představil osobně Kristu. Z novozákonních písem je zřejmé, že bez práce Ducha svatého se neděje žádné obrácení k Bohu. Když bude Duch svatý odstraněn z cesty rozvíjení zla na této zemi, bude vůbec ještě možnost, aby byl někdo spasen? Bez působení Ducha svatého je to přece nemožné. Co tedy bude s lidmi, kteří se v té době budou chtít obrátit k Bohu? Příteli, Duch svatý nebude nepřítomen, vysvětluje dále náš biblista. Neřekl jsem a není nikdy napsáno, že Duch svatý svět zcela opustí, ale pouze to, že dál už nebude zdržovat zlo v jeho rozvíjení. Přestane s některými svými úlohami. Duch svatý přišel o letnicích, aby vykonával svůj specifický úkol, aby všechny hříšníky, kteří činí pokání a přijímají Pána Ježíše, povolával do církve. Součástí jeho poslání v tomto zvláštním věku milosti, ve kterém právě teď žijeme, je také zdržování zla. Aby evangelium proniklo do satanem zaslepeného, ba přímo ovládaného světa, je tato činnost Ducha svatého, čili držet zlo na uzdě, velice důležitá. Jak by se mohlo Boží slovo rozhlásit, kdyby Boží duch nebránil zlu, které přímo působí proti tomuto Božímu slovu? Jen pomysli na mocnosti zla, které v dnešní době tak účinně pracují na šíření všech možných nauk, které tak pilně pracují proti šíření prostého a mocného Božího slova. Vím z vlastní zkušenosti s naším rozhlasovým vysíláním biblického učení, vypráví náš předchůdce, že rok či dva po zahájení vysílání šlo všechno naprosto hladce. Pak se ale začaly objevovat různé i velmi vážné problémy. Onemocnil jsem a přihodilo se ještě mnoho dalších událostí. Když jsme po čase konečně znovu nabili rovnováhy a začali se ohlížet na to obtížné období, porozuměli jsme, že nepřítel měl hodně práce. Jsem si jist, že kdyby tu nebyla starostlivá péče toho, který brání zlu, určitě bychom byli ze scény odsunuti se svým rozhlasovým programem. Ovšem, až bude církev ze země vzata, tato nezastupitelná úloha Ducha svatého skončí. Budou mít lidé možnost záchrany i v době velkého soužení, když Duch svatý nebude bránit zlu?

Přátelé, věřím, že Bůh koná své dílo záchrany v každém období. A tak připouštím, že v tom těžkém čase celé země může být zachráněno víc lidí, než v kterémkoliv jiném období v dějinách světa. Ovšem nebude to již doba milosti. Nebude to doba spasení, které by člověk mohl přijmout zadarmo pouhou vírou. Nýbrž bude tu nutné navíc, tak jak to říká Pán Ježíš, setrvat až do konce, i když s oddaností Bohu bude souviset nepředstavitelné protivenství a soužení, jaké na této zemi nikdy nebylo. Nikdo dnes nemůže kalkulovat s odkladem a říkat, já si počkám, vždyť když to přijde, stejně můžu být spasen. 7. kapitola knihy Zjevení a s ní i ostatní texty Bible nám prozradí, jak se to stane. Duch svatý tedy zůstane na světě i po odchodu církve právě tak, jako zde byl i před letnicemi. Ve Starém zákoně je jasně vidět, že Boží duch působil v srdcích a životech mnoha mužů a žen, i když ještě nebyl vylit na všechny věřící, ve smyslu, jak je to popsáno ve skutcích o letnicích. V éře Starého zákona nekřtil, čili neponořoval věřící do těla Kristova, do církve. To je jeho úloha až v současnosti, až v naší době milosti, ve které žijeme my teď. Ale jak o tom zde stále znovu hovoříme, tahle doba pomine a začne zde na zemi velké soužení. Duch svatý tu nicméně bude dál a bude pokračovat ve své službě, která vždycky spočívala v tom, že se ujímal Božího stvoření, že se ujímal těch, kdo se pokořili a chtěli být Pánu Bohu věrni. Vlastně už na počátku Bible při stvoření bylo řečeno, Duch Boží se vznášel nad vodami. 1. Mojžíšova 1, 2. verš. Obrazně můžeme říci, že Boží duch se dnes vznáší nad touto zemí stejně jako od samého počátku. A bude v tom pokračovat i pak, když církev bude ze země vzata.

první verš 7. kapitoly. Potom pak viděl jsem čtyři anděly stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. Potom, to znamená po strašném soudu vykonaném v předchozí kapitole, potom, co vyjeli ti čtyři jezdci na svých koních. Mám za to, že v jízdě čtyř jezdců se nám otevřel pohled na dobu velkého soužení, jako bychom ji viděli z ptačí perspektivy, jako bychom viděli celkový její obraz. Nyní však přejdeme k detailům. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům. Ve shromáždění, kde před lety mluvil doktor Ironside, vstal nějaký mladý vtipálek se slovy: neřekl jsem vám, že Bible je nevědecká, mluví-li o čtyřech úhlech země, pak je z toho jasné její učení, že země je plochá deska. Doktor Ironside pokojně a prostě odvětil: mladý muži, jsem překvapen. Vy nevíte, že země má v každém svém místě čtyři úhly, čtyři základní zeměpisné směry? Jsou to sever, jih, východ a západ. Ano, do těchto čtyř úhlů, nebo podle našich představ spíše do těchto čtyř směrů, protože úhel přece ukazuje směr, mají namířeno čtyři andělé. Větry budou znamenat soud, vysvětluje náš učitel. Bůh si používá vítr k vykonání trestu. Vládne větru. Větry znamenající soud jsou nyní ještě zadrženy. Nic se nepohne, dokud Bůh neprovede svůj záměr. Jaký je Boží cíl v těchto věcech, v této situaci? Myslím si, že by Bůh nedovolil, aby pokračoval život na zemi, dokud tu bude někdo z lidského rodu, kdo se k němu obrací. Právě to je jeho záměrem a cílem v každém okamžiku, aby jej lidé poznali a aby se k němu navrátili. Nedomnívám se, že by Bůh pokračoval v udržování běhu světa, kdyby tu nebyl už nikdo, kdo by se o Boha upřímně zajímal. Spíš si myslím, že by Bůh s tímto světem skoncoval. Zastavil by jej, vykázal by jej do nebytí. Kdyby tu nebyl lid, který se na něho bude s nadějí obracet. Nepřehledný zástup spasených v té době prozrazuje, že probíhající soudy alespoň z části splní Bohem daný účel. Způsobí, že spousta lidí se přimkne k Bohu. Ale nutno říci, že zároveň spousta jiných se zatvrdí a proti němu se postaví. Je to podobné jako účinek slunečních paprsků na různé materiály. Co se stane s hlínou pod vlivem slunečního žáru? Stvrdne. A jak budou působit tytéž paprsky, sluneční paprsky třeba na vosk? Roztaví ho. Slunce má opačný účinek na hlínu a na vosk. Podobně to platí o Božím slově a tím spíše o různých formách Božího soudu. Sám u sebe jsem objevil, prozrazuje svou nedokonalost náš učitel, že když se jako věřící dostaneme v životě do nesnází, pak nás soužení buď přitáhne k Bohu blíž, nebo nás od něho naopak vzdálí. Pán dopouští na některé z nás různé věci. Chce si nás přitáhnout k sobě blíž. A dělá to všelijakým způsobem, s každým trochu jinak. Jak reagujeme? Přiznávám, že v některých kapitolách knihy Zjevení nelze přímým výkladem vysvětlit každý malý detail. Otevírá se nám ještě znovu náš doktor McGee. Alespoň já to nedovedu.
A trochu mě provokuje, že toho nevím a neumím vysvětlit tolik, kolik toho, aspoň podle svých tvrzení, dovedou vysvětlit někteří z dnešních takzvaných učitelů anebo vykladačů proroctví. Zdá se, jako by měli soukromou linku k pánu Ježíši. Někteří dokonce už teď znají datum, kdy pán znovu přijde. Ale nejen to, někteří dokážou vyložit některé z těchto pasáží tím nejpřekvapivějším způsobem. Když se v písmu mluví o krvi, která za války u Armagedonu bude dosahovat až po uzdy koní, někteří specialisté jsou schopni vám říci, co to bude za krev. Takové výklady mě popozují, pokračuje náš biblista, protože v písmu naprosto nevidím možnost, jak se dostat k vysvětlením nebo k informacím tohoto druhu. A pak bych taky rád věděl, jakou cenu vůbec

0: Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. 7. kapitola Zjevení, verše 2 a 3. Jiný anděl, jak je tu o něm zmínka, je už pátý v pořadí. A podle toho, že velí těm předchozím čtyřem andělům, že jim uděluje příkazy, můžeme rozumět, že má zřejmě vyšší hodnost než oni. Z Danielovy knihy a také z listu Efeským víme, že jsou různé stupně andělských tříd, nebo jak to vyjádřit. Ať jde o anděly dobré či zlé, i Satan má svůj démonský svět dobře zorganizovaný. Pravděpodobně má své generály, podplukovníky, majory, poručíky, seržanty a pak spoustu dobrovolníků, povídá jako příklad náš učitel. Na druhé straně také Bůh má své anděly precizně uspořádané. Anděl v našem textu rozkazuje čtyřem jiným. Volal mocným hlasem. Řecky to mocným hlasem zní phone megale. Obrátíte-li pořadí, hned poznáte, jak vzniklo slovo megafon. Megale znamená mocný a phone znamená hluk či hlas. Toto vyjádření je znamením, že strašný soud, vyvolávající hrůzu, je připraven dopadnout na zemi a proto je nutné zajistit bezpečí věrným božím služebníkům, kteří v té době budou žít. Kdyby je Bůh nepoznamenal svou pečetí, neobstáli by. Avšak oni budou v onen den hněvu, který přijde na tuto zem, zachováni. Už Pán Ježíš se o tom zmínil. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Kvůli těm, kteří byli označeni pečetí, bude zkrácen ten hrozný čas. Co je to za značku, kterou ti věrní dostanou? Musím se na tomto místě přiznat, pokorně se staví stranou náš učitel, že přesnou odpověď neznám. Dnes se nabízí řada technických řešení, která by všelijaké nenápadné označování umožňovala, ale jde skutečně o něco technického, fyzikálního, když jde o označení služebníků živého Boha? Je mnoho takových, kteří údajně vědí, o jaké znamení jde. Je ovšem zajímavé, že ani dva z nich se v té věci nemohou zhodnout. Podle toho jsem došel k závěru, vysvětluje prostě náš McGee, že všichni se mýlí. Není nám o tom řečeno nic bližšího a ani nepovažuji za důležité, aby církev věděla, co je to konkrétně za znamení. Jednoduše je nám sděleno, že budou označeni. V dalším textu knihy Zjevení ještě uvidíme, že až se Antikrist dostane k moci, budou z různých běžných sfér života, z obchodování a vůbec ze společenského života vyloučeni lidé, kteří nebudou mít znamení, ale znamení šelmy. Označení lidí od šelmy však bude protikladem toho božího znamení, o němž jsme si četli dosud. Mám pocit, předestírá náš pastor jeden z možných pohledů, že půjde o nějaký duchovní znak, kterým se jejich život bude vyznačovat. Pán Ježíš říká Matouš 7:20 docela obecnou myšlenku: poznáte je podle jejich ovoce, čili podle ovoce jejich života. Věřím, že především takto budou označeni ti, kdo se rozhodli zůstat věrni Bohu. Přátelé, a tu se zase loučím, abychom příště mohli pokračovat.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy.

vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham.

Lucy Grimble dospívala svou písničku Spirit of the Living God, ve které zpívala živá vodo, zjemni mé srdce tam, kde je tvrdé, svatý ohni hoř v mé duši, zažehni vášeň tam, kde jsem studená, duchu živého Boha obnovuj mě. Máme necelé čtvrt hodiny před 21. hodinou a pokud se ještě nechystáte spát, zůstaňte s námi, protože s 21. hodinou přichází na Rádiu 7 pořad Kudy kam, ve kterém zazní přednáška Rastislava Betiny o pastoračním poradenství. Název zní Kříž versus sláva.

pořadu Kudy kam jste slyšeli kazatele církve bratrské Rastislava Betinu, který přednášel na setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory. Dnešní díl naladíte na Rádiu 7 ještě v sobotu od 17 hodin a také v pondělí hodinu popoledni. Nenechte si ujít ani další vydání, které vám nabídneme v našem vysílání příští středu od 21 hodin. V poslední části série Rastislava Betiny o pastoračním poradenství se opět podíváme na problematiku péče o duše v církvi optikou Kristova kříže a tématem tentokrát bude vnitřní uzdravení. Na dohled je 22. hodina a s ní nás na Rádiu 7 čeká malý koncert renesanční hudby v relaci Concertino.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více

Písnička Terezie Štěrc nás doprovodila ke 22. hodině letní prázdninové středy s datem 22. července. Vysílání Rádia 7 vám nyní přináší relaci Concertino a v ní díla dvou pozdně renesančních autorů Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a Jakoba Handla Galuse. Pořadem provází Ondřej Kyjas a renesančně hladivý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes vám nabídnu k poslechu skladby dvou pozdně renesančních autorů, jejichž osudy jsou spjaty s českými zeměmi. Nejprve to bude Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, kterého známe spíše díky jeho literárnímu dílu a také jako jednoho z českých pánů popravených roku 1621 na Staroměstském náměstí. Krištof Harant byl ovšem také schopný muzikant. Hudebního vzdělání se mu dostalo v dětství, které strávil v Innsbrucku na dvoře arcivévody Ferdinanda Tyrolského a na cestách po Německu a Itálii. Poté, co vyženil hrad Pecka u Nové Paky, zřídil si Harant vlastní kapelu. Předpokládáme, že složil více skladeb, než se dochovalo. Nejznámější z nich je pětihlasá mše Missa quinibus vocibus super dolorosi martyr, kterou si nyní poslechneme. Mše má šest obvyklých částí. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. Zpívají praští madrigalisté, které řídí Miroslav Venhoda.

Poslouchali jsme skladbu Missa quinibus vocibus super dolorosi martyr Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Druhým pozdně renesančním autorem, jehož hudbu dnes uslyšíte, je Jakob Handl Galus. Narodil se sice ve Slovinsku, ale už v mládí z vlasti odešel a putoval po řadě klášterů a církevních rezidencí Rakouska, Čech, Moravy a Slezska. Od roku 1585 až do předčasné smrti působil v rudolfínské Praze jako kantor kostela svatého Jana na Zábradlí. Po celý život se věnoval latinské duchovní tvorbě, na sklonku života pak i tvorbě světské. To jsou krátká moteta, psaná na nejrůznější moralizující, didaktické nebo zábavné texty od antických, středověkých nebo humanistických autorů. Ze sbírky Harmonie Morales si poslechneme čtyři ukázky. Budou to moteta Curit parvus lepulus, Si tibi gratia, Quam galina a Si vis laudari. Zpívá Musica Antiqua Vienna, kterou řídí René Klemenčič. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Kjas.

příštím koncertínu představí Ondřej Kyjas výběr z díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. V premiéře ho naladíte v neděli od 15 hodin. Následující půlhodinka bude na Rádiu 7 vyplněna písničkami, které vám zpříjemní chvíle, ať už se chystáte spát nebo bdít.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Je 12 minut před 23. hodinou, ke které nás na Rádiu 7 doprovodí písničky kapel Effort, BCC Worship a také Hillsong United, tak zůstaňte s námi.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Ze středy 22. července jsme odstřihli 23. hodinový dílek a před námi je ten poslední, ve kterém je s vámi stále Rádio 7, se kterým můžete 7 dní v týdnu ulehat, spát, bdít i vstávat a prožít celý den. Rádio, které vám chce přinášet pozitivní zprávy, povzbuzení, potěšení, inspiraci a poselství o Bohu a Ježíši Kristu, poselství smíření, odpuštění, lásky a naděje. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš a přeje vám pokojný noční čas. Ve 11:15 si můžete poslechnout další díl z knihy Sandy Denglerové o Suzaně Wesleyové, služebnici Boží, ve čtení na pokračování a také vám budeme hrát písničky, které dokáží pohladit srdce i duši, tak budeme rádi, když zůstanete s námi.
1: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš, žádné jiné nie. Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš, žádné jiné nie.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Ve tvém domě je tolik radosti. Všichni zpívají o tom, co jsi udělal, děláš a uděláš. Budou tu lepší dny, ale my se teď nevzdáváme. Věříme, že ta radost, která je pro nás přichystaná, přijde. A ona přijde. Dospíval Sheila Ben Hod na Rádiu 7 a po další písničce už nás čeká čtení na pokračování.

0: Ve čtení na pokračování se nám odkrývá život Susanny Wesleyové, matky Johna a Charlese, zakladatelů metodismu. Susanna byla slabá a často stonala, proto museli přijmout na pomoc služebnou. Synek Sam už byl ve věku, kdy se mohl učit číst a psát, stále ale nemluvil. Jednoho podzimního dne se Susanna vrátila z procházky domů a zjistila, že synek není doma. Prý se vydal ven hledat kočku. Nebyl k nalezení. K pátrání se přidal otec Sam, který dorazil domů, a následně pak sousedé. Susanna ve vroucích modlitbách svěřovala synka Bohu. Oba rodiče už zakusili, jak bolí ztráta dítěte. A v tom Susanna uslyšela dětský hlas. Synek byl doma a mluvil.
1: Dobrý den, paní Wesleyová. Pan Struth, řezník, stál u dveří, kapuci pláštěnky staženou hluboko do obličeje, neboť začalo poprchávat. Měl přátelskou tvář, avšak Susan věděla, že s tímto mužem nejsou žádné žerty. Dobrý den, pane Struthe, co pro vás mohu udělat? Zastavil jsem se, abyste se nemusela obtěžovat do mého obchodu. Měli byste zaplatit něco ze svého dluhu. Je to od vás milé, pane, ale nemám zde v domě ani groš. Naši jedinou peněženku má muž u sebe. Děkuji však, že jste vážil cestu. A kdy mám počítat se zaplacením? Zeptám se muže, jakmile přijde domů. Pan Struth vstoupil a zavřel za sebou dveře. Všer domu vypadal ještě větší, hrozivější. Paní, potřebuji nějaké peníze i hned. Susan pocítila mrazení v zádech. Zachovávám všechna boží přikázání, pane Struthe, což byste měl činit také, chcete-li ujít božímu hněvu. A odmítám vaše křivé nařčení, že nemluvím pravdu. V tomto domě opravdu nejsou žádné peníze. Někdo zaklepal na dveře a nevyčkal odpovědi. Dveře se otevřely. Vstoupila markýzova vdova. Myslela jsem, že jste to vy, Struthe. Dobrý den, paní Wesleyová. Dobrý den a srdečně vás vítám. Je-li to vše, pane Struthe? Jste trochu příliš sebevědomá na ženu, která je tak zadlužená, paní Wesleyová, a máte dokonce služebnou. Každému kupci ve vsi dlužíte peníze, ale služebnou si dovolit můžete. Napřed splaťte dluhy.

Jste samospravedlivý domýšlivec, vybuchla vdova. Ta žena byla nemocná a skoro neustále ležela v posteli. Musí se starat o 4 děti a vy jí odpíráte pomoc, kterou potřebuje. Vy nemáte právo nadávat slušnému člověku, vy! Tak dost, vzkřikla Susan, která jen zřídka kdy promluvila hlasitě. Pane Strude, prosím, odejděte. Nic vám nemohu dát a pokud vás to zajímá, tu služebnou jsem přednedávnem propustila. Řezníkovi oči těkali mezi Susan a vdovou. Potom se vyřítil ze dveří a hlasitě je za sebou zabouchl. Susan se podívala na malého Sema. Seme, jdi prosím s Emílií na půdu, tam si můžete hrát. Emílie, jdi se svým bratrem nahoru. Musím se teď postarat o Suky. Viděla, jak obě děti lezly po žebříku na půdu. Když ji laskavá vdova objala, Susan se nebránila. Přivinula se k hrubé látce vlněného přehozu a opětovala obětí. Bylo potěšitelné, že má dobrou přítelkyni. Za chvíli ustoupila. Voda vaří, čaj bude hned. Posaďte se ke kamnům, jsem ráda, že jste přišla. Ten Strut, kdo mu dluží půl penny, toho pronásleduje až za hrob. Docela mu rozumím. Ten člověk musí živit rodinu a nikdo od něho nemůže chtít, aby řešil naše problémy. Myslím jen, že by mohl být trochu zdvořilejší. Jak se daří malé Molly? Sem si stále namlouvá, že se za nějakou dobu uzdraví. Já tomu však nevěřím. Bude asi postižena na celý život. Stále nedokážu pochopit, že služka mohla být tak nedbalá. Jenom se divím, že pan Strut ještě neslyšel, že jsem ji propustila. Vždyť se o tom místě mluví po celé vesnici.

Jistě o tom slyšel. A čím více se o tom mluví, tím více to nafukují. Ale v podstatě to jistě souhlasí. Malá Molly mohla přijít o život a zůstane teď po celý život mrzákem, a to jenom proto, že Chůva nedávala pozor. Ale její příbuzní si stále ještě myslí, že jste to děvče neměla propouštět. Udělala jen chybu, říkají. Susan na ní zírala. Chybu bych dovedla odpustit, nikoli však nedbalost. Ruce se jí začaly třást a rychle se zase zabývala přípravou čaje. Siuky, vypadáte teď trochu lépe než před několika měsíci. Máte zase trochu barvu. Ta těhotenství jsou pro vás asi vysilující. Susan se usmívala. Měla bych si na ně vlastně už zvyknout. Je to mé osmé. Žena potřásla hlavou a rychle změnila téma rozhovoru. Žel nesprávným směrem. Slyšela jste něco o rodině? Ano, právě nedávno. Konečně se řeší dědictví po otci. Mnoho toho nezůstalo. Byl rádcem mnoha bohoslovců, jak víte, a štědře je podporoval. To jistě bylo dobré. Všechno, co vlastnil, bylo ovocem jeho služby pánu a má sloužit stejnému účelu. Čaj se právě vylouhoval, Susan si sedla a nalila. Benny píše, že se katedrála St. Paul už používá pro bohoslužby, ač zdaleka ještě není dostavěna. Usrkávala svůj čaj. Náhle šálek zacinkal o podšálek. Musela si dát pozor na třesoucí se ruce. A co dál, Siuky? Jsem nejmladší z 25 dětí a moje matka byla vždy slabá. Děti se víceméně starali sami jedno o druhé, neboť naše chůva byla trochu neohrabaná. Sestra Elizabeth mě vždy brala pod svou ochranu. Byli jsme si v mnohém podobné, Elizabeth a já. Měla jsem ji skutečně ráda. Měla? Benny píše, že Elizabeth zemřela. A přitom byla ještě tak mladá. Teplá, měkká ruka spočinula na Susanině ruce. To je mi líto. Benny psal, že na jejím pohřbu kázal jeden puritán, jakýsi Timothy Rogers. Jméno vám asi mnoho neřekne, avšak pro mne... Dveře se otevřely a do temné místnosti proniklo světlo. Jistě to nemohl být řezník, ten by zaklepal. Byl to sem.

Byl jsem na návštěvách dole v údolí, nikoho jsem však nezastihl. Venku je hrozné počasí, šálek čaje by teď... Udiveně pohleděl na markýzovu vdovu. Susan spatřila na Semově tváři údiv, potom zlost. Musí honem něco říct, dřív než Sem vybuchne. Už otevřela ústa, ale bylo pozdě. Sem uchopil vdovu za zápěstí, vytáhl ji ze židle a táhl ji ke dveřím. Susan vyskočila. Seme, ne! Křičela, avšak nemělo to už smysl. Sem vyhodil ženu ze dveří do ledového deště. Susan byla zlostí bez sebe. Vlastně by teď měla mlčet, on byl pánem domu, ale Susan na to ani nepomyslela. Jak si můžeš dovolit zacházet s mou přítelkyní tak surově? Taková ženská, víš, kdo to je? V mém domě ne. Jakub nás napomíná, abychom byli přívětiví k hostům. O nějakých podmínkách nic neříká a ty jsi teď hrubým způsobem porušil toto přikázání. Půjdeš teď za mou přítelkyní a... Víš ty vůbec, kdo to je? To je ta... Markýzova vdova, ano, dobře to vím. A ty zřejmě nevíš, že to je velmi milá, citlivá žena, která touží po blízkosti člověka a po přátelství, stejně jako já a ty. Já to nepochopím, zrovna ty se zastáváš cizoložnice. Bůh chce, abychom se chránili před poskvrnou světa. Bůh však také říká, že nemáme soudit, abychom sami nebyli souzeni. Máme nenávidět hřích, ale milovat hříšníka. Vzpomeň si, co jsi nedávno kázal, anebo to platí jen pro muže a ne pro ženy? To není vhodná společnost. Ať se schází s nevěstkami, ale nechodí do mého domu. Nikdy. Ona, že není vhodná společnost... Susanin hlas mezitím zesílil, aby se vyrovnal Semovu hlasu. A markýz je vhodná společnost. Co? Kolikrát jsem vás dva viděla spolu? Je to cizoložník. On smí chodit do kostela? On má stejnou vinu jako ona, ne-li větší. On je konec konců ženatý. Tobě nepřísluší kritizovat v této věci ani markýze, ani mne. Ty říkáš, že padlý muž vůbec není padlý, ale padlá žena zůstane navždy v bahně. To se sotva shoduje s Biblí. Je to čiré pokrytectví. Teprve teď si Susan všimla dvou párů ustrašených očí. U krbu seděla malá Suky a krčila se, jak to činila, jenom když se blížila bouře. A Molly se neklidně vrtěla v kolébce. Také jsem se snažil krotit kvůli dětem. Podíval se od dítěte k dítěti a pokračoval poněkud tišeji. S pohrůžkou zvedl ukazováček. Ty mi nebudeš vytýkat pokrytectví. Té ženě už nedovolíš, aby vstoupila do mého domu nebo aby byla s mými dětmi.

a vyřítil se ze dveří. Susan ho pozorovala, jak odcházel. Skoro by se byl srazil s babičkou Sykesovou, která naslouchala u otevřených dveří. Ať si. Chtěla-li babička Sykesová rozhlašovat po vesnici, že se farář se svou ženou hádá, nechť tak učiní. Amen, staníš se. Ne. Sam a Susan byli často rozdílného názoru, ale málo kdy se hádali. Především jim záleželo na tom, aby se rozepře neodehrávali v přítomnosti dětí. Sam často mluvil hlasitěji, byl to jeho způsob, avšak babička teď nabyla falešného dojmu a bude tento falešný dojem šířit. Nafoukne jej a bude si vymýšlet detaily. Susan si sedla ke stolu a opřela se o loket. Musí se uklidnit, aby dítě neporodila předčasně jako první Siouky a dvojčata. Susan si utřela nos. Potom začala plakat. Dala si zástěru před obličej a nechala slzám volný průběh. A ze slzami odtékaly proudy starostí a strastí. Proč musel otec umřít tak osamocen? Proč nemohla být po jeho boku? Proč jí o tom neřekli? Dostala zprávu o jeho smrti až několik měsíců potom. Velice po něm truchlila. Proč si otec neponechal dost majetku, aby ji dostal z dluhů, nebo jí aspoň trochu pomohl? Sam byl božím služebníkem. Část božích peněz mohla sloužit k zaplacení jeho účtu. Proč Sam neudržel ani groš? Ať vydělal cokoliv, vždy vydal víc, než dostal. A proč nemohl napsat něco, co by přineslo alespoň pár liber do domácnosti, místo aby každý pátek psal vážné básně? Susan už byla unavena stálým škudlením, stálými upomínkami věřitelů. Proč musela Elizabeth umřít? Byla tak krásná a mladá. John mohl být rád, že dostal takovou ženu. Susan ho zrovna moc nesnášela. Byla Elizabetina nemoc důvodem, že John Danton zastavil časopis? Na tom už nezáleží. Z tohoto pramene už nepoplynou žádné peníze. A jak se mohl Sam odvážit být tak pokrytecky paličatý v záležitosti týkající se markýzy? A vůči jedné z mála skutečných přítelkyň, které Susan měla. Ta Susan rozuměla, cítila s ní. Vyprávěla Susan o svých strastech a ta jí na oplátku sdělovala své. Především nebyla klevetivá a teď byla pryč. Hrubě vyhozena necitlivým, nerozumným mužem, který byl slepý a úzkoprsý, pokud se jednalo o mravnost a o ženy. Kdyby byl Sam nevěrný, nikdo kromě Susan by se o to nestaral. Kdyby byla Susan nevěrná, byla by ihned vyhozena na ulici. Jak to všechno bylo nespravedlivé. Elizabetina smrt i otcova smrt, také rozdělení peněz na světě, a že nedbalostí chůvy bylo zmrzačeno ubohé dítě a skoro přišlo o život, její myšlenky přerušilo jemné zatahání za sukni. Malá Siouky vzhlížela modrýma očima k matce. Vztahovala ruce a Susan ji zvedla na klín. Zanedlouho přišly další dvě děti a každé chtělo sedět na teplém, pohodlném klíně. Susan hluboce povzdechla a měla své slzy zase pod kontrolou. Víte co, děti? Na chvilku si lehneme. Všichni nemůžete sedět na mém klíně. Susan se opatrně zvedla a šla k posteli. Malá Siouky se o ní opírala. Jakmile ulehla, vrtící se děti se k ní přitulily, takže ucítila jejich nožky. To nejdůležitější v životě leží po mém boku. Pomyslila si a usnula. Susan měla pravdu, pokud šlo o řeči ve vsi. Klevety se šířily rychle. Ženy ani nečekaly, až se otočí a uši začaly pomlouvat, hlavy pohromadě. Atmosféra při bohoslužbách v malém kostele se dala krájet a život se pomalu stával ještě nesnesitelnějším. Dozvěděl se markýz o kolujících pomluvách? Když příště přišel do South Ormsby, dal si zavolat Sema a strávil s ním několik hodin. Susan zase toužila setkat se s padlou vdovou. O čem oba muži mluvili? Bylo to důvěrné. Farář byl jako pastýř zavázán mlčením a tak se Susan nedozvěděla nic bližšího. Konec konců jí to bylo jedno.
Možná si Markýz myslel, že morálka pro muže je jiná než morálka pro ženy. Stejně jako si to myslel jsem. A možná každý muž. Házela je všechny do jednoho pytle. Přišlo jaro. A klevetnice byly příliš zaměstnány, než aby věnovali svou pozornost událostem nebo domácnosti ve Sliu. Molly, vášnivá zahradnice, přinesla čerstvou zeleninu. A Susan jí byla za to vděčná. Byla to oběť lásky? Molly byla dobrosrdečná osoba? Nebo to byla oběť za vinu? Vždyť byla také jednou z těch, kdo po vsi roznášeli drby. Molly také přinesla několik starších kuřat a pár vajec. Potom si hodiny stěžovala na to, že jí kvočny za toho krásného jarního počasí vejce vždy vysedí, a tak má množství kuřat, avšak žádná vejce. Nebylo by ohromné, kdyby slepice snášely každý den jedno vejce?

Malá Mary, která měla přezdívku Molly, se už neuzdravila, jak jsem doufal. Susan však byla ráda, že mohla alespoň bez cizí pomoci sedět. Bylo to takové příliš bystré, okouzlující stvoření. V létě se Susan rozhodla, že malému Samimu dá trochu oddech od učení. Byl to perfekcionista, větší než ona, a zlobilo ho, když ve svých domácích úkolech objevil sebemenší chybičku. Nutně potřeboval odpočinek. Susan se musela vždy usmívat, když ho slyšela mluvit. Osvojil si povznesený londýnský přízvuk, který slyšel u svých rodičů. Vesnické nářečí se všemi svými zvláštnostmi ho zřejmě nijak nepoznamenalo. Při svých denních pochůzkách sledovala Susan vesnické děti, jak křičí, hrají si a perou se. To by její děti dělat neměly. Ale jak tomu měla zabránit? Brzy bude malý Sam dost velký, aby chodil mezi ostatní děti a nebude trvat dlouho a čilá všetečná Emílie to bude dělat po něm. Susan uvažovala o tom, že zase zaměstná služebnou, ať už má nebo nemá dluhy. Malá Molly vyžadovala stálou pozornost a když Sammy mu začne vyučování, Susan bude mít méně času na ostatní děti. Až se za měsíc nebo dva narodí další dítě, bude jí asi jako vždy trvat delší dobu, než se zotaví. Když Susan v tento červencový den uvažovala o všech těchto věcech, stěží se bránila myšlence, proč jí Bůh neudělá trochu snesitelnější život. Dnes půjde k pekaři, zaplatí část dluhu a koupí 4 bochníky ječného chleba. Molly se víceméně nesla na jejím kulatém břiše a Suky a Emilie se jí drželi za sukni. Stále ještě byly velice ostýchavé. Sammy naopak stydlivostí netrpěl. Běžel napřed, zdravil sousedky u vchodů do zahrádek, hladil psy a štěbetal jako ptáček. Susan došla k pekařství, když na druhém konci ulice uviděla Sema. Šla mu kousek naproti, pekař může počkat. Jedním z nejkrásnějších božích darů je uzdravení. Mohla zase svého muže pozdravit s radostným úsměvem. Ale jak tomu při uzdravení často bývá, zůstala jizva, kterou nikdo nemohl vidět. Její vztah k Samovi už nebyl takový jako kdysi. Sam to nejspíš ani nespozoroval, ale ona to hluboko v srdci cítila. Sam v jejich očích už nebyl tím dokonalým manželem. Jeho nádhera poněkud vybledla. Možná to bylo tím, že člověk zestárl a zmoudřel. Vypadal velice optimisticky, jak ho už dlouho neviděla. Vzpomínáš na tu báseň, kterou jsem napsal pro Williama a Mary u příležitosti jejich nástupu na trůn? Byla dokonce dobrá. Už jsem na to skoro zapomněl. Dnes jsem však dostal dopis, ve kterém stojí, že královna, Bůh buď milostiv její duši, krátce před smrtí projevila přání, aby básník, který ji tak poctil, dostal lepší místo. Ale to už je několik let? Samovi oči zářily. Vypadá to, jako by se naskýtalo nové místo. 200 liber ročně, Suky. 4x tolik, než kolik máme teď. Sam ji uchopil za ramena a pevně ji držel. Tak to činíval vždy, když chtěl na veřejnosti vyjádřit svou náklonost. Pro ní to bylo něco jako pasování na rytíře. A kam? Do Epworthu. To není daleko odtud, je to ještě v Lincolnshireu. Na základě tohoto dopisu jsem se hned ucházel o půjčku 150 liber, Suky. Tím splatíme všechny své dluhy a koupíme si vůz a pár koní. Už vím, které. Už jsem si je dávno vyhlédl. Potřebujeme dobré spřežení a tohle je dokonalé. Sam se radoval jako malý chlapec. Jako kdyby rozuměl hospodaření s penězi. Máme 150 liber dluhů. Ty musíme z těch 200 liber splatit nejdřív. A pak máš ještě rodinu, kterou musíš živit. 50 liber nestačí? Ale to lepší živobytí, není to ohromné? Naše finanční problémy končí. Sam dal své ženě 1 librovku. Zaplať dluhy u pekaře a u řezníka a nakup něco dobrého k jídlu. Slavíme. Chceš-li třeba slavnost díků vzdání? 1 libra zdaleka nestačí. Sam hleděl chvíli na bankovku, jako by zklamán její nedostatečnou hodnotou. Ať nám to tedy připíšou, zaplatíme zítra. To už máš těch 150 liber v kapse? Ne, samozřejmě, že ne. Zde ve vsi není jediná banka, ale dostal jsem zálohu. A kdo ti půjčil?
Markýz. Řekl to tak, jako by to markýzové dělali stále. Ano, Markýz. Stará rána zabolela. On je tu jediným člověkem, který má peníze. Doufám, že nechce podplatit faráře, který otevřeně káže proti neřesti. Řekl jsem ti, že nové místo mi je dáno na příkaz královny. A teď běž a postarej se o nákup. Za 2 hodiny jsem doma. Sem pohladil malého Semiho po vlasech a vykročil. Kdy vlastně zemřela královna Mary? Uvažovala Susan. Muselo to být před více než 2 lety. A Mary projevila slabost pro básníka, který jí před 8 lety napsal lichotivou báseň. Vhodná příležitost pro nový životní úsek, alespoň z hlediska markýze. Susan zapudila podezíravé myšlenky a pokračovala v cestě k pekaři. Ať už o jmenování rozhodlo cokoliv, Semovo nové farářské místo přišlo v pravou chvíli. Dluhy budou mít i nadále, avšak raději mít dluhy v bance,

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Další díl si můžete na Rádiu 7 poslechnout zítra 15:15.

To byl Aaron Schust a jeho písnička vycházející z 51. žalmu Be Gracious, buď ke mně milostivý. Ve vysílání Rádia 7 se blížíme k půlnoci a to je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš, po kterém převezme moderátorskou štafetu Martina Zachrlová, jejíž hlas vás bude nocí provázet až do zítřejšího rána. Dnes měla svátek Magdaléna, jejíž jméno vychází z aramejského slova Magdala, které znamená věž. Přeji vám pokojnou noc i s naším vysíláním, pokud z nějakých důvodů budete bdít, a ať je vám Bůh pevnou i laskavou věží a útočištěm, ve kterém bezpečně přečkáte celou noc až do svítání.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce

Je půlnoc ze čtvrtku 23. července. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Po písničce nás čeká přehled pořadů.

Přehled pořadu. Do popisu hrůz sedmi pečetí je vložena pasáž o záchraně 144 tisíc služebníků božích. O koho šlo a jaké budou okolnosti jejich záchrany, vysvětluje ze sedmé kapitoly knihy Zjevení v relaci Světem Bible teolog John Vernon McGee za 15 minut. Relace Poklady z archivu v tomto a ve dvou následujících týdnech sahá k nadčasovým nahrávkám o Boží vůli. Dnes vám nabídneme první trojici úvah na toto téma, které pro TVR před časem natočila Helena Blaženínová. Naleďte si od 13:00. Suzana Veslijová, jejíž životní příběh sledujeme ve čtení na pokračování, žila v 17. století a neměla snadný život. Následovala svého muže na venkov, rodila děti, z nichž polovina zemřela a rodina se dostávala do dluhů. K tomu všemu její zdraví bylo díky častým porodům slabé. Byla to však silná žena, silné víry v Boha. Z knihy Sandy Denglerové Suzana Veslijová, služebnice Boží, čte od 14:15 Rosita Mertová. Kniha České studny a nebhloubání o české identitě se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický zbožný život. Ve Večeru pod lampou se budeme spolu s autorem tohoto spisu, Davidem Loulou, postupně zabývat studnou lásky k pravdě, studnou svatosti, modlitby, uctívání, ale také pracovitosti či božího řádu. Celkem 12 studní může být novou inspirací v životě každého z nás. První tři kapitoly uslyšíte ve 15:00. Moderní medicína zachraňuje životy, ale neobejde se bez dobrých zobrazovacích metod. Průsečíky s Adamem Novozámským nám zavedou od 14:15 do lidského těla. Dozvíme se mimo jiné o některých zajímavých lékařských metodách, využívaných v diagnostice. Když vedeme druhé, kteří jsou nám podobní, je to jiné, než když jsou z různých prostředí. Specifika vedení v ekumenickém prostředí uvádí pořad 3D Talk s Petrem Rausem, bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví. Připojte se od 15:00. Víru a skutky představí jako dvě strany jedné mince pořad Základy a úvaha Štěpánky Paluchníkové. Vysíláme od 17:30.

0: Proti představě, že závěrečná novozákonní proroctví jsou jen nesrozumitelnou šifrou, se staví výklad teologa Johna Vernona McGeeho. Klíčem k jeho porozumění je znalost všech předešlých knih písma a logický přímočarý řád celého biblického kánonu. Zamyšlením nad vizemi ze 7. kapitoly knihy Zjevení nás v další části cyklu Světem Bible doprovodí hlas Pavla Vopaleckého.
1: Milí posluchači, vzhledem k tomu, že jsme posledně dokončili 6. kapitolu knihy Zjevení, tímto okamžikem vstupujeme při našem čtení do její 7. kapitoly. Téma této 7. kapitoly zesnulý americký kazatel dr. McGee ve svých poznámkách zhrnuje slovy: Bůh pečetí označuje zbytek Izraele a zachraňuje vykoupený lid z pohanů. Kniha Zjevení bývá označována za knihu těžko srozumitelnou. Někteří lidé dokonce říkají, že je to jen snůška náboženských pověr a vidění z oblasti mimo tento svět, kterým nikdo nemůže pořádně rozumět. Jsem však přesvědčen, pokračuje ve své argumentaci náš bohoslovec, že je to kniha naprosto logická a nelze přehlédnout, že je velmi jednoduše členěná. Ovšemže, když se zahloubáme nad některou vytrženou pasáží a pokoušíme se vzít jednotlivé symboly a manipulovat s nimi tak, aby se hodili do nějakého námi vybraného schématu, pak se nejspíš dostaneme do nesnází. Raději bychom měli ponechat na pisateli, tedy apoštolu Janovi, aby nám při postupném probírání knihy sám říkal, kde se právě nachází. Teď jsme u oddílu, který Pán Ježíš označil jako velké soužení. Věříme, že tato etapa lidských dějin nastupuje i hned potom, co církev ukončila své poslání a opustila zemi, respektive byla z ní vzata, aby byla se svým spasitelem a pánem. Domnívám se, že tohle je závěr, vyplývající mimo jiné přímo z našeho textu, vysvětluje starý kazatel. Osobně jsem přesvědčen, že je to úplně jasné, a to nejen zde, nýbrž i na jiných místech písma. Apoštol Petr řekl, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. 2. Petrova 1.20 podle ekumenického překladu. Jinými slovy, není možné, abyste vzali jeden verš tu a jiný onde, či uvažovali jen nad knihou Zjevení, a přitom očekávali, že správně vysvětlíte každé detailní proroctví. Je nutné mít na zřeteli, že kniha Zjevení je poslední knihou Bible. A v hodinách aritmetiky se ve škole začíná jednoduchými počty. Prvňáčkům nezačnete vykládat atomovou fyziku či vyšší matematiku. A podobně, jak jsme si už v úvodu ke knize Zjevení řekli, nezbytným požadavkem pro pochopení je zde dobrá znalost 65 předcházejících knih Bible. Pak poznáte, že tato 66. má úžasný smysl a že je zcela logická. Apoštol Jan nyní přistupuje k dalším podrobnostem, které se týkají velkého soužení. Při rozlomení 5. pečeti se nám naskytl pohled na zástup mučedníků. Byl jich obrovský dav. V 6. pečeti nám byla představena některá znamení soudného dne nebo dne hněvu, která dopadnou na bezbožný svět v čase velkého soužení. Při popisu tohoto období jsme zde ani jednou nenarazili na slovo církev. Důvod, proč o ní není zmínka, je prostý. Jan zaznamenává události na zemi a církev v tom čase už na zemi není. Byli jsme seznámeni s knihou zapečetěnou 7 pečetěmi. Jejíž pečetě jsou postupně odstraňovány. Těch 7 pečetí skýtá celkový obraz oné 7 let trvající etapy historie lidstva na zemi. Apoštol Jan zde a potom i dále uvádí sérii sedmiček a pro nás je důležité povšimnout si způsobu, jakým o nich pojednává. Formát celého toho rozsáhlejšího úseku je dán od rozlomení pečetí až po nádoby hněvu, které uvidíme později. Mezi šestou a sedmou pečetí a stejně tak mezi šestou a sedmou troubou anebo polnicí je jakási mezihra, vsuvka, která tam zdánlivě nepatří. Je zde kvůli objasnění podrobností. Vysvětluje děj a odpovídá na řadu otázek. Právě k tomuhle nám poslouží sedmá kapitola knihy Zjevení, která je nyní před námi. Co bude s lidmi, kteří se v této době, o níž jsme si četli a ještě budeme číst, kteří se v této době obrátí k Bohu? Podle druhé epištoly Tesalonickým 2.7 je vidět, že ten, který zde nyní za našich dnů zdržuje zlo, aby se ještě plně nerozvinulo, Duch svatý, ustoupí ze scény, nebo tedy alespoň z této své role, protože doprovodí církev při jejím odchodu k Pánu. Věříme, že Duch svatý doprovodí církev při jejím vtržení, aby ji jako její dlouhodobý a věrný utěšitel, vždy tím byl po celou dobu milosti, představil osobně Kristu. Z novozákonních písem je zřejmé, že bez práce Ducha svatého se neděje žádné obrácení k Bohu. Když bude Duch svatý odstraněn z cesty rozvíjení zla na této zemi, bude vůbec ještě možnost, aby byl někdo spasen? Bez působení Ducha svatého je to přece nemožné. Co tedy bude s lidmi, kteří se v té době budou chtít obrátit k Bohu? Příteli, Duch svatý nebude nepřítomen, vysvětluje dále náš biblista. Neřekl jsem a není nikdy napsáno, že Duch svatý svět zcela opustí, ale pouze to, že dál už nebude zdržovat zlo v jeho rozvíjení. Přestane s některými svými úlohami. Duch svatý přišel o letnicích, aby vykonával svůj specifický úkol, aby všechny hříšníky, kteří činí pokání a přijímají Pána Ježíše, povolával do církve. Součástí jeho poslání v tomto zvláštním věku milosti, ve kterém právě teď žijeme, je také zdržování zla. Aby evangelium proniklo do satanem zaslepeného, ba přímo ovládaného světa, je tato činnost Ducha svatého, čili držet zlo na uzdě, velice důležitá. Jak by se mohlo Boží slovo rozhlásit, kdyby Boží duch nebránil zlu, které přímo působí proti tomuto Božímu slovu? Jen pomysli na mocnosti zla, které v dnešní době tak účinně pracují na šíření všech možných nauk, které tak pilně pracují proti šíření prostého a mocného Božího slova. Vím z vlastní zkušenosti s naším rozhlasovým vysíláním biblického učení, vypráví náš předchůdce, že rok či dva po zahájení vysílání šlo všechno naprosto hladce. Pak se ale začaly objevovat různé i velmi vážné problémy. Onemocnil jsem a přihodilo se ještě mnoho dalších událostí. Když jsme po čase konečně znovu nabili rovnováhy a začali se ohlížet na to obtížné období, porozuměli jsme, že nepřítel měl hodně práce. Jsem si jist, že kdyby to nebyla starostlivá péče toho, který brání zlu, určitě bychom byli ze scény odsunuti se svým rozhlasovým programem. Ovšem, až bude církev ze země vzata, tato nezastupitelná úloha Ducha svatého skončí. Budou mít lidé možnost záchrany i v době velkého soužení, když Duch svatý nebude bránit zlu? Přátelé, věřím, že Bůh koná své dílo záchrany v každém období. A tak připouštím, že v tom těžkém čase celé země může být zachráněno víc lidí, než v kterémkoliv jiném období v dějinách světa. Ovšem nebude to již doba milosti. Nebude to doba spasení, které by člověk mohl přijmout zadarmo pouhou vírou. Nýbrž bude tu nutné navíc, tak jak to říká Pán Ježíš, setrvat až do konce, i když s oddaností Bohu bude souviset nepředstavitelné protivenství a soužení, jaké na této zemi nikdy nebylo. Nikdo dnes nemůže kalkulovat s odkladem a říkat, já si počkám, vždyť když to přijde, stejně můžu být spasen. 7. kapitola knihy Zjevení a s ní i ostatní texty Bible nám prozradí, jak se to stane. Duch svatý tedy zůstane na světě i po odchodu církve právě tak, jako zde byl i před letnicemi. Ve Starém zákoně je jasně vidět, že Boží duch působil v srdcích a životech mnoha mužů a žen, i když ještě nebyl vylit na všechny věřící, ve smyslu, jak je to popsáno ve Skutcích o letnicích. V éře Starého zákona nekřtil, čili neponořoval věřící do těla Kristova, do církve. To je jeho úloha až v současnosti, až v naší době milosti, ve které žijeme my teď. Ale jak o tom zde stále znovu hovoříme, tahle doba pomine a začne zde na zemi velké soužení. Duch svatý tu nicméně bude dál a bude pokračovat ve své službě, která vždycky spočívala v tom, že se ujímal Božího stvoření, že se ujímal těch, kdo se pokořili a chtěli být Pánu Bohu věrni. Vlastně už na počátku Bible při stvoření bylo řečeno, Duch Boží se vznášel nad vodami. 1. Mojžíšova 1, 2. verš. Obrazně můžeme říci, že Boží duch se dnes vznáší nad touto zemí stejně jako od samého počátku. A bude v tom pokračovat i pak, když církev bude ze země vzata. První verš 7. kapitoly. Potom pak viděl jsem čtyři anděly stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. Potom, to znamená po strašném soudu vykonaném v předchozí kapitole, potom, co vyjeli ti čtyři jezdci na svých koních. Mám za to, že v jízdě čtyř jezdců se nám otevřel pohled na dobu velkého soužení, jako bychom ji viděli z ptačí perspektivy, jako bychom viděli celkový její obraz. Nyní však přejdeme k detailům. Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům. Ve shromáždění, kde před lety mluvil doktor Ironside, vstal nějaký mladý vtipálek se slovy Neřekl jsem vám, že Bible je nevědecká, mluví-li o čtyřech úhlech země, pak je z toho jasné její učení, že země je plochá deska. Doktor Ironside pokojně a prostě odvětil Mladý muži, jsem překvapen. Vy nevíte, že země má v každém svém místě čtyři úhly, čtyři základní zeměpisné směry? Jsou to sever, jih, východ a západ. Ano, do těchto čtyř úhlů, nebo podle našich představ spíše do těchto čtyř směrů, protože úhel přece ukazuje směr, mají namířeno čtyři andělé. Větry budou znamenat soud, vysvětluje náš učitel. Bůh si používá vítr k vykonání trestu. Vládne větru. Větry znamenající soud jsou nyní ještě zadrženy. Nic se nepohne, dokud Bůh neprovede svůj záměr. Jaký je Boží cíl v těchto věcech, v této situaci? Myslím si, že by Bůh nedovolil, aby pokračoval život na zemi, dokud tu bude někdo z lidského rodu, kdo se k němu obrací. Právě to je jeho záměrem a cílem v každém okamžiku, aby jej lidé poznali a aby se k němu navrátili. Nedomnívám se, že by Bůh pokračoval v udržování běhu světa, kdyby tu nebyl už nikdo, kdo by se o Boha upřímně zajímal. Spíš si myslím, že by Bůh s tímto světem skoncoval. Zastavil by jej, vykázal by jej do nebytí. Kdyby tu nebyl lid, který se na něho bude s nadějí obracet. Nepřehledný zástup spasených v té době prozrazuje, že probíhající soudy alespoň z části splní Bohem daný účel. Způsobí, že spousta lidí se přimkne k Bohu, ale nutno říci, že zároveň spousta jiných se zatvrdí a proti němu se postaví. Je to podobné jako účinek slunečních paprsků na různé materiály. Co se stane s hlínou pod vlivem slunečního žáru? Stvrdne. A jak budou působit tytéž paprsky, sluneční paprsky třeba na vosk? Roztaví ho. Slunce má opačný účinek na hlínu a na vosk. Podobně to platí o Božím slově a tím spíše o různých formách Božího soudu. Sám u sebe jsem objevil, prozrazuje svou nedokonalost náš učitel, že když se jako věřící dostaneme v životě do nesnází, pak nás soužení buď přitáhne k Bohu blíž, nebo nás od něho naopak vzdálí. Pán dopouští na některé z nás různé věci. Chce si nás přitáhnout k sobě blíž. A dělá to všelijakým způsobem, s každým trochu jinak. Jak reagujeme? Přiznávám, že v některých kapitolách knihy Zjevení nelze přímým výkladem vysvětlit každý malý detail. Otevírá se nám ještě znovu náš doktor McGee. Alespoň já to nedovedu. A trochu mě provokuje, že toho nevím a neumím vysvětlit tolik, kolik toho, aspoň podle svých tvrzení, dovedou vysvětlit někteří z dnešních takzvaných učitelů anebo vykladačů proroctví. Zdá se, jako by měli soukromou linku k pánu Ježíši. Někteří dokonce už teď znají datum, kdy pán znovu přijde. Ale nejen to, někteří dokážou vyložit některé z těchto pasáží tím nejpřekvapivějším způsobem. Když se v písmu mluví o krvi, která za války u Armagedonu bude dosahovat až po uzdy koní, někteří specialisté jsou schopni vám říci, co to bude za krev. Takové výklady mě popozují, pokračuje náš biblista, protože v písmu naprosto nevidím možnost, jak se dostat k vysvětlením nebo k informacím tohoto druhu. A pak bych taky rád věděl, jakou cenu vůbec má získávání takových informací. Jsem přesvědčen, že církvi by mělo být především jasné, že od toho, abychom procházeli tímto údobím, obdobím velkého soužení, jsme osvobozeni. Velké soužení je zjevně soudem, ale církev do něho nevejde. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. 7. kapitola Zjevení, verše 2 a 3. Jiný anděl, jak je tu o něm zmínka, je už pátý v pořadí. A podle toho, že velí těm předchozím čtyřem andělům, že jim uděluje příkazy, můžeme rozumět, že má zřejmě vyšší hodnost než oni. Z Danielovy knihy a také z listu Efeským víme, že jsou různé stupně andělských tříd, nebo jak to vyjádřit. Ať jde o anděly dobré či zlé. I Satan má svůj démonský svět dobře zorganizovaný. Pravděpodobně má své generály, podplukovníky, majory, poručíky, seržanty a pak spoustu dobrovolníků, povídá jako příklad náš učitel. Na druhé straně také Bůh má své anděly precizně uspořádané. Anděl v našem textu rozkazuje čtyřem jiným. Volal mocným hlasem. Řecky to mocným hlasem zní phone megale. Obrátíte-li pořadí, hned poznáte, jak vzniklo slovo megafon. Megale znamená mocný a fone znamená hluk či hlas. Toto vyjádření je znamením, že strašný soud, vyvolávající hrůzu, je připraven dopadnout na zemi a proto je nutné zajistit bezpečí věrným božím služebníkům, kteří v té době budou žít. Kdyby je Bůh nepoznamenal svou pečetí, neobstáli by. Avšak oni budou v onen den hněvu, který přijde na tuto zem, zachováni. Už Pán Ježíš se o tom zmínil. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Kvůli těm, kteří byli označeni pečetí, bude zkrácen ten hrozný čas. Co je to za značku, kterou ti věrní dostanou? Musím se na tomto místě přiznat, pokorně se staví stranou náš učitel, že přesnou odpověď neznám. Dnes se nabízí řada technických řešení, která by všelijaké nenápadné označování umožňovala. Ale jde skutečně o něco technického, fyzikálního, když jde o označení služebníků živého Boha? Je mnoho takových, kteří údajně vědí, o jaké znamení jde. Je ovšem zajímavé, že ani dva z nich se v té věci nemohou zhodnout. Podle toho jsem došel k závěru, vysvětluje prostě náš McGee, že všichni se mýlí. Není nám o tom řečeno nic bližšího. A ani nepovažuji za důležité, aby církev věděla, co je to konkrétně za znamení. Jednoduše je nám sděleno, že budou označeni. V dalším textu knihy Zjevení ještě uvidíme, že až se Antikrist dostane k moci, budou z různých běžných sfér života, z obchodování a vůbec ze společenského života vyloučeni lidé, kteří nebudou mít znamení, ale znamení šelmy. Označení lidí od šelmy však bude protikladem toho božího znamení, o němž jsme si četli dosud. Mám pocit, předestírá náš pastor jeden z možných pohledů, že půjde o nějaký duchovní znak, kterým se jejich život bude vyznačovat. Pán Ježíš říká Matouš 7:20 docela obecnou myšlenku: poznáte je podle jejich ovoce. Čili podle ovoce jejich života. Věřím, že především takto budou označeni ti, kdo se rozhodli zůstat věrni Bohu. Přátelé, a tu se zase loučím, abychom příště mohli pokračovat.
0: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je čtvrtek 23. července. Vašimi společníky jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. První hodina nás zavede do pokladů z archivu, kde uslyšíme téma o Boží vůli.

0: Vítejte v relaci, ve které pro vás vybírám z pokladů našeho zvukového archivu nadčasové příspěvky, které nestárnou a mají stále co říct i v současnosti. Ve třech relacích ode dneška vám nabízím nahrávky zvoucí k přemýšlení o hledání Boží vůle. Dnes zazní tři části seriálu Heleny Blaženínové, pastorační poradkyně pražské diecéze Církve Československé husitské. Seriál, který uslyšíte, byl pro vysílání TVR natočen v letech 1998 a 99.
1: Je to Boží vůle, abych právě já mluvila o tom, jak se Boží vůle hledá? Nemám na to speciální vzdělání. Studium na biblické misijní škole mi spíš ukázalo, co všechno se budu ještě celý život učit, a navíc to chce notnou dávku odvahy, kterou prostě nemám. Ale co když toto oslovení je v souladu s Boží vůlí? Pak je třeba také respektovat ty, kteří mě takzvaně vyvolali, abych vydala počet o té naději, ke které jsou povolány všechny Boží děti. Uslyšíte tedy hlas hledajícího, který bude spolu s vámi objevovat a po ovoci teprve poznáme. Většinu z toho, s čím se budu s vámi sdílet, jsem nevyčetla z chytrých knih. Zjistila jsem totiž uprostřed nejrůznějších těžkostí, že takzvané recepty na dobrý život v Bibli skutečně zapsány jsou. Otevírají se nám však pouze za určitých podmínek. Co vlastně hledáme a proč? Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Chceme se mít dobře, žít smysluplný život, dokázat nejen něco sami sobě, ale i lidem kolem nás. Co je na tom špatného? Jaký je ale motiv našeho hledání? Co je třeba udělat, abychom Boží vůli rozpoznali, a je to vůbec možné najisto vědět? Plnou jistotu při hledání Boží vůle máme až tehdy, když se naše vnitřní jistota viditelně projeví v kvalitě ovoce. V těle Kristově se více či méně uplatňují i duchovní dary rozlišení a poznání, jejichž interpretace je ovlivňována také zralostí lidských nástrojů. Nikdo z lidí však nedostal automatický knoflík, kde se rozsvítí zelená nebo červená, natož podrobný seznam konkrétních kroků. Vypadá to spíš tak, že jeden je přitahován k variantě řešení typu A a druhému je dáno dosvědčit na biblickém základě, proč se mu to jeví také tak. Třetí má právě dost ochoty a odvahy to zkusit. Vyjít do neznáma aspoň na první krok. Dokud se všichni, kteří spolu hledají, nejsou ochotni sjednocovat nejen myslí, ale i srdcem, tak to není hledání v Božím duchu, ale většinou v duchu toho, kdo umí dobře manipulovat, vysvětlovat, argumentovat. Riziko je v tom, že investují nejen svou pověst, vztahy, ale i čas a někdy i peníze. Proto postupem času všichni zkoumají, jestli ovoce, které z jejich rozhodnutí roste, je dobré. Potom buď v nastoupené cestě pokračují, nebo společně vyznají svou chybu a začínají hledat znovu. Zpočátku tedy naše hledání Boží vůle vypadá jako metoda pokus-omyl, ale časem pokornou vytrvalostí, jak známo, cvičení dělá umění. Nejde tolik o jistotu výkonu, dobře, špatně, ale o jistotu vztahu, ve kterém je nám postupně přidáno všechno, co potřebujeme. Otázkou ale zůstává, co si o svých potřebách myslíme my a co náš Stvořitel. Takových nespočetných otázek stále přibývá. Chci potěšit ty, kteří se obávají stejně jako já, že na to nemají. Nejen odvahu do neznáma, ale ani dostatek moudrosti, pevné vůle a všeho, co si myslíme, že bychom mít měli. Prosíme o to, aby se nám otevřelo písmo, Bible. A to je nejlepší začátek. Vždyť je psáno, kdo nemá moudrost, ať si o ní prosí. Jak tedy začít? Základní otázkou je, kdo jsem, ke komu se vztahuji a kdo nebo i co tomu, kde překáží. Ujistit se, že jsme Bohu své ano už řekli a začít právě tam, kde jsme, dělat jenom to, co teď můžeme, jak nejlépe dnes dovedeme. S tím, že jsme vstoupili do učebního poměru, kde se z našich rozpoznaných chyb může stát také požehnání. Tím se přestáváme bát a soustředujeme se na to podstatné. Ne tedy na sebe, jestli jsme obstáli a nakolik, co na to moje okolí, ale na to, co říká náš nejlepší přítel. Když někomu důvěřujeme, máme ho rádi tím víc, čím víc ho poznáváme. Vyhlížíme každou chvíli, kdy s ním můžeme být. A to nejen o samotě, ale i spolu s ostatními, kde můžeme sdílet mnohé věci z toho, co jsme už rozpoznali. Jde o modlitbu, o rozhovor s Bohem, který není němý. Nejde v první řadě o to, nastudovat z nepřeberného množství literatury, jak má takzvaně správná modlitba vypadat, co všechno by měla denně obsahovat, jaké jsou správné modlitební postoje a podobně. Jde o dýchání našeho znovu narozeného života srdcem upřímným, nerozděleným, které často naopak nenachází ta správná slova. Bůh ale dokonale rozumí i našim vzdechům a zoufalým výkřikům, dokonce dříve, než máme slovo na jazyku, on už ví. Přesto se neděje nic automaticky jako u robotu, ale ze svobodného rozhodnutí. To znamená, že máme možnost si vybrat a nést zodpovědnost za to, čemu dáváme přednost. Co chceš, abych ti učinil? Ptá se dnes a denně náš Pán a my se učíme v jeho škole nejen dobře artikulovat, ale spolu s druhými i hledat, které věci jsou v souladu s jeho, s Boží vůlí. Za ty pak můžeme rovnou začít děkovat, protože dostáváme ujištění, že Boží vůle se také Božím způsobem v jeho čase zviditelní, naplní. Kdo se snaží ze vší své síly v životě naplňovat všechno, co už o Božích věcech ví, bývá velmi vyčerpaný. Udělá často mnoho, ale většinou nevydrží dlouho. Když se otevřeme Duchu Svatému, aby mohl promlouvat k našemu duchu, tak se postupně naše stále hladové já bude menšit a panství vedení Ježíšovo v nás bude naopak růst. Většina z nás přijala záchranu ze smrti do života Ježíše Krista jako spasitele. Pozvání na cestu následování jsme přijali darem, zadarmo. Ale následování, přijímání Ježíše jako pána, to už nás něco stojí. Chceme-li slyšet, měli bychom být ochotni nejen naslouchat, ale i poslouchat. A hned se v mnohých z nás ozve. Však já bych i poslechl, jen kdybych si já byl jistý, co to ta Boží vůle je. Kolik času však jsme ochotni tomuto hledání věnovat? Je to náš čas a stále ho nemáme dostatek. Vymlouváme se na všechny strany. Tady přicházíme k důležitému poznání. Čas je spravedlivě dán každému. Den má 24 hodin a záleží na nás, čemu dáme přednost. Když pochopíme, že nejsme majitelé svěřeného času, ale buď dobrými nebo zlými správci svěřené hřivny, začínáme se chovat jinak. Jsme ochotni v souladu s Božím slovem odevzdávat Pánu našeho celého času, dokud čas jeho milosti trvá, alespoň tu biblickou desetinu? Kolik z naší požehnané úrody ze zahrádky skonzumujeme, prodáme nebo snad i rozdáme? Objevíme-li v naší Bibli slovo o desátcích, první desetina našich příjmů jde z kapes velice těžce. Ale všichni, kdo se toho ve víře odvážili, časem zjistili, že Boží zaslíbení skutečně funguje a dodnes dávají a dokonce s radostí, protože vědí, že radostného dárce miluje Bůh. Přesto je potřeba vědět, že mnohem víc znamená dát sám sebe. Jde především o vztah, nebo víc o to, co tento vztah zviditelňuje. My si často protiřečíme, když říkáme Pánu, dávám ti svůj život, ale nejsme v praxi schopni s ním být ani tu desetinu času. Jde nám víc o dárce nebo o jeho dary, ze kterých mu pak pro poslušnost Božího slova vracíme desetinu, nebo snad i víc? I naše rodina jednou poprvé objevila toto slovo a byl to dlouhý a složitý proces, než se nám desátky staly přirozenou věcí. Jak jinak? Peněz bylo málo. Vypadalo to tak, že pro křesťanský způsob života, když jsme si odmítali takzvaně přilepšovat ze státního, jsme měli mnohem méně, než bylo potřeba. Logika rozumu praví. Počkej, až ti bude přidáno. Nekupuj nic zbytečného. Ale kdo přesně ví, co to je? Dávat můžeš jen to, co máš. A když se nedá nikde ušetřit, tak se nedá nic dělat. A starosti jen bují, až nás zahlcují. A od Boha už čekáme jen zázrak. Bůh přeci ví, co potřebujeme. O nějaké radosti ani zdání, spíš poraženectví, skleslo smysly, občasné obviňování, dosadit si každý může sám podle svých zkušeností. Až jednou, co už můžeme ztratit? V odvaze víry jsme to zkusili, protože jsme potkali ještě potřebnější. Přežili jsme jeden měsíc, druhý, a naše očekávání, jak Bůh naplní ty potřeby, které jsou v souladu s jeho vůlí, nás stále víc směřovalo k Pánu, kterému patří všechno. Je všudy přítomný a vševědoucí a nic pro něj není nemožné. Je také svrchovaný a nikdo z lidí nemůže tohoto Boha nějak umluvit svými skutky, včetně desátků nebo třeba i nesprávně motivovaným půstem, donutit k jednání. Bůh o sobě říká, že je plný milosti a slitování a že jeho myšlení s námi je o pokoji. Těm, kteří se pokoří pod jeho mocnou ruku, dává úžasnou výzvu spolu se zaslíbením. Najdeme ji v 1. Petrově v 5. kapitole. Rádi citujeme 7. verš, všechnu svou starost vložte na něj, tedy na Boha, neboť mu na vás záleží. Ale neradi se komukoliv podřizujeme. Děti rodičům nebo učitelům, ženy mužům, služebníci pánům, pracovníci šéfům, protože máme všichni sklony k tomu být vlastními pány. Milost podřízenosti Bohu neviditelnému skrze lidi někdy spíše k nepřehlédnutí jsme ještě neobjevili. Dejme si proto pozor na onu sladkou iluzi, že poslechneme Ducha Svatého, lidským očím neviditelného, když nejsme ochotni se cvičit v podřízenosti skrze ty viditelné lidi, kteří se učí nést za nás odpovědnost. Podřídit se chybujícím. Kdy je člověk dost zralý na to, aby přijal zodpovědnost za někoho jiného? Je třeba se učit odpouštět, protože i my chceme, aby nám bylo odpuštěno. Vždycky bude něco, v čem se mýlíme. Proto je důležité být připraven se omluvit a omluvu přijmout, abychom se mohli nově domluvit. Základem tohoto slova je mluvit, komunikovat, neutíkat ze vztahu, tedy i naslouchat, zůstávat ve smlouvě. Být takzvaně za blázny je odvaha víry. Je to i v souladu s Božím slovem. Nejenže jsme se jimi tedy viditelně stali dokonce i v očích některých věřících lidí, ale objevila se také nová zvláštní radost. Učili jsme se žít tak trochu ze dne na den s opravdovým děkováním v srdci, nejen proto, že se to má. Z tohoto období ve mně zůstává stále živé slovo z listu Římanům celé 8. kapitoly, zvláště pak verš 28. Milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému. Když tedy všechno, tak všechno, ale miluji ještě Boha, když se mi zdá, že už jsem udělal své maximum a výsledek je takzvaně v nedohlednu. Jak mi to může být k dobrému? Najednou byl náš problém někde jinde. Nemusím snad popisovat, jakou spontánní radost později prožívaly i naše děti, které také dávaly své desátky například z peněz za starý papír, když dostali třeba krásné oblečení nebo sportovní potřeby skrze jiné křesťany. Dokonce jsme čas od času dostali i to, po čem jsme ve skrytosti toužili, nejen to potřebné, na co nebyly peníze. Během několika let se z této zkušenosti rozvinula mnohem širší služba jiným potřebným ve spolupráci se všemi denominacemi v místě našeho bydliště. Sice nejprve domácím víry, ale i nevěřícím, kteří se právě začínali ptát, a proč to děláte? Co z toho máte? Mohli jsme znovu vydat počet oživé naději, ke které jsme byli povoláni. Ne my, ale Bůh si skrze tato svědectví oslavil mnohé. Naše rodina od té doby prožila ještě mnoho zkušeností s penězi a ani dnes nemáme tučné konto v bance, ale nikdy jsme neměli nedostatek. Naopak, ještě stále něco zbývá pro ono biblické dobré dání.

Písničku Tam, kde mě zasadíš, chci růst naspívala před jednou lidskou generací skupina Učedníci. Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku. Jejich vyznání dotvrzuje, že hledání Boží vůle je otázkou, kterou si klade každá generace křesťanů. Posloucháte Poklady z archivu, relaci sestavenou z toho nejlepšího, co se za léta podařilo zhromáždit v našem zvukovém archivu. Dnes a také příště přemýšlíme o hledání Boží vůle spolu s Helenou Blaženínovou a před námi je druhý díl její pětidílné série úvah.

Je-li Bůh spravedlivý, milující láska, musí přece existovat šance, aby jeho vůli rozpoznal i ten, který nemá celoživotní zkušenost s Bohem, protože se s jeho láskou potkal teprve nedávno. I ten, který není například studijní typ. A co matky v domácnosti nebo generace našich prarodičů? Každý je neopakovatelný originál a přesto jsme všichni stejně ujištěni, že nám byla dána moc stát se Božími dětmi. Jestliže máme jistotu v tom, že nás nebeský Otec přijal jako své děti, pak nejen smíme, ale společně i očekáváme na jeho vedení v jistotě, že nám nikdy nepřestává dávat jen to nejlepší. Nemůže zapřít sám sebe, svá mnohá zaslíbení neodvolal. Na nás je, abychom o nich nejen věděli, ale v nich i žili. Neboj se. Kolikrát toto slovo povzbuzení a ujištění v písmu čteme? Kdysi mi někdo řekl, že prý 365krát. Přiznávám, že jsem si ten počet neověřovala, ale přijímám od té doby toto slovo na každý den v roce. Přijali jsme pozvání na cestu, kterou nám všem zdarma k návratu domů otevřel Bůh skrze Ježíše Krista. Jestliže jsme udělali vědomé a svobodné rozhodnutí k této cestě následování, tak to znamená, že jsme na cestě, kterou pro nás připravil náš Stvořitel. Z jeho zaslíbení povedu vás jako po rovné zemi však vyplývá, že tato cesta není rovná bez nebezpečí. Ona je totiž uprostřed tohoto světa, ačkoliv je to cesta Boží. Někomu se ono neustálé rozpoznávání mezi cestičkami světa a cestou Boží může zdát velmi dobrodružné a jiný to prožívá jako velikou tíhu a zodpovědnost. Pro všechny bez rozdílu ale platí, že je třeba se na cestu následování řádně připravit, protože jde o celoživotní putování. Jdeme sice každý sám za sebe, ale také společně s ostatními. Špatně postavenou otázkou je naše zjišťování, co ještě ano, co už ne, tak jak to dovedli k dokonalosti bibličtí zákonníci. Jak ale poznám, co na tuto cestu patří a co určitě ne? Co je nutné pro začátek? Co potřebují děti, mládenci či otcové? Dá se vůbec něco teoreticky nastudovat předem? Jedna otázka stíhá druhou. Kdo se ptá, dává najevo svůj zájem. Učíme se klást dobré otázky a budeme postupně objevovat ty boží zákonitosti, které pomáhaly, pomáhají a budou pomáhat těm, kteří dávají zřetelně najevo svou ochotu nechat se vést. Právě tak, jak je to ve známé písni s biblickým textem. Doufej Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Na všech cestách svých snaž se ho poznávat, on spravovati bude stezky tvé. Abraham se jako první vydal na cestu z poslušnosti k boží výzvě a od té doby můžeme v Bibli číst v Genezi kapitole 12, verš 1 až 5, že není právě snadné boží cesty rozeznat a následovat je. Častokrát nás právě ty boží cesty úplně vyvedou z konceptu. Mé cesty nejsou cestami vašimi, praví Pán. Ale určitě nás dovedou k cíli. Chodit s Bohem není snadné, proto zjevil svému lidu cestu poznání, kterou je kniha božích přikázání. Neposlušnost zákonu je zbloudilost, která vede pouze k problémům, k hříchům, což je právě ono minutí se cílem. Zákon, Tóra, je stručně řečeno soubor směrovek, ukazatelů, které nám pomáhají v orientaci. Ne jako seznam musím a nesmím, ale jako láskyplná ochrana před nebezpečím na dlouhé cestě. Ve víře jsme se narodili k živé naději. Věříme,
vyhlížíme v naději to, co ještě není vidět. Vstup na cestu za nás už byl zaplacen a od té doby záleží na nás, jak půjdeme. Máme také počítat s tím, že nás to bude i něco stát. Uvědomit si, že určité věci už nemusím, protože jsem dostal něco mnohem lepšího. Vstoupili jsme do smlouvy, do vztahu s Bohem, který nás miluje. Ale jak my můžeme milovat Boha, kterého nevidíme? Jeho přikázání zachovávat. Jak víme, co Boha zarmucuje? Když hledáme jiné než jeho cesty, je žárlivě milující. Známe se? Jeho milost není laciná, jeho láska je náročná. Kdo zvěstuje lidem evangelium lásky, aniž vysvětluje podstatu hříchu a jak se s ním Boží láska vyrovnává, ten lidem ubližuje. Hledáme jeho vůli proto, abychom zbytečně netrpěli, něco dokázali a zasloužili si Boží království v plnosti, nebo proto, že jsme přijali úžasný dar vztahu se Stvořitelem a toužíme po Boží blízkosti také proto, abychom se stávali spolutvůrci jeho pokoje v tomto nemocném světě. Pokud jsme přijali pozvání do Boží školy, je třeba si uvědomit, že je to škola jiného druhu, než jaké bývá školství světské. Nejenže školné už bylo zaplaceno, ale nejsou tu prázdniny. Je zde však odpočinutí v Boží přítomnosti, které uzdravuje naše mnohá zranění. Zkoušky jsou úplně o něčem jiném a každý má své osobní vedení, které nikdy není proti duchu vedení celé školy po všechny generace. Všechno je připraveno a na nás je, abychom okusili a viděli, jak dobrý je Pán. Máme všechno zkoumat a dobrého se držet. Ne zkoušet, protože, jak známo, některé houby jsou jedlé jen jednou. Je všechno, co objevím v Bibli, Boží vůli pro mě právě teď? Mám také dělat to, co viditelně pomáhá mému sousedovi? Je každé vnuknutí od Boha? Buďme připraveni na to, že občas tápeme, jako slepí. Někdy dokonce i upadneme. Něco se možná rozbije. Ale stojí to za to takzvané riziko. Ztrácíme na této cestě totiž pouze to, co opravdu nepotřebujeme, abychom mohli více a lépe přijímat to, co zůstává na věky. Své představy o Bohu, o lidech i o věcech předkládáme před Boží tvář. Očekáváme, toužíme rozpoznávat, kdo a čím nás oslovuje, k čemu to vede. Prosíme a vyhlížíme odpověď v souvislosti s textem Evangelia Lukášova z kapitoly 11. verše 9 až 13. Nejsme dokonalí rodiče a přesto umíme dávat svým dětem dobré dary. Já, jako máma tří velmi živých dětí, jsem často stála bezradně nad tím, kam dřív s penězi, ale také co dřív stihnout, komu se více věnovat. Já musím všechno udělat tak, aby moje křesťanství bylo přesvědčivé. Myslela jsem si, že musím všechno vybojovat a stálo mě to hodně sil, které mi pak přirozeně chyběly jinde. Nepochopila jsem, že Pán Ježíš vybojoval svým křížem život pro všechny doslova každodenní, že moje role už není o život bojovat, ale udržovat ho, bránit Boží řády života a včas odstraňovat to, co tento život zde na zemi ohrožuje, to znamená stát na stráži. Nebeský Otec všechno připravil, abychom mohli v jeho jménu žít. Přijali jsme očištění, dar nového srdce. Vložil do našeho nitra svého ducha, abychom mohli obstát. Jeho přikázání dodržovat. Základ byl dán v Ježíši Kristu. Jak jsme ho přijali, tak v něm máme taky chodit, doslova zapustit kořeny. Boží radost bude dovršena tím, že poneseme jeho ovoce. Ať se děje cokoliv, ať rozumíme nebo nechápeme, ať se nám daří nebo ne, vždycky má při nás zůstávat víra, naděje a jeho láska jako nejpřesvědčivější znamení toho, že zůstáváme v jeho vůli.
On sám se stará o naše pročišťování, aby jeho ovoce při nás bylo stále hojnější. Jestliže jsme k tomu dali osobní souhlas, smíme mít jistotu, že s námi nepřestane, že se nás nevzdá, dokud nepřijmeme a nepochopíme to nejlepší pro naše životy. Jeho zaslíbení stále platí, dokud znovu nepřijde. Poslal toho nejlepšího učitele a průvodce, Ducha Svatého, aby s námi byl a naučil nás všemu. Nejedná se tedy o dokonalý návod k použití ve stylu, jak to budu vědět, vykonám a bude dobře. Ale o cestu víry v nadějném očekávání, že v lásce budeme postupně uváděni do takových životních situací, kde se buď takzvaně dobrovolně, milostí, budeme dozvídat právě tu dnešní část Boží pravdy o nás samých jako součásti stvoření, o Bohu stvořiteli, ale i o našem společném nepříteli na cestě. Jestliže však na své slovo dané Bohu pozapomeneme, jak míváme ve zvyku, nebojme se, on nezapomněl. Ale počítejme s tím, že to pak může být i cesta plná zbytečných problémů.

Helena Blaženínová nedává jednoduchý návod na to, jak Boží vůli pro sebe najít. Zve nás ale k přemýšlení o mnoha oblastech, ve kterých ji hledáme. Ke třetímu dílu jejího seriálu nás dovede chorvatská poklidná písnička, jejíž předehru už slyšíte. Je modlitbou k Bohu za poznání Boží vůle. Zpívá se v ní také: co nejblíž k tobě, naplň a očisti mě podle touhy mého srdce, abych tě oslavila svým životem.

Tak jako i v našich rodinách je každé dítě oslovitelné jiným způsobem, někomu stačí pohled, jiný reaguje na zvýšení hlasu a někdo potřebuje proutek. Tak i v Boží rodině se naše výchova uskutečňuje nejen slovem milosti, ale i soudem. Ten však patří Bohu. My jsme povoláni k tomu, abychom rozsuzovali, ne posuzovali, rozpoznávali, co je v souladu s Boží vůlí a co není. Vzájemně si toto vyznávali a napomínali se. Podpírat se a pomáhat si, nechat se uvádět do původního stavu, tak jak to pro své stvoření připravil Bůh. Například celá 12. kapitola listu k Římanům je plná cenných rad a ve druhém verši je dokonce konkrétní odpověď na to, jak Boží vůli rozpoznat. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Zklamán bude každý, kdo si myslí, že existují rychlé rady na jedno použití. Jde totiž o celoživotní proces, kdy se máme dobrovolně nechat proměňovat obnovou své mysli. Proč se má začínat právě myšlením? Je logické. Chápeme, že když nepustíme do našich myšlenek nic zlého, pak nejenže nebudeme užívat náš jazyk ke zlému, ale také nás ani nenapadne něco zlého udělat. Naše přirozenost tíhne k soběstřednosti a tím, že začínáme bojovat nejprve proti svým skutkům, působíme si násilí. To nikdo dlouhodobě nevydrží a zaskočí nás to právě tam, kde to nejméně čekáme. Kdo začne tím, že se sice správně rozhodne dělat dobré a říkat jen to nejlepší, bývá často zrazen svými mimoslovnými gesty a působí křečovitě, protože Boží povolání naplňuje mnohem víc z vlastních sil. Obnova mysli v Božím duchu je proces zrání z Boží milosti. Soustředit se na rozdíl od věcí viditelných, našich výkonů, na to, co je lidským očím neviditelné, je také zkouškou pravé víry. V listu Filipským ve 4. kapitole v 8. verši je řečeno, čím se naše myšlení má zabývat. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. A už od verše 4. čteme to, co bychom sice rádi prožívali, ale poctivě řečeno, všechna naše snaha na to nestačí. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Pokoj Boží uprostřed našich těžkostí, to je ovoce Ducha Svatého, které roste časem tam, kde je ratolest našeho života naroubovaná na pravý vinný kmen. My se většinou díváme špatným směrem. Je už ovoce moje nebo mého bližního takové, jaké má být? A snažíme se ho vyprodukovat vlastními silami, protože my přece chceme plnit vůli nebeského Otce. Zapomínáme však, že důsledné zůstávání při kmeni ve jménu Ježíše je podstata, ten pravý základ. Zůstávat ve smýšlení Ježíše Krista znamená nejen vnímat, jak on to dělá a sledovat jeho příklad, ale učit se od něho a také to činit. Pak platí i zaslíbení 9. verše a Bůh pokoje bude s vámi. Vzpomínám si na jednu tenkou knížku, kdo by s malými dětmi mohl studovat jiné. Jejímž ústředním motivem bylo téma, co by činil Kristus. Dost brzy se ukázalo, že sice už tuším a někdy dokonce i přesně vím, co by dělal on, ale já na to prostě nemám. Později mi došlo, že právě proto, že už vím, že na to takzvaně nemám, musím žít v závislosti na Duchu Svatém od jedné činnosti k druhé. I když se mi moje slabost vůbec nezamlouvala, začala jsem časem docela osobně prožívat, že v mé slabosti se dokonává Boží moc tak, jak bych si to byla nikdy nepředstavovala. Kdo si takzvaně vystačí sám, eventuálně žádá od Boha požehnání ke svým plánům, nese ovoce svého snažení.
Kdo je ochoten své touhy vložit do Boží ruky, ztrácet, aby mohl skutečně nalézt, může si být jist, že dostane tu pravou míru manu do každé situace. Nejtěžší fází tohoto výučního listu je čas, když jsme už odevzdali to své, ale to Boží při nás ještě není zcela viditelné, použitelné, kdy to ve víře teprve vyhlížíme. Později jsem se naučila děkovat také za to, co ještě sice nevidím, dokonce ani nevím, co to je, ale vím, že můj Pán dává jen to nejlepší, nejen když si to zasloužíme, když je nějaký svátek, ale na každý den. Nemůže zapřít sám sebe, on je ten dávající, ten, kdo si s námi začal a má moc své dílo v nás dovést až do konce. Ujišťuje nás o tom list Filipským, 1. kapitola 6. verš. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Doporučuji také vyhledat si biblické texty, kde Ježíš říká já jsem. Nejen cesta, pravda i život, počátek i konec. A jiné. Čeká na naši odpověď. Nenechme se fascinovat vším tím, co se právě nedá.

Kde nakoupit, co uvařit, kdy jít na návštěvu, co číst nebo studovat dřív? Smím také očekávat nějaký impuls pro to, co sledovat v televizi a co ne? Je opravdu televize ďáblův nástroj, jak někteří říkají? V Bibli se nedočtu ani o počítačích. Uvědomila jsem si, že ten, kdo se neodváží předkládat Bohu takzvané dětinské věci, bude později nepřipraven prosit o velké záležitosti. Našeho stvořitele neobtěžujeme, když se chceme učit rozpoznávat, co komu prospívá a co nás naopak uvádí do pokušení. Jeden příklad za mnohé. Venku je krásně a já se zabývám myšlenkou vzít si deštník. To je ale hloupost. Rozhodla jsem se rychle. Zmokla jsem. Jak se k této zkušenosti, kde vlastně o nic světoborného nejde, postavím? Buď si řeknu, jsem k ničemu. Když už zaslechnu, tak stejně neposlechnu. Nebo s pokorným děkuji, že jsem směla zachytit ten dobrý nápad a s prosbou o to, abych příště byla ochotná také poslechnout, i když mé oči radí něco jiného. S Božím povoláním jsme přijali i konkrétní požehnání. Jak krom toho základního povolání na cestu rozpoznám své denní povolání? Bůh si neprotiřečí. Duch svatý nežádá něco, co je v rozporu s Boží vůlí, ale vede k tomu, co je v souladu se smlouvou nejen starozákonní, ale i nového zákona. Boží kritéria jsou také v souladu s požadavky našich předchozích osobních povolání. Nemůžeme stále začínat nové věci a ty, které jsme přijali předtím, nechat osiřelé. Buď nám jsou nové přidávány postupně k těm, které už žijeme, nebo jsou nám dány až ve chvíli, kdy někdo jiný naše původní povolání přijímá na sebe. Žena v domácnosti s dětmi přijala povolání k mateřství. Proto její touha například po misii nemůže vést do řádu, který vysílá misionáře do dalekých zemí. Trvá-li její misijní touha a věrně v lásce naplňuje svá předchozí povolání, ukáže se zpravidla misijní činnost tam, kde bychom ji nečekali. Není to jen modlitevní touha z povzdechy. Ach, kdybych, já bych. Ale právě naopak. Bůh vychází ze situace, ve které jsme. Zachoval si věrnost v malém, v mnohém budeš požehnán, stále platí. Kazatel se také neupíná k jiným činnostem víc než k tomu, k čemu byl především povolán. Pak je mu mnohé dokonce přidáno. Máme věrně pracovat a dodržovat již přijatou smlouvu s Bohem v manželství, v pracovním poměru, trpělivě i v maličkostech. Naplňovat Boží vůli něco stojí, ale přináší to ve svých důsledcích také uspokojení a radost. V Boží vůli, i když se nám jeví těžká, složitá, jsme šťastní. Dospělý ve víře má radost z toho, co po něm chce Bůh. Navíc je třeba povědět, že Boží vůle nemusí být na první pohled lidem nepříjemná. I to, co děláme rádi, může být Boží vůle pro nás. Dobrým tréninkem je například sobotní plán práce v rodině. Každý si vybere, co pro rodinu udělá rád, co ho těší a jednu věc, pro kterou bude třeba doslova zapřít sám sebe a vyprosit si ochotu, odvahu a sílu to dělat. Když se znovu sejdeme, sdílíme nejen výsledky naší práce, ale především své pocity, zápasy, radost a společně pak Bohu děkujeme za to, co se kdo naučil. Je velmi užitečné využívat čas, takzvané doby klidu, kdy se jakoby nic neděje. Začínat s hledáním Boží vůle až ve chvíli, kde jde o životně důležitá rozhodnutí, je velmi složité. Je třeba už malé děti uvádět na tuto cestu s ujištěním, že i my, jako dospělí, také nechceme prosazovat svou vůli. Protože skutky své vole jsou v přímém rozporu s ovocem Ducha Svatého, jak to můžeme číst v epištole Galackým, v 5. kapitole, verše 16, 22 a speciálně verš 25,
kde se praví, jsme-li živi Božím duchem,

dejme se jim také vést. Užitečné návyky jsou velkou pomocí. Nejde o přesný jízdní řád, aby do tomu, kdo je mimo to, jak jsme to z Bible nezávisle na jiných vyčetli. Stanovit si užitečný řád jako řádný prostor pro práci Ducha Svatého při nás je něco jako vytrvat nad mapou. Dokud z ní nevyčteme, kde a kdy by mohlo být dobré místo k odpočinku, kde je voda k mytí, kde se dá připravit jídlo, kde se dá dobře pracovat, když prší, kde můžeme nocovat v bezpečí, kde je vhodné místo na trénink a podobně. Kde se dva nebo tři sjednotí, to neznamená, že se rozumově dohodnou, ale dávají své vůle pod vůli Boží. Tam mohou počítat s Boží pomocí. Pán Ježíš nás osobně pozval, abychom se od něho učili tím, že přijmeme jeho jho, které netlačí. Je to osobní rozhodnutí každého, ne našich rodičů nebo těch, kteří vedou naše společenství. Jak známo, Pán Bůh mluví k dětem, nikoli k vnoučatům. Důsledky toho, které jeho na sebe necháme vložit, se však týkají vždycky i ostatních, a to nejen věřících, ale i nevěřících a celého stvoření. Pro někoho je nejtěžším rozhodnutím udělat ten první krok. Rád přijímá řád jako pomoc a následuje z kroku na krok. Jiní snadno a s nadšením nastupují na cestu následování. Velmi brzy však mají chuť z ní vystoupit jako z jedoucího vlaku, kde je jim poněkud těsno. Pak obvinují všechny kolem, protože neprožili hluboký vztah, který je například i mezi matkou a dítětem. Dítě si je jisté, že ho má maminka ráda a stará se o něj, i když je momentálně v jiné místnosti a dítě ji nevidí. Často stačí uklidňující hlas milované osoby a jistota bezpečí se vrací. Mnozí lidé nebyli dostatečně připraveni na to, že vlak občas musí projet tunelem, kde sice není vidět, ale smíme přesto vědět, že i ten nejdelší tunel někdy končí. Stvořitel přece ví, co dělá, a žádný rozumný člověk nevystupuje za jízdy. Nenechat se vyšachovat ze sedadla Božího pokoje nejrůznějším pokušením, to se máme stále učit.

Poklady z archivu inspirované hledáním Boží vůle pro dnešek končí. Ale ani příště toto téma neopustíme. Vrátíme se k němu ještě dvakrát. Pořad připravila a k poslechu zase za týden zve Helena Brdečková. A teď už závěrečná písnička. Je od skupiny BCC Worship.

Slyšeli jsme pořad Poklady z archivu a o Boží vůli uslyšíme také v další části. Premiéru vysíláme v sobotu v 16 hodin.

Přiblížila se druhá hodina ze čtvrtku 23. července. Posloucháte Rádio 7. S vámi je Martina Zachrlová. Za čtvrt hodiny nás čeká čtení na pokračování z knihy Suzana Vesliová, Služebnice Boží.